0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 13 bémol opus 113 pro bas, mužský sbor a orchestr na verše Jevgenie Jevtušenka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Maxim Šostakovič. Zpívali Petr Mikuláš, Pražský filharmonický sbor a Kýnův smíšený sbor. Pro příchozí jen připomenu, že se právě nacházíme v příjemné společnosti na návštěvě u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. V předchozím vstupu jsme, Gábino, hovořili o vašich studentech, mladých symfonicích, o vašem nastudování Šostakovičovy symfonie. V podstatě se jedná o absolventy základních uměleckých škol, někteří ještě do hudební školy stále dochází. Já musím říci, že tento náš systém základního školství je asi skutečně v Evropě jedinečný.
1: Já si vzpomínám, jak jsem studovala v Rakousku, jak už jsem se zmiňovala, tak kamarádka, která tam vlastně se vdala, ona neutekla, neemigrovala, ale vdala se tam, tak vlastně učí na hudebním gymnáziu, což je taková obdoba jakoby základního uměleckého školství. Ano, a oni mají jakoby rozšířenou hudební výchovu, ale tam jakoby síť těch vzušek mě říkala, že vlastně byla, ale před nějakým časem se to celý zrušil, ten systém, a vlastně ty děcka, pokud chtějí hrát na nějaký nástroj, mají buď soukromého učitele, nebo nastoupí jakoby na nějakou jejich konzervatoř, která ale jako poskytuje i základní vzdělání. Čili jsou to takový něco mezi gymnáziem a hudební školou. No a potom tam mají tady ty dvě vysoké školy hudební nebo umělecké, která je jedna v Gradcu a jedna je ve Vídni. Tam už to dávno není a vlastně my jako základní umělecké školství se snažíme o toto udržet a vlastně Magdalena Kožená, která žije dlouhodobě v Berlíně, tak vlastně to moc podporuje, protože v tom systému vyrostla a stále na to upozorňuje, že je ten systém ojedinělý a nechceme o něj přijít. Ono to samozřejmě stojí spoustu úsilí a taky financí, ale je to prostě zapotřebí, pokud chceme mít ten systém zachovaný. A řekněme si upřímně, že je to velmi drahé studium i na těch vysokých školách, protože vlastně já v posluchárně, když studujete medicínu, tam je studentů 250, když to já jako student dirigování jsem na hodině sama. A vlastně tam mám ještě 3 pedagogy, 2 klaviristy, kteří hrají a 1 profesor, který mě vyučuje. Čili to umělecké školství, to je velmi individuální studium a je velmi jako finančně náročný a to stejné je na těch zuškách, kde ty děti prostě mají od 3. ročníku individuální hodiny a vlastně se učí na ten nástroj hrát a ono to vyžaduje ten čas a toho kantora jako takového celého, že jo. Ale on sám se tomu také musel dlouho věnovat, když si spočítáme, kolik času nebo jak dlouho studuje vlastně profesionální hudebník, tak je to možná ještě delší než studium medicíny, nebo možná srovnatelný. 6 let konzervatoře plus 5 let vysoká škola. Když chce vystudovat medicínu, tak je 4 roky na gymnáziu a 6 let na medicíně, že jo? Tak je to možná srovnatelný. A s tím, že ten člověk musí už odmala začít hrát na nástroj. To je naprostá podmínka, nemůže začít na gymnáziu, teprve se seznamovat s tím, jak se drží housle. Takže to studium je vlastně velmi dlouhé, je to jako náročné. Pokud bez toho základního školství budeme, tak to bude špatné. Upřímně si řekněme, že je to na těch zřizovatelích, protože to, co děti platí na základní umělecké škole, je pouze nějaký příspěvek na provoz té školy. Jo? Toho kantora vlastně platí zřizovatel jako takového, takže to školné se prostě odvíjí od toho, jaký nájem má škola, kde zrovna tu budovu má, jak ta budova je velká a tak dále. Takže mnohdy si rodiče myslí, že školné je výplata pro pana učitele, ale není to tak. Vlastně nemělo by se to jmenovat školné, mělo by to být nazvaný příspěvek třeba na provoz nebo něco takového. Takže u nás je to velmi ojedinělé, ještě zatím to všechno pěkně drží pohromadě a měli bychom podle mě si to zachovat a udržet, protože to je i pro rozvoj dětí velmi důležitý.
0: Gábino, když jsem včera poslouchala vaše vyprávění o hudebních začátcích, o studiu na zdravotní škole, o vaší práci statutární zástupkyně na základní umělecké škole, ale také o vašem vztahu k rodině, tak si říkám, že jste ušla neuvěřitelný kus cesty. Váš život je opravdu nabitý. Máte ještě nějaké přání, sny, které byste chtěla zkusit, zažít? A to nejen jako dirigentka nebo pedagožka.
1: No, přiznám se, že spíš to beru tak, jak to přichází, protože se bojím toho zklamání, že si člověk pak se upne k nějakému cíli, který nepřichází a zbytečně si ten život komplikuje nějakým zklamáním nebo něčím takovým. A já myslím, že život je sám bohatý tak, jak běží a přináší spoustu překvapení. ono se to tak různě kroutí, ten osud, a jsou různé nabídky. Já když si představím, že jsem zpívala ve sboru a co mám za sebou teď, tak si říkám, že bych si to vůbec nevymyslela tady tohleto. Přes zdravotnickou školu a přes Janáčkovu akademii a skončit v Brně z Karviné, z hornického města, kde v podstatě kultura byla velmi omezená. A ten kraj je velmi specifický. A já jsem teď četla krásnou knížku Šikmý kostel, který o té atmosféře a o osudech těch lidí, jak velmi spjat s tím hornickým povoláním, jaké to tam je těžké. A z vyprávění babičky a vlastně i z té rodinné atmosféry to člověk cítí, vnímá vlastně takovou tu pravdivost života už od malička. Že je potřeba užívat těch dní, které jsou, a to, co život přináší, protože přijde jeden výbuch a je všechno jinak. Najednou ty rodiny prostě nejsou úplný, zůstávají děti po hornících a je to prostě komplikované v tom kraji, takže práce je těžká, ti lidé jsou opravdu jako zničení, to zdraví je opravdu zničené tou prací. Je to trochu jiný pohled, než když čekám, jestli vyroste jablko na jabloni, a spíš to beru tak, jak to přichází, a snažím se z té situace vždycky nějak se poučit nebo vzít si nějakou zkušenost a nějaký přetavit pro sebe, aby to bylo prospěšné pro společnost, pro mě, pro rodinu. Asi tak nějak to vnímám já. Nějaké cíle nikdy jsem si nedávala, protože ten život je tak sám bohatý a uvidíme, co přinese zase ještě.
2: A ještě se zeptám na závěr, protože čas se pomalu chýlí. Jaké plány, projekty vás čekají s Mladými symfoniky a s Diverzou?
1: Tak teď ten rok, kdy jsme nehráli vlastně, máme ve skříni připravené asi 3 dramaturgie. My jsme byli přerušeni v podstatě v práci na filmové muzice, na to se vždycky velmi těšili, protože jsme hráli Star Wars a Titanic a takové velké kusy. To jsme byli přerušeni v půlce práce, takže jsme to měli tak rozdělené. No a jinak tam máme chystanou dramaturgii Čajkovský a jeho žáci, což by mohlo být taky pro děcka velmi zajímavý. Tak uvidíme, kdy nás pustí do škol a budeme moct v kolektivu něco nacvičit, protože se otvírá individuální výuka, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Takže dramaturgii máme nachystaných spoustu. No a s Diverzou nás teď čeká vlastně na podzim. Největší projekt je Moravský podzim. V rámci Moravského podzimu zahrajeme koncert z děl Jana Nováka a potom bychom měli být součástí představení Kočár do Vídně. Jan Novák napsal hudbu a k tomuto představení bychom měli, které bude mít premiéru, mám pocit, v půlce října, teď to úplně přesně nevím. A několik představení ještě do Vánoc budeme mít tady s tímto projektem. Takže tohle nás teď čeká, musíme začít na konci prázdnin, protože skladby Jana Nováka nejsou úplně jednoduché, takže nás tam čeká koncert pro 2 klavíry, koncert pro kytaru, který je rytmicky velmi náročný, má 7 vět a je náročný na souhru kytara, orchestr. Koncert pro flétnu budeme hrát, pro mezzosoprán a orchestr s tympány. Do toho tady toto představení naskoušíme s činohrou, takže podzim by měl být velmi krušný, do toho samozřejmě normální život, že? A ještě škola, takže no, takže to bude náročné. Ale bude to krásné, doufám.
2: Ano, tak budeme držet palce, Gábino, aby vše dobře dopadlo, aby bylo zase všechno jako dřív. A já vás poprosím, abyste nám představila závěrečnou skladbu dnešní návštěvy, jakého autora nebo autory uslyšíme. Jakou skladbu jste nám vybrala na závěr?
1: Je to na odlehčení. Je to taková, řekla bych, perlička. Mně se velmi líbí sopranistka Kathleen Battle a natočila barokní dueta s Wynton Marsalisem, skvělým trumpetistou, který snad umí hrát na všechny trubky, které existují. A na barokní trubku vlastně si vybrali krásné barokní árie. Jsou tam autoři, kteří jsou samozřejmě známí, Handelbach, ale je tam třeba i Stradella a další jiní barokní autoři, kteří nejsou tak známí, a ta hudba je krásná. A to, jak oni prostě spolu hravě muzicírují a ona ho dovede hlasem kopírovat v melodických ozdobách a on zase jí, a dovedou si spolu rozmlouvat, protože většina těch frází je vlastně podobná, ona něco předspívá, on to přehraje na solovou trubku, tak To je prostě nádherná spolupráce. Já jsem viděla i nějaký videa, jak ta spolupráce probíhala, jak to natáčeli. A jsou to prostě skvělí muzikanti a CDčku mám naposlouchaný snad 1000krát. A je to taková osvěžující, krásná prostě muzika pro volný čas a zároveň je to prostě technicky vybroušený a nádherný muzikantsky.
2: Ano, a já ještě doplním, že z tohoto CD vybíráme dva autory a budou to Alessandro Scarlatti a Alessandro Stradella. Takže příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněl výběr z barokních duet Alessandra Scarlattiho a Alessandra Stradelli. Zpívala Kathleen Battle a na trubku hrál Wynton Marsalis. Orchestr svatého Lukáše řídil John Nelson. Tak to byla bohužel poslední nahrávka, kterou pro nás dnes vybírala naše hostitelka Gabriela Tardonová, dirigentka a pedagožka, s kterou jsme strávili velmi příjemné dopoledne. Na závěr si ještě vyslechneme tentokrát podle mého výběru koncert pro hoboj a komorní orchestr Jana Nováka, který Gabriela Tardonová nastudovala s ansámblem Opera Diverza. Na hoboj hraje Vilém Beverka. Gábino, já vám moc děkuji za pozvání a přeji vám krásný zbytek neděle a pevné zdraví.
1: Děkuju také a posluchačům také hodně zdraví a aby se jim nahrávky líbily.
0: A vám posluchačům rovněž popřeji pevné zdraví a krásný zbytek dne, pokud možno se stanicí Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhunová a Gabriela Tardonová.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Taková to byla láska. Tenhle verš si oprávněně připomeneme, zalistujeme-li 83. dílem Antonína Dvořáka, což jsou písně milostné na slova Gustava Pflégra Moravského. Sami o sobě, ať jsou to písně jistě krásné, by nás k té vzpomínce nepřivedly. Víc nám je připomene jejich historie.
2: Mezi 10. a 27. červencem roku 1865 napsal 24-letý violista Dvořák 18 písní na elegické, zpěvné, leč poněkud bolestínské texty a v rukopise nadepsal jako písně vyňaté z Cypřiše od Gustava Pflégra Moravského pro jeden hlas s průvodem piána složil a svému dobrému příteli Karlu Bendlovi k milé upomínce věnuje Antonín Leopold Dvořák 10. července 1865. Navzdory dedikaci to byla výpověď o hluboké, leč neopětované lásce k jeho žačce Josefíně Čermákové. Ta, jak víme, vystupovala už v svých 16 letech v činoherním souboru Prozatímního divadla. Dvořák jí dával hodiny klavíru, později se provdala a stala se hraběnkou Kounicovou. A ještě o něco později, když se její sestra Anínka provdala za Dvořáka, stala se jeho švagrovou. Ten rozsáhlý písňový cyklus skladatel za svého života nikdy nezveřejnil. Ani na koncertě, ani tiskem. Ale hluboký citový zážitek jej provázel mnoho let a Dvořák se k těmto písním několikrát vrátil a motivický materiál nebo i celé písně citoval v jiných dílech. Melodii písně Mě často týrá pochyba užil jako árii Lidušky v původní verzi opery Král a uhlíř. Později tutéž melodii zpracoval jako árii Vandy ve stejnojmenné opeře a v roce 1879 v první skladbě cyklu Siluety zřetelně cituje klavírní part písně Zde v lese u potoka.

0: Ale k prvnímu výraznému návratu dojde až v roce 1881. Tehdy Dvořák částečně přepracoval, zejména ve zpěvním partu, 4 písně a ty o rok později vydal pražský nakladatel Emanuel Starý jako 4 písní na slova Gustava Pflégra Moravského s trochu nepochopitelným opusovým číslem 2. Asi proto, aby zůstali připomínkou oné lásky i oné doby. K tomuto vydání patrně přispěla příhoda, o níž se zmiňuje sám skladatel.
1: Když jsem tyto písně s panem Bendlem hrál, pravil mě, že na mnoha místech je špatná deklamace. Po roce, když jsem tento svůj nedorozený výrobek náhodou do ruky dostal, nahlédl jsem, že výrok pana Bendla je úplně podstatný.
0: Možná bude zajímavé si jednu z těchto písní poslechnout.

0: Další výrazný návrat představuje 12 drobných skladeb pro smyčcové kvarteto z roku 1887 v rukopise uvedených slovy.
1: Tyto malé skladby byly původně písně komponované roku 1865 a nyní po 22 letech upravil jsem je pro kvarteto.
0: 5 z těchto skladeb bylo provedeno na koncertě umělecké besedy 6. ledna roku 1886, avšak jako večerní písně. Pod tímto titulem je Dvořák nabízel Simrokovu nakladatelství s tímto dodatkem.
1: Jde o něco svého druhu nového, co si zaslouží, aby spatřilo brzy světlo světa.
0: Nakladatelství však neustále otálelo. Takže skladbu vydala až umělecká beseda roku 1921, a to v revizi Josefa Suka pod názvem Cypřiše. A téměř současně dochází k návratu třetímu a snad nejpodstatnějšímu. Vzniká cyklus 8 písní milostných, opus 83, které Dvořák sám charakterizuje jako citový svět zamilovaného mladíka. Tomu, že tento mladík byl kdysi zamilován opravdu hluboce, plně uvěříme, poslechneme-li si tu 20 let starou melodii v nové, a to kvartetní podobě.

Nedočkavý tep triol, naléhavost v ostinátních vstupech violončela, vzrušená rozevlátá melodika prvních houslí, těžko bychom soudili, že základem této ryze kvartetní věty byla drobná píseň. Můžeme se přesvědčit, protože Dvořák tuto píseň zařadil do písní milostných, ale předtím ji přece jenom trochu přetavil.

0: Temná, melancholická tónina F-moll v kvartetu byla zaměněna za poněkud jasnější, i když stejně nostalgickou fis-moll. Typické smyčcové trioly nahrazeny klavírními sextolami a melodická linie, přestože vychází z jednoho základu, je ve zpěvním partu nesporně celistvější než v prvních houslích. A našli bychom mnohé další vnější znaky, které obě písňové věty rozlišují. Ale vnitřní napětí, ta atmosféra předznamenaná textem i to celkové vyznění jsou totožné.
1: Chtěli bychom připomenout ještě jeden takový sesterský vztah mezi písní a kvartetem. Nocturno nad krajem vévodí lehký spánek je v písňové podobě ve 3/8 taktu a v měkké, zasněné tónině azdur. Všimněme si prosím základní melodické linky a také harmonických zajímavostí v klavírním partu. Zpívá Magdalena Kožená, na klavír hraje Graham Johnson.

kvartetní podobě rozvádí skladatel tutéž melodickou linii, ale zcela volně, ve čtyřčtvrtním taktu a v jasnější tónině A-dur. A jak jinak v typické dvořákovské smyčcové sazbě.

0: Měli jsme možnost porovnat zhudebnění textu formou písně, tedy doslovné, a zhudebnění téhož textu volné ve formě kvartetní. Cypříše písně, Cypříše kvartet a ještě další písňový cyklus. Tytéž verše a téměř vždy tytéž melodie a přece tři rozdílná svébytná díla.
1: Pane profesore, myslíte, že se v té partituře najde něco, co je vyloženě znakem zrání skladatele? To znamená ne jiného nápadu, změny stylu, ale toho, že to prostě později uměl lépe než v mládí?
0: Já si myslím, že zcela jistě. Právě na těch Cypříších už je to znát, pač i ty Cypříše jsou vlastně takové jedno z krajních nebo začátečnických děl Dvořákových, ale přesto je tady vidět ten vývoj jednak harmonické struktury a jednak vůbec i té celkové stavby.
1: Pro použití jedné melodie ve dvou zcela odlišných, formálně odlišných skladbách máme ještě další příklad, velmi populární.
0: Ano, je to Franz Schubert, který v roce 1816 zhudebnil drobný lirický text o snícím rozmarném struhovi a zarputilém rybáři. Jenže netušil, že díky tomu se tyto verše stanou patrně nejznámějším dílkem svého autora, ani to, že on sám se o 3 roky později k této melodii vrátí jako k tématu pro jednu větu svého proslulého kvintetu A-dur, zvaného právě podle této písničky Pstruh. Autorem textu je Christian Friedrich Daniel Schubart, švábský kantor, varhaník a hlavně básník. Věnoval se jednak drobné lyrice blízké lidové poezii, jednak epickým skladbám plným patetického vzdoru proti vrchnosti. Jenže to se mu dost nevyplatilo, protože báseň Knížecí hrobka silně pobouřila vévodu Karla Eugena Württemberského a náš básník strávil 10 let v pevnosti Hohenasperg. Tam kromě jiných veršů napsal i Pstruha.

0: Tak zaspívala pstruha Christa Ludwig, na klavír hrál Gerard Moore.
1: Prvně uvedl do světa Schubertovu píseň jeho přítel, režisér a solista vídeňské dvorní opery Johann Michael Vogel, který skladatele zavedl i do okruhu milovníků hudby ve svém rodném Štýrsku. A protože i tady, podobně jako v přátelském kruhu vídeňském, byla píseň Obstruhovi známá a oblíbená, nebylo daleko k tomu, aby místní mecenáš a hudební organizátor Sylvester Baumgartner objednal u Schuberta rozsáhlejší komorní skladbu a podle tehdejší módy pro poněkud netradiční obsazení. Skladatel vyhověl. Instrumentoval svůj kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír. A jeho čtvrtou větu komponoval na známé téma.

Schubert využil tří prvků písně. Prosté půvabné melodie, jak jsme ji právě slyšeli, v dalším průběhu připomene zvukomalebný klavírní part z písničky.

0: tu vystřídá jemně nostalgická variace violončela, která vyústí zpět do původní písničky, kde zpěvní hlas zastupují housle a později violončelo.
1: Ano, a to je poslední Pstruhův převlek.

0: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem.

Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozhdestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie. Henry Purcell Fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century. Řídí Franz Brüchen.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Frédéric Chopin, etída číslo 4 a mol z opusu 25, hraje Mauricio Pollini.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll opus 67, osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Erik Satie, Gymnopédie číslo 1, hraje Reinbert de Loeuf.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Teď zazní v podání souboru Muzika poetika španělská píseň Když král nomád vyšel od krajiny.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Franz Schubert svůj melodický talent uplatňoval v písních i nesčetných komorních dílech. Melodie v nich získala nadvládu nad harmonií. Její pravidla Schubert rozvolnil a často nás překvapí nečekanými harmonickými zvraty, do té doby nepoužívanými. Rozměrnou, ale pestrou první větu sonáty pro violončelo a klavír a mol hrají Miša Majský a Daria Hovora.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Vivaldi, Di due rai l'anquir constante. Árie pro mezzosoprán a instrumentální doprovod. Zpívá Cecilia Bartoli, Il Giardino Armonico řídí Giovanni Antonini.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
3: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Prezident Pavel bude s premiérem Babišem koordinovat zahraniční i domácí politiku. Povodně v Nepálu a Tibetu mají přes 790 potvrzených obětí. Tisíce lidí se pohřešují. Státní památky včera přilákaly tisíce návštěvníků. Vstup byl zdarma. A čekejte dopoledne až zataženo s přeháňkami, pozdě až polojasno. Teploty do 26 stupňů Celsia. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
6: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
7: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
6: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
8: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
6: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu na Primě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Český rozhlas.
5: Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Nagyové z ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od ní v květnu dostala tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun. Rozhodnout o vině uložil Pražskému městskému soudu právě vrchní soud v Praze. Odvolávat se k němu je proto podle advokáta Nagyové Josefa Bartončíka paradoxní.
9: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu a až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
5: Obžaloba viní Nagyovou a premiéra Andreje Babiše z ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, a to, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. V Nepálu a Tibetu pokračují po ničivých povodních záchranné a pátrací akce. Práce ale komplikují monzunové deště. Po středeční přívalové vlně je taky v oblasti poničená klíčová infrastruktura. Neštěstí v obou zemích nepřežilo více než 790 lidí. Tisíce dalších se pohřešují. Úřady ze zasažených oblastí zároveň přemisťují obyvatele. Jak to vypadá v jednom z evakuačních center Českému rozhlasu popsala koordinátorka humanitární organizace Člověk v tísni v Nepálu, Jana Šresta.
10: Lidé teď žijí ve školních táborech. Nejde o klasické uprchlické tábory, ale o školy, různé přístřešky a útočiště pro vysídlené osoby, kterým poskytujeme pomoc. Včera tam bylo asi 450 lidí. Jsou tam například čerstvé maminky nebo 19-denní miminko. Kromě toho jsou tam děti, které jsou odloučené od svých rodin, které jsou v jiných oblastech.
5: Dětské domovy zaplatí rovnátka dětem, které mají problémy se zuby. Postup sjednotil ochránce práv dětí, na kterého se obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Rovnátka za 50 000 korun potřebovala ze zdravotních důvodů. Dětský domov po ní chtěl polovinu částky zaplatit. Jak ale Českému rozhlasu řekl dětský ombudsman Martin Beneš, domovy musí dětem hradit zdravotní péči v plném rozsahu.
0: My jsme v tom případě zjistili pochybení dětského domova, a to z toho důvodu, že dětský domov je povinen hradit děti zdravotní péči, indikovanou zdravotní péči, a to vlastně v plném rozsahu, pokud se jedná o nějaké běžné nutné úkony. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
5: Dívka už rovnátka má. Dětský domov, který kvůli ochraně soukromí dívky nezveřejňujeme, situaci odmítl blíže komentovat. Státní hrady a zámky v neděli otevřely vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Akce Ministerstva kultury přilákala podle Národního památkového ústavu výrazně více návštěvníků. Zájemci, kteří si vstup nezarezervovali, se proto často na komentované prohlídky nedostali. Některé památky jim ale nabídly volně přístupné expozice, zahrady anebo nádvoří. Například Státní hrad Bouzov navštívilo bezmála 2400 lidí, zhruba dvojnásobek běžné nedělní návštěvnosti. Bezplatné prohlídky se konají v objektech Národního památkového ústavu ještě 27. září.
4: Počasí.
5: Ráno čekáme od západu zataženo, s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. Na horách čekáme kolem 17. Více zpráv na irozhlas.cz.
11: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
12: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré pondělní ráno, otevírá se před námi nejenom nový den, ale taky se otevírá nový pracovní týden a navíc se uzavírají prázdniny. I když před námi jsou pořád nové příležitosti, taky jsou před námi nové otázky. Třeba ta, proč se ve Washingtonu vede tak ostrý spor o jméno Donalda Trumpa na fasádě Kennedyho centra a proč je jedna z nejvýznamnějších amerických kulturních scén najednou skoro prázdná. A tak odpovědi na tyhle dvě otázky nabídneme ještě v této hodině. A potom se vrátíme i k Českému rozhlasovému mikrofonu a k Václavu Havlovi. Ten v pořadu Hovory z lán odpovídal na otázky někdy nepříjemné, jindy pořádně nepohodlné. A detaily se dozvíte od nás za chviličku. Začíná tedy dnešní první hodina ranní mozaiky s datem 31. srpna, tak pojďme zjistit, co všechno nám přinese.
1: Z klasiky a jazzu nabídneme Arama Chačaturiana, Elu Fitzgerald, Olivera Nelsona nebo Felixe Mendelsona Bartholdyho. Sukův komorní orchestr, teď v části serenády pro smyčcový orchestr od Josefa Suka.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Sukův komorní orchestr a Josef Suk mladší v 6 hodin a 13 minut.
1: V Radostovicích u Světlé nad Sázavou teď mají novou připomínku spisovatele a dobrodruha Zdeňka Matěje Kuděje. Byl to přítel Jaroslava Haška. Velký žulový stůl s kamennými postavami Kuděje, Haška a Tarzanovy babičky od výtvarníka Radomíra Dvořáka stojí přes silnici naproti místu, kde kdysi bývala Puflerova hospoda.
0: Právě tam se Kuděj s Haškem a malířem Jaroslavem Panuškou scházeli. Hospoda už dávno nestojí, při odhalení sochy proto připomněla alespoň maketa.
1: No, Dvořákův stůl to není jenom památník literátů. On má připomenout taky stovky venkovských hospod, které z českých obcí už postupně mizí.
0: Připomenu ještě, že Kudějův život byl přitom mimořádně zajímavý, procestoval Spojené státy a Kanadu a živil se mimo jiné jako dělník, plavčík, farmář, kovboj nebo zlatokop.
1: Takže možná dobrý tip na výlet navštívit Radostovice u Světlé nad Sázavou.

0: švédský komorní orchestr a Thomas Dausgaard, část skladby Johannesa Brahmse.
1: Václav Havel by letos v říjnu oslavil 90. A Český rozhlas právě při téhle příležitosti připravuje celou sérii pořadů a archivních materiálů věnovaných prvnímu českému prezidentovi.
0: Jedním z nich je seriál Svět podle Havla očima tazatelů, který se vrací k legendárním hovorům v Lánech.
1: Přibližuje jejich vznik, jejich přípravu, jednotlivé rozhlasové tazatele, ale i proměny pořadu v průběhu let.
2: Pane prezidente, máte pocit, že zakládáme novou tradici?
3: Ano, já docela vítám tuto iniciativu Československého rozhlasu.
4: Je 11. březen 1990. Václav Havel je prezidentem necelé 3 měsíce a v rozhlase začíná pořad, který ho bude provázet prakticky celé jeho prezidentství. Začíná ho moderovat Ota Nuc a nese název Hovory v Lánech.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize. Mám své důvody, které nechci rozvádět, proč bych docela rád se trošku přestěhoval z televize do rádia.
4: Hovory v Lánech se od té chvíle ozývaly téměř každou neděli. Václav Havel v nich komentoval politiku, vysvětloval svoje postoje, ale mluvil i mnohem osobněji, třeba o pobytu v Lánech.
3: Odpočinek to je v tom smyslu, že se dostanu na chvíli na vzduch, pojedu se parkem a vykoupu se v Husákově bazénu a případně se pojedu na koni tak, aby mě lidi neviděli moc a nepoznali, že na něm neumím jezdit.
4: Československý rozhlas původně zvažoval, jestli zpovídat Havla také jako umělce, spisovatele a dramatika. Sám Havel a jeho poradci ale měli političtější představu. Na to musel reagovat i redaktor Robert Tamchina, který velmi sledované Hovory v Lánech moderoval téměř 8 let.
5: A jeho publikum bylo pestré. Od intelektuálů až po běžné posluchače babičky z nějaké horní dolní Výsky, ke které prezident mluvil a která se těšila na to nedělní odpoledne, že ho uslyší. Pan prezident o tom takhle přemýšlel a my jsme museli vlastně taky ty otázky a témata formulovat nebo vybírat podle toho.
4: Autoři pořadu se svými tématy neuspěli pokaždé. Někdy Havel odmítl, protože nechtěl komentovat, nebo měl pocit, že už tím řekl své. Pak se narychlo hledala jiná témata, ovšem Havel často přinášel vlastní. Na to si zvykala i další dlouholetá moderátorka Hovorů v Lánech Eva Hůlková.
6: U nás byl veliký zájem, aby hovory obsahovaly něco, co se bude dobře uplatňovat ve zpravodajských relacích našich, co druhý den ocitují ostatní média, že vždycky to byl takový poziční boj, jako kdo prosadí svou.
4: Zajímavá je analýza odpovědí Václava Havla, kterou zpracoval datový analytik Českého rozhlasu Michal Kašpárek. Ten zjistil, že když v roce 1996 vyhrála volby ODS Václava Klause, jeho jméno zmínil Havel pouze 2x. O rok později byl Havel k vládě výrazně kritičtější.
7: Když jsem analyzoval emoční zbarvení Havlových odpovědí a projevů v pořadu, tak v tom roce se skokově zdvojnásobil podíl těch negativně zabarvených anebo kritických a už to nekleslo zpátky.
4: Hovory v Lánech se z dnešního pohledu v podstatě staly časozběrem prezidentského období Václava Havla. Podle datařů Českého rozhlasu jich bylo celkem 324. Všechny jsou uloženy v archivu a také je má k dispozici knihovna Václava Havla. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Václava Havla si budeme připomínat u příležitosti jeho nedožitých 90. taky na Vltavě, mimo jiné projektem Promyslet Havla. Včas se všechno dozvíte.
1: Václav Havel, jeden z nejvýraznějších českých dramatiků a taky pozdější prezident. V 60. letech působil jako dramaturg v divadle Na zábradlí. Tahle legendární pražská scéna teď vstupuje do své 69. sezóny a chystá 3 nové inscenace. Detaily přidáme ještě před 6:30.

0: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
1: Avšak kde si pod hladinou?
0: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
1: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
0: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Aram Chačaturian, část sonaty pro klavír v 6 hodin a 27 minut.
1: Pražské divadlo Na zábradlí vstupuje do své 69. sezóny, chystá hned 3 nové inscenace. Na jeviště převede film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurva hoši Guten Tag.
0: Oceňovaný román Marka Šindelky Systémy něhy nebo osobitou variaci na Shakespeareova Richarda III. Do mladého dramatika a režiséra Tomáše Rályše.
1: Dědictví, to už se zkouší, premiéra, ta bude 6. listopadu, Systémy něhy přijdou potom na řadu příští rok v lednu a Rálišův Richard III. Tak ten nakonec v březnu. A zvláštností bude to, že celou inscenaci odehrají jenom 3 herci.
0: Novou sezónu divadlo příští pondělí tradičně zahájí přeplaváním Vltavy ze Střeleckého ostrova na Smetanovo nábřeží.

0: Theme from Mr. Broadway, skladba, kterou napsal Dave Brubeck, vynikající americký jazzový pianista a také skladatel, a končí v 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už dříve řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice. Obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně dva zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov. Dron podle něj zasáhl výškovou budovu a naopak ruské úřady hlásí dva mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Města v Česku čím dál častěji omezují ranní provoz aut v okolí základních škol. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy a zapojuje se do nich stále více obcí. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další třeba v Ostravě nebo hlavním městě. Finální názvy stanic budoucího pražského metra D dnes projednají radní hlavního města. Vycházet budou z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se tak pravděpodobně změní. Třeba stanice na náměstí Bratří Synků by se mohla jmenovat Nusle. V případě stanice Olbrachtova by mohl být konečný název Ryšánka. Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla začít jezdit v roce 2032. Ráno čekáme od západu zataženo, s deštěm nebo přeháňkami, lokálně taky bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní.

0: Mozaika.
1: A ještě kulturní novinky. Ve Svitavách začíná řezbářský memoriál Aloise Petruse. Potrvá do 5. září a řezbáři se představí v areálu Městského muzea a galerie.
2: V Praze po obědě začne vernisáž projektu Art and Design Without Borders. Instalace propojí Prahu a Stockholm prostřednictvím anonymních a hlasových vzkazů. Veřejnosti se výstava otevře v 17 hodin na švédském velvyslanectví.
1: Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno, ne tak ale na hradě Český Šternberg. Tam můžete právě dnes zajít na prohlídku a zpřístupněna bude taky vyhlídková věž i hladomorna.
2: A ještě tip na pořad opravné duší s duety, fejetony nebo stand-upem a šanzony, který můžete navštívit večer ve Františkových lázních.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy, nová symfonieta Amsterdam a první část symfonie D-dur. 7:07.
1: Pozorně pro vás sledujeme, co se děje v zámoří a spor o Trumpovo jméno na fasádě Kennedyho centra ve Washingtonu nakonec může skončit i demolicí budovy v jedné z nejrušnějších kulturních scén Spojených států amerických, kde se ještě před rokem hrálo několik představení denně. Teď panuje nezvyklé prázdno.
0: Podle Donalda Trumpa je to tím, že soud nařídil z fasády odstranit jeho jméno. Návštěvnice centra ale redaktorce Janě Ciglerové popsala jiný možný důvod.
2: Kdo by hledal jednu z nejslavnějších kulturních institucí na světě, Kennedyho centrum, podle názvu, asi by dost bloudil. Jméno totiž už od června pokrývá dlouhá rekonstrukční plachta, která visí přes celou fasádu této bílé mramorové budovy uprostřed Washingtonu. A právě o ten název probíhá už od loňského prosince spor, který může vyústit až v demolici této architektonicky výjimečné budovy. Morning. Stojím tady před budovou centra a kromě několika strážníků tady nikdo není. V garážích, kterými jsem procházela pro několik set aut, bylo jen pár aut zřejmě zaměstnanců. You work here? A ani dovnitř do centra nikdo nemíří. Prostě místo, které hrálo i několik představení denně, teď zeje prázdnotou. A tak jsem se zeptala té jediné návštěvnice, kterou jsem tu potkala.
3: Ani vám nedokážu popsat, jaký to je pocit přijít sem a vědět, že už to tady brzy vůbec nemusí být. Byla jsem tu na představení orchestru Národní opery. Ach jo.
2: Donald Trump chce, aby budova věnovaná zavražděnému prezidentovi Johnu F. Kennedymu nesla i jeho jméno a je ochotný se o to soudit. Vloni v prosinci na fasádu nechal svoje jméno umístit, když mu ho ale soud o půl roku později nařídil odstranit s tím, že přejmenovat budovu smí pouze kongres, nechal raději fasádu úplně zakrýt tou rekonstrukční plachtou. Prezident Trump nechce, aby lidé viděli, že jeho jméno na Kennedyho centru už není, myslí si právník a shodou okolností bývalý americký velvyslanec v Praze Norm Eisen. Ministerstvo spravedlnosti v podání k soudu tvrdí, že bez Trumpova jména na budově peníze od dárců na rekonstrukci vyschnou. Centrum se tak prý bude propadat do stavu, kdy musí být strženo.
3: Jakmile prezident nechal centrum přejmenovat po sobě, umělci se odhlásili. Lidé přestali na protest chodit a začali prudce klesat příjmy.
2: Nedávno ale rada centra, kterou sám dosadil, rozhodla, že na budově přece jen Trumpovo jméno být má. A to v děkovné větě za to, že Kennedyho centrum nechala rekonstruovat. Jenže rekonstrukce ještě ani nenastala. Trumpovi podřízení už také vědí, co by místo rozlehlé budovy postavené z vzácného italského mramoru mělo stát. Venkovní amfiteátr s výhledem na řeku. Z Kennedyho centra Jana Ciglerová, Český rozhlas. The drum.

0: Iva Bitová a Chicory at Home, to je album z roku 2016. My jsme ho nabídli necelé 2 minuty před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jeho filmy mají vlastní svět, tak trochu temný, trochu magický a vždycky dokonale výtvarný. Jiří Bárta patří k výrazným osobnostem české animace. Jako režisér, scénárista i výtvarník dokázal animovaný film posunout daleko až za hranice dětské podívané.
0: Je to také pedagog a člověk, který řadu let předává zkušenosti další generaci animátorů. Jak se proměnil svět animace, co dnes dokáže technologie a co naopak stále musí udělat lidská představivost?
2: To všechno můžeme poslouchat v osudech, které budou tento týden patřit právě Jiřímu Bártovi. Naleďte si Vltavu v 11:30 dopoledne. Jiří Bárta bude vzpomínat na dětství, na své první setkání s animací i na cestu do studia Jiřího Trnky, kde začal vznikat jeho osobitý filmový rukopis.
0: Tady je malá ukázka.
3: Beroun to bylo místo dětství, na který mám intenzivní vzpomínky. Samozřejmě tady byly místa, jako je zahrada nebo půda, která byla pro mě důležitá, protože ta půda byla plná takového harampádí nepřehledného, kde jsem si vždycky něco vybral a oživil ve svých představách, co to znamená a jak by se s tím dalo hrát. To byl důvod, proč jsme kdysi s kolegou Edgarem Dudkou začali vymýšlet film na půdě, protože on měl podobné zážitky někde z Břeclavy. A dali jsme to dohromady a zjistili jsme, že můžeme dát příběh, který vypráví o půdě jako o prostředí světa, kde hory jsou skříně, dětská vanička je parník, prostor pod kanapem je tajemný les, no a podobně. Je vidět, že to dětství se vždycky propisuje do té budoucnosti a člověk chce nebo nechce.
4: Vstávejte, drahouškové, je ráno.
2: Osudy animátora Jiřího Bárty poslouchejte každý den na Vltavě od 11:30.
0: U nás François Couperin, Le Concert de Nation, hraje minutu po 6:45.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Pražská komorní filharmonie a Jiří Bělohlávek zpívala Roman Janál a byla to árie ze druhého dějství opery Così fan tutte Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Správný vztah člověka ke krajině vzniká hlavně jejím skutečným poznáním a taky přijetím, ne tím, že si ji člověk podřídí nebo že si ji přikrášlí vlastními představami. Ale tady už je úvaha Petra Beneše.
2: Angloamerický básník a esejista Winston Hugh Auden není českým čtenářům příliš známý. Neexistuje, pokud vím, ani žádný knižní překlad jeho básní, je zastoupen pouze v některých antologiích, ojedinělé básně jsou v češtině dostupné na internetu, například jeho slavné pohřební blues, které v překladu Miroslava Macka začíná verši Vypněte telefon, zastavte čas, psovi ať neštěká, kost hoďte zas. V angloamerické poezii ale sehrál Auden důležitou roli. Jeho tvorba má široké rozpětí od básní sociálních a politických, přes básně s náboženskou tematikou, až po verše milostné. Auden byl gay, ale v roce 1935 se oženil s Erikou Manovou, aby jí umožnil získat britské občanství. Sám se zúčastnil španělské občanské války. Poslední část života prožil v rakouském Kirchstetenu, blízko českých hranic. Zemřel ve Vídni roku 1973. Myslím, že já jsem se k jeho dílu poprvé dostal přes svého oblíbeného Adalberta Stiftera, jehož si Auden velmi vážil, mimo jiné proto, že podle něj dokázal zdánlivě banální příběhy a popisy, které by u jiného autora snadno mohly sklouznout k melodramatickému kýči, vyprávět jako tichá a krásná podobenství o vztahu člověka a přírody. Ani dnes nemám Audena nijak zvlášť načteného, ale občas si listuji v anglickém vydání výboru jeho veršů, který sám připravil, a cvičně si je po malých kouscích pro sebe překládám. Velmi rád mám jeho básně o krajině a živlech ze sbírky Bukolika, zejména báseň Jezera, věnovanou filozofovi Isaiahu Berlinovi. Píše v ní o jezerech velkých tak akorát, aby je otec mohl obejít při pomalé odpolední procházce. Tyto velikosti člověka přiměřené vodní plochy uklidňují náš horečkou rozcitlivělý hmat konejšivými obrazy světa, kde zobáky mlčí jako větve a tváře jsou bezpečné jak domy. Je to krajina, kterou je možno poznat, kde je možné orientovat se, mít tam domov. Je to krajina, která na lačnost lidské touhy odpovídá uzdravujícím vizuálním tichem, kde ani ptáci nekřičí, ale jsou. Pták přece není zpěv, stejně jako havran není černá. Součástí té krajiny jsou lidé dávající si navzájem jistotu, obracející se k sobě tvářemi, které nabízejí pobytí, domov. Je to zvláštní básnická krajina, podivně mlčící, pevně přítomná, jakoby bez dějin. Máme pocit vstupu do mohutného objímajícího klidu. Vztahy jsou dány tvarem cest kolem jezera, vracejí se tedy vždy k sobě a i rozchod je jen začátkem návratu. Jediným hlasem je tam hlas matek volajících děti ke spánku, který je také vlastně jen jiným stavem klidného jezera, stavem mysli soustředěné v sobě jako krajina. Audenův lirický hrdina ví o jiných vodních plochách, příliš velkých, než aby mohly být domovem, třeba Michiganské jezero nebo Bajkal. Ví o tom, že existuje jiný přístup člověka k vodě, čistě užitkový, voda pitná, voda k plavání, voda na chov ryb, dokonce i přístup vojenský. Auden je si vědom, jak nezměrné oceány podporují velikářství lidí, kteří se domnívají, že když umírají při ztroskotání, je to proto, že se Poseidon nezabývá ničím jiným než právě jimi. Auden jako básník a obdivovatel Stifterův ví o tom, jak může jezera a poezii zkazit zbytečná fantazie, která ničí čistou přítomnost a mění vodní plochy v dějiště hororu a vášnivých emocí, zatímco jezera domovy se ujímají utopeného plavce jemně rukama malé jezerní víly, která jej miluje, a tragédie na nich nejsou rozervávající, ale smířené. Audenova jezera neznají vlastnictví. Není důvod, aby si na ně kdokoliv dělal osobní nároky, jen protože kdysi plaval v plodové vodě. Nejsou to jezera, kterých se zmocňujeme skrze metonymii a metaforu. ale s nimiž navazujeme vztah vyslovováním jejich konkrétního tvaru. Jezero Morénové, jezero v Podhůří, jezero Miskovité, důlek vody.
1: Jezera a místa, kde se člověk může zorientovat, spočinout a najít klid. O vlídných jezerech, o přírodě a poezii mluvil římskokatolický kněz Petr Beneš.
0: Necelé 4 minuty před 7 už Joshua Redman, nahrávka z roku 2013.

0: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Máme právě 7 hodin, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
4: Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Ukrajinská vláda se chystá změnit pravidla práce v době poplachů. Den architektury zve na 500 akcí, o 5 desítek více než loni. A čekejte dopoledne až zataženo s přeháňkami, později bude až polojasno. Teploty do 26 stupňů. Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem než je letošních 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda Starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
5: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
4: Zvýšit by se podle něj mohlo zdanění nikotinu anebo majetku. Ukrajinská vláda chce změnit pravidla pro práci při leteckém poplachu a zákazu vycházení. Oznámil to premiér Serhij Korecký. Reaguje tak na změnu taktiky Ruska při útocích na Ukrajinu.
6: Rusko už nevede masivní útoky na ukrajinské cíle v nočních hodinách. Místo toho vytrvale ostřeluje města, průmyslová a obchodní zařízení a kritickou infrastrukturu v průběhu celého dne. Například jenom v Kyjevě od páteční půlnoci oznámily sirény balistický nebo dronový útok 20krát. Dlouhodobé výstrahy před nebezpečím útoku ovlivňují nejen bezpečnost lidí, ale také chod úřadů a podniků, logistiky, dopravy a vzdělávacích institucí. Z dlouhodobého hlediska to ohrožuje ekonomickou aktivitu ve městech. Hlavně v Kyjevě. Nové postupy pro konkrétní typy hrozeb chce mít ukrajinská vláda hotové tento týden. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanovru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
7: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Pavlín, Český rozhlas.
4: V Česku přibývá takzvaných školních ulic. Do projektu organizace Pěšky městem se zapojuje čím dál více měst. Jejich radnice tak omezují ranní provoz bezprostředně u škol. Zákaz vjezdu mají auta při ranní špičce například u všech 4 základních škol ve Žďáru nad Sázavou. Od nového školního roku je zavádí taky třeba radnice Prahy 8 u základní školy Hovorčovická. Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost dětí, jak říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
8: Jedná se o opatření, které je dočasné, to znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7 nebo 7:30 a 8 hodinou ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravy nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
4: Festival Den architektury nabídne od 1. do 7. října téměř 500 bezplatných komentovaných procházek, exkurzí, debat a přednášek. Program ve více než stovce českých a slovenských měst a obcích zpřístupní známé i běžně nepřístupné stavby. Letošní ročník s motem Bydlím, tedy Jsem, se zaměří na proměny bydlení od historických činžovních domů a vil přes sídliště až po současné rezidenční projekty. Festival doplní filmová přehlídka Film a architektura, která začne už 30. září.
9: Počasí.
4: Ráno čekáme od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28, na horách kolem 17. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, tak pohled do kalendáře mluví naprosto jasně. Na prázdniny nám zbývá poslední den. Ale to zdaleka neznamená, že docházejí nápady, kam se vydat, na co se podívat a nad čím se taky na chvíli zastavit. V pražském Doxu se třeba můžete ponořit do Faustova světa. Radka Bodzevič převádí Goetheho příběh do působivých obrazů a pohrává si přitom i s virtuální realitou, s hologramy anebo 3D tiskem. My jsme v Doxu už byli, natočili jsme pro vás rozhovor. Ale technologie ty se nepletou jenom do obrazů. Umělá inteligence ta se zabydluje tak v knížkách. Jak poznat, že text, který držíme v ruce, nevznikl úplně lidskou rukou, i to vám řekneme. No a je tu tedy poslední prázdninový den, ovšem důvodů vyrazit ven za kulturu je pořád dost. A tipy vám pochopitelně dává i dnešní ranní mozaika.
1: A taky příjemně hraje Williama Waltona nebo Antonia Vivaldiho a taky zpěvačku Candice Springs, stále až po 7:30. Do té doby ještě Laura Mvula a nebo Ludwig van Beethoven.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ludwig van Beethoven, část sonáty pro violončelo a klavír číslo 5, 10 minut po 7 ráno.
1: Moravské divadlo a Moravská filharmonie v Olomouci mají nové prostory. Jedná se o kulturně edukační centrum, které propojuje umění a také vzdělávání laické i odborné veřejnosti.
0: Nabízí moderní zázemí s učebnami, zkušebnami a dílnami pro výrobu scénických dekorací.
1: A činnost centra se zaměří i na popularizaci divadla a jeho propojování s dalšími obory.
2: Otevření provázely samozřejmě ukázky třeba baletního studia, které bude mít v novém kulturně edukačním centru své zázemí. Potvrdila mi Dita Otevřelová, baletní pedagožka Moravského divadla Olomouc.
3: My tady v tomto centru budeme mít lekce pro ty nejmenší děti. Povedu je konkrétně já, takže se na to velmi těšíme, protože tady ty prostory jsou krásné, takže budou mít děti to nejlepší, co můžou vlastně mít.
2: Jaký je zájem o balet tady v Olomouci, co baletní studio, co už dokázalo?
3: Baletní studio si myslím, že má v Olomouci velmi dobré jméno. Chodí k nám vlastně přes 100 dětí, což mluví samo o sobě. A naše úspěchy jsou taky velké, protože letos vlastně jsme byli na mezinárodní soutěži v Dublinu, kde se nám podařilo získat několik medailí, takže jsme na naše žáky velmi pyšní.
2: Nové kulturně edukační centrum už má za sebou půlroční testování. Co pro veřejnost i profesionály připravuje na nejbližší týdny, řekl ředitel Moravského divadla David Garneš.
4: My máme za sebou už půl roku, kdy jsme dělali workshopy, dělali jsme už setkávání s kolegy z Asociace profesionálních divadel, ale teď se dostáváme opravdu do té pro nás horké fáze celého toho testování a v rámci této horké fáze nás čeká jednak, jak jsem říkal, workshopy pro profesionály, čekají nás akce pro laickou veřejnost, čeká nás tam série kroužků, které tam nastálo za usídlí, takže tam bude sídlit baletní studio, bude tam sídlit sdružení D, které tam bude dělat speciální edukační akce. A z těch, řekněme, vrcholů za rámci zářijového programu je setkání technických ředitelů Asociace profesionálních divadel. To znamená, že opravdu budeme z Olomouce dělat i konferenční místo pro Českou republiku a věříme, že do budoucna i pro Evropu.
2: Do nových prostor pozvalo třeba i pěvecké uskupení Kvévox, kde účinkují i členové Moravského divadla. Od září bude v centru fungovat i nový čtyřletý obor jevištní technologie, na kterém spolupracuje Moravské divadlo se Střední školou grafiky a médií v Olomouci. Její ředitel Petr Skiva je pyšný nejen na špičkové vybavení učeben za několik desítek milionů korun.
5: My jsme nadšení, protože samozřejmě, jak jsem se dozvěděl při takovém tom pátrání v rámci těch oborových struktur tady v regionu, tak jsme naprosto jedinečným oborem a hrozně se těšíme na to, že to bude pecka pro všechny, nejenom v rámci tady našeho regionu, ale možná v rámci celé České republiky a i Slovenska. Až dostudují tento obor, tak samozřejmě můžou pokračovat na JAMU, kde je vlastně navazující vysokoškolská forma a musím říct, že ti učitelé tady u nás se prolínají právě s tím vysokoškolským oborem na JAMU.
1: Říká ředitel Střední školy grafiky a médií Petr Skiva. U slavnostního otevření nového kulturního centra v Olomouci byla naše kolegyně, reportérka Blanka Mazalová.
0: Dá se ještě poznat publikace a text vytvořené umělou inteligencí. Ta proniká čím dál častěji i do naší současné literatury. Reportáž nabídneme za chvíli.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: William Walton, druhá část koncertu pro violu a orchestr Nigel Kennedy s Královskou Liverpoolskou filharmonií.
1: Jak se do vašeho života propisuje umělá inteligence? Myslím, že třeba hlavně studenti o tom vědí svoje. A umělá inteligence, ta už zdaleka nepíše jenom e-maily anebo reklamní texty.
0: Čím dál častěji se dostává do literatury a někdy o tom čtenáře vůbec nemusí vědět.
1: AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem, ale třeba i překlady a její stopa se začíná objevovat i v českém literárním prostředí.
2: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
3: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
4: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
3: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
4: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
3: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Noc v Tunisku rozhodně je jeden z nejslavnějších jazzových standardů, který napsal trumpetista Dizzy Gillespie, a na aranžmá a na výsledné podobě skladby se podílel i Frank Pappardelli. No a zajímavý je, že takový Gillespie v životě v Tunisku nebyl. 7 hodin 30 minut, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Vláda projedná návrh státní kulturní politiky do roku 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investic, legislativních změn nebo rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace i odbory. Vadí jim, že strategie vznikla bez možnosti jejich připomínek, a připravila ji mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Nagyové z ANO proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Někdejší poradkyně premiéra Andreje Babiše z ANO vinu odmítá. V kauze je obžalovaný i Babiš. Sněmovna ho ale nevydala k trestnímu stíhání. Iránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě iránská zařízení pro odpalování raket. Tehrán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny iránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nezpůsobila. Za zájmové kroužky pro děti zaplatí rodiče v novém školním roce víc peněz. Podle České rady dětí a mládeže ceny vzrostou až o 300 korun za pololetí. Pomoc rodinám s nízkými příjmy nabízí třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O jeho podporu bude možné žádat od 16. září. Další příspěvky poskytují taky zdravotní pojišťovny, města nebo nadace. A ráno čekáme od západu zataženo, s deštěm nebo přeháňkami, lokálně taky bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později a teploty potom 22 až 26 stupňů. Na jihovýchodě až 28 a na horách kolem 17. Více zpráv na iRozhlas.cz.

Mozaika. Co přinese dnešní den v kultuře, třeba v pražském Jazz Doku se od 20 hodin představí zpěvačka Lenka Nová v rámci série Letní trojka.

0: Doprovodí její dlouholetí spoluhráči a zazní taky nová píseň z připravované desky.
1: Zahrada Kalikovského mlýna v Plzni dnes opět ožije v rámci kulturních dní Veselá scéna, tak se tam zastavte.
0: V Praze ve 14 hodin začíná vernisáž projektu Art and Design Without Borders. Instalace Are You There propojí Prahu a Stockholm, a to prostřednictvím anonymních hlasových vzkazů. A veřejnosti se výstava otevře v 17 hodin, a to na švédském velvyslanectví.
1: Bránu návštěvníkům dnes otevře hrad Loket, prohlédnout si můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově Markrabství je potom vystavena originální část loketského meteoritu.

0: Londa Armonika a část koncertu pro fagot a další nástroje Antonia Vivaldiho v 7:37.
1: Příběh učence, který zaprodal svou duši ďáblu. Přesně ten inspiroval výtvarnici Radku Bodzevič k velkému malířskému cyklu.
0: Pod názvem Faust toho vystavuje Centrum současného umění DOX v Praze.
1: Nejenom o Goethovi, ale hlavně o vystavených dílech si přímo v DOXu povídala naše redaktorka Zuzana Filipková s Radkou Bodzevič.
2: Původně jsem koncipovala výstavu tím, že jsou to vlastně tři patra té věže, tak jsem chtěla, aby divák procházel vlastně jednotlivými těma třemi patry jako tím příběhem toho Fausta, knihou Fausta, který mě v poslední době velmi baví. Tím, že vlastně divák ne vždycky projde od toho spodního patra nahoru, kde dá se vždycky jít postupně, tak tu máme vlastně takový univerzální text od kurátorky Michaely Šilpuchové a potom jednotlivé patra jsou vlastně koncipovány tak, že jsou zasvěceny vlastně takovým archetypálním figurám, který mi přijdou jako důležitý v té knize.
3: Říká Radka Bodzevič, jejíž výstava se táhne třemi patry věže DOXu. Začínáme v první místnosti, která je věnovaná ikonické postavě Mefistofela.
2: Který je vlastně paradoxně barevný a vlastně ďábel je sladký, takže je to vlastně v takové zářivější barevnosti. V každém patře máme zástupný takový krátký text, který je přímo z knihy, takže vždycky vlastně tady divák si může ještě pročíst jako návodně k té smlouvě nebo k Mefistovi vlastně ten jeho dialog.
3: A možná, než se dostaneme ještě k těm jednotlivým patrům, jestli byste mohla dovysvětlit, proč Faust, co vás na něm baví, na tom díle?
2: Hodně se inspiruju literaturou, prostě vždycky nějaký cyklus věnuju nějakému literárnímu dílu nebo poezii, proze nebo nějakému filozofickému myšlence. Pro mě je důležitý, že ten obraz má nějaký svůj přesah. Jsem ráda, když můžu vytáhnout jakoby věc, kterou všichni známe, která je nám nějakým způsobem povědomá, ale vlastně ji známe tak nějak sporadicky a já se snažím ho znovu aktualizovat, to téma, který je takový bezčasí, který prostě funguje i do současnosti.
3: Vysvětluje Radka Bodzevič uprostřed pestře barevných olejomaleb, kde na vás skrze různé postavy vykukuje sám ďábel. Jednotlivá patra doplňují také citáty z knihy,
2: které jsou důležitý prostě pro to uvedení třeba, co ten Mefisto je nebo co řekl. Takže jsem vybírala vlastně z různých částí knihy, který mi přišli jakoby fascinující s takým přesahem, kdy nemusíme znát ten příběh nebo co se zrovna děje, ale říkají prostě sami za sebe ten message.
3: A my jdeme do prostřední místnosti výstavy nazvané Faust. Tu malířka a sochařka věnovala postavě Markétky.
2: Obrazy jsou tu spíše jako takový teplý barevnosti. Šla jsem po tom příběhu té Markétky samotný, po té jako její vlastní trýznivosti nebo tom mateřství. Pak je to taky i symbol koně, který považuji jako takový symbol svobody. Je doplněn zde teda 3D tiskem jako v jediné místnosti, kde mám jako samostatně vystavený i 3D tisk, kde mám vlastně hlavu Mefista nebo tu lebku a hlavu Markétky.
4: A tady vlastně jeden obraz, který z toho trochu vyčnívá tou barevností právě, protože je takový jako černošedý, řekněme.
2: Chtěla jsem si trochu hrát s tou kompozicí, aby fungovala nejenom jako teplou barevností, takže tento tak jakoby pro mě to tak jako potvrzuje nebo podporuje.
4: Souvisej výběr těch barev, no ta barevnost s tím konkrétním dílem, když pracujete na cyklu k nějakému určitému dílu, tak přemýšlíte o tom v nějaké barevnosti?
2: Jo, přemýšlím, ale potom ten sklad toho patra je hodně jako intuitivní. Já to jako v hlavě mám, ale prostě se to tak nabaluje a děje. Já jsem procesuální a potřebuji k tomu ty věci dělat. Takže to nemám jako promyšlený, že takhle tenhle bude vedle sebe, takhle budou fungovat barevně. A díky tomu, že máme ty tři patra, tak se to pak dá hezky jakoby skládat i barevně.
3: Poslední část výstavy je nahoře ve věži DOXu a my se pomyslně dostáváme do nebe. Plátna jsou tu více abstraktní a Bodzevič tu použila tmavší barevné odstíny.
2: To ukončení toho Fausta by mělo být v tom nebi, nebo to jásavý, a já vlastně chtěla, aby se divák neocitl v té věži jako v nebi, aby to nebyl ten vrchol, ale spíše pro mě bylo důležitá ta jeho introspekce toho jeho života, že je tady třeba ten pohled Fausta jako starého muže zpátky na ten svůj život nebo zpátky na diváka, aby tam vlastně došlo k tomu kontaktu, že vlastně ty věci, které jakoby udělal, ačkoliv třeba nevěděl z ty následky, což se nám promítá do našich běžných životů, myslím si, že každý se v tom může najít, a chtěla jsem, aby to bylo trochu jakoby melancholický, nebo aby tady byla ta nálada, ne ta jásavá toho vzestupu do nebe, protože ta druhá kniha je velmi rozsáhlá, je trochu archaická pro mě a vlastně je tam tolik jako věcí, které se staly. Najednou jsem šla vlastně i do té abstrakce, abstraktnější formy, která je pro mě úplně novinka.
3: Radka Bodzevič patří mezi úspěšné autorky mladší střední generace. V letech 2011 až 17 vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, prošla grafickým ateliérem u Vladimíra Kokoly a ateliérem socha u Jindřicha Zeitheimla. Dříve podobným způsobem zpracovala i další díla světové literatury, třeba božskou komedii Dante Alighieriho nebo Ztracený ráj básníka Johna Miltona.
1: Na výstavě v pražském Doxu představuje Radka Bodzevič taky svoje zápisky z procesu tvorby a knihu Goethova Fausta, kde si podrobně podtrhávala a dělala poznámky. Tuhle výstavu s názvem Faust můžete navštívit do začátku listopadu.
0: Letní kina si chválí sezónu z pohledu návštěvnosti i nabídky. I o tom budeme mluvit za chvíli.

0: zpěvačka Candice Springs v nahrávce z alba The Women Who Raised Me, The Woman Who Raised Me, minutu po 7:45. Máme pondělí 31. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Letní kina za sebou mají podle svých provozovatelů povedenou sezónu a píše o tom taky reportérka Gabriela Hickel na serveru i rozhlas. K návštěvnosti provozovatelům letos pomohlo hlavně příznivé počasí a pestrá nabídka filmů, ve které nechyběly velké zahraniční premiéry, české snímky ani filmy pro děti.
0: Mezi divácké taháky prýpatřily filmy Spider-Man z Bruce Nový den, ale zájem byl i o české filmy 6 gramů nebo Po večerce.
2: A promítalo se nejenom ve stálých letních kinech a amfiteátrech, ale taky na mobilních nafukovacích plátnech, která během léta putovala mezi různými obcemi.
0: V některých místech přišlo oproti loňsku výrazně více lidí a provozovatelé proto hodnotí letošní sezónu pozitivně.
2: A tak pochopitelně chtějí v promítání pod širým nebem pokračovat i příští rok.

0: To byl Johann Ernst Bach, berlínští barokní solisté a dirigent Reinhard Goebel.
1: Vizitka. A jejím hostem dnes dopoledne bude Kristýna Větévka. Česká violončelistka, zpěvačka a hudebnice, která vystupuje sólově, ale zároveň je i členkou kapely s názvem Hyé.
0: Moderátorka Karolína Koubová se bude ptát na to, jak se na jednom nástroji potkává Bach, současná hudba a lidová píseň.
1: A taky na to, proč je pro umělkyni důležité, aby se na koncertě nejenom poslouchalo, ale taky tančilo.
0: Poslouchejte Vizitku po 10. dopoledne.

0: České filharmonické kvarteto a část smyčcového kvartetu číslo 8 a Jaroslav Krček u nás na Vltavě.
1: Skladatelka, zpěvačka a taky malířka, tak tohle všechno je Dagmar Plamperová. A kromě toho chodí k nám do studia recenzovat poezii. První text, který pro naše básnění vybrala, patří básnířce a překladatelce Viole Fischerové.
2: Básnění.
3: Violu Fischerovou jsem potkala na rautu po vyhlášení prvních cen Magnesia Litera v roce 2002, kam mě tehdy vzala prozaička Daniela Hodrová jako doprovod a jako tu, co se potřebovala pořádně najíst. Bylo mi 20. V primátorském salonku jsem spatřila nádhernou ženu ve svetru s těmi největšími oky, jaké jsem kdy viděla. V černém ruláku, lemujícím její kdysi uhrančivou tvář. S jiskrou v oku a ve sklence vína, kterou snad ani neodkládala. Tehdy tam chyběla ještě cigareta, slimka, kterou držela a nechávala dohořet, když mluvila o poezii. V hospodě nedaleko ústřední knihovny na pražském Mariánském náměstí mi řekla, ať se na studium vykašlu, ať klidně roznáším poštu, ale ať hlavně píšu. Odklepla popel na mou báseň. Kladu stopu na stopu, až mám čtyřpatrovou věž ze střechou zemi. Zařadila jsem ji do své první sbírky z naší louky jako vzpomínku na první ženu, do které jsem se asi zamilovala. Která mi ukázala, že i když nemám na chleba, člověk, který klečí a prosí o drobné na víno, je na tom hůř. A nikdy nevím, kde se na koleno ocitnu já, kdyby tak věděla. Z poezie Violy Fischerové cítím mateční samotu, o které píše ve stejnojmenné sbírce. I to nyní. Byla a je básnířkou úspornosti. V její předposlední knize Písečné dítě, ze které jsem vybrala ukázku, je dechberoucí prožitek pokračování života probíhajícího jinak než doposud. Ve starším těle s jinou identitou. Tato kniha vypráví o něžném, velmi smyslném a křehkém setkání starší básnířky s mladší ženou. O objevech nových kontinentů, postupně do sebe zapadajících a prorůstajících. O strachu, pokoře, lásce. Když si na Violu vzpomenu, když se do písečného dítěte začtu, s pokorou normálně brečím. Ještě jednou být s tebou. Za noci v kukani, hotelové sprchy. Být s tebou jedno. Uvnitř. A nemoci otevřít. Chvět se. I v teplé vodě, z které nevyjdeme. A potom v peřinách se smát a smát a smát až do rána.
1: Dagmar Plamperová tentokrát pro nás vybrala poezii a připomněla osobnost Violy Fischerové.
0: Před námi jazz Jan Lundgren, Emil Parisien a Lars Danielsson. Into the Night, to je album z roku 2021.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda se bude zabývat státní kulturní politikou. Návrh čelí kritice organizací a odborů. Česká vědecká expedice dokončila svůj výzkum v jeho západním Kyrgyzstánu. Zkoumali dávné pece i zavlažovací kanály. A čekejte dopoledne zataženo s přeháňkami, později až polojasno. Teploty do 26 stupňů. Ministři projednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstává zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. Splnit by Česko mělo taky poprvé alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard, jak říká Schillerová.
3: Bude to pod 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
2: Plánovanou výši schodku kritizují opoziční představitelé. Ekonomika podle nich v příštím roce poroste a nemá logiku deficit zvyšovat. Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 30. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy se za dokumentem stojí, jak řekl včera v pořadu Poledne s Moravcem.
4: My děláme státní kulturní politiku, z který padají akční plány. A každý ten akční plán bude široce diskutován se všemi organizacemi, se všemi umělci, se všemi asociacemi, aby jsme ho posadili tam, kam oni chtějí, aby byl.
2: Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo nejvíce voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27.
5: K volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristín Frostadottirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islanďanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jeho západním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo nebo hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem.
6: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
7: Říká Attila Vattensever ze Západočeské univerzity a Společnosti pro výzkum Střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
6: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
7: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
8: Ta práce s tou vodou to mě překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
7: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Gensl, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Ráno čekáme od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami a lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později a teploty potom 22 až 26 stupňů. Na jihovýchodě až 28 a na horách kolem 17. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, máme 8:05, začíná další nová hodina dnešní ranní mozaiky s datem 31. srpna. A společně s ní taky další otázky, na které nemusí existovat jedna jediná správná odpověď. A vlastně je to docela dobrá zpráva, protože právě o tom je současné umění. Právě tak se dá přemýšlet i ve škole, no a právě tak může začít i cesta třeba k dobré knize. A tak budeme hodnotit novou knížku společně s Hanou Ulmanovou, zastavíme se v Ostravské galerii Plato i na pražské Štvanici. Tak ať se vám hezky poslouchá.
2: A co nabídneme mezi 8:00 a 9:00 z hudby? Třeba Dunaj, Luigiho Boccheriniho, taky Sergeje Prokofjeva nebo Arnolda Schönberga. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku necelých 11 minut po 8.
1: Miranda July, to je americká filmová režisérka, je to taky scénáristka, herečka i spisovatelka, letos je jí 52. A její druhý román Na čtyřech se předloni několik týdnů držel na žebříku bestsellerů New York Times a taky byl nominovaný na Národní knižní cenu.
0: Letos na sklonku léta kniha vyšla v překladu Michaly Markové i v češtině. Jaké je to čtení? Na to se zeptáme amerikanistky Hany Ulmanové. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Přiznám se, že jméno Miranda July mi moc neříká. Jaký je její život?
2: Její oba rodiče jsou spisovatelé, zajímají se o alternativní zdraví, bojová umění a duchovní rozvoj. Ona sama nedokončila studia, vychovaná byla v kalifornském Berkeley, kde na ní působila zejména taková ta pozdní punkrocková scéna. Pracovala jako číšnice, zámečnice, ale třeba i striptérka. Příjmení si legálně změnila ve 20 letech, používá ho ale už od 15 podle povídkové postavy její tehdejší nejlepší kamarádky. A otec to přijal v podstatě bez výhrad. Dnes, a to je pro naši prózu podstatné, žije odděleně od manžela a mají spolu nebinární dítě.
0: A je tedy dílo Na čtyřech autofikce, nebo je to román?
2: Je to asi autofikce v tom slova smyslu, že je citově upřímné. Já bych použila asi vysvětlení N. Pečetové, což je prozaička, která kdysi citovala svou matku. Nic z toho se nestalo, ale všechno je pravda. Tím asi chci říci, že je to autofikce v tom slova smyslu, že nemáme hledat fakta, ale máme hledat upřímné pocity a emoce a ty tam určitě jsou. Bezejmená protagonistka, zároveň tedy vypravěčka v jedné osobě, je podobně jako Miranda July, středně známá umělkyně prožívající krizi středního věku a po svém způsobu žensky hledá nové svobody. Jsou tady skutečné detaily, už jsem zmínila nebinární dítě, zvlášť žijícího manžela, věnování nejlepší přítelkyni Izabele, která ji podporovala právě v napsání této knihy, nebo úplný detail větu z jedné povídky Mirandy July opravdu koupil Johnny Walker a použili k propagaci whisky na reklamu.
1: Sex, tak to je jedno z hlavních témat románu Na čtyřech. Jakým způsobem s ním July pracuje, proč je pro ně tohle téma důležité?
2: Sama řekla, že sex jí zajímal už jako dítě, protože v sobě obsahuje stud, ponížení, fantazii i touhu. A sama v románu zkoumá ty největší intimnosti a až s jakýmsi hmatatelným potěšením posunuje hranice. A konkrétně tedy řeší, co se děje, když ženě hrozí ztráta zevnějšku a libida. Čili to, co lékaři nazývají perimenopauzou, jakýsi ten hormonální pád z útesu. A v podstatě vstupuje na poměrně nezmapované, neznámé a tajemné místo, jak se popisuje sex a intimita, když už dávno nejste mladí. V jejím případě jde tedy o milostnou aféru s mladším mužem, která ale sex neobsahuje. Oproti tomu se věnuje sama zuřivé masturbaci v hotelovém pokoji, sama je bisexuálka a přeorganizovává si své manželství. Je tady teda jakási cesta, řekněme, duchovní, kdy musí překlenout tu svou hormonální krizi středního věku. A jak sama říká, není to jenom o chlápcích v červených kabrioletech. Je to opravdu někdy ten okamžik velkého tázání typu, a nyní tedy cituji, Bůh s tebou, ty jenž hledáš. Takže tady vidíme i jakýsi až britsky suchý vtip a sarkazmus. A pak je tady i cesta fyzická. Původně chtěla jet z Los Angeles až do New Yorku, ale dojede vlastně jenom do Monrovie, což je víceméně za rohem. Tam právě narazí na onoho mladšího muže a tam se právě odehraje ta klíčová epizoda v jejím zrání.
0: Dala by se, Hano, Miranda July srovnat s jinými angloamerickými autory, autorkami?
2: Já si myslím, že opravdu těmi explicitními pasážemi o sexu patrně s Philipem Rothem, který ale samozřejmě ovšem pojednává z mužského úhlu pohledu. Konkrétně tedy v románu Portnoyův komplex nebo Sabatovo divadlo. Ženská odpověď na Philipa Rotha přišla v podobě Eriky Youngové a jejich románů, tak bych asi zmínila aspoň ten nejslavnější Strach vzlétnout. Máme tady i ten motiv manželky a matky, která se jakoby zašije do hotelového pokoje. A ten známe z Michaela Cunninghama, konkrétně je to postava Laury Brownové, která uniká z každodenní reality a z té rutiny a její rebelie spočívá v tom, že si tam čte. Rebelie postavě Mirandy July spočívá v něčem úplně jiném, už jsem to asi naznačila. Myslím si, že bych ještě zmínila knihy Rachel Cusk, což je tedy Britka, ale vyznačuje se tím, že také hodně naslouchá jiným a hlavně tedy jiným ženám. Miranda July ji četla a v podstatě dělá to též, protože zjistila, že ten pocit únavy a vyčerpání, který zažívala ona, není v ničem jedinečný. Zažívá ho valná většina žen v tomto, řekněme, nevalném hormonálním období.
1: To se mi líbilo, jak jste řekla, hormonální pád z útesu. Na čtyřech. Jenom už velmi stručně, jak tuhle knížku přijala zahraniční kritika, jak se líbila vám?
2: Mně se líbila strašně. Asi bych citovala britský list Guardian, který řekl, že vlastně v knize je vidět jakýsi radikální soucit. Jsou tady i úvahy o smrtelnosti a o spáse. Hrdinka je odcizená od reality, od manžela, utíká do umění, potom tedy utíká do erotiky. A to umění je i její performance. V podstatě, i když pláče nebo někoho líbá, tak to není čistě jenom život. Negativní recenze oproti tomu se objevila v periodiku Telegraf, které vyjádřilo názor, že autorka je spíš taková životní guru a je to jakýsi návod, jak si pomoct, ale forma pokulhává. S tím bych ani asi nesouhlasila. Já si myslím, že jsou v románu všude, kromě toho sarkazmu a vtipu, velice neotřelá přirovnání. Když si poprvé onen mladší muž Davy sundává přes hlavu tričko, tak autorka řekne, jako byste se třeba ocitli ve stejné situaci s Ježíšem. A to se mně velmi líbilo. Tam, myslím, ta extáze je vidět.
0: Dodává Hana Ulmanová, která zhodnotila knihu Na čtyřech Mirandy July. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Vy taky, naschledanou.

0: Píseň Slova v ledu, Jana Vébrová a kapela Dunaj z alba Mňau z roku 2025.
1: Každý rok se na začátku divadelní sezóny pražský ostrov Štvanice mění ve velké jeviště pod otevřeným nebem. 12 večerů, jeden jediný příběh, žádné opakování. Nás čeká letos plenérová událost Antická Štvanice a přinese titul s názvem Alkestis.
0: O čem je? Král Admétos dostane od bohu nečekaný dar. Může za sebe nechat zemřít někoho jiného. A jako jediná je ochotná obětovat svůj život jeho žena Alkestis.
1: A právě tenhle příběh o lásce, oběti a hranicích nesobeckosti teď ožije v nové inscenace souboru Tygr v tísni.
0: Jak inscenace vznikala, to zjišťovala reportérka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Ach, Alkestis, jsem bez dechu a beze slov. Zavřete všichni oči, prosím vás.
3: Alkestis dnes není jen antickým mýtem o oběti, ale hořkým zrcadlem toho, jak snadno se láska může proměnit v nástroj vlastního pohodlí. Král Admétos dostává od bohů možnost vyhnout se smrti, pokud za něj zemře někdo jiný. Novou divadelní adaptaci pojímají jako melodram dramatik Matěj Samec a skladatel Matouš Hale, kteří spojují slovo a hudbu, aby vynikla ambivalence Alkestidina činu. Režii a dramaturgii zastupuje Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková.
4: Inspirací pro text Alkestis Matěje Samce je Euripidovo drama, zdráhám se říct tragédie, které je nejstarší dochované drama tohohle autora, velmi stručné a velmi záhadné, které, myslím, by se dneska velmi obtížně hrálo, tak abychom přesně pochopili, o co v něm jde. Vychází to z mýtu o Alkestis, královně, která se z velké lásky obětovala pro svého muže. Euripides to trošku zpochybňuje už tuhle mýtickou látku a Matěj Samec se pokusil odpovědět na nějaké otázky, které to drama klade a napsat svoji interpretaci.
5: Dobrý den!
6: A hele!
5: Ha. Nerad vás vyrušuju v tichých modlitbách, nebo co děláte?
6: Já žasnu. Já asi začnu věřit na zázraky. Alkestis, ty žiješ!
7: Jedna z těch nejzásadnějších otázek je, co to vlastně dnes znamená oběť. Druhá věc, co nás tam zajímá, je, jestli všechno musí být tak jasně ložené, jako je u toho Euripida, že to je tak nějak bez nějaký dramatický situace. A co je vlastně pravda, když každý má na tu pravdu nějaký jiný názor. A že každý, kdo je účasten, máme tam konkrétně 4 postavy, má k té události, která se děje, tedy oběť královny za svého manžela, nějaký konkrétní přístup, názor a něco to pro něj znamená. Řadí se to Euripidovo drama mezi satirské hry a Matěj a Samec nějakým způsobem se k tomu v současném textu blíží také. Je to prostě mix tragického a komického. Je to samozřejmě režijně strašně zábavné, protože to umožňuje téměř vše, ale důležité je udržet si to v nějakých rozumných intencích. To znamená, že to je na jednu stranu to opravdu klade nějaký zásadní otázky, na druhou stranu si to dokáže hrát i se situací, která je na hraně situační komedie téměř.
5: Ať splanou ohně! Otevřete rakev!
4: Jedno z témat jsou nemocné nebo zmrtvělé rodinné vztahy všech postav. My jsme si jako prostor zvolili rodinnou hrobku, která čeká na to, kdo tedy zemře první, protože o to se v té hře taky hraje, kdo se vlastně obětuje, nebo jestli tedy přijme smrt sám král. A ta hrobka už je trošku zašlá a čeká na to, co do ní bude uloženo. Takže se ocitáme na pohřbu, který je vlastně ale trošku politickou agitací a uvidí se, co se s tou hrobkou stane.
6: A ona neví, co je láska.
8: Prosím?
6: No, říkala mi to tamhle u řeky.
9: Hej, u jaký řeky?
6: Alkestis nutil tě manžel zemřít. Tak jinak, byla jsi s ním šťastná?
3: Hlavní roli Alkestis stvární herečka Rozálie Malinská.
10: Alkestis už nejde vlastně jakoby obětovat se za toho manžela z nějakého principu toho, aby ho zachránila, aby vlastně nepřišli od toho vůdce, ale objevuje se tam životní situace, ve které se vyskytla, ve které vlastně žila. A naše Alkestis je vlastně ženou, která žila v nějaké izolaci, bohužel i depresích. Poprvé, kdy se rozhodne tento stav opustit, to je pro ní jakoby nějaký teda rituál toho, že její život dostane vlastně smysl.
0: Nová inscenace Alkestis bude mít premiéru už zítra na festivalu Antická Štvanice v Praze pod hlavičkou souboru Tygr v tísni.
1: A tématu oběti smrti a tomu, jak se náš vztah ke smrti proměňuje od antiky až do současnosti, se bude věnovat i dnešní odpolední Art Café. Jaké bude mít hosty?
0: autora scénáře, inscenace Alkestis Matěje Samce nebo dramaturgy Marii Novákovou.
1: A přijde i socioložka Olga Nešporová. Poslouchejte Vltavu v 17 hodin.

0: Luigi Boccherini a část koncertu pro violončelo Mstislav Rostropovič s kolegiem Musicum Zürich.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Historické zahrady u anglických sídel, jako jsou Hampton Court, Blenheimský palác anebo Chatsworth House, pořád výrazněji ohrožují klimatické změny a letošní rekordní vedra a sucho poškodily trávníky i vzrostlé stromy, z nichž některé už se podle zahradníků nedokážou zotavit.
0: Problém ale podle agentury AFP nepředstavuje jenom horké léto. Silné zimní deště a bouřky přispívají k šíření plísní a dalšímu poškozování vegetace. Podle klimatických modelů může do roku 2090 hrozit odumření až polovině stromů v tamních zahradách.
2: No a zahradníci právě teď hledají druhy odolnější vůči suchu a teplu a také připravují nové podoby historických zahrad. Zároveň ale řeší, jak při změnách zachovat jejich původní charakter a atmosféru.

0: Sergej Prokofjev, São Paulo Symphony Orchestra a část Valčíkové světy pro orchestr.
1: A my teď připomeneme jedno výročí před 90 lety. Přesně 31. srpna roku 1936 se v Poděbradech začalo zkoušet transoceánské rozhlasové spojení prostřednictvím krátkých vln.
0: Technologie, která dokázala překonávat tisíce kilometrů a oceány, tehdy rozhlasu otevřela cestu k posluchačům za hranicemi.
1: A tak se podíváme společně na to, jak se krátké vlny prosadily v československém rozhlase a právě o fenoménu meziválečného zahraničního vysílání nám přišel do studia popovídat náš kolega z rozhlasového archivu Tomáš Pánek. Tomáši, dobré ráno.
2: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Znamenaly krátké vlny oproti jiným formám šíření rozhlasového signálu pokrok? Jak vlastně fungovaly?
2: Nepochybně, a já bych si dovolil začít už v roce 26, kdy byl zprovozněn takový výkonný středovlnný vysílač ve Strašnicích, kterého ta československá rozhlasová společnost Radiožurnál využívala k oslovování zahraničních posluchačů, protože dokázal za dobrých podmínek pokrýt nejen střední Evropu, ale i vzdálenější. Máme důkazy o tom korespondenční, že dosáhl třeba až do New Yorku. A ve stejném roce a pak v následujících letech spíše nastupuje jiná forma oslovování těch posluchačů v zahraničí, to znamená propojování těch jednotlivých vysílačů v Evropě pomocí kabelů. Na téhle platformě fungoval vlastně takzvaný středoevropský rozhlas, kterého se účastnili vedle československého Radiožurnálu rozhlasové společnosti z Německa, Polska, Jugoslávie, Rakouska, Maďarska. A zkrátka dobře, jednou, myslím, za 14 dní každá z těchto společností nebo jedna z nich vytvořila nějaký program a ten šel pomocí kabelů k těm vysílačům v ostatních zemích, ty ho přijímali a vysílali na vlastních vlnách. Měl to takové idealistické cíle, že zkrátka dobře poznávání těch jednotlivých národních kultur v té střední Evropě otupí nějakou jejich politickou nevraživost, ale tohle pak v letech zhruba 32-33 vzalo za své a ty jednotlivé státy se začaly soustředit na budování těch krátkovlnných vysílačů, které jim umožnili oslovit ty zahraniční posluchače napřímo. No a ty krátké vlny fungují tak, že ten vysílač, v tomhle případě před těmi 90 lety, ten náš poděbradský, jsou jaksi vystřelovány šikmo k obloze a tam se ve výšce několika desítek kilometrů, někdy stovek kilometrů, záleží na těch podmínkách, odráží od ionosféry a jsou takhle pak zase, jakoby je to princip kulečníkové koule, zacilovány třeba na Spojené státy americké či na Austrálii.
1: A jaký význam mělo to krátkovlné vysílání pro tehdejší první Československou republiku?
2: Jednalo se vlastně o takový klíčový a strategický nástroj, jak získávat sympatie a politickou podporu zahraniční veřejnosti a zahraničního nebo toho veřejného mínění. Zkrátka dobře pomocí různých argumentů, které na těch krátkých vlnách zaznívaly, se Československo stylizovalo do role demokraticky, kulturně, hospodářsky vyspělého státu, jehož osud nemá být demokratickému, tomu svobodomyslnému světu lhostejný.
0: Dochovaly se, Tomáši, v rozhlasovém archivu nějaké nahrávky z toho krátkovlného vysílání?
2: Přímo z toho roku 1936 nikoli, ale z let už 37-38 jich máme zhruba stovku, což je jako celkem velký počet. V drtivé většině se jedná o monologické přednášky různých odborníků, ekonomů, politiků, historiků, umělců, plus tam jsou i nějaké takové pozdravy, kdy jako příkladu Slováci zdraví své příbuzné, kteří už třeba o generaci předtím emigrovali do Spojených států, tak jim posílají pozdravy a říkají, jak se jim daří ku příkladu v tom Československu.
1: No a novinář Miloš Kocourek, ten radil v květnu roku 1938 Čechoameričanům, kteří se chystali do Prahy na všesokolský sled, co si mají z Československa přivést zpátky do Spojených států jako suvenýr.
3: Nezapomeňte při své návštěvě na českou a slovenskou knihu, která je květem národního ducha. Nejde jen v nich o poučení, jak my ve staré vlasti myslíme, ale i rada z toho, jak se rozvíjíme. Slováci, i ti, co jsou za oceánem pravidelněji spojeni do styku se Slovenskem, budou překvapeni, jak zpevněl, zmohutněl strom slovenské kultury pod paprsky slunce státní svobody. Podívejte se v Praze do slovenského knihkupectví a přehlédněte seznamy a tituly této nadějné úrody.
0: Archivní ukázka z roku 1938. Víme něco o tom, jak zahraniční veřejnost v roce 1936 na spuštění československého krátkovlného vysílání reagovala?
2: Víme o tom celkem dost, protože se nám zachovaly už přímo z toho roku 36, zachovalo se nám množství dopisů těch zahraničních posluchačů, a to jak těch, kteří poslouchali vysílání třeba v angličtině ve francouzštině, tak těch krajanů, kteří poslouchali vysílání v češtině a slovenštině. Jde tam vypozorovat takové podobné rysy v těch dopisech. Byla zejména kvitována taková vysoká technická úroveň, tedy dobrá jakosi technická kvalita toho signálu v těch jednotlivých zemích. Krajané často vyjadřovali dojetí, že mohou slyšet zase po letech například českou hudbu, nikoli z gramofonu, ale že je hrána přímo třeba v Praze a že ji slyší vlastně v reálném čase. A velice často tam bylo zdůrazňováno, že tady to vysílání v češtině a slovenštině může být takovým významným nástrojem proti odnárodňování těch krajanů. Kupříkladu Slováci psali, že je to zbraň proti amerikanizaci dalších generací těch exulantů.
1: Krátké vlny dokázaly tedy dostat československý rozhlas přes oceán až k posluchačům na druhém konci světa.
0: O historii zahraničního vysílání jsme mluvili s Tomášem Pánkem z rozhlasového archivu. Děkujeme, že jste přišel, mějte se hezky.
2: Já děkuji a přeju hezký den.

0: známá postava české scény Arbrit.
1: Anna Zemánková na pardubické výstavě Plody s chutí bramborových šišek.
0: Do jaké míry můžeme její práci srovnávat s tvorbou školených autorů a jak rezonuje v zahraničí?
1: Kurátoři Pavel Liška a Natálie Drtinová s moderátorkou Hanou Slívovou ve čtvrtek 3. září po 17. hodině v Art Café.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Arnold Schönberg, část symfonické básně Pallasa Melisandra a Bergenský filharmonický orchestr.
1: Jak zapojit současné umění do výuky a jak se dívat na umění z různých perspektiv? Tak i na to hledá odpovědi Akademie pro vyučující, kterou každoročně pořádá Ostravská galerie současného umění Plato.
0: Letošním tématem bylo lidské tělo jako aktér sítě vztahů.
2: Kosti, vajíčka, fazole, křídy.
3: Máme tu zbytky cementu z nějakých stavěb, máme tu sádrové obvezy, mléko, sépiové kosti, vajíčka. Pracovali jsme s různými látkami, objektami.
4: Aneta Mona-Kiša vedla workshop, kde se diskutovalo o tom, jak jedna látka může cirkulovat různými formami těl, nejen lidskými, ale i rostlinnými nebo geologickými. V tomto případě šlo o vápník.
3: Na příkladě právě této jedné látky jsme se pozreli na to, ako ty naše těla jsou vlastně oveľa rozšírenější a obsahují, alebo nějak souvisí s velkým, širokým polom různých těl.
4: Už po několikáté se na akademii vypravila i Miroslava Richtářová. Učí výtvarnou výchovu na základní umělecké škole v Polance nad Odrou.
5: A vždycky je to pro mě inspiraci, jak pro tu tvorbu nebo vyučování s dětma, nahlížení na nějaké jiné pohledy, na třeba umění nebo zprostředkování umění, ale třeba sama i sebe obohatím o nějakou zkušenost.
4: Sama vnímá, že v průběhu let se přístup alespoň na základních uměleckých školách od dřívější šablonovité výuky posouvá dále.
5: Že už to není jenom, že tvorba nebo ten výsledek je to hlavní, je tam důležitý samozřejmě i ten proces.
4: A právě o to podle Jany Adamec-Tkáčové z edukačního oddělení Galerie Plato na akademiích hlavně jde. Nahlédnout na jednotlivá témata nejen z pohledu umění, ale i dalších oborů.
6: Máme tady kromě umělkyň vlastně i psychologa, psycholožku, mikrobiologa a teoretičku, filozofku, takže ten záběr je vlastně široký takhle z různých konců.
4: Program trvá vždy 2 dny a každoročně se ho účastní zhruba 20 pedagogů i studentů vysokých škol. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

Georg Philipp Telemann, část triové sonáty pro zobcovou flétnu, basovou violu da gamba a basso continuo, 6 minut před 9:00 dopoledne.

Některé filmy vidíme jednou a zapomeneme je ještě cestou z kina. No a potom jsou filmy, které se nám nějakým záhadným způsobem usadí v životě. Pamatujeme si, kde jsme je viděli, s kým jsme seděli v kině, někdy stačí jediný pohled, hudba nebo věta, kterou jsme od té doby potom slyšeli snad 100krát. A my si o filmech a filmovém létě tady u nás na Vltavě budeme povídat hned po 9.

0: Dobrý den, právě je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se dohodli na pravidelných společných schůzkách. Týkat se mají zahraniční i domácí politiky. Babiš uvedl, že s Pavlem mluvili například o bezpečnosti a zahraničních cestách. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenaly spory, mimo jiné kvůli prezidentově účasti na summitu NATO v Ankaře. Pavel zároveň řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na vládu podal k ústavnímu soudu. Nejméně 2 mrtvé a 16 raněných si vyžádalo ostřelování Belgorodu na západě Ruska ukrajinskými raketami, oznámil to úřadující gubernátor. Naopak ruský dron zasáhl výškovou budovu v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny a zranil 2 lidi, informoval o tom náčelník oblastní správy. Jednoho člověka zranili ruské řízené letecké bomby v Iziumu na východě Ukrajiny. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Tršuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin také vytvořili prostor pro spuštění záchranářů. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny, Earl Spencer, plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě. A ještě počasí, zpočátku od západu zataženo, s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později a teploty potom 22 až 26 stupňů. Na jihovýchodě až 28 a na horách kolem 17. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Proč vlastně sledujeme filmy? No tak možná proto, abychom se třeba na takové 2 hodinky ztratili v nějakém cizím příběhu, abychom se zasmáli, abychom si poplakali, abychom se báli, abychom nemuseli chvilku řešit svoje vlastní životy. Film umí totiž tohle všechno najednou. On nás dokáže přenést do doby na jiné místo, představit nám člověka, kterého bychom jinak v životě asi vůbec nepotkali, a někdy nám o nás samotných umí říct i něco, co bychom si třeba ani sami nepřiznali. My jsme tady na Vltavě měli filmové léto, dnes ho uzavíráme, ostatně máme tu poslední prázdninový den, takže se podíváme na to, jaké filmy jsme vám představovali v průběhu 2 měsíců, co nám ukázalo o filmech a jejich divácích naše filmové léto a proč vůbec k snímkům má smysl se vracet. A o tom všem si tady za malý okamžik budeme ve studiu povídat s Alicí Aaronovou a Kristýnou Roháčkovou.
1: A budeme taky hrát Evu Olmerovou, Dmitrie Šostakoviče nebo Žána Marího Leclera. Přejeme dobrý poslech a hezké pondělí 31. srpna.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou 7 minut po 9 dopoledne.
1: A jsme pyšní, protože filmové léto u nás na Vltavě bylo velmi úspěšné. Celé prázdniny jste mohli i v naší anketě vybírat ten úplně nejlepší český film. A v polední mozaice jsme probrali celou řadu filmových témat, od historie po současnost. Připomněli jsme důležité milníky tuzemské kinematografie, známé i méně známé snímky.
0: A tak jejich tvůrce, nebo jsme vyslechli vaše reakce. Jak se projekt povedl, zeptáme se filmových kritiček Alice Aronové a Kristýny Roháčkové. Dobré ráno, nebo dopoledne.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Přejeme vám taky dobré ráno. A když už jsme se ptali posluchačů, a my jsme to tady s Františkem mnohokrát zmínili, jaký je osobně náš nejlepší český film z té nabídky, kterou jsme měli na webu, tak jaký by byl ten váš nejmilejší, nejoblíbenější, nejlepší český film? Alice. Kristýno.
2: Já jsem teda osobně měla hrozný problém vybrat už těch 10, takže abych řekla jenom jeden jediný, to by asi ta otázka musela být konkrétnější, třeba co zrovna v tuhle chvíli, tohle ráno, je pro mě ten nejoblíbenější český film, nebo nějaký ten z posledních let, a tam už bych pak možná trošku začala taktizovat. Protože mně přišlo, že i když jsme skládali tu 50, že to na konci už to nebylo úplně o tom, co my osobně považujeme za ty nejlepší české filmy, ale aby tam byly zastoupené někteří tvůrci, aby tam byly zastoupené formáty, takže já už jsem třeba i do té své desítky dávala prostě, aby tam byl krátký film, aby tam byl dokumentární film, aby tam byl animovaný film, aby nikdo se necítil ukřivděný a aby tam opravdu bylo všechno, co tam má zaznít, a samozřejmě je tam spousta věcí, která tam nezazněla.
1: Tak to je velmi diplomatická odpověď.
2: Děkuju.
1: Kristýna,
2: já jsem se snažila.
3: Já mám úplně stejně diplomatickou jako Kristýna, protože opravdu on to byl boj. Takže já bych spíše řekla, který film v té 50 nám chyběl, protože my jsme potom měli ještě jakoby mnoho mezi sebou diskuzí a říkali jsme, a to třeba bylo u mě, já jsem si jenom říkala, jak je to možné, že se tam nedostala Tvorba Bohdana Slámy. Já jsem potom tady vlastně v minulém týdnu už zmiňovala, když jsme se dostali do toho roku 2000 a dál, ale já jsem si říkala, že jeho filmy jako Štěstí, Venkovský učitel nebo Černobílé drama Krajina ve stínu, ale i jeho tragikomedie Bába z ledu, to byly vlastně všechny filmy, které zaujaly diváky, zaujaly i odbornou obec, kritiku, ale vlastně do toho výběru už se nám prostě Bohdan Sláma nedostal. Takže mě to bylo líto, ale dali jsme mu čas na štěstí v rámci našich pořadů.
0: Anketa je už teď uzavřena, posluchači v ní vybrali jako nejlepší snímek film Všichni dobří rodáci, na druhém místě se umístila Markéta Lazarová a na třetím Páni kluci. Čím si podle vás získali jejich přízeň?
3: No tak zajímavé, že teda vyhráli 60, když to řeknu jednoznačně. Na druhou stranu Páni kluci, což víme, je taková nostalgická záležitost, ohlednutí se za dětstvím v podobě dobrodružné rodinné komedie s nezapomenutelnou hudbou Petra Habky, tak to je teda, to jsou 70. léta, takže, ale je zajímavé, že prostě tahle ta minulost pořád rezonuje a my jsme na to tady také naráželi, že nejsilnější díly, kdy bylo opravdu o čem mluvit a takzvaně čas přetékal, protože jsme se málem nevešli, tak to byla ta 60. léta a potom to zase byla už ta 90. léta, takže já bych ještě zmínila, kromě této čtveřice Všichni dobří rodáci, Markéta Lazarová, Páni kluci, ale i Spalovač mrtvol, psychologický horor, muzikál Starci na chmelu, ty všichni vítězili, tak do současnosti se nám tam pak dostaly Vlny, Samotáři, Obecná škola, Musíme si pomáhat, takže to je další šťastné období naší kinematografie, kde se točily kvalitní věci a obliba těchto režisérů jako Jiří Mádl, David Ondříček nebo scenárista Petr Zelenka, Jan Cvirák, Jan Hřebej, to vlastně trvá, takže tam se ukazuje, že to je tak vypovídající hodnocení.
1: Kristýno, skvělé řemeslo a taky nějaká možná divácká nostalgie. To všechno vedlo k tomu, že Všichni dobří rodáci, Markéta Lazarová a Páni kluci se umístili na těch prvních třech příčkách?
2: Já bych to asi neshrnula lépe a mně přijde i, že asi to nebylo tam úplně o tom, že bychom hledali nějaké přehlédnuté klenoty, ale opravdu to jsou filmy, které jsou obecně považované za ty klenoty české kinematografie. A hraje tam podle mě i roli to, že Všichni dobří rodáci v těch kinech se objevují ještě pravidelně, že vlastně i nedávno jsme viděli obnovenou premiéru, takže to, že ty filmy nezůstanou jenom někde, ať už na DVDčkách, ať už někde v počítači stažení pokoutně, tak je dobře, že se vrací a že to je, že jsou zažívány tak, jak mají ty filmy být zažívány, tedy kolektivně a na velkém plátně.
0: Alice už to připomněla v projektu, to byl můj film V polední Vltavě. Jste s Janou Podskalskou, Tomášem Plátem a Martinem Hrčířem připomínali nejrůznější filmová témata. Všechno najdou posluchači na webu vltava.rozhlas.cz. Je to krásná filmová kronika. bych tak řekl, encyklopedie. Co si z toho projektu odnášíte? Která epizoda vám třeba nejvíc utkvěla v paměti?
3: No, já jsem měla jakou krásnou epizodu v červenci a to právě byla Československá nová vlna, kde jsme si řekli, tak shrneme toho Miloše Formana a dáme tam ještě Ivana Pasera a Jaroslava Papouška a my jsme se prostě nemohli vejít. Já jsem vlastně pochopila, že Miloš Forman by si zasloužil několik pořadů, nejenom jeden, protože nejenom, že my jsme vlastně vyprávěli příběhy filmů, ale my jsme vyprávěli osudy i těch tvůrců a zrovna v případě Miloše Formana a jeho emigrace, to opravdu bylo velmi dramatické.
2: Pro mě osobně to byla hrozná škola, protože já nejsem filmovědec, já jsem profesionální divák, takže já osobně jsem ocenila to, že jsem byla přinucena vlastně se podívat trošku šířeji na i ty roky, které třeba nejsou pro mě divácky tolik osobně prozkoumané. A co se týče oblíbené epizody, mně se líbily, když jsme měli třeba na pohádky zaměřenou epizodu, prostě Bořivoje Zemana a přesně ty historky a když už jsme se dostali k filmům, které jsou obecně známé a mohli jsme třeba i zahrát tu hudbu, která tam zazněla v tom filmu a kterou diváci a posluchači znají, tak to mě bavilo nejvíc. Mm.
1: Zaznamenali jste na naší sérii filmového léta na Vltavě nějaké ohlasy? Posluchačské?
3: Tak určitě vlastně byly reakce diváků během vysílání a byly to také vzpomínky například na zašlé kino na Flóře, co kdo tam kdy viděl, v jakém období, v jakém rozpoložení, jaký film to byl. A nebyly to jenom české filmy, bylo to i zahraniční bejáky, takže to bylo velmi milé a samozřejmě anketa běžela, takže několik stovek diváků hlasovalo a jak jsme si říkali, náš předvýběr něco naznačil, to byla ta padesátka, ale potom v reakcích se ukázalo, že i divákům tam samozřejmě nějaké filmy chyběly.
2: Ke mně se teda dostal jenom dotaz na ten první film, ve kterém se objevila Jiřina Bohdalová, ale zároveň nikdy ten film nespatřil světlo světa a byla to Pižla a Žižla, takže jsme s posluchačem pátrali po osudech toho druhého neznámého z té komediální dvojice, ale nepodařilo se tady, tak to jsem byla smutná, že jsem musela zklamat.
1: Tak možná je to ještě výzva, můžete psát naší kolegyni Kristýně Roháčkové na její rozhlasový e-mail, možná, že tu odpověď ještě dáme. Každopádně my jsme tady ráno v ranní mozaice pravidelně o filmech mluvili, pochopitelně podporovali jsme naše filmové léto na Vltavě a soutěžili jsme o speciální edici krásných porcelánových hrníčků s nápisem Vltava filmové léto. No a my bychom měli pro naše posluchače teď taky takový malý dárek, respektive musí si ho zasloužit, když si s námi teď o hrnečky zahrají.
0: Alice s Kristýnou zůstávají ve studiu, ale vy můžete soutěžit. Připomínám, vaše odpovědi posílejte na mozaika@rozhlas.cz a bude to konkrétně taky filmová otázka.
1: Kdo režíroval film Všichni dobří rodáci? Mozaika@rozhlas.cz

0: Kamej Sencán, finále z Karnavalu zvířat, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a dirigent Martin Turnovský.
1: Který český film je podle vás, posluchačů, ten vůbec nejlepší? Tak my už to samozřejmě víme, protože u nás na Vltavě končí naše filmové léto. My se ohlížíme za naším letním projektem. To byl Můj film společně s Alicí Aaronovou a Kristýnou Roháčkovou, které jsou s námi ve studiu.
0: Nebudeme se jenom ohlížet, pojďme do budoucna. Jak bude vůbec vypadat české podzimní filmové období? Jaké premiéry nás vůbec čekají?
2: Tak my začneme asi v září a to už bude za chvilku dokumentem od Heleny Třeštíkové Bára Basiková. Už to bylo vlastně s úspěchem uvedeno na Karlovarském festivalu. V říjnu nás čeká velmi zajímavý film Milovník, ne bojovník. Originální debut plný humoru od slovenské režisérky Martiny Buchelové. Takový ten příběh o první zamilovanosti, o náctiletých, o zdánlivě nudném létě u babičky. No a ještě bych si tady dovolila říct jeden typ, listopad, film Houpačky od Bohdana Slámy. Komedie se skvostným hereckým obsazením, Zuzana Kronerová, Dagmar Havlová, Tereza Ramba, takže uvidíme.
1: A jaký snímek vyhlíží v kinech premiérově Kristýna?
3: Pro mě už je to teda také ten přepad z festivalu, takže znova se těším na to, až uvidím už zmiňovaného Milovník, ne bojovník, protože to byla srdcovka od prvního zhlédnutí, takže se těším, až to uvidím. Už jsem to viděla dvakrát, takže po třetí. Ale těším se na to, až se znova podívám také na Lásku od Marka Škopa, která jde do kin na začátku října, což je vlastně teda koprodukční film. Ta slovenská tvorba mě nějak láká. Teďka se omlouvám, že to teďka svedu tou slovenskou cestou teda, ale to je takový velmi křehký a přitom hrozně nečekaný psychologický film o velmi toxickém vztahu dcery a její matky a o tom, jak ovlivňuje tenhle ten nějaký cyklus té toxicity fungování dospělého člověka, který vlastně se snaží dospět, protože je zakrnělý v nějaké té fázi a to myslím, že bude mít velmi zajímavé divácké reakce.
0: Taky Alice něco vyhlíží víc než to ostatní.
2: Tak tady krásně Kristýna řekla slovo, že to takový ten přepad těch festivalů, takže je pravda, že vlastně my jsme řadu filmů už nakoukali v létě a přesně mezi podzimními premiérami já tam mám svého favorita na říjen a je to film Fjord, tak samozřejmě film, který vyhrál v Cannes a je to velká evropská koprodukce Rumunsko, Francie, Norsko, Švédsko, Dánsko od uznávaného rumunského režiséra Kristiana Mundžuy a je to taková ta brilantní analýza současné podoby rodiny, její výchovy. Je to zároveň kritika státní instituce, norské instituce Barnevernet, která chrání práva dítěte v Norsku, až, já bych řekla, absurdně. A celkově film vlastně reflektuje možnosti soužití v současné rozdělené Evropě, protože hlavní hrdinové to je smíšený pár, rumunsko-norský pár, takže neskutečné lokace, jako je Norsko, fjordy, ale zároveň vlastně velmi napínavé soudní drama o morálce a s hlavní roli norská 30-letá herečka Renata Reinsve, kterou znám z řady filmů, takže to pro mě byla opravdu jedinečná událost.
1: Filmové léto sice v samém finále, ale na druhou stranu stýskat se nám úplně nemusí, protože v polední Vltavě připravujeme novou stálou rubriku, která bude věnovaná filmu. Na co se tedy posluchači, ale i my s Františkem můžeme v těch následujících týdnech těšit?
3: No asi Alice může začít, protože pondělky budou patřit jí a Janě Podskalské.
2: No, nakonec jsme řekli tedy úterky, ale to nevadí, takže budeme úterky. A je pravda, že vlastně příští úterý začínáme a já se ohlédnu ještě za létem a zmíním fenomén letních kin, které vlastně mám pocit, že i teď v teplém září stále lákají diváky. A Jana Podskalská o týden později, v úterý v poledním čase, zmíní Olivera Stouna, protože má výročí a chystá nový film.
3: No a ve čtvrtek uslyšíte mě a Martina Hrnčíře, mého kolegu, který tady se mnou hodně často vystupoval v takovém komediálním tandemu, mi přišlo a budeme asi spíš se zaměřovat na ta současná témata a nějaké trendy i trošku pro mladší publikum.
0: My samozřejmě čekáme s napětím, budeme to sledovat a jsme moc rádi, že jste se podělili nejenom o zážitky z toho filmového léta na Vltavě, ale taky o to, co nás čeká. Kristýna Roháčková a Alice Aaronová, děkujeme.
2: Krásný den, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: A my jsme se vás ptali, kdo natočil snímek Všichni dobří rodáci. Ta odpověď je jednoduchá, byl to špičkový režisér Vojtěch Jasný. Správných odpovědí nám během pár minut přišla celá řada, ale...
0: No 30 dokonce, opravdu, no. Ale během snad minuty to tam bylo zaplněné.
1: No ale hrnečky, nemáme jich tolik, takže můžou dostat jenom někteří.
0: A my už víme, že hrnečky pošleme Barboře Lajerové a Rostislavu Havranovi. Moc gratulujeme.

0: jako by se já a ty staly jen pulzujícími body na bílé ploše vědomí.
1: O proměnách tvorby Adriany Šimotové v čase stého výročí jejího narození.
0: S Milenou Slavickou a Pavlem Brunclíkem hovoří Michála Vrchotová.
1: Ve víkendové příloze 5. září.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: na Vltavě Jazz, Brian Lynch Quartet v nahrávce z roku 2000 a máme přesně 9:30.
1: Mozaika. A pravidelně vám přinášíme seriál o příbězích malých galerií v České republice. Svou galerii Pekelné sáně pojmenoval podle stejnojmenné červené plastiky od Karla Nepraše.
0: Byla první sochou, kterou koupil majitel kroměřížské galerie, podnikatel a analytik Josef Meixner.
1: K umění se dostal docela netradičně přes oddělení koberců v obchodním domě a natáčela s ním Zuzana Filipková.
2: Takhle mě to výtvarné umění míjelo pouze tím, že jsem navštěvoval ty výstavy. Pak jsem chtěl koupit koberec, byla to ku podivu IKEA. Byl tam koberec s názvem Gabech a já jsem zjistil, že ten koberec, který tam je, je takový spíš jako je náhražka toho Gabehu z Indie, že to patří ten pojem Gabech mezi kočovní koberce z Perzie, z Iránu, z jihu Perzie, nomádské kmeny. Začal jsem se zajímat o koberce. Je to teďka možná už 17 roků. Jezdil jsem do Hamburku, kde Meka prodaje koberců celého světa. Pak jsem jezdil do Vídně na aukce a dělal jsem sbírku koberců a od těch koberců v roce 2015 před Vánoci jsem koupil jako první dílo.
3: Říká Josef Meixner, majitel galerie Pekelné sáně. První dílo si koupil netradičně. Na aukci v New Yorku šlo o obraz Záčší z citrony od Dmitrie Krapivného z roku 1930.
2: Mám rád ruskou avantgardu. A jeden z těch hlavních představitelů byl malíř Filonov a byl to jeho žák. Bylo to v aukci, ta aukce byla v New Yorku, já jsem v New Yorku nikdy nebyl, takže to bylo online, to dílo jsem neviděl. Viděl jsem, že je hodně rozbité to dílo, ale prostě vydražil jsem ho, přišlo. Provedla se restaurace toho vidíla, od té doby jsem začal sbírat. Koupil jsem pár fals, měl jsem pocit, že jsou nejchytřejší, poučil jsem se, naštěstí to nebylo finančně náročný, ale začal jsem se věnovat umělcům České republiky a to současným.
3: Josef Meixner nejdříve o galerii neuvažoval, umění sbíral, ale pak si uvědomil, že by ho rád ukázal lidem. Nejdříve našel v Kroměříži asi 7 míst, kde svou sbírku prezentoval.
2: No a posledně mě napadlo, že vedle té sbírky budu mít paralelně galerii, kde bude pravidelný výstavní program, protože tu uměleckou scénu znám, spousta umělců je ve sbírce, že udělám dramaturgii programu, takže vlastně vznikla galerie. Takže jsou dva proudy, je sbírka a je galerie. Ta galerie má v současné době 5 výstavních sálů a 4x do roka obměňujeme ty výstavy, takže my tam máme mezi 20 až 25 výstavami za rok.
4: A ta prostor vlastně bývalé koněrny?
2: Ano, Kroměříž bylo vojenské město a někde kolem roku 1830 tam přišel pluk Karla Kolikátého, nevím, postavili tam kasárna, postavili tam konírnu, předtím ty vojáci používali koně.
3: Meixner jezdí nejen po výstavách, ale sleduje také ateliéry. Svou pozornost soustřeďuje hlavně na současnou českou scénu.
2: Nezbírám sklo a fotografii, to by bylo už prostě příliš mnoho. Sbírám zhruba od toho roku 1920 do současnosti. Ale především jsem zaměřený na současné umění, protože pro mě je strašně důležité to setkání s tím umělcem, povídat se o té věci, ta věc, která jde do sbírky, má vždycky nějaký příběh, z nějakého důvodu vznikla, jsou tam nějaké souvislosti. Ta současná česká scéna je velmi zajímavá, je to generační, tady generace, která už je prověřená, etablovaná, je tady nastupující generace, která má před sebou budoucnost, já řeknu pár jmen z té začínající generace, nebo už jsou to umělci, Jiří Márek, Dominik Adamec, Karolina Netolická, Sabina Knetlová.
4: Například, máte někoho, s kým se radíte, anebo je to opravdu na vašem výběru?
2: To sbírání je postaveno vlastně i ta galerie na tom, že já jsem laik, ale myslím si, že jsem poučený laik, neustále se na to připravuji, studuji, takže vlastně já si to chci vybírat sám, ale chci si to vybírat poučeně tím, že si o tom čtu, že koukám na to výtvarné umění, chci vidět desítky děl, chci je konfrontovat, intuitivně vybírám to, co si myslím, že má smysl a že přežijí.

0: je vlastně ne jeden den měsíc, ale že to přežije desetiletí a že i za 10, za 100 let se to bude líbit.
1: Pekelné sáně začínají svůj 4. výstavní rok. Josef Meixner neměl na začátku velká očekávání, ale z tohoto prostoru se stala úspěšná galerie.
0: Kroměříž má 25 000 obyvatel. Já jsem se nesnažil nějakým způsobem propagovat tu sbírku, takže mě vlastně skoro nikdo nevěděl v Kroměříži, že sbírám. Najednou se otevřela galerie k mému nadšení a to obrovský zájem. Vemte si, že na vernisáž přijde 200 až 300 lidí. Během toho roku se tam otočí 4 000 lidí. Je o to velikánský zájem, jednak z města, jednak z kraje a jednak z České republiky. Cílíme na návštěvníky Kroměříže, na Kroměřížáky a okolí, to znamená na Zlínský kraj, a potom cílíme na děti, protože ta edukace, to výtvarné umění je strašně důležitá, tak k nám chodí hodně škol.
1: Takže děláte i nějaké programy pro veřejnost,
0: děláme
1: komentované prohlídky nebo třeba právě pro školy, pro děti?
0: Ano, těch programů je víc. Vlastně jsou programy pro školy, kdy ta škola může přijít a vlastně ta kolegyně, která tam je, vlastně provede. A další věc, která je velmi zajímavá a pro mě je důležitá, že se na to musím připravit a vzdělávat, jsou pravidelné čtvrtky. Ve čtvrtek v 18 já si zvu osobnosti většinou z oblasti vizuálního umění. Je to dialog. Já se připravím a povídám si o jeho životě, o jeho cestě uměním a tak dále. A na tohle taky chodí hodně lidí.
2: Říká Josef Meixner o své galerii Pekelné sáně. Najdete ji v Kroměříži, kam nás taky v seriálu o malých galeriích zavedla naše reportérka Zuzana Filipková.
3: Přejeme hezké dopoledne s Vltavou, 6 minut po 9:30, kdy přichází Jean-Marie Leclerc. Část sonáty pro housle a baso continuo.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Jazzový orchestr Československého rozhlasu v Praze Eva Olmerová, nahrávka z roku 1980. 2 minuty necelé zbývají do 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Správný vztah ke krajině vzniká jejím skutečným poznáním a taky přijetím. Nikoli tím, že si ji člověk podřídí, anebo že si ji nějak přikrášlí vlastními představami. Ale víc už řekne římskokatolický kněz Petr Beneš.
3: Angloamerický básník a esejista Winston Hugh Auden není českým čtenářům příliš známý. Neexistuje, pokud vím, ani žádný knižní překlad jeho básní, je zastoupen pouze v některých antologiích, ojedinělé básně jsou v češtině dostupné na internetu, například jeho slavné pohřební blues, které v překladu Miroslava Macka začíná verši Vypněte telefon, zastavte čas, psovi ať neštěká, kost hoďte zas. V angloamerické poezii ale sehrál Auden důležitou roli. Jeho tvorba má široké rozpětí od básní sociálních a politických, přes básně s náboženskou tematikou, až po verše milostné. Auden byl gay, ale v roce 1935 se oženil s Erikou Manovou, aby jí umožnil získat britské občanství. Sám se zúčastnil španělské občanské války. Poslední část života prožil v rakouském Kirchstetenu, blízko českých hranic. Zemřel ve Vídni roku 1973. Myslím, že já jsem se k jeho dílu poprvé dostal přes svého oblíbeného Adalberta Stiftera, jehož si Auden velmi vážil, mimo jiné proto, že podle něj dokázal zdánlivě banální příběhy a popisy, které by u jiného autora snadno mohly sklouznout k melodramatickému kýči, vyprávět jako tichá a krásná podobenství o vztahu člověka a přírody. Ani dnes nemám Audena nějak zvlášť načteného, ale občas si listuji v anglickém vydání výboru jeho veršů, který sám připravil, a cvičně si je po malých kouscích pro sebe překládám. Velmi rád mám jeho básně o krajině a živlech ze sbírky Bukolika, zejména báseň Jezera, věnovanou filozofovi Isaiahu Berlinovi. Píše v ní o jezerech velkých tak akorát, aby je otec mohl obejít při pomalé odpolední procházce. Tyto velikosti člověka přiměřené vodní plochy uklidňují náš horečkou rozcitlivělý hmat konejšivými obrazy světa, kde zobáky mlčí jako větve a tváře jsou bezpečné jak domy. Je to krajina, kterou je možno poznat, kde je možné orientovat se, mít tam domov. Je to krajina, která na lačnost lidské touhy odpovídá uzdravujícím vizuálním tichem, kde ani ptáci nekřičí, ale jsou. Pták přece není zpěv, stejně jako havran není černá. Součástí té krajiny jsou lidé dávající si navzájem jistotu, obracející se k sobě tvářemi, které nabízejí pobytí, domov. Je to zvláštní básnická krajina, podivně mlčící, pevně přítomná, jakoby bez dějin. Máme pocit vstupu do mohutného objímajícího klidu. Vztahy jsou dány tvarem cez kolem jezera, vracejí se tedy vždy k sobě a i rozchod je jen začátkem návratu. Jediným hlasem je tam hlas matek volajících děti ke spánku, který je také vlastně jen jiným stavem klidného jezera, stavem mysli soustředěné v sobě jako krajina. Audenův lirický hrdina ví o jiných vodních plochách, příliš velkých, než aby mohly být domovem, třeba Michiganské jezero nebo Bajkal. Ví o tom, že existuje jiný přístup člověka k vodě, čistě užitkový, voda pitná, voda k plavání, voda na chov ryb, dokonce i přístup vojenský. Auden je si vědom, jak nezměrné oceány podporují velikářství lidí, kteří se domnívají, že když umírají při ztroskotání, je to proto, že se Poseidon nezabývá ničím jiným než právě jimi. Auden jako básník a obdivovatel Stifterův ví o tom, jak může jezera a poezii zkazit zbytečná fantazie, která ničí čistou přítomnost a mění vodní plochy v dějiště hororu a vášnivých emocí, zatímco jezera domovy se ujímají utopeného plavce jemně rukama malé jezerní víly, která jej miluje, a tragédie na nich nejsou rozervávající, ale smířené. Odenova jezera neznají vlastnictví. Není důvod, aby si na ně kdokoliv dělal osobní nároky, jen protože kdysi plaval v plodové vodě. Nejsou to jezera, kterých se zmocňujeme skrze metonymii a metaforu, ale s nimiž navazujeme vztah vyslovováním jejich konkrétního tvaru. Jezero Morénové, jezero v Podhůří, jezero Miskovité, důlek vody.
2: O vlídných jezerech, také o přírodě a o poezii. O tom byla dnešní úvaha římskokatolického kněze Petra Beneše.
0: Posloucháte Vltavu i ranní mozaiku 3 minuty po 3:15.

0: Singapore Symphony Orchestra, dirigent Andrew Litten v 9 hodin 53 minut.
1: A za okamžik už se otevře dnešní vizitka. My už víme, že bude patřit violončelistce, zpěvačce a muzikantce, která vystupuje sólově, ale i se svou kapelou, ale víc už řekne naše kolegyně, moderátorka Karolína Koubová. Vítej.
2: Dobré dopoledne. Tak já už doplním snad jenom jméno, je to Kristýna Větévka. My ji představíme ve vizitce, protože má opravdu mnoho vrstev, co se týká právě té hudební tvorby. Hraje s kapelou Hie, aktuálně nahrávají album, ale to je jenom jako na otevření.
1: Tak se těšíme, ať se rozhovor povede. Kristýna Větévka za okamžik ve studiu Vltavy.
2: Děkuju.
0: Nenechte si ujít ani osudy v tomto týdnu s animátorem, režisérem, scénáristou a taky pedagogem Jiřím Bartou. Vždy v 11 hodin a 30 minut.
1: A ranní mozaika na Vltavě, ta se otevře opět zítra, úderem 6. Budeme tu na vás čekat, budeme se těšit. Ze studia zdraví a dobrý den přejí František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh. Dosáhl 3 bilionů 700 miliard korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o více než procento nižší. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně přes 900. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren, kteří jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Spojené státy a Írán na sebe v noci znovu útočili. Po týdnech klidu Washington nejprve zasáhl ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a civilistů. Teherán potom v odvetě mířil na americké vojenské základny ve Spojených arabských emirátech a Jordánsku. Festival Den architektury nabídne od 1. do 7. října téměř 500 bezplatných komentovaných procházek, exkurzí, debat a přednášek. Program ve více než stovce českých a slovenských měst a obcích zpřístupní známé i běžně nepřístupné stavby. Letošní ročník s motem Bydlím tedy sem se zaměří na proměny bydlení. Festival doplní filmová přehlídka Film a architektura, která začne na konci září. A zpočátku čekáme od západu zataženom s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačností ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26, na jihovýchodě až 28 a na horách kolem 17. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Přijďte si zatancovat, na nás i s námi, se mnou. Množství endorfinů přebije veškeré vaše podzimní splíny. I tak zve na hudební zážitek violončelistka, zpěvačka a hudebnice Kristýna Větevka. Vítejte ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den, moc díky za pozvání.
1: Její hudební svět totiž zdaleka nekončí u klasického violončela. Potkává se v něm Bach se současnou hudbou, severské a další evropské lidovky se zpěvem, koncertní sál s kavárnou, ulicí nebo tanečním parketem. Kristýna Větevka vystudovala Pražskou konzervatoř a následně prestižní Royal Academy of Music v Londýně. Po letech soustředěných především na klasickou a současnou vážnou hudbu v sobě znovu objevila radost z lidové hudby. Dnes je členkou postfolkového uskupení Hie, které připravuje své první album a zároveň stojí také za koncertní sérií Echoes věnovanou současné hudbě a společenským tématům. Kristýna Větevka také vyučuje violončelo v základní umělecké škole. Když dovolíte, tak bych začala právě tím, že budete mít první album s kapelou Hie a tu jste založili před 2 lety. Hrajete vlastní postfolkové písně a aranže lidových písní z celé Evropy, tak to by mě právě zajímalo, už se nadechujete, abyste mi vysvětlila, no, jak vlastně zní ten postfolk, nebo
2: znamená,
1: co to hrajete.
2: No, protože neomylně ty demíčka, který vám tady dneska pustíme, jsou ty lidovky a ten postfolk je, to je náročný. My jsme se chtěli nějak říct teda, co hrajeme za žánr, ale je to náročný. V podstatě v kapele jsme 4 a Jan Mrázek píše texty. My mu do toho hodně kecáme, on si do toho nechá kecat, občas mu do toho kecáme hodně, občas míň a píše už dlouho a ty jeho starší věci podle mě postfolk jsou, ale postupně se posouvá někam, kde už to podle mě postfolk není. Já myslím si, že víc čerpá vlastně i jako z lidovek, třeba co se týče formy, tam se dostáváme někam, že tak trochu smejváme hranice mezi teda lidovou autorskou tvorbou a těžko se to nazývá, momentálně to hledáme, takže až třeba někdy zase se mě někdo bude ptát, tak už budu mít lepší odpověď. Nicméně vlastně autorský písničky máme, tu hudbu děláme, on zapíše texty a k tomu hrajeme veškerý lidovky, co můžeme a co se nám líbí.
1: No a u té autorské části vaší hudby, tak asi jsou velice důležité také nástroje, které máte a to je docela zajímavé, protože vedle violončela je tam banjo.
2: Jo.
1: Potom vedle horny třeba kachon.
2: Jo, máme hodně nástrojů.
1: Taky máte irskou flétnu.
2: Jo.
1: Takže taky řekněte, jak se vlastně, co do těch instrumentů jste se poskládali.
2: Barvy. Podle mě jde hlavně o barvy. A o to, že to je velmi hravý. A poskytuje to neskutečné množství možností. Čelo je samo o sobě docela solidní švýcarský nožík v hudbě, co se týče. Že zahraje fakt cokoliv téměř. Můžu dělat jako, že jsem housle, můžu si dělat basu, mezi tím mám krásný čelový věci a k tomu spoustu divných zvuků, který nemusí zapadat vlastně úplně nikam. To má hodně nástrojů, ale čelo tím rozsahem je podle mě výjimečný. Pak máme hornu, která stejně tak si může tak trochu hrát na trubku a zároveň tak trochu na pozoun a je to něco nebo na tubu a je to něco mezi tím.
1: Takže máte nástroje, které hodně zvládají různé mimikry.
2: Přesně tak, přesně tak. A zároveň já teda jediná hraju jenom na čelo a zpívám. Občas hraju na buben, ale jinak kluci hrajou na všechny ty ostatní nástroje, což je teda akordeon, horna, banjo, kytara, kachon, pak máme takový velký polský buben, barabán, určitě jsem na něco zapomněl, klarinet, ty flétny irský a tak dále, takový už jako a foukací harmonika, jasně. Tak to jsou všechno věci, které dotvářejí a jsou takový hravý a ono, když chce člověk hrát evropský lidovky, tak všude z Evropy se používají různý nástroje, tak vlastně takhle se nám to dohromady skládá. My si to pak mícháme podle sebe. To pak uslyšíte i v té jedné věci, kterou máme.
1: No možná rovnou začneme, aby naši posluchači měli představu, o čem mluvíme. Takže kapela Hie a píseň Perina, takže to jsou právě ty lidovky, které vy různě aranžujete, tak jestli nám k tomu víc řeknete,
2: jo,
1: prosím.
2: Perina medley, konkrétně tomu říkáme, protože to je několik lidovek poskládaných za sebou. Pokud já se dobře pamatuju, a kluci z kapely mě pak určitě řeknou, že to bylo jinak, tak si myslím, že to vzniklo z vlastně poptávky po nějakým delším tanečním čísle na koncert. Aby jsme měli něco v kuse, na co se prostě můžete roztancovat a vířit se a vířit se a vířit se a vlastně zapomenout, že už proběhla jedna písnička, pak přijít do další a pak teda skončit. V podstatě úplně vyčerpaný stejně jako my. Na začátku to bylo fakt náročný, to dohrát celý, teď už se trošku umíme líp. A vycházíme z Moravský, pak přecházíme přes další Moravskou do Polský a pak úplně na konci je takovej krátkej úryvek z baskický melodie, který to tak hezky zakončuje. No, asi to uslyšíte sami, a když tak pak, kdybyste měl otázky.
1: Tak si pustíme kapelu Hie a Terina Medley.

0: Tak to byla Perina, originální aranž této lidovky v podání kapely Hie a členka této kapely Kristýna Větévka, violončelistka, zpěvačka, hudebnice, je dnes ve vizitce. A možná právě na téhle lidovce, kdybyste, Kristýno, přiblížila právě a rozebrala trochu víc vaši tvorbu, protože tam bylo hned několik těch lidovek, to je fúze lidovek, tak co všechno jsme to vlastně slyšeli?
1: Jo, tak... Začalo to na Moravě, z Moravy jsme se pak přesunuli do Polska, jenom na té Moravě i Javor Javor Zelený je podle mě velmi známá moravská lidovka.
0: Ano.
1: Jako tak v podstatě občas je fajn začít na koncertech taky něčím ne tak úplně komplikovaným, nebo něčím, co zná, prostě tak jako trochu to rozproudit, aby se lidi roztancovali, ono, když publikum tancuje, tak ten feedback potom na jevišti pro nás je úplně jiný. Proto taky pak třeba děláme tancovačky právě konkrétně, nejenom poslechový koncerty, protože ten zážitek z toho je fakt úplně jiný a taky se nějak to vrací k tomu, že hudba má třeba nějaký jako funkce a je to právě jako vlastně ta služba, že teda na tohle se tancuje. Tak ten Javor Javor Zelený na začátku, to celý uvádím takzvaným country čelem, kde v podstatě ještě v kombinaci s tím benžem si myslím, že to splňujeme docela dobře. Tak to je docela nekomplikovaný. Pak přecházíme na Vyšly ryby vyšly z Moravy do Vysly, což je lidovka, kterou já znám z lidového souboru, kde jsem hrála jako malá. Líbí se mi na tom, že to je skutečně, že vycházíme z Moravy do Vysly a to nás přemostí do toho Polska, kde hrajeme teda Kraje, že mi jožiňu, někče struny pucu. A to je vlastně teda polská lidová a je to oberek. Oberek je tanec. Je to na tři a je to hodně... vlastně rotační, pořád, jako furt dupete na tři, tam zpátky, raz, dva, tři, raz, dva, tři, není žádnej, jakoby, důležitější krok než jiný, ale přitom se točíte v tom páru a zároveň celý ten pár se potom točí ještě taky po místnosti.
0: Takový lidový derviš, jsem si říkala.
1: Tak, přesně tak.
0: A pak se posouváme na Baskickou.
1: Tak, pak se dostáváme na takový pěkný závěr, na Baskickou, kterou já jsem slyšela na nějaký nahrávce vlastně kompilací baskických lidových. Původně to určitě nebylo hraný na irskou flétnu, co jsme slyšeli, tak my tu irskou flétnu máme a ta melodie tam perfektně sedí. Ten nástroj to zvládne hrozně hezky a zní to pěkně, plus teda čelo to hraje. A asi si myslím, že to bylo hraný na akordeon, případně oni mají taky dudy různý, takže tam by to dávalo nějak smysl, takže asi nějak takhle. No, já si nevím, jestli jsme si to řekli o sobě my sami, nebo to byl někdo jiný, ale že v podstatě respektujeme hranice všude jinde než v muzice a to si myslím, že platí. Jo, tady je to hezky vidět, že vlastně fakt procházíme, kudy se nám chce, bereme si, co se nám líbí, v podstatě se to dá přirovnat k nějaký jakoby putovní, vandrující kapele, která kde tam, co slyší, to si vezme, upraví podle sebe a tak to jako lepí. A prostě v podstatě se řídíme podle toho, jak nám to sedí a jak to funguje.
0: No, slyšeli jsme to překrásně. Teď by mě zajímalo právě, když si to takhle všechno vezmete a dáte dohromady, tak tyhle různé vlivy národnostní, žánrové, tak... Co to nabízí potom třeba směrem i k vašemu publiku? Co jste odpozorovali, když říkáte, tak chceme třeba, aby to publikum se naladilo, aby to nebylo na začátku komplikované a pak tančilo? Děje se to nebo orientují se v tom lidi, jdou s tím s vámi?
1: Jo, já si myslím, že jo. Zrovna u tohohle to funguje fakt hezky. Bylo to jako cílený, že chceme nějaký delší taneční kus. Tak když se to odpálí country čelem, tak člověk to buď podle mě odchází, anebo teda jde tancovat, protože co se na to dá dělat jinýho? Jo? Nemyslím si, že si jako sedne a bude teda seriózně poslouchat, co teda přijde, bo já nevím, já bych to určitě nevydržela. Většina lidí právě na tohle se už jako roztancuje, taky to nedáváme hned na začátek koncertu, my jsme nevyděsili úplně všechny, prostě to nějak přichází. Je to opravdu takovej přelet a v podstatě se v tom jako i já, když to hraju, tak si dovolím se v tom vlastně ztratit a nemuset tak moc vlastně v podstatě tancovat. Ale
0: a tak
1: jenom...
0: držíte tam toho čela, no, tak jasný. To vás tam uzemňuje. Asi, že
1: to tam ne...
0: Já musím když sedět. Se vás umím představit, že vlastně asi s tím čelem i se tak jako točíte v tom...
1: No, ale tanci... musím sedět na místě.
0: Musíte sedět na místě, drží vás to tam. A kde tady všude koncertuje kapela Hie, teď kde se prostě s publikem takhle můžete potkat?
1: Všude možně. Teďkon na konci vlastně školního roku, řekněme, když už začínají nějaký víc letní festivaly, a celý svět se připravuje na to, že přijde to volnější léto, tak to byly různý festivaly v Horním Maršově, v Jaroměři a tak podobně. Potom v létě my jsme teďkon hodně času strávili v červenci v Polsku, kde jsme byli na takovým malým turné, dalo by se říct. Měli jsme domluvených ale jenom pár koncertů, a jinak jsme hlavně baskovali, to znamená, prostě jsme hráli na ulici. Měli jsme tam domluvený i soustředění v takovým takový malý vesnici v podstatě. Po cestě pak směrem na sever, tak tam jsme byli díl ve Stodole a tam jsme měli soustředění. Takže tam jsme hráli, zakončili jsme to ve Varšavě moc hezkým koncertem a pak jsme se vraceli zpátky. A jinak tím, že většina z nás žije v Praze, tak máme koncerty v Praze. Jsem tam úplně jinde, v Brně a tak dále. A teďkon v září 23. třeba budeme v KC Vozovna v Praze. Jo, takže teďkon nás uslyšíte spíš v Praze, ale taky hrajeme všude jinde. Rádi jezdíme kamkoliv jinam.
0: Tak jsem si říkala, že absolventka Royal Academy of Music v Londýně hraje na ulici.
1: Jo.
0: To je zajímavá kariéra, my se k tomu určitě ještě dostaneme.
1: No.
0: Tak jaká specifika má to baskování, tedy to hraní na ulici? To je...
1: Je to podle mě taková jako disciplína sama o sobě. Vy v podstatě zabíráte veřejný prostor tím, že tam jdete a v podstatě ty lidi nemají na výběr, než kolem vás projít. Nehrajeme na místech, kde nás opravdu nemůžete neposlouchat. To znamená, jsou takový jako podle mě rozumný zásady, prostě v metru se nehraje tak a podobně jako na velmi úzkých místech, kde by to mohlo být nepříjemný. Já občas si někoho ráda poslechnu venku, občas fakt nemám náladu, ale tak hodně lidí má sluchátka a tak dále. Takže jdete tam s tím, že vlastně zabíráte nějaký veřejný prostor a jdete hrát. Je to tak trochu koncert, tak trochu vybírání peněz, takovej jakoby jukebox, dalo by se říct, ale hrajeme si, co chceme, i když občas samozřejmě potom přijdou lidi, a neznáte tohle, nezahrajete tohle, a my občas zahrajeme, jasně. Je to vlastně tak, že něco trochu nabízíme, zároveň něco tak trochu žádáme, jo, je to takový, že ano, a ono ve skutečnosti jsme si tím minimálně na naftu vydělali, jo, takže ono to jako pokryje ty náklady, není to jenom proto, že si chceme zahrát na ulici a zažít nějakou jinou atmosféru, i když ono vlastně potom, co se právě stává a co jsou ty nejkrásnější kouzelný momenty, ale to se povedlo jak v Praze, tak právě i teďkon venku v zahraničí, občas vznikne prostor, kdy najednou se i my, i ty diváci, co jdou kolem, ocitnou na koncertě, jo, který je třeba 3-minutový, je to jenom na jednu písničku, nebo se nám tam pak jako roztancujou dva páry a tancujou. A to je pro mě fakt, to je jako největší odměna v tu chvíli, nebo je to fakt moc hezký. Je to hrozně uvolněný, my v tu chvíli nejsme nazvučený, nebo máme třeba jenom kombo, aby čelo bylo trochu víc slyšet, protože je trochu slabší než ostatní nástroje. Tak akordeon je fakt hlasitý, takže s tím se těžko soutěží. Takže je to takový uvolněný i v tom, že my si hrajeme, co se nám chce zahrát. Zároveň víme, že nějaký písničky jsou prostě oblíbený, tak je prostě rovnou hrajem. Je to hodně pro radost.
0: A jak si vybíráte ta místa? Vy jste říkala, nehrajeme tam, kde se tak nemůžete nevyhnout.
1: Kde by to mohlo jim fakt hodně vadit, a já ano, úplně chápu.
0: A zároveň asi to jsou nějaké turistické spoty trošku.
1: Tak, přesně tak.
0: Ale zároveň jsou tam určitě i nějaký konkurenční jasně, muzikanti.
1: Určitě nehrajeme blízko lidem, kteří hrajou. Jo, když tam někdo hraje, tak jdeme prostě dál. Musí tam být nějaký lidi kolem. Hrát si jen tak někde, kde vůbec nikdo není, tak to už pak není baskování. Jo, takže vybírá se to i podle toho, aby nám tam bylo hezky. To znamená, když je to nějaká rušná ulice, kde spíš kolem vás všichni jenom přecházejí, tak to není moc fajn. Občas míň lidí je vlastně lepší, protože se zastaví a poslouchají.
0: Mm-hmm. No ale zároveň jsem si říkala právě, když zabíráte ten veřejný prostor, jestli jste někdy neměli konflikt s pořádkem veřejným právě, jestli vás někdo tam potom nevyhazoval?
1: Jo, ne, to se nestalo. Ne. Většina měst má celkem jasně stanovený pravidla, kde se baskovat může a kde ne a jestli se baskovat může a ne.
0: A to zjišťujete dopředu?
1: Jo, dá se to vygooglit snadno a to, když člověk si zjistí, tak... Tak se podle toho dá chovat.
0: No a nějaké většinou, zajímavé zážitky právě z hraní z ulice?
1: No, pro mě jsou to nejvíc ty takový jako samovolný, velmi jako překvapivý koncerty.
0: Mm-hmm.
1: Klidně i jenom fakt jako 5-minutový, kdy najednou a pak třeba i lidi fakt jako se tam zastaví a zatleskají. Mm-hmm. A teď ještě to, na Strossmayeráku jsme občas hráli a tam ještě jsme končili, asi 3x jsme tam hráli a fakt vždycky, když jsme chtěli končit, tak nám do toho začaly být ty zvony a to najednou vytvoří úplně fakt jako kouzelný moment.
0: Mm-hmm.
1: Tak
2: to jsou pro mě asi hezký věci, no.
0: Vy jste zmínila i tu vaši teď jako trochu koncertní turné po Polsku.
1: Jo.
0: A tam hrajete docela často a hrajete právě i polské lidové písničky. Uh-huh. Tak kde se vlastně u vás vzala ta polská stopa?
2: Jo, to podle mě celý to vychází od Honzy, který s náma hraje, ten hraje na kytaru, zpívá, píše ty texty hlavně a on v rámci Erasmu jel do Krakova, myslím, a tím se začal jeho velice vážný a dlouhodobý vztah s Polskem.
0: Mm. A vy jste to všichni přijali v kapele Hyacinth?
2: No, my jsme neznali oberky a pak jsme je poznali a to je úplně, úplně skvělý. Takže v podstatě a tam, no, je to velká země, každý region má nějaký svoje vlastní specifické lidovky, takže pro nás je to vlastně hodně pestrý a neznáme je tolik. No.
0: A tak když máte tyhle lidovky a tyhle různé aranže, tak kde všude je sbíráte? Vy jste právě u té Periny mluvila o tom, že tam je ta baskická stopa, jo, polská stopa. A jak jste vlastně přišla na ty písničky, ale děláte to třeba i nějak aktivně, že vyhledáváte v nějakých jako folklorních archivech?
2: Jo, jo, jo, i to se děje. Mhm. I to se děje. Úplně teda nejvíc a nejjednodušší cesta je, když takhle někam jedeme, někde něco slyšíme, tak se to naučíme. To je úplně nejrychlejší. Jak jsem mluvila o té Storole, kde jsme byli v Polsku, tak tam je jeden akordeonista, který opravdu sbírá místní, úplně místní lidovky, jak od lidí, tak i ze starých archivů. Tak tam jsme se ještě naučili jeden oberek, který ještě pořád neumíme hrát, ale už se na tom pracuje. Tak to je jedna cesta. Honza právě potom je festival Vioska Teatrálna ve Vengajtách, kde to je jakoby hlavně divadelní festival, ale schází se tam spoustu různých lidí se spoustou různých vlivů odevšať, tak tam bereme spoustu těch lidovek taky.
0: Hmm. A my si teď tedy zahrajeme takovou klasickou lidovku Ej, padá, padá rosička, ale ve vašem podání, to pokládám, že to žádná klasika nebude.
2: O, co slyšíte, to je úplně...
0: Takže standardní záležitost. Je to standardní záležitost.
2: Poslechněte si to a pak když tak něco řeknu k tomu.
0: Dobře.

0: Je to podle mě taky asi známá lidovka, předpokládám.
1: Jo.
0: No tak si myslím, že to lidi hodně znají. Asi tu verzi od Blue Effect. A tato melodie, kterou já tam zpívám, je zcela přiznaně vymyšlená ode mě, nebo trochu upravená. Já jsem se snažila uspat svoji dceru, když byla ještě úplně malý mimino, a tak jsem už předtím vlastně, když jsem byla těhotná, tak jsem si nějak vyhledávala ještě nějaký jako ukolébavky, který neznám, abych teda byla připravena. No, tak něco málo jsem našla a právě jsem vlastně ve sbírce od Zuzany Vlčinský, sbírka lidovek, taky právě rozdělených velmi zajímavě podle mě, podle funkcí, který mají, tak tam byla i padá Rosička. Já jsem teprve potom zjistila, že Blue Effect má super verzi, kterou všichni znají, ale já jsem o ní neměla vůbec ponětí. Tak jsem se naučila tuhle verzi a pak jsem to zpívala. Ale ona vlastně v téhletý verzi, která evidentně teda je původní, to není moc ukolíbavý, v tom smyslu, že to je ej, padá, padá Rosička, spaly by moje očička. Vždycky to jde jako nahoru, ale když se
1: snažím... Trošku připrobere to dítě.
0: Tak právě, já jsem měla pocit, že když to jako zpívám a snažím se u toho teda kolíbat, tak vlastně se to jako všechno zvedne nahoru a teď vůbec nemohla usnout, ale fakt za boha ne. Tak už jsem to zpívala třeba po desátý, to pak už je člověk prostě, tak jsem se dostala k téhle verzi a připadala mi vlastně lepší. Tak jsem k tomu pak vymyslela basu, nebo jako čelo v roli basy. A tím vznikla tahle ta naše verze, která je vlastně velmi křehká. A i na živácích je to velmi zajímavý, protože jinak samozřejmě spoustu lidovek je takových hodně průbojných a hodně tancovacích. A tohle najednou z ničeho nic je taková ukolébavka, tak i pro mě je to moment, kdy vlastně najednou jsem hodně nervózní na pódiu z ničeho nic, protože je to hodně obnažený. Tak,
1: a nastává ploužák.
0: No, já vlastně vůbec nevím, protože já jak hraju a zpívám, tak se absolutně nesoustředím na to, co se děje kolem. Tak moc nevím, co se děje, upřímně řečeno. To se stává docela často. A jenom ještě technickou poznámku. Tyhle ty písničky jsou jenom demo verze, album teprve přijde, ano. A pak teprve všechno to projde mixem a masterem a bude to ještě krásnější, tak to jenom bych chtěla říct, že se máte ještě na co těšit.
1: No a
0: bude
1: toho právě víc. Řekněme víc k tomu vašemu novému albu, které jste v srpnu čerstvě nahrávali nebo na něj zkoušeli a teď to tady budete ještě upravovat, takže kdy vyjde a co kromě těchhle dvou, co jsme slyšeli, na něm uslyšíme tak. Dál?
0: Nahraný už všechno je, zbývá pár malých dohrávek, které snad budou probíhat teďkon na začátku září. A potom, co se bude dít, editace už taky zhruba všechny proběhly, pak probíhá mixování, což je v podstatě nějaký jako balanc, že si řeknete, a tady to teďkon víc postavím na tom, že tady je nějaký hlavní hlas, nebo tady naopak si vytáhnu hornu, naopak si vytáhnu něco jiného. A tak trochu to vlastně postaví, jako zhierarchizuje v podstatě bych řekla, ty nástroje mezi sebou, včetně těch hlasů. A potom je ještě mastering, a to je takový velmi pokročilý equalizer, jako velmi pokročilý. No a pak teprve máte tu vyplivlou věc celou. Tohle trvá dlouho, jsou různý verze. Každý člen kapely k tomu má svoje poznámky a priority a potřeby a tohle všechno bude probíhat a myslím si, že snad do konce roku by to mohlo být hotový, nicméně křtít to plánujem v lednu, v únoru, asi spíš jako v průběhu ledna.
1: A kolik někdy. Tam bude skladeb?
0: Hrozně moc, já vám to jako neřeknu všechno, bych musela počítat dlouho, ale bude to dlouhý.
1: Aha.
0: Podle mě tak hoďka a půl hudby, 80 minut to asi bude.
1: A budou tam samé lidovky?
0: Nebo ne. Jsou to lidovky a zároveň naše autorské věci, písničky, které jsou některý úplně čerstvý a nový a některý i pár let starý.
1: Mm-hmm. Jak se bude album jmenovat?
0: Jo, no, to je dobrá otázka.
1: Tak ještě nemáte ani název.
0: To
1: se teprve může všechno utřást ještě, no.
0: No, chvíli to vypadalo, že už jsme se shodli, ale teď si vlastně nejsem jistá, jestli jsme se shodli. Tak já radši nebudu nic říkat.
1: Každopádně album, skladby už máte nahrané, teď se to bude všechno dávat dohromady a ustálí se snad tedy i nějaký název.
0: To určitě, to přijde.
1: Jak se právě doplňují ty dvě linky, nebo jak se od sebe odlišují ty lidovky a ta vaše původní autorská tvorba? Říkáte Jan Mrázek, jo. Tam je hlavní, že přinese text, třeba text.
0: Tak, text velmi často už s akordama a my pak už do toho vymýšlíme všechny možné věci, což mimochodem se ale vlastně děje i s těma lidovkama. Lidovky často jsou text a melodie a teďkon každá různá kapela má nějaký svoje vlastní verze toho, jak to hraje. A my si to hodně často vlastně bereme

0: úplně původní verzi a pak si s tím děláme, co potřebujeme. A případně zjistíme, že obsahově tenhle text odpovídá ještě nějakému jinému, který známe z jiný lidovky a vlastně téma je úplně identický a tak to propojujeme navzájem dohromady. Takhle, kombinace těch autorských a lidových vznikla, já vlastně ani nedokážu říct, to, nevím, jestli to bylo nějaký jako vědomý rozhodnutí, no nějak to přišlo. Tam je podle mě důležitý, že na mě měl obrovský vliv lidový soubor, ve kterém jsem hrála jako malá na Zušce, soubor Melodika. Vede ho Veronika Chudobová. Ještě pořád je na té Zušce a teď tam jsou jiný děti samozřejmě, já už tam dávno nejsem, ale já jsem tam hrála a zpívala. A ten výběr těch lidovek byl velmi specifický a bylo tam hodně i míň známých věcí a já z nich vlastně čerpám i doteď. A Honza podle mě měl taky spoustu kolem sebe vlastně lidový tvorby, Matouš taky, Bořek taky, tak se to nějak propojilo v tom, že vlastně všichni k tomu vztah máme a nějak nám to jako jde a sedí. Takže,
1: no, ale zároveň si říkám právě, že jste vlastně dlouho se orientovala především k té klasické a současné vážné hudbě a najednou si vás ty lidovky zase našly.
0: Jo, jo. To úplně nejvíc si mě našli znova vlastně, nebo to jsem si tak všimla toho, aha, už je to tady zase. Dlouho jsem na ně vlastně zapomněla. V Londýně, kdy spolužák vytáhl verze severských lidovek, upravený pro smyčcový kvartet, Danish String Quartet. Kdybyste někdy někdo chtěl moc hezkou hudbu, tak tam to najdete od nich. Woodworks, úžasný album. A to jsme hráli. My jsme měli pak takový vždycky večerní jenom sešlosti spolu, kde jsme hráli věci z listu. To znamená, že si vezmete noty a prostě projíždíte věci, co máte před sebou a hrajete. Velká zábava. A tak tam jsem si najednou všimla, aha, to mě baví hodně. A pak jsem se k tomu dostala přes zpěv, kdy jsem zjistila, že když jsem nervózní před koncertem, před hraním, před zkouškou, všem možným konkurzem, tak potřebuju dobře dejchat, abych nebyla úplně vyklepaná. A nejlíp se mi to reguluje, když zpívám. A velmi dobře se mi zpívají lidovky. A umím to s tím čelem, takže jsem vlastně furt mohla hrát a měla jsem pocit, že jako cvičím, ale zároveň jsem si k tomu zpívala, tím jsem se vlastně regulovala. Tak tím jsem začala vlastně se dostávat k tomu, aha, ale já vlastně můžu hrát a zpívat zároveň a ono to stačí a funguje to. Takže jsem pak měla nějaký svoje vlastní verze, jako lidové, který si hraju a zpívám a je to úplně jako hotová vlastně písnička. Tak tímhle jsem se k tomu dostala, si myslím, nejvíc.
1: No, zajímá mě právě, když jste se dotkla vašeho koncertování nebo vašeho hraní v Londýně, tak vy jste právě vystudovala Royal Academy of Music, jednu z nejprestižnějších hudebních škol na světě. Tak co byl vlastně ten impuls, kdy jste se rozhodla z konzervatoře, že potom půjdete právě a zkusíte to právě sem?
0: Jo, to byla podle mě docela náhoda vlastně nějakým způsobem. Já jsem moc nevěděla, ke komu jít dál, tady, jako k jakýmu učiteli. Já jsem byla u paní profesorky Straš Rybkový na konzervatoři, která je podle mě výborná pedagožka a já jsem prostě moc nevěděla, za kým po ní jít tady v Česku. A tak jsem si řekla, tak když nevím, kam tady, tak se můžu podívat, jestli náhodou venku něco není. Nějak jsem si vygooglila nějaký školy a říkala jsem si, OK, anglicky umím, tak zkusím třeba tuhle. A oni mě vzali, takže to bylo dobrý.
1: No a jak náročné byly zkoušky, nebo čemu?
0: Tím, že jsem se připravovala ještě s Renatou Strašrybkovou, tak to podle mě díky ní a díky teda tomu, že já jsem tam hodně chtěla taky se dostat, tak to bylo velmi dobře podchycený. To znamená, já si myslím, že jsem byla fakt dobře připravená. A tak náročný to asi bylo, no ale...
1: Jak probíhal ty zkoušky, jak probíhaly?
0: Přijedete... Vejdete takhle do té velké školy, tam je taková místnost plná lidí, nebylo to za plentou, všechny jsem viděla a zahrajete jim to, co jim dopředu řeknete, že jim zahrajete a potom ještě probíhaly nějaký
1: další kolo,
0: testy.
1: Ne, testy. Jedno kolo.
0: Asi nějaký jakože harmonie a možná dějiny hudby, ale ve skutečnosti to nebylo tak moc o těch znalostech, ale bylo to třeba i v otázky, jako jak přemýšlím, proč jsem si vybrala ten repertoár, který jsem si vybrala, jak bych ho doplnila na celý solový koncert, případně na koncert s orchestrem a tak podobně. Tak to mě připravilo velmi zajímavý, že vlastně se ptali na to, jak přemýšlíme o tom, co hrajeme.
1: Co jste hrála?
0: Jo, hrála jsem Elgarův čelovej koncert a preludium ze čtvrtý svity od Johanna Sebastiana Bacha. Hmm.
1: A jaké bylo následně studium a v čem přesně teď jako absolventka můžete třeba říct, že je ta škola špičková, že co vám přinesla?
0: Je náročná, ale to bude asi každá výška, upřímně řečeno. Pro mě osobně to bylo velmi náročné v tom, že jsem tady v Česku byla vlastně 6 let u jedné profesorky a najednou jsem přešla někam úplně jinam a byla jsem tam vlastně sama, ještě v té cizí zemi s učitelkou, která byla výborná, ale vlastně jsem věděla, že tam je jenom pár let na to, kdy já jako od ní můžu čerpat a ona se mnou může něco dělat možná, pokud se mnou vůbec ještě něco dělat šlo. A tak to byla první věc, pro mě hodně důležitá. Druhá, že vlastně na té škole nás hodně nechávali si to všechno tak organizovat sami. V podstatě jsem měla za úkol odevzdávat takovou tabulku, kde jsem psala, co všechno dělám v rámci té školy, ale i domlouvání korepetic, to znamená, ne všechny skladby jsou jenom pro orchestra čelo nebo pro solový čelo, hodně z toho je spolupráce s klavírem, tak domluvit si, s kým to budu hrát, v podstatě bylo o tom, že se potkám s někým z klavírního oddělení a dáme se dohromady. Funguje nám to? Nefunguje. Zjistím, hraje se mi s tím člověkem dobře. Moc nevím, ale nevím, ke komu bych šla dál, tak to zkusíme ještě najednou, to bylo dobrý. Jo, vlastně i o tomhle přemýšlet a schánět si to všechno tak sama, včetně těch různých projektů, komořiny a tak. Co jsem znala z konzervatoře, ale nemám srovnání zase s HAMU, nebo s JAMU, tak to nevím, ale vlastně minimálně na RAMU teda, Royal Academy of Music, tak tam to všechno bylo na mě, jo, si domluvit, říct si, s kým budu hrát. A to bylo těžké na začátku hrozně se vlastně potkat s těma lidma, ale výhoda byla, že všichni byli ve stejné situaci a nikoho hledali.
1: Takže jste, tam byl kladen důraz vlastně na nějakou samostatnost, jo. Ale zároveň potom po absolvování vy jste neuvažovali, že zůstanete v Británii nebo minimálně se nebudete vracet do
0: jo,
1: Česka?
0: Jo, já jsem původně chtěla, aspoň chvilku, ale protože druhý rok jsem pak najednou už byla v tom stádiu, kdy jsem si říkala, tak jo, už na všechno budu říkat jo, nebudu se bát, tak jsem začala na všechno říkat jo a najednou jsem hrála i v nějakých jako malých představeních, teda jako čelo a už to byl normální výdělek, to bylo super, tak jsem si říkala, tak jestli to takhle půjde dál, tak by to možná šlo. Ale pak přišel covid a ten to trošku zkomplikoval. Já jsem vlastně absolvovala v roce, kdy covid nastoupil ve velkým a...
1: Či 2020?
0: No, tak asi jo. Asi jo. A ty roky jsou úplně rozmazaný pro mě. Já nejsem schopná to vůbec datovat ani, to je fakt špatný. A bylo bezčasí najednou. Tak jsem vlastně, já jsem se pak vrátila, když začala ta velká vlna první, tak jsem se vrátila do Čech. My jsme měli i nějaký velikonoční prázdniny, myslím, jako na škole. No ale pak byla škola zavřená a my jsme se vraceli a posunuli nám vlastně ty absolventské koncerty a zkoušky a my jsme se potom vraceli až v srpnu to jako dokončit. A mezi tím už se občas něco otvíralo, byly nějaký hraní, ale bylo to v Londýně, já jsem byla v Česku a teď jet do toho Londýna to zahrát za nějaký ty peníze, co tam byly, by znamenalo vlastně kupovat si letenku pro sebe, pro čelo, protože čelo...
1: Cestuje se samostatnou letenkou.
0: Ano, ano, ano. Čelu se kupuje zvláštní letenka, dostane ten pás velký, abyste ho mohla připásat. Musí sedět u okýnka, nemůže být. No, máte takový svoje specifika, aby nepřekáželo, když by pak někdo chtěl přejít.
1: Jo, a, já myslela, že máte takovou domluvu
0: jo,
1: se
0: ne,
1: čelem,
0: ne,
1: že
0: ne,
1: se
0: ne.
1: chce koukat z okýnka.
0: To já, kdybych mohla, tak tam sedím radši, ale bohužel to není takhle povolený. A znamenalo by to ještě platit si ty testy covidový a teďkon kde tam spát, já jsem tam vlastně pustila svoje bydlení a teď jsem musela bych být buď u někoho přespávat, což přímo v tom covidu bylo takový teda hodně, jako to už musí být fakt dobrý kamarádi nebo spíš rodina, aby vás nechali u sebe být, tak tím se to hodně zkomplikovalo a já jsem takhle na pár těch nabídek vlastně musela napsat, že ne, že to teď nezvládnu. A pak se mi prostě přestali ozývat. Takže já jsem odabsolvovala a pak jsem se vrátila do Čech.
1: No a jaká byla potom ta další kariéra vaše, to si řekneme, ale je čas zase si zahrát. A to je Silvia Pérez Cruz, tak jestli mi řeknete, jakou píseň a proč jste ji vybrala?
0: Jo, tak. Silvia Pérez Cruz byl můj objev z roku 2023. Má úžasný album Toda la vida un día, doporučuji. Za mě to je naprosto zásadní. Já jsem si ještě pro jistotu o tom něco přečetla, když jsem sem teda šla. Je to skutečně tak, Toda la vida un día, celý život jeden den a je to vlastně celý její život. Je to španělská zpěvačka, ve Španělsku podle mě dost známá, oceňovaná. Já jsem o ní předtím vůbec neslyšela a tohleto album tak nějak shrnuje celý její život, pracovala na něm celý rok a Ona čerpá z vlivů španělský lidový, to znamená flamenco a fado a míchá to s jazzem a s klasikou. Je to neuvěřitelně pestrý, žánrově pestrý album. Bohatý, strašně bohatý, jako zvukově, barevně, a to, co ona umí s hlasem, je pro mě úplně nepředstavitelný, to je prostě fakt trochu čarodějka. Tak to jsem věděla, že to bych hrozně chtěla pustit tady. A ta písnička, kterou jsem vybrala, není tak dlouhá jako všechny další její písničky, které má na tom albu. A je trochu lehčí, a pak jsem právě přemýšlela, ono to pak koresponduje s tím, že jsem ještě jako tu druhou věc, kterou bych tady chtěla pustit od Jany Kirchner, nějak podle mě to spolu komunikuje, tyhle ty dvě písničky. Tak jsem to vybírala na základě toho, aby to nějak fungovalo dohromady.
2: Les roses de la gloria sont faites de patons. Les roses de la gloria

0: Vy Pérez Cruz pro nás vybrala dnes Kristýna Větévka, violončelistka, zpěvačka a hudebnice. Máme tady pro vás dotaz od našeho pravidelného posluchače Davida Šutery, který posílá pozdrav. Vaše hudba se mi moc líbí, píše David Šutera, je to hudební halus. A jaké máte ráda vizuální umění? David Šutera píše tady Umčo, jaké dílo nebo umělce máte v oblibě, kdo pro vaši kapelu tvoří vizuál?
1: Jo.
0: Děkujeme Davidu Šuterovi.
1: Já díky za poslech, to je hezký feedback. Veškerý, co se mi líbí, to je asi úplně stejný jako s tím, co poslouchám za hudební žánr. Já to nejsem schopná úplně jasně říct. Je to na nějakým mým osobním vkusu.
0: Jestli máte třeba nějaký konkrétní příklad, tak teď ne, nemáte.
1: Přemýšlím. Ono to ještě, když tak vyplave,
0: dobře,
1: já to,
0: když
1: vytáhnu,
0: to vyplave, tak
1: ale
0: to
1: s tím vizuálem pro kapelu, to je důležitý. My někoho hledáme. Aha, potřebujeme někoho na cover alba, takže kdyby někdo měl nějaký nápady, tak se prosím ozvěte.
0: No vidíte, tak, takhle může fungovat vizitka. Ale zároveň mluvili jsme o vašich studiích na Royal Academy of Music v Londýně a pak jsme mluvili o kapele Hye, ale mezi tím ještě je spousta určitě toho, co děláte i solo a tak, tak jsem si říkala, jak to tedy pokračovalo, vy jste říkala, zamíchal s tím trochu covid, ale tak nastoupila jste nějakou takovou jako klasickou dráhu violončelistky, recitály, hraní v orchestru?
1: Vůbec. Ne. Absolutně nic. Já jsem byla úplně ztracená dlouho a moc jsem nevěděla, co teda s tím, když mám takový znalosti a vlastně dovednosti, co jsem se naučila, jako ta práce, do toho detailu, do kterého se chodí v té klasické hudbě, to je úplně neuvěřitelný. A já jsem fakt nevěděla, co s tím a kam se vydat. A strašně se mi nechtělo hrát v orchestru.
0: Proč pak?
1: Příšerný konkurzy. Ten repertoár, který se vlastně na konkurzi hraje, jsem si říkala, že by se mohlo hrát už dávno něco úplně jiného. A prostě mi to vlastně, moc mě to nelákalo. A hierarchie v orchestru a takhle. Hra v orchestru je skvělá. A myslím si, že pro spoustu lidí úplně je to naplňuje a je to výborný. Já sama jsem si užila spoustu hraní v orchestru, kde mě to velmi bavilo. A člověk se v tom potom tak ztratí v té velké mase zvuku. Ale vlastně jsem chtěla dělat něco trochu svobodnějšího a říkat si sama, co budu hrát a tak.
0: Hmm. No a jak to tady pokračovalo?
1: No, tak jsem hledala nějakou práci, jak už to tak bývá. Sama takhle, sama vedle toho jsem se pořád nutila jako hrát, abych o to nějak nepřišla.
0: Aby se udržovala v
1: kondici.
0: Přesně
1: tak. A tam se právě ukázalo, že můžu hrát a zpívat zároveň. Pak jsem třeba hrála solovky od Bacha a plus nějaký současný. A v Bachovi jsem najednou zjistila, že mi tam zní jedna lidovka, kterou znám ze souboru. Že tam je úplně stejná melodie. Tak potom, když jsem to hrála na nějakým venkovním koncertě, právě pro děti, který jsem pak učila, tak jsem tam rovnou potom zaspívala tu lidovku, protože mi to připadalo, že to je to samý, tak to rovnou zahraju.
0: Se vám prostě na vašem nástroji potkává Bach, tak. Lidová píseň, současná hudba.
1: Tak, a s tou současnou hudbou tu jsem, tam tím směrem jsem se vlastně vydávala, tam mě velmi zajímá, velmi baví, absolvovala jsem s modernějšíma věcma, s věcí, kterou pro mě napsala spolužačka, spolupráce se současnýma skladatelema je pro mě velmi zajímavá. A vlastně s Lukášem Janatou jsme dělali takovou koncertní sérii Echoes, Concert Series for Empathy, a my jsme dávali dohromady v podstatě samý, co si myslím, český premiéry současný jako hudby. To znamená, bylo to z různě celého světa, on studoval v Americe, takže má spoustu známých a sami skladatel, tak jsme hráli i jeho věci, ale pak od jeho spolužáků, a to jsme dávali dohromady v X10. A to byl super projekt. Já jsem ho zároveň s Lukášem jsme ho organizovali a zároveň jsem v něm hrála. A to mě upřímně řečeno pak docela vyčerpalo. A pak po nějaký době, no pak už jsem byla těhotná, upřímně řečeno, vlastně. A tím se to celý taky tak jako posunulo. Ale vlastně během těhotenství, vlastně od té doby, co jsem těhotná, se dávala kapela Hye dohromady postupně. A mě to tak nějak nasměrovalo k tomu, že ta kapela teď je pro mě úplně asi to nejlepší, co můžu teď dělat.
0: A to
1: zrovna.
0: Hlavní.
1: Tak.
0: Ale zároveň tady ještě učíte, vyučujete sama violončelo, tak by mě zajímal ten váš jako přístup, protože říkám si, když je někdo tedy virtuos na určitý nástroj, tak to vždycky klade důraz právě na to cvičení, trénování, jak tedy kultivovat ten talent, aby to nebyl jenom ten drill, ale aby tam zbyl nějaké místo pro svobodu, což cítím, že tady je pro vás zásadní.
1: Jo, no, to je těžký hrozně. U menších dětí to nejde tak snadno. Tam si myslím, že, nebo takhle, tam já se snažím pěstovat vlastně nějakou techniku a hlídat věci, aby všechno bylo tak nějak v pořádku, ty ruce nebolely, všechno bylo OK a hlava to pobírala jakoby nenápadně a aby v podstatě ani nevěděli moc, co se děje. Jdeme na to přes nějaký hry a tak podobně, ať už z účela nebo fakt i jako skáčem prostě po místnosti a tak jenom, aby si uvědomili, co se vlastně jakoby děje a co je potřeba dělat fyzicky.
0: No a pro malé děti není úplně jako tak často vybíraný nástroj violončelo, nebo je?
1: Asi ne, tak úplně jasně, tak klavír bude nejoblíbenější ze všech. Ale když se někdo dostane ke smyčcovým nástrojům, tak pak housle jsou, nevím, moc nuda, tak půjdu třeba na čelo, asi nevím, jo, nevím, podle čeho se to vlastně vybírá. To je otázka velmi dobrá. Takže u těch malých dětí tam ta svoboda, já se vlastně snažím hodně, aby mi říkali od začátku, jestli tady chtějí třeba hrát hodně na hlas nebo hodně potichu, aby mi jako řekli sami tu strukturu té písničky nebo skladby, kterou hrajou, jak to tam jako, jak by to pojali. Hodně často mlčí a musím to vymyslet já. Velmi často. Snažím se, aby to říkali oni a ne vždycky mi to jde. U starších naopak se snažím je to k tomu vést ještě mnohem víc. Tam se naopak potom setkávám s tím, že oni chtějí v té skladbě dělat něco, co mně se třeba strašně nelíbí. Ale vlastně teda se snažím jim pomoct toho dosáhnout, jako technicky, jak to teda mají udělat, aby to měli takhle a třeba sami přijdou na to, že se jim to nelíbí, anebo se jim to pak líbí, ale vlastně to už není moje věc. Já se jim jenom jakoby snažím pomoct.
0: Nabízíte.
1: Tak, přesně.
0: Z pozice pedagoga.
1: Přesně.
0: Kristýna Větevka byla hostem dnes ve Vizitce, violončelistka, zpěvačka a hudebnice, členka kapely Hie. Moc vám přeju, ať se vám daří i s albem, s kapelou. A zároveň se na závěr pro nás vybrala Janu Kirchner na Krídlách divých včel. Také, prosím, stručně, vy jste říkali, to koresponduje právě se Sylvie Pérez-Cruz.
1: No, to uslyšíte sami, jak to funguje, zase taky čerpá z lidové tvorby, podle mě, ale zase ze Slovenska, tady z našeho kraje, a to uslyšíte sami. Moc díky za pozvání, bylo
0: děkujeme,
1: by to s
0: váma hezký. Děkujeme, že jste přišli. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Vláda dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Výši schodku a jednotlivé rozpočtové kapitoly představí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ta už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Zůstane ale pod 400 miliardami. Opozice plánované zvýšení schodku kritizuje a varuje před dalším zadlužováním země. Iránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě iránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny iránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nezpůsobil. Šéf Kremlu Vladimír Putin se dnes má sejít s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v kyrgyzském Biškeku by měli jednat o plánovaném plynovodu Síla Sibiře 2. Putin plánuje schůzky také s prezidenty Turecka, Recepem Tayyipem Erdoganem a Indie, Narendrou Modím a Iránu Masudem Pezeshkanem. Karlovy Vary, Františkovy lázně a Mariánské lázně připravují oslavy k 5. výročí zápisu na seznam UNESCO. V roce 2021 bylo celkem zapsáno 11 lázeňských měst ze 7 evropských zemí. Program oslav začne 11. září v Mariánských lázních a bude zaměřený na mobilitu, lékařství a prameny. 12. září bude pokračovat v Karlových Varech. Počasí. Zpočátku bude od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na východě až 28, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Poslední srpnové dopoledne a poledne můžete strávit i s Polední Vltavou. Je krátce po 11. hodině. Od mikrofonu vám příjemný poslech na 31. srpnový den přeje David Hamr. No a my míříme rovnou k jazzovému výběru za zpěvačkou Erika Badu. Ta se po 16 letech vrací s novým studiovým albem. Je to dlouhá doba, více už nám k tomu řekne David Brada.
2: Hezké dopoledne, ahoj.
1: Davide, 16 let ticha, pokud nepočítáme jeden mixtape z roku 2015, tak proč nás tedy Erika Badu nechala takto čekat?
2: No, já jsem neměl šanci se jí zeptat osobně, i když jsem jí před asi 10 lety viděl na festivalu v Montreux a čekali jsme tehdy na ní asi do 10:45 v noci, ale ten výsledek stál za to. Ale tenhle příběh, který posloucháme a který oficiálně vyšel minulý pátek, je opravdu moc zajímavý a začíná trošku jinde, než bys čekal. A za vším hledej rádio, protože Erika Badu jela autem se svým dlouholetým spolupracovníkem, producentem Cold Chrisem, a v rádiu zněla skladba The Realist, což je skladba úplně z jiného žánru. Je to skladba od hardcore hip-hopového dua Mobb Deep a je to skladba, kterou produkoval právě ten druhý člověk na téhle desce, a sice producent Alchemist. No a Erika Badu v tu chvíli říká, sakra, já bych taky chtěla něco podobného zpívat. No a její producent Chris říká, hele, ale já znám chlápka, co tenhle beat udělal. On se jmenuje Alan Daniel Mamman, alias Alchemist. A je to americký hudební producent, DJ, rapper, který mimochodem je považovaný za jednoho z nejvlivnějších producentů moderního hiphopu. No a tak se vlastně malinko narodil tenhle příběh, protože pro Alchemista byla tahle spolupráce taky splněným snem, protože on vždycky chtěl dělat s Erikou Badu, ona je opravdu fantastická zpěvačka, a posílal jí dokonce beaty, když měl pocit, že ten beat je pro ní, tak jí ho prostě poslal. Nicméně Erika je nechávala ležet, říkala, že nechtěla plýtvat ničím časem, dokud nedá dohromady aspoň 10 nebo 15 motivů, za kterými si stojí. No a to trvalo těch 16 let, takže ten mixtape, který si zmiňoval, ten se jmenuje Next to You a ten vznikl přímo z té písničky The Realist, kterou poslouchala Erika v tom rádiu tehdy. No a ten se teda odehrál v loni v červnu 2025. No a té doby už trvalo jenom 18 měsíců, než jsme se dočkali téhle nové desky.
1: Za vším hledej rádio, to se mi líbí, tato informace, protože možná se to časoprostorově protne i u uší nějakého posluchače, který se zamiluje právě do Eriky Badu, kterou nabízíme. Co bude tím prvním trackem?
2: My si pustíme dneska tři skladby, jako obvykle. Ta první písnička se jmenuje Crossfade.

0: Zpěvačky Eriky Badu a rapper Alchemist. Takhle je kombinace na písni Crossfade, kterou jsme slyšeli díky Davidu Bradovi, který dnes vybírá pozoruhodné nebo pozornosti hodné jazzové skladby, když tohle bude asi opravdu trochu crossover. Ještě k tomu Alchemistovi, ten je pověstný právě prací se samply, úryvky ze starých, často naprosto zapomenutých nahrávek, jsou přetvořeny do smyček a tvoří z nich nové beaty. Erika Badu je naopak známá díky spolupráci s živými muzikanty, chytrými aranžemi a samozřejmě i svým emotivním zpěvem. Jak se, Davide, tyto dva odlišné světy propojily právě na jejich nové společné nahrávce? No a jestli fungují dohromady, tak to je vlastně otázka řečnická.
1: Já doufám. Myslím si, že jsme slyšeli, jak to těmhle dvou generačně vlastně úplně odlišným umělcům funguje dohromady. Dlužno dodat, že Erika Badu ve vodách hip-hopu není zdaleka poprvé. Prostě už v 90. letech ona hostovala třeba na deskách takových umělců, jako byl Guru a jeho Jazz Matez. Takže pro ní, to nechci říct, by byl snad návrat, ale nejsou to neznámé vody. A právě tahle kombinace je opravdu, a vůbec celá ten proces, jak to album vznikalo, je velmi zajímavé, protože, jak už jsem říkal, Alchemist posílal Erice ty beaty, ale ona je nebrala tak, jak přišli, že by na ně začala zpívat. Ona je šťouravá, ona je taková ježibaba, trošku taková čarodějnice. Takže ona se mu v tom hrabala, přidávala do těch jeho beatů další jako vrstvy, nástroje, smyčce, žestě, zvonkohry, ona miluje zvonkohry a logicky svoje vokály. Takže ty beaty poměrně dost předělávala a hezky to popsala v rozhovoru pro britský deník Guardian, který vyšel minulý týden. Ona říká, že Alchemistovy kompozice podle ní fungují podobně jako klasická hudba, protože taky vlastně se v té hudbě najednou vrství různé hlasy, motivy, zvonkohry, smyčce, žestě, tak jako to vlastně známe z klasiky. No ale zpátky teda k tomu hip-hopu, tahle deska určitě není jenom studiový produkt. Zajímavé je, že oba umělci si poslední dva roky testovali tuhle muziku naživo během takových komorních sessions, kterým říkali phone free, tedy sebrali posluchačům telefony, aby nic neuniklo a žádné videa, fotky, nahrávky. No a Erika Badu na těch vystoupeních hrála se svojí kapelou, která se jmenuje The Cannabinoids a Alchemist byl na pódiu živě se samplerem MPC. Takže než ty skladby vlastně se dostaly na album a tedy k nám a teď do rádia, tak si prošli živým ověřením před publikem. No a myslím si, že ten výsledek, který můžeme slyšet a který za chvilku uslyšíme taky v té další skladbě, je přesně tím mixem, crossoverem, jak si říkal, protože je tady opravdu směs žánrů. Slyšíme soul, slyšíme funk, slyšíme blues. V některých skladbách, které jsem teda nevybral, jsou dokonce i náznaky rocku. Určitě je tady hodně jazzu a je tady trošku takového undergroundového hip-hopu. Takže doufám, že tohle je věc, která osloví vlastně poměrně široké publikum. Viz další skladba Love Me Not.

0: Stop, stop.
1: Love Minute, tak se jmenuje track, který pouštíme, abychom ukázali skutečně mimořádně působivou spolupráci zpěvačky Eriky Badu a rapera Alchemista. Ty si, Davide, pro dnešní dopoledne na Vltavě vybral tři skladby, které jsou v skutku odlišné. My jsme tady mohli porovnat ty první dvě. Dá se o nich tedy říct, že vystihují podstatu? Já mám pocit, že ta deska bude tady velmi pestrá. Vystihují koncept celé desky.
2: Snažil jsem se. Jak se to povedlo, musí samozřejmě posoudit posluchači, ale každá z těch tří skladeb ukazuje malinko jinou polohu Eriky Badu. Teď jsme slyšeli hodně expresivní text, doporučuji všem, pokud vládnou alespoň trochu anglicky, tak si ho najít. Je to opravdu hodně osobní výpověď. Ta třetí věc je zase úplně jiná. A ta třetí věc se jmenuje They Ain't You. A my v ní uslyšíme ještě jednoho zajímavého hudebníka, a sice baskytaristu, který si říká Thundercat, a který byl v minulosti členem kapely Eriky Badu. A mimochodem tenhle baskytarista je držitelem Grammy za spolupráci na slavném hiphopovém albu Kendricka Lamara To Pimp a Butterfly, které už je teda 11 let staré, ale je dodnes platné a je velice povedené. Takže my tady vidíme tři takové, v tom mým výběru, takové tři jako polohy od klasické balady, takové té milé Eriky Badu v Crossfade přes trošku rozlámanou stárnoucí hvězdu ve skladbě Love Me Not, až teda po právě tady ta modernější zase They Ain't You, trošku jako, řekl bych, našlápnutější věc. Ale myslím, že všechny tři skladby ukazují, jak zajímavě funguje ten mix soulové královny, můžeme říct téměř, Eriky Badu, s fantastickým a chytrým a taky žánrově velmi flexibilním a pestrým producentem Alchemistem. A já doufám, že vás tahle kombinace a tahle hudba bavila.
1: Říká David Bada, třetí píseň They Ain't You.

0: Hlas soulové zpěvačky Eriky Badu ve spojení s producentem a rapperem Alchemistem. Tohle byla třetí píseň nazvaná They Ain't You, taková, kterou vybíral jako i ostatní dvě David Brada ve svém dnešním jazzovém nahlédnutí do zajímavých jazzových alb.
1: To byl můj film.
2: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
1: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
2: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Arthur Honegger a jeho Sarabanda zní vysíláním Poledne Vltavy. Krátce před 11:30.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Poledne Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A v Poledne Vltavě také osudy, protože je pondělí, tak otevíráme nové rozhlasové memoáry, tentokrát tedy vzpomínání animátora, filmového režiséra, scénáristy, grafika a pedagoga Jiřího Barty. Za okamžik.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: osudy.
1: Poslední půl hodina dopoledne tradičně na Vltavě patří memoárům. Tentokrát v osudech zamíříme do příběhu animátora, filmového režiséra, scénáristy, grafika a pedagoga, tak jak vidí svůj životaběh v pětidílné sérii. Jiří Barta bude po celý týden vypravěčem svých osudů.

Dětství to je pro mě důležitý období, protože to je obecně známý, že vždycky ty vzpomínky z dětství nějak se promítnou i do té budoucnosti. A tak dětství je období, na který rád vzpomínám, jednak protože jsme měli harmonickou rodinu a vyrůstal jsem jak v Praze, tak v Berouně u babičky. Ten Beroun byl klíčový, protože mám dílčí vzpomínky, které potom se promítly i do mojí budoucí práce. Nakonec detaily, na který si dobře vzpomínám, tak používám i ve filmech, který pak jsem realizoval. A jsou to vlastně takové motivy, které se i často opakují. Že třeba můj děda, který byl strojvůdce, mám zážitek z dětství, kdy mě vzal na tu lokomotivu a nechal mě zahoukat na tu parní píšťalu. Byl to takový signál, který se později promítnul i do mého filmu Na půdě, kde nádraží a vůbec to prostředí vlaky, tak to jsem tam samozřejmě použil a je to moje milovaná scéna. Myslím třeba i na jiné věci, ať jsou to události nebo krajina, příroda, město. Vždycky jsem tam nacházel nějaký momenty, na který rád vzpomínám a který se mě teď znovu vybavují. Asi bych měl se ale vrátit k rodičům, protože maminka byla sklářská výtvarnice, která vystudovala na UMPRUM u profesora Kaplického, vystudovala obor sklo. A kromě teda těch návrhů pro skleněné užitkové předměty, tak se zabývala takovými experimenty, jako jsou i art protisy nebo grafické potisky na tapety, dekorační látky a podobně. No, tatínek byl naopak zase technický typ, byl to jako vzdělaný noblesní pán, který i v 50. letech, kdy se preferovaly dělnické profese a lidé chodili oblečení spíš v rádiovkách, v teplácích a v monterkách, tak on kontrastně k tomu si naopak bral vždycky bílou košili, sako a motýlka nebo kravatu. Ten motýlek to byl takový jeho znak, který ho doprovázel celý život a dokonce až v pozdější době třeba se objevil na zahradě, kde kropil záhonky a opět měl na sobě toho motýlka. To byla jeho taková jako věčná, řekl bych, taková divadelní role. No jinak samozřejmě, kromě toho, že měl takový jako jemný smysl pro humor, tak to byl vědecký pracovník v oboru krystalografie a byl takový jako renesanční člověk, který ho zajímala psychologie, filozofie, astronomie a prostě vědy s nějakým tajemstvím.

tatínek měl takový specifický právě smysl pro humor a rád si vymýšlel pohádky, kromě teda čtených pohádek i měl svoje takový témata, který nám dětem vyprávěl a který si okamžitě jako vymýšlel, i když to často nedávalo vůbec žádný smysl. Jedna z těch pohádek byla například pohádka o lidu plné blůbě, kterou nedokážu zopakovat, protože je to snůška naprosto vymyšlených slov a nesmyslů, ale nicméně jsme to jako se zájmem poslouchali a vždycky nás to pobavilo.

0: Samozřejmě kromě vyprávění tatínek s náma trávil čas na výletech, nebo jsme často jezdívali na dovolenou v létě do Vysokých Tater vlakem přes Ostravu a tam v dálce v noci svítily ty hutě a železárny a dojeli jsme až do Štrby, kde potom vedla taková skoropolní cesta do vesničky Štóla. Protože tam kdysi děda koupil pozemek, tak jsme si mysleli, že tam jednou postavíme chaloupku. No, zatím jsme bydleli ve vesnici v takové staré roubence. No a odtamtud já jsem dělal výlety do přírody. Byly to výstupy do hor, Vysokých Tater. Hory mě bavily už jenom z toho důvodu, že to byla vždycky cesta někam vysoko. Já mám rád výšky, takže to byla pro mě zábava a takový dobrodružství, prostě dobít nějaký kopec, dobít nějaký vrchol. To je taky téma, který samo o sobě je velmi důležitý, protože to byl čas, kdy jsme se tam s rodinou společně sešli a kdy jsme třeba na řece Poprad stavěli takovou přehradu nebo chodili na houby, tak jak ty letní prázdniny většinou bývají. Tady bych asi taky měl připomenout právě tu knížku, který jsme teďka listovali. Je to knížka z roku 1870, německy psaná, takzvaný Štrůvelpetr, neboli Zde vidíte Petříka. Je to dědictví po našem prastrýci, který německé básně výtečně přeložil do staročeštiny a svůj originální překlad krasopisně přepsal na volné stránky v knize. Říkali jsme vždycky Zde vidíte Petříka, to je úvodní báseň Zde vidíte Petříka. A je to vlastně sbírka takových německých moralit, které jsou na jedné straně velmi krutý, ale asi pro děti poučný a fungující. Tenkrát ta výchova byla trochu jiná než dneska, protože vždycky ta pointa nebo ten verš končil nějakou katastrofou. Když děti zlobili nebo udělali něco špatně, nikdy nedopadlo dobře. Takže ta úvodní básen, to můžu tady zarecitovat, Zde vidíte Petříka, jen svou špínou vyniká. Vlasy nemá česané, nechty nemá střihané. Každý, kdo ho vidí, za něho se stydí. Každý volá na něj, fuj, nechci, by ten kluk byl můj. Tak v tomhle stylu takovou staročeštinou jsou ty texty přeložený. Nebo je tam ještě takový ten úvodní, tam vůbec ta knížka začíná krásně. Dítka posluší, když jsou, od Ježíška něco dostanou. S mamánkou, když pěkně po ulici kráčí a ne sem tam skáčí. Ježíšek je za to miluje, knížky s obrázky jim daruje. No a to je ta knížka, právě Zde vidíte Petříka, kde narazíte i na drastické způsoby výchovy, ale to už samozřejmě nechci v tom pokračovat, protože to je spojený právě s těma obrázkama, který bohužel jako v rozhlase neuvidíte. Ta knížka samozřejmě byla takovým rodinným pokladem a tatínek nám z toho četl a pak už jsme ty básničky znali z paměti. Teď samozřejmě mám možnost si vždycky vzpomenout a to je díky teda té dlouhodobé paměti, že si ty básničky pamatuju. Dneska už bych se možná ani nenaučil. Asi bych samozřejmě měl ještě říct, že tatínek pochází jako z poměrně zámožné rodiny majitelů cementáren a keramických továren. Byla to firma Prastav, pražská staviva, která byla znárodněná v roce 1945 a pak pozdějším majitelem firmy byl Národní podnik České cementárny a Československé keramické závody v Rakovníku. No a v 50. letech pochopitelně rodina přišla o veškerý majetek, takže jsme žili takovým skromným způsobem života, až někdy si myslím, že vznikaly takové jako groteskní situace, na které si velmi dobře vzpomínám, protože jsme třeba bydleli v jednom bytě, respektive v jednom pokoji s malou kuchyňkou a nás tam bylo vlastně 6 a pes. to byla i taková zkouška sociální inteligence, aby jsme se tam všichni shodli, vešli a nepohádali. A k tomu samozřejmě někdy i došlo, takže jsme museli ty situace někdy řešit. Naše rodina byla jako každá jiná. Otec se snažil o tak jako harmonii, maminka byla výbušnější, takže někdy trošku ta hádka začínala díky její povaze. Mezi tím ovšem byla babička, která zase vytvářela takovou střechu nad tou naší domácností. Ona byla taková obětavá žena, která vařila, uklízela, prostě to, co maminka nezvládla díky své profesi, protože ona samozřejmě musela se věnovat práci, otec pracoval taky jinde a babička vlastně se starala o tu domácnost. A tam, kam jsme se stěhovali, a stěhovali jsme se často, myslím, že asi celkem 10krát, tak nás babička vždycky provázela, protože původně ona měla dům v Berouně, kam jsem jezdil, ale potom, co ten dům prodala, neměla kde být, byla s námi a byla součástí naší rodiny. To bylo místo dětství, na který mám intenzivní vzpomínky na hry a představy, které s tím mám spojené. Měl jsem tam samozřejmě kamarády, nebo asi bych byl přesnější, jednoho kamaráda z Pepíčka Havla. A Pepíček Havel byl o něco starší a dával to dobře najevo. Měli jsme na dvorku v takové malé kůlně se sedačkou, tak jsme měli instalované takové jakoby letadlo a Pepíček Havel seděl jako pilot u kniplu a já jsem dělal vždycky cestujícího. Přestože jsem vždycky se chtěl taky ujmout řízení, tak mě k tomu nikdy nepustil a to mě strašně mrzelo. Vždycky jsem mu záviděl, že on je prostě tím pilotem a já jenom tím cestujícím. Samozřejmě tady byly místa, jako je zahrada nebo půda, která byla pro mě důležitá, protože ta půda byla plná takového harampádí nepřehledného, kde jsem si vždycky něco vybral a oživil ve svých představách, co to znamená a jak by se s tím dalo hrát. To byl důvod, proč jsme kdysi před 12 lety s kolegou Edgarem Dudkou začali vymýšlet film na půdě, a protože on měl podobné zážitky někde z Břeclavy. A já jsem pak samozřejmě s tím spojil Beroun a dali jsme to dohromady a zjistili jsme, že můžeme dát příběh, který vypráví o půdě jako o prostředí světa, kde hory jsou skříně, dětská vanička je parník, prostor pod kanapem je tajemný les, no a podobně. Je vidět, že to dětství se vždycky propisuje do té budoucnosti a člověk chce nebo nechce.
1: Vstávejte, drahouškové, je ráno.

0: zase to dě... Jo, už je ráno, ráno, Radičko, tak to musím dělat tyhle ty přepíčky, bys mluvil, jo.
1: Pro mě ten Beroun znamená jednak právě toho kamaráda, jednak tu půdu. Je takový jako individuální hry, který spíš se soustředil jeden malý prostor někde mezi kamnama a zdí a tam jsem se zabýval s takovým svým monologem. Já jsem nebyl moc společenský člověk a myslím, že ani do dneška nejsem. A mně to prostě stačilo jako být sám a vymýšlet si tam svoje hry a rozvíjet nějaké svoje představy. Parní stroj, který měl děda někde schovaný a který se málo kdy pouštěl, protože to mohl jenom on. Jednou to teda pustil a já jsem pak se zamiloval do těch parních strojů. A tehdy v 50. letech televizor, to bylo něco nevídaného a začínali televizory a on říkal, ale pojď se podívat, my máme doma barevný televizor. Což teda jsem nechápal, jak je možný, až vůbec televizor černobílej, že někdo má na tož ještě barevný, to jsem ještě neslyšel. No nicméně mě pozval na návštěvu a opravdu tam byla na obrazovce scéna z nějakého fotbalového utkání. Hráči hráli na zelené trávě a nad nima modré nebe. A tak jsem koukal na to jako blázen. Říkal jsem si, to jsem teda opravdu ještě neviděl. Jenomže potom střih, že jo, končilo utkání a na obrazovce se objevila hlasatelka, která byla zase do poloviny zelená a v horní polovině modrá. Ale ono to bylo tím, že oni měli přes obrazovku napnutou takovou fólii barevnou, což vytvářelo takovou iluzi a byl to jako podvod na diváka. Nebo tam měli zase nad kamnama takovou zajímavou hračku. Byly plechové loutky, jak bába s dětkem řeže dříví, kterýma pohyboval větrník na horký vzduch a tím, jak se otáčel, tak ty loutky řezaly dříví. Scénka, která mě fascinovala a fascinoval mě na tom i ten rytmus s takovou jako neustálou pravidelností, jak se opakuje ten pohyb sem tam a k tomu tikaly hodiny. To byl takový výjev jak z animovaného filmu. Byl v tom takový zvláštní klid, který mě utkvěl v paměti a na který si pořád vzpomínám. Nevím, možná to nikdy použiju, ale zatím ta situace ještě nenastala. No, škola začala ku podivu dost brzy, protože mě ještě nebylo 6 a nastoupil jsem tenkrát právě v Berouně, ale netrvalo to dlouho. Já asi po měsíci nebo po 2 měsících školu opustil díky takovému incidentu nechtěnému, který nastal, protože mě se ani do té školy moc nechtělo. Tenkrát jsem to moc nechápal, jako bylo přeci jenom mě bylo 5 a ještě škola tak pro mě nebyla. Ale právě to, že nechci do té školy, způsobilo to, že jsem přišel před budovu jako první a zkusil jsem otevřít takový těžký domovní dveře. Nevím, asi nebyly zavřený, ale zdálo se mně, že to prostě nejde otevřít. No takže jsem to vzdal, ale stoupnul jsem si před školu a ty děti, které přicházely, tak jsem posílal domů, protože jsem jim říkal, že není škola. Po tom incidentu jednou mě babička oznámila, že už teda do školy nemusím, že teda budu až příštím rokem. Tady začala moje školní docházka. No potom jsem samozřejmě nastoupil první třídu regulérně v Praze, to už mě bylo 6. To bylo teda v Dejvicích, protože jsme bydleli ze začátku v Dejvicích. První třída, jak už jsem uvedl, byla krátká, že ta první třída v Berouně trvala 2 měsíce. Ale ta první třída v Praze, tak ta samozřejmě tu jsem dokončil, to bylo jakoby v pořádku, ale nepamatuju si, že bych měl nějaký výraznější kamarády v první třídě. Naopak, byl to jeden kamarád z domu, protože pod námi byli sousedi Hipšerovi a tam byl Petr Hipšer, který mě vždycky zaujal nějakou hračku nebo věcí, kterou měl takzvaně z Ameriky. Měl tam nádherný třeba stříbrný Colt a pak měl ještě jiné drobnosti. A my jsme se rozhodli, že si vytvoříme takovou lanovku mezi patry a že si přes balkon budeme posílat ty poklady a že vždycky já mu něco pošlu a on mě něco pošle na oplátku a bude to takový výměnný obchod. Takže jsem očekával, že mě pošle právě tady ten stříbrný kolt, ale bohužel to byly jenom takové bezcenné věci, byly to nějaké knoflíky. Zatímco já v touze, abych se mu nějak zavděčil, aby to mělo nějakou protiváhu, tak jsem jednou našel tatínkovu sbírku známek a tu jsem mu bohužel teda poslal tím výtahem a odměnou za to bylo zase jenom pár knoflíků. Takže samozřejmě rodinná aféra, musel to otec řešit tak se sousedy a nakonec mu tu sbírku vrátili a byl to takový jako rodinný skandál. Ale tam jsem byl rok, protože jsme se potom přestěhovali na Letnou a na Letní jsem vydržel od druhé asi do čtvrté třídy. Tam jsme měli zajímavou paní učitelku Stránskou, která se nám chovala jako taková maminka. O nás pečovala, nejenom, že vyučovala, ale kromě toho prostě se starala o naše pohodlí. Prostě jí zajímalo to rodinný zázemí a byla to taková naše máma. Tak samozřejmě zase našel jsem tam kamaráda, který ku podivu od té druhé třídy mě pronásledoval až do současnosti. Vždycky jsme se nějak potkávali, buď to profesně, nebo jako kamarádi. Začali jsme právě v té druhé třídě přes Gimpl, až jsme se sešli i po vysoké škole, kdy on studoval na DAMU, loutkařinu, já na UMPRUM. A pak jsme se sešli vlastně v krátkém filmu, kde on byl animátor, technolog, já jsem byl výtvarník a autor těch animovaných filmů. Jmenoval se Milan Svatoš. Je dobře známý samozřejmě právě pro svoji jako povahu přátelskou a byl to takový ochotný společník, který mě vždycky tak jako trochu razil cestu při realizaci mých filmů a představ, protože ne vždycky jsem byl schopen někoho přemluvit, přesvědčit, takže on dělal takového organizátora a to natáčení vždycky organizoval i po technologické stránce, komunikace s lidmi a tak dále. To byla vlastnost, která mě u toho Milana vždycky pomohla a která byla hrozně důležitá.

S kamarádem Milanem Svatošem jsme se znali hlavně ve druhé třídě, tam to naše kamarádství začalo a vydrželo vlastně až do současnosti. Čtvrtá třída končila v Praze a pokračování školní docházky bylo až v Ústí nad Labem, kam jsme se přestěhovali zase na konci 50. let, a protože tatínek tam měl práci v chemičce a vyměnili jsme byt, který jsme tady měli v Praze v těch stísněných podmínkách, najednou za velmi prostorný byt na Skřivánku. Takže to byla kapitola života velmi příjemná, až teda na to, že to Ústí nad Labem v 50. letech bylo poznamenané tou produkcí chemičky, takže to znamenalo zelené mlhy a nedýchatelné ovzduší. Řeka Bílina černá jak ingoust. Ekologie tenkrát nebyla důležitá. Ale zase si vzpomínám na takový okamžiky, kdy jsme chodívali, protože to byla úrodná polabská krajina, tak jsme tam chodívali na ovoce. Ty ovocní stromy rostly uprostřed polí. Že? To bylo mezi kukuřicí, najednou byl jabloň, hrušeň. Byly takový zemědělský přebytky, který jsme brali jako nejenom výlet, zábavu, ale zároveň jsme si vždycky nosili tašky plný jablek anebo kukuřice. To období v Ústí nad Labem bylo poznamenané jednak tou školou, ale i našimi jako společnými výlety s rodiči, nebo respektive s tatínkem. Chodívali jsme do polí, do lesa. Samozřejmě tatínek se nám věnoval tak, že jsme třeba stavěli se stavebnice Merkur nebo Radioamatér, vyráběli jsme i modely lodí, draky, a tenkrát jsem vyráběl takovou krajinku k elektrickému vláčku. Byla to taková kašírovaná krajina, na který se potom položily koleje, ale ta krajina byla poměrně veliká, tam měla rozlohu asi 2x2 metry, takže bylo taky těžký uskladnit a hledali jsme na ní místo. Nakonec jsme našli pod stropem, kde jsme do stropu zabudovali takové háky a tu krajinu jsme tam pověsili. Takže to bylo místo, kde odpočívala. A bylo těžké vždycky sundat, pak už tam visela dlouho, pak už si s ní vlastně nikdo nehrál. Začátkem 60. let jsem začínal takový výtvarný pokusy. Já nejsem ten, který by od malička kreslil. Nebyl jsem velký kreslíř, který by vytvářel svoje fantazie. Já jsem spíš skopíroval nebo navazoval jsem na styl Josefa Lady nebo Vladimíra Fuky. Vím, jak jsem kreslil ty trojuhelníčky jako nosy a že to byl takový můj vzor, který se mně líbil, ale tu kresbu se moc nerozvíjel. Ale jednou mě rodiče koupili opravdické plátno, šepsované plátno. Takovým prvním nápadem bylo Zátiší. Já jsem si postavil na stůl lahev od vína, švestku, jablíčka, a teď by na to stačily 3, 4, 5 barev, ale tenkrát touha nebo moje radost těch barev byla taková, že jsem je chtěl použít všechny. Vznikl takový zvláštní pestrobarevný, až bych řekl psychedelický obraz na téma Zátiší s lahví a s ovocem. Já jsem kdysi dostal k Vánocům loutkové divadlo, takže i to divadlo mě zajímalo. Zajímaly mě technické věci, stavebnice, pouštěl jsem si parní stroj, nebo jsem sestavoval různé modely lodí. No, když bych se měl vrátit ke kapitole dětství, tak musím říct, že tam bych hledal ten největší zdroj mých vzpomínek, fantazie, představivosti. Tam patří to, co se promítá do současnosti. Jak už jsem zmínil, tak jsem čerpal z dětství pro film Na půdě. Další období, který jsem prožíval už potom v Ústí nad Labem nebo na jiných místech, na to nemám tak intenzivní vzpomínky. Už se to tak jako rozptýlilo mezi bratra, sestru, ta pozornost byla taková širší, už to nebyly jako soustředěný zážitky, který bych si tak dobře pamatoval. A řekl bych, že
už to období nebylo tak barevné, už bylo spíš šedivé. Asi to souviselo i s tou atmosférou kolem, protože Ústí nad Labem tenkrát bylo plné smogu a mlh a tak trochu celé to období mládí bylo zabarvené šedí mlhou, tak jak to tehdy v 50. 60. letech v Ústí nad Labem vypadalo. Protože jsme jako rodina byli často na cestách, vlastně jsme se často stěhovali. Praha Dejvice, Praha Letná, potom Ústí nad Labem, Beroun. Tak já to vnímám jako filmový obrazy, které se střídají a které jsou vždycky spojený s nějakými lidmi, s nějakými událostmi. A je to jiný, ale vždycky je to zajímavý. Vždycky mám na to intenzivní vzpomínky, ze kterých bych dokázal zase najít něco zajímavého, co mě oslovilo, něco, co se pak promítlo i do mý pozdější práce. A i jsou to zážitky pozitivní, ale i negativní, které vždycky měly smysl a které mě dávali nějakou energii a nějaký zdroj inspirace, který jsem potom později použil.

0: Do rozhlasového vzpomínání animátora, filmového režiséra, scénáristy, grafika a pedagoga Jiřího Bárty se budete moci, milí posluchači, zaposlouchat opět zítra v jeho osudech. Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun, oznámila to ministryně Schillerová. Jordánsko a Spojené arabské emiráty se bránili iránským útokům. Ty přišly jako odveta za americký úder v Hormuzském průlivu. V neděli se návštěvníkům zdarma otevřou expozice Muzea umění v Olomouci. Počasí. Zpočátku bude zataženo s přeháníkami, později až polojasno. Teploty do 26 stupňů. Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Ve funkci hlavní hygieničky ve středu končí Barbora Macková. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Odchází na vlastní žádost. Jako důvod uvedla, že současné vedení ministerstva má jiné představy o reformě a modernizaci ochrany veřejného zdraví. Macková ale dál zůstává v čele státního zdravotního ústavu, kde se chce víc zaměřit na posílení prevence nemocí. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Mezi své priority zařadil podporu očkování.
2: Rád bych, aby hygiena byla pro lidi rádce. Tím, že ta má prioritní cesta, kterou půjdu, tak je připravenost na mimořádné události, respektive, když se jedná o epidemie, vlnu veder, povodně, tak hygiena musí být ta, která bude připravena dřív, než ta mimořádná událost nastane.
0: Spojené státy a Irán po týdnech klidu hlásí opět vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v regionu, na kterých jsou američtí vojáci.
3: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou sestřelili americký dron a že v odvetě mířili na dvě vojenské základny na severu a východě Jordánska a na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Ty popřeli, že jejich základna Al-Minhad byla napadená iránskými raketami. Nad svými teritoriálními vodami ale zneškodnili iránský dron. Jordánská armáda nad ránem sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepalské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepalského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je také více než 900 pracovníků nepalských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch pomocí výbušnin, taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů. Vláda nebude probírat nový návrh státní kulturní politiky. Premiér Andrej Babiš z ANO podle informací časopisu Respekt stáhl z dnešního jednání návrh státní kulturní politiky. Dokument popisuje kulturní priority, kterými by se měl stát v příštích 4 letech zabývat. Tento plán ministra kultury Otto Klempíře za motoristy kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že návrh vznikl netransparentně, bez diskuze s odborníky. Stále expozice zapojených státních muzeí a galerií budou od září každou první neděli v měsíci zdarma. Rozhodlo o tom už dříve ministerstvo kultury. V neděli 6. září tak bude bezplatný vstup i do stálých expozic Muzea umění v Olomouci. V Muzeu moderního umění jde o expozici století relativity. Další dvě jsou v arcidiecézním muzeu, pokračuje mluvčí muzea umění Tomáš Kasal.
4: K ke slávě a chvále nabízí umělecké poklady olomoucké arcidiecéze, včetně zlaceného kočáru kardinála Trojera, diamanty posázenou monstranci Zlaté slunce Moravy, ale i základy Olomouckého hradu či do konce září románsko-gotický palác biskupa Zdíka. Expozice Zde se nacházíte mapuje 6000 let osídlení zdejšího svatováclavského návrší.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo až oblačno na severovýchodě Čech s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen místy. Postupně od západu budou srážky většinou ustávat a zejména v Čechách bude ubývat také oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29, v tisíci metrech na horách kolem 17. Mírný jihozápadní vítr až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Více zpráv na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Polední Vltava mezi 12. a 13. mimo jiné obsáhne informace o budování Vltavské filharmonie a budeme vám také hrát mimo jiné klasiku Wilhelma Friedmana Bacha nebo Johanna Sebastiana Bacha, teď ovšem hudba Borodinova.

Göteborský symfonický orchestr řízený Némem Jervim a malá svita pro orchestr, tedy čtvrtá část Mazurka Allegretto Alexandra Porfievíče Borodina. To je hudba, která 10 minut po 12. hodině dozněla ve vysílání Odpolední Vltavy. No a vypadá to, že domovská scéna Pražské metropolitní filharmonie bude mít svou budovu. Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Město předpokládá, že povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku a stavba tak o rok později může začít. Budovu na základě mezinárodní architektonické soutěže navrhlo dánské studio BIK. Filharmonie bude zahrnovat hudební centrum s 5 hudebními sály, kreativním prostorem, restauracemi a dalšími provozy se zázemím. Kromě toho město v okolí plánuje také četné úpravy, včetně vybudování veřejných prostranství nového vltavského nábřeží a řady dopravních staveb. Po získání stavebního povolení chce město vypsat tender na stavební firmu a pokud vše půjde bez komplikací, stavba by měla začít v prvním čtvrtletí roku 2028. To jsou tedy vyhlídky Vltavské filharmonie na další léta. My se budeme ohlížet za významným jubilem jedné ze stanic Českého rozhlasu. Už za okamžik na Vltavě.

0: třetí část koncertu pro čembalo, smyčcové nástroje a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha právě dozněla. No a hlas, který z Prahy mířil do světa ve chvílích ohrožení i naděje, ten slaví 90 let. Začalo vysílat 31.8.1936, tedy československé zahraniční rozhlasové vysílání, které není jen historickou kapitolou, ale je i dlouhodobým nástrojem, kterým Česká republika komunikuje se světem. Každý den přináší informace o dění v Česku i v zahraničí a představuje celou řadu tematických domén, ekonomiku, vědu, kulturu, společenské dění, oslovuje publikum například kontinenty. Vysílání, které vzniklo v roce 1936, je dlouhodobým mostem mezi Československem, později Českem a světem. Radio Prague International dnes vysílá v 7 jazykových mutacích a také prostřednictvím webu, podcastu nebo satelitního vysílání. Šéfredaktorka Klára Stejskalová nyní ve studiu Vltavy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Radio Prague International, jak zní dnešní název, tedy oné stanice, která vysílá do zahraničí, slaví přesně na den, pokud si dobře vybavuji, 90 let. Je to tak?
1: Je to tak, vlastně ta minuta, to bylo v 10 hodin dopoledne, v 10 hodin se poprvé rozeznělo tehdejší hlas pana Svobody do zahraničí, bylo to v angličtině, v anglickém jazyce a od té doby tedy Radio Prague International, ten název se během let měnil, někdy se tomu říkala krátkovlná stanice Praha, to vlastně bylo v počátcích, pak se to jmenovalo Radio Praha, jedno krátké období to bylo Radio Czechoslovak International a teď jsme tedy Radio Prague International.
0: Když budeme rekapitulovat a přehlížet o něch 90 let, co je podle vás klidně subjektivně největším dědictvím těch 9 desetiletí?
1: Já bych řekla to, že ta stanice, to rádio se stalo partnerem mnoha rodin, mnoha lidí po celém světě. A my o tom máme momentálně neuvěřitelné důkazy, protože k těm 90. narozeninám nám do redakce přišlo opravdu neuvěřitelné množství dopisů, přání, nebo nám psali mailem samozřejmě a ty posluchači říkají, jak díky nám třeba získali vztah k České republice, jak se začali kvůli nám učit česky, jak prostě to poslouchají celé roky a že vlastně třeba i dneska jejich děti tu stanici poslouchají. A to myslím, že to, co je na té stanici výjimečné, že je tak trošku takovým opravdu partnerem a České republice určitě dělá dobré jméno.
0: Konec konců mluví se o zahraničním vysílání také jako o nástroji veřejné diplomacie. Kde podle vás končí novinařina a začíná propagace dobrého jména České republiky?
1: Tak já doufám, že právě tu propagaci my neděláme, nebo v tom nejlepším slova smyslu, ale určitě novinářské zásady se na naší stanici dodržují. Je pravda, že bylo to období třeba v dobách komunismu, kdy ta stanice hodně sloužila jako propagandistický nástroj, že tehdy dokonce i vznikaly některé jazykové mutace podle toho, jak navazovalo tehdejší Československo vazby třeba v Africe, takže je tam i období, kdy se vysílalo ve svahilštině. Dnes vlastně víceméně naše vysílání je, dá se říct, téměř shodné jako vysílání, já nevím, na Radiožurnále, na Vltavě. Prostě snažíme, akorát, že my se snažíme propagovat Českou republiku tím, že vysíláme o českých skladatelích, o českých spisovatelích, o české kultuře nebo o našich firmách a samozřejmě ten gro tam je tedy to, že vysíláme o České republice, ale
0: bezesporu i zajímavý dějinný dokument, dějiny vysílání Československa do zahraničí. Když se ještě zastavíme u těch dějin, třeba u těch těžkých momentů, které ty momenty, ať už jde tedy o nacistickou okupaci nebo období totality, podle vás byly pro zahraniční vysílání ty nejtěžší?
1: Tak samozřejmě to byl nástup nacismu, kde víceméně to zahraniční vysílání zaniklo a celá řada redaktorů skončila i v koncentračních táborech, tak to bylo velmi, velmi složité období. Nástup 50. let, kdy také docházelo k čistkám redaktorů a Pak třeba zajímavé období byl rok 68, kdy také byla zase ta další vlna čistek a dokonce bohužel se na tom podíleli svým způsobem nechtíc i posluchači, protože tím, jak oni psali do Prahy dopisy to, co slyšeli a to, tak na základě toho pak vlastně mohli být redaktoři vyhození, protože bylo zdokumentováno, co vlastně v těch kritických dnech roku 68 šlo do éteru.
0: Dnes zaplať Bůh žijeme ve svobodné zemi a konec konců ony hodnoty prostřednictvím rozhlasového vysílání můžeme šířit dál. Může mít vlastně rádio Prague International podobnou roli, jako třeba mýval v dobách totality poslech zahraničního rozhlasu pro některé posluchače?
1: Tak asi nežijeme úplně v této době takovéto, ale myslím si, že může se to stát, ale určitě jsme nějakým hlasem svobody a myslím si, že právě v současné době, když vemu třeba naše ruskojazyčné vysílání, tak je to nějaký prvek svobody do totalitní země.
0: Každopádně žijeme v době, která je plná výzev, a to nejenom politických, ale i technologických. Co je dnes vlastně pro Radio Prague International větší výzvou? Konkurovat globálním médiím nebo zaujmout mladou generaci?
1: Globálním médiím asi bohužel v našich parametrech nemůžeme sekundovat, ale snažíme se a samozřejmě, že ta stanice prodělala neuvěřitelný rozvoj a změnu. Ono sice se to jmenuje Radio Prague International, ale my jsme dneska multimediální platforma. My fungujeme víceméně, gro našeho těžiště je na webu, že jsme zpravodajsko-publicistický web a pochopitelně snažíme se získat tu mladou generaci prostřednictvím sociálních sítí, kde myslím, že fungujeme velmi dobře, takže už i dneska video je automatickou součástí naší práce.
0: Možná otázka závěrem, protože vždycky je dobré znát i pohled zvenku. Co oproti domácímu mediálnímu prostředí reflektují zahraniční posluchači nejvýrazněji a třeba v kontrastu s tím, čím žijeme doma?
1: Dá se říct, že to je paradoxní ještě podle oblasti, ale třeba v Německu vždy zabudujeme článkem o vlacích. Cokoliv o vlacích, tak to funguje. V anglické redakci mají velký úspěch články o archeologii, objevy, kterými tady až nevěnujeme takovou pozornost, tak jako objevení nějakého středověkého meče tam vždycky zafunguje. A latinskoameričtí posluchači, ty mají zase rádi příběhy.
0: Zahraniční vysílání Českého rozhlasu dnes slaví 90 let svého vysílání, dnes tedy jako Radio Prague International vysílá v 7 jazykových mutacích a prostřednictvím webu, podcastů, satelitů i partnerských rozhlasových stanic zasahuje miliony posluchačů a čtenářů po celém světě. Tak přejeme další dekády úspěšného vysílání i šéfredaktorce Kláře Stejskalové, která byla hostem Vltavy.
1: Díky. Děkuji za pozvání.

0: Zapadlé město Dogville, kde si v Kolorédu.
1: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
0: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

Druhá část koncertu pro dva klavíry a orchestr B-dur Antona Eberla právě dozněla, možná jste poznali. Každopádně šance hádat a uhádnout rozsah znalostí dostáváte, milí posluchači, i nyní, kdy vám nabídneme otázku, která stojí za odpověď.

0: Polední Vltava.
1: Minimálně v čase, kdy opět hrozí školní rok a někteří třeba vstupují do maturitního ročníku, se bude právě řádná odpověď na kvízovou otázku hodit, protože texty tohoto autora už patří ke kánonu světové literatury. Tak tedy zkusme paměť a zkusme si odpovědět na to, kdo napsal román Farma zvířat. Určitě víte, že autorem alegorického satirického románu Farma zvířat je britský spisovatel a novinář George Orwell, jenž je rovněž autorem světoznámého vizionářského dystopického románu 1984. Kniha, která formou příběhu o zvířatech na farmě kritizuje totalitní režimy, korupci moci a konkrétně stalinismus v Sovětském svazu, vyšla poprvé v srpnu 1945 a je bohužel smutně aktuální i dnes.

0: Další hudba z rozvětvené bachovské rodiny. Otec Johann Sebastian Bach nabídl před chvílí na Vltavě koncert pro čembalo. My jsme nyní slyšeli i symfonii F-dur, tedy její první část, Wilhelma Friedmana Bacha, tedy prvního syna Johanna Sebastiana Bacha. Ovšem pozvánkou k poslechu míříme nejen za vážnou hudbou, ale zároveň, milí posluchači, upozorňujeme, že nabízíme v třídílném rozhlasovém seriálu podle románu polské nobelistky Olgy Tokarczuk výjimečné dílo, které můžete slýchat v neděli, respektive mohli jste ji slyšet a teď také na webu. V tomto románu polské nobelistky umírají ti, kteří bezdůvodně ubližují přírodě. Jitka Smutná se ujala role učitelky na penzi, která má schopnost mluvit se zvířaty a slyšet jejich nářek. Rozhlasová adaptace na loňském ročníku Pri Bohemia Radio získala hlavní cenu v kategorii drama. Celý seriál nyní, jak už jsme zmínili, lze poslouchat online, a to po dobu 8 týdnů po odvysílání prvního dílu.
1: Znáte pohádku o nočním střelci?
2: Ne.
1: Po nocích tady řádil noční střelec. Lovil špatné lidi. Létal na Černém Čápovi a jeho společníky byli dva psi. Všichni se ho báli, jen jeden kluk zavolal do komína, aby mu střelec taky někoho ulovil. O pár dní později spadl do domu chlapce kus rozčtvrceného těla. To se pak stalo ještě třikrát, až bylo tělo celé a mohlo být pohřbeno. Noční střelec už se neobjevil.
2: To je zvláštní legenda.
1: Jako noční můra. Napadlo mě, jestli si takhle nepřijde i pro mého muže.
2: Váš muž je špatný člověk?
1: To já neumím takhle říct. Nezlobte se, já jsem vážně úplně nemožná. Nejradši bych už jela domů.
2: Tak jeďte.
1: Bojím se ho nechat samotného.
2: Proč? Někdo ho odveze?
1: Ne, to nejde. Já jsem mu to slíbila.
2: Napuste si doma vanu a odpočiňte si.
1: Budu se ho aspoň muset jít zeptat. Jenomže on si bude myslet, že chci, aby už jel taky.
2: Prostě jeďte. Odvezeme ho.
1: Já nevím.
0: Vynikající polská spisovatelka, nobelistka Olga Tokarczuk stojí také za textem, jenž je vltavským radioseriálem a jenž můžete poslouchat nadále online na webu Vltavy. Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Olga Tokarczuk žije poblíž české hranice na Kladsku a konec konců za Vltavu. Tam můžete vyrazit třeba i 12. září na koncert rozhlasových symfoniků, tedy na Broumovsko.

0: Brazilský zpěvák a skladatel Javan vám dělá společnost ve 3/4 na 1 na vlnách polední Vltavy. Teď čas podívat se i do Moravského divadla a Moravské filharmonie v Olomouci. Mají nové prostory, jedná se o kulturně edukační centrum, které propojuje umění a vzdělávání laické i odborné veřejnosti. Nabídne moderní zázemí s učebnami, zkušebnami a dílnami pro výrobu scénických dekorací. Činnost centra se zaměří na popularizaci divadla i jeho propojování s dalšími obory.
1: Otevření provázely samozřejmě ukázky třeba baletního studia, které bude mít v novém kulturně edukačním centru své zázemí. Potvrdila mi Dita Otevřelová, baletní pedagožka Moravského divadla Olomouc.
2: My tady v tomto centru budeme mít lekce pro ty nejmenší děti. Povedu je konkrétně já, takže se na to velmi těšíme, protože tady ty prostory jsou krásné, takže budou mít děti to nejlepší, co můžou vlastně mít.
3: Jaký je zájem o balet tady v Olomouci, co baletní studio, co už dokázalo?
2: Baletní studio si myslím, že má v Olomouci velmi dobré jméno. Chodí k nám vlastně přes 100 dětí, což mluví samo o sobě. A naše úspěchy jsou taky velké, protože letos vlastně jsme byli na mezinárodní soutěži v Dublinu, kde se nám podařilo získat několik medailí, takže jsme na naše žáky velmi pyšní.
1: Nové kulturně edukační centrum už má za sebou půlroční testování. Co pro veřejnost i profesionály připravuje na nejbližší týdny, řekl ředitel Moravského divadla David Garneš.
4: My máme za sebou už půl roku, kdy jsme dělali workshopy, dělali jsme už setkávání s kolegy z Asociace profesionálních divadel, ale teď se dostáváme opravdu do té pro nás horké fáze celého toho testování a v rámci této horké fáze nás čeká jednak, jak jsem říkal, workshopy pro profesionály, čekají nás akce pro laickou veřejnost, čeká nás tam série kroužků, které tam nastálo za usídlí, takže tam bude sídlit baletní studio, bude tam sídlit sdružení D, které tam bude dělat speciální edukační akce. A z těch, řekněme, vrcholů za rámci zářijového programu je setkání technických ředitelů Asociace profesionálních divadel. To znamená, že opravdu budeme z Olomouce dělat i konferenční místo pro Českou republiku a věříme, že do budoucna i pro Evropu. Shaboom, if I could take you up in paradise
1: and above. Shaboom, and tell me time. Do nových prostor pozvalo třeba i pěvecké uskupení Kvévox, kde účinkují i členové Moravského divadla. Od září bude v centru fungovat i nový 4letý obor jevištní technologie, na kterém spolupracuje Moravské divadlo se Střední školou grafiky a médií v Olomouci. Její ředitel Petr Skiva je pyšný nejen na špičkové vybavení učeben za několik desítek milionů korun.
5: My jsme nadšení, protože samozřejmě, jak jsem se dozvěděl, při takovém tom pátrání v rámci těch oborových struktur tady v regionu, tak jsme naprosto jedinečným oborem a hrozně se těšíme na to, že to bude pecka pro všechny, nejenom v rámci tady našeho regionu, ale možná v rámci celé České republiky a i Slovenska. Až dostudují tento obor, tak samozřejmě můžou pokračovat na JAMU, kde je vlastně navazující vysokoškolská forma a musím říct, že ti učitelé tady u nás se prolínají právě s tím vysokoškolským oborem na JAMU.
0: To je tedy téma, které stojí za navštívení. Ředitel Střední školy grafiky a médií Petr Skýva taky zval do prostor Moravského divadla a Moravské filharmonie v Olomouci. U slavnostního otevření nového kulturního centra v Olomouci byla i naše kolegyně Blanka Mazalová.

0: Jitka Čechová v Polední Vltavě krátce před 13. hodinou interpretuje jednu z 6 charakteristických skladeb Bedřicha Smetany. V celou tu jsou zprávy, no a poté také budeme nabízet ohlédnutí za filmovým létem a projektem To byl můj film. Konec konců je 31. srpnový den, ještě poslední den prázdnin, byť je pondělí. Ovšem vy, milí posluchači, můžete nostalgicky na filmové léto na Vltavě vzpomínat i prostřednictvím poslechu webu, kde je celá řada projektů, které jsou právě v duchu letní filmové dramaturgie.
1: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
2: Avšak kde si pod hladinou?
1: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
2: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
1: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
2: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Nagyové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Nagyová může podat dovolání. Advokát Nagyové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připraven se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalován i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Řecko podepsalo s Izraelem obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protivzdušné obrany nazvaný Achillův štít. Jeho součástí budou radary, obranné systémy a zbraně od izraelských firm Rafael a Israel Aerospace Industries. Podle serveru The Jerusalem Post jde o největší exportní dohodu v oblasti obranných technologií v historii Izraele. Evropská komise se rozhodla zařadit platformy ChatGPT, Reddit a Roblox mezi velké internetové platformy. Budou tak podléhat přísnější regulaci. Komise o tom dnes informovala ve svém prohlášení. Platformy uvedly, že mají v Evropské unii v průměru nejméně 45 milionů uživatelů měsíčně a splňují tak podmínky pro podobné označení. Počasí. Bude oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm nebo s přeháníkami. Zpočátku v severovýchodní polovině území až zataženo a doznívání deště. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 29, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A v Polední Vltavě budeme listovat knihami, ohlížet se za filmovým létem a taky nabízet hudbu třeba Terezy Richtrové, Jacquesa Aubera, nebo právě teď zní etidy, obrazy Sergeje Rachmaninova.

Boris Gilburg dointerpretoval jednu z etid obrazů, konkrétně etidu číslo 9 Sergeje Rachmaninova 6 minut po 13. hodině na Vltavě. Obraznost nemusí vzbuzovat jen plošné vizuální objekty, ale třeba předměty běžně určené ke zdobení, ať už domorodých obyvatel, nebo k nějaké etnografické kráse, která je doma i u nás v České republice. Řeč je o perličce a o skle, která také slaví prostřednictvím projektu Crystal Valley Week, jenž bylo možno prožít minulý týden v celém Libereckém kraji. No a když se řekne lidový kroj, většina z nás si představí právě výšivky, krajky a pestré barvy. Ovšem málo kdo ví, že právě významnou roli v jeho slavnostní podobě mají také skleněné foukané perle. Právě ony zdobí dívčí čelenky a věnečky, mužské klobouky nebo nádherné svatební koruny. Každá perlička může vyprávět svůj příběh, příběh řemeslné dovednosti a tradice, která se předává z generace na generaci. Výstava Parádní čepec krkonošské perle na svátečních krojích představí to nejkrásnější a nejvzácnější v současném lidovém oděvu. A to pro výjimečné okamžiky. V Paláci Líbek v Liberci výstava trvá až do 31. října letošního roku a vy ji tak můžete navštívit třeba dnes.

Simon Standáš řídí Collegium Musicum 90 a dozněl koncert pro čtvery housle, violo, cello a basso continuo, konkrétně jeho první část Jacquesa Aubera. Teď výběr z knih a čtenářské vyznání, které nabízí herečka Veronika Lazorčáková. Představuje knihy, které v jejím životě hrají důležitou roli.

0: Já bych moc ráda začala tím, že jsem od malička byla knihomol, ale ono to tak docela není pravda. Četla jsem ráda a velkým iniciátorem a vzorem mi v tomhle ohledu byla babička Zdenka Fitznerová, učitelka češtiny na obchodní akademii v Olomouci. Její knihovna byla rozsáhlá a jejími oblíbenými knihami byly historické romány. Často jsem u ní trávila čas jen prohlížením hřbetů. Některé z knih byly v mých dětských očích naprosto fascinující už jen pro svůj objem. Pamatuji si, že mi před spaním říkávala báseň z Manon Lescaut od Vítězslava Nezvala, Král a vosa. A i když to bylo vlastně trochu strašidelné nebo děsivé, obraz starého krále, který zemře na svou mlsnost a bodnutí vosy, mi vždycky připadal smutný a před usnutím jsem si opakovala, že mi to babička říká hlavně proto, abych nejedla tolik sladké. Ale babička měla skvělý přednes a jak jsem rostla, mnohem víc mě bavilo poslouchat, jak s láskou vyslovuje jednotlivá slova a jak obdivuje český jazyk. K její nevoli jsem ale nebyla ten typ malé holky, co už si v 7 letech chodí sama půjčovat do knihovny knihy. Měla jsem problém se soustředěním a potřebovala jsem hodně pohybu, takže jsem nikdy dlouho číst nevydržela. Například jsem si ale s velkou vášní předčítala nahlas příběhy 4 lístků na záchodě. Nebo jsem měla období paperbackových příběhů Enid Blytonové Správná pětka. Byla to parta dětí se psem, která řešila nejrůznější záhady a líbilo se mi, že je to nejen dobrodružné, ale taky o tom, co opravdu znamená přátelství. Musím říct, že když jsem byla oslovená, abych si něco připravila do knižního pólu, tak mi v hlavě vybuchl úplný ohňostroj. Uvědomila jsem si, že ač jsou kolem mě lidé, kteří jistě čtou více a mají ke knihám snad i hlubší vztah, pro mě jsou knihy nespornou součástí života. Fascinují mě, ráda je dostávám i dávám jako dárek, zkrátka je potřebuji k životu. Ta fyzická přítomnost knihy, včetně specifické vůně nové, právě zakoupené knihy, nebo naopak letité, ušmudlané, osahané a nesčetněkrát polité čajem, je pro mě něčím nezaměnitelným a neskonale vzrušujícím. Přesně takhle na mě prvně zapůsobila kniha Zahrada od Jiřího Trnky, která mě provází od dětství a na kterou nedám dopustit. Trnkovy ilustrace mě v dětství přitahovaly jak humorem, tak i strašidelností nebo děsivostí, tak netypickou pro dětské knihy. A křehká poetika, s jakou je příběh 5 chlapců, kteří objeví tajemnou branku do tajemné zahrady a zažijí tam obyčejně neobyčejná dobrodružství, je pro mě tak silná, že se k ní stále vracím, takže teď už ji čtu své dceři. Navíc existuje i perfektní audioverze v osobitém podání Karla Hegra, ze které si pamatuji mnoho pasáží a jejímž vrcholem je kapitola, ve které 5 slonů odehraje pro kluky divadlo o šípkové karkulce. Podobný silný vztah jsem měla také ke knize Aprílová škola od Jiřího Žáčka. Básničky, které mi máma před spaním recitovala, se mi stejně jako ilustrace Adolfa Borna nesmazatelně otiskly do paměti. Když prší, kvetou paraplíčka. Když prší, voda doticha, poslouchej déšť a zavři víčka. Když prší, kvetou paraplíčka a každé někam pospíchá. Adolf Born ale ilustroval i knihu Astrid Lindgrenové Pipi dlouhá punčucha, která byla jednou ze zásadních knih mého dětství. Příběh o holce, která není tak úplně holka, má nezvyklou sílu, žije ve své vile vilekule sama bez rodičů, má kupu peněz, koně a opičáka, má talent dostat se do problémů a talent se z nich zase dostat samozřejmě a nechodí do školy? Tak to je přece sen. Moc jsem jako malá toužila být jako Pipi. Odvážná, silná, bezstarostná, umět si se vším poradit. A ve spojitosti s Astrid Lindgrenovou bych ráda uvedla ještě knihu, ze které jsem si už četla sama, Děti z Bullerbynu. Ráda jsem se nořila do zdánlivě všedních vyprávění hlavní hrdinky Lisy o životě na venkově s 10 sourozenci a kamarádem Olem. Pro mě popisovaly i drobná sourozenecká nedorozumění či konflikty, které jsem také prožívala a díky tomu jsem se s Lisou mohla stotožnit a pomáhalo mi říct si, že v tom nejsem sama. Ráda bych ještě dodala, že velkou kapitolu v mém dětství tvořil poslech četby či mluveného slova. Když nebyl prostor, možnost, čas, aby mi máma nebo babička vyprávěli, pouštěly se pohádky z vinylových desek a později na kazetách. Karel Häger namluvil třeba i příběhy o loupežníku Rumcajzovi od Václava Čtvrtka. Na kazetách jsem později zbožňovala třeba vějíř pohádek od Františka Hrubína, namluvený Radovanem Lukavským, nebo špatně vyučeného čaroděje v podání Miloše Kopeckého. Nejsrdcovějším dílem však byla pohádka o Makové panence v interpretaci Vlastimila Brodského. Už v 5 letech se mi uměla slovo od slova, včetně přesných intonací pana Brodského. Myslím, že už někde tady byl nějaký zárodek mé budoucí profese, ač to nikdo nepředpokládal a ani já zdaleka nic netušila.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v rubrice Knižní pól herečka Veronika Lazorčáková. Připravil Petr Šrámek a další díly pořadu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a v aplikaci Můj rozhlas. A celý tento týden také budeme číst z textu vynikajícího amerického spisovatele Jacka Londona ve Vltavské povídce. Už za chvilku.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Zoltán Kodaj stojí za hudbou, která právě dozněla 6 minut před 1:30. No a celý týden budeme spojeni prostřednictvím vltavské povídky se jménem Jacka Londona.
1: Polední Vltava. Povídky klasiků i současných autorů vždy od 1:30.
0: Tento vynikající americký spisovatel, povídkář, esejista, socialista a také dobrodruh je autorem celé řady povídek. My si konec konců letos připomínáme dvojí londonovské výročí, jednak kulaté výročí jeho narození a také jeho úmrtí na listopad připadající. Připomínáme si jej tedy už nyní prostřednictvím vltavských povídek, z nichž první tento týden nese titul Hrůzy Šalamounových ostrovů. Šalamounovy ostrovy mají pověst strašlivého místa prolezlého chorobami, jehož původní obyvatelé se nevyhýbali ani kanibalismu a i ti nejstatečnější z nejstatečnějších se odtud vrací při nejmenším otřesení. Právě tak je uvozena povídka, která pochází ze sbírky Moře, sníh a velkoměsta. V překladu Vladimíra Svobody ji pro rozhlas připravila už v roce 2006 Dagmar Oravová a ví za účinkování Michala Pavlaty v režii Vlada Ruska uslyšíte už za okamžik.

0: Vynikající americký jazzman, kontrabasista a příležitostný pianista Charles Mingus nabízel svou hudbu přesně v 2:30 v odpolední Vltavě.
1: Povídka.
0: A v 2:30 také avizovaná vltavská povídka celý tento týden z pera Jacka Londona. Bertie Arkwright rozhodně není žádným nebojácným hrdinou, naopak je spíše jemným a přes příliš citlivým mužem. Přesto se rozhodne vydat se na plavbu po Melanéském souostroví na lodi neblaze proslulého kapitána Malua. Tak je uvozena povídka, kterou vám nabízíme v polední Vltavě a která nese titul Hrůzy Šalamounových ostrovů. Účinkuje Michal Pavlata v režii Vlada Ruska.

Spousta bělochů, kteří strávili na Šalomounech 20 let a které přepadá stesk, když se odtamtud vrátili. Jen opatrný musí člověk být, aby na Šalomounech obstál delší čas, a musí mít trochu štěstí. Ale především to také musí být ten pravý člověk. Bertie Arkwright rozhodně ten pravý nebyl. Byl příliš citlivý, příliš jemně naladěn a obdařen přílišnou představivostí. Svět prostě byl nad jeho síly. Šalomounovy ostrovy byly proto tím posledním místem na světě, kam by byl měl jet. Nepřijel ostatně s myšlenkou usadit se tam na delší čas. 5týdenní zastávka mezi 2 příjezdy parníku, tak se rozhodl, zcela uspokojí volání po divočině, jež cítil zahrávat na strunách své bytosti. To alespoň prohlásil dámám na Makembu, i když poněkud odlišnými slovy. A ty v něm uctívali hrdinu, neboť byli pouhými turistkami a neznali nic než bezpečí paluby parolodi, jež se proplétala Šalomounským souostrovím. Na lodi byl ještě jeden muž, ale toho si dámy nevšímali. Byl vyschlý jako věchýtek, mahagonově temnou pleť měl povadlou. Najméně uvedeném v listě cestujících nezáleží, ale jiné jeho přízvisko, kapitán Malu, sloužilo černochům jako zaklínadlo, jako pohrůžka capartům, před ní se třásly malí černí nezbedové od Nového Hanoveru až po Nové Hebridy. Malíček kapitána Malua, třeba že byl zlomený, měl v sobě víc síly než celý Bertie Arkwright. Turistky však neměli podle čeho soudit, jen podle vzhledu, a Bertie byl rozhodně člověk pohledný. Na Makembu byl také vládní komisař, který se vracel ze Sydney, a s jeho svolením se loď zastavila na Ugi, aby vysadili na břeh misionáře. A na Ugi kotvil kutr Arla s patronem Hansenem. Je třeba říci, že Arla byla jedna z mnoha lodí, které patřily kapitánovi Maluovi, a stalo se na jeho návrh a na jeho pozvání, že se Bertie odebral na palubu Arly jako host na 4denní plavbu kolem pobřeží Malajty. Pak ho měla Arla vysadit na Remingské plantáži, rovněž kapitánovi majetku, kde se mohl Bertie týden zdržet, než bude odeslán do Tulagi, sídla vlády, kde bude hostem vládního komisaře. Kapitán Malu měl na svědomí ještě další 2 pokyny, po jejíž udělení se ztrácí z našeho vyprávění. Jeden byl určen kapitánu Hansenovi, druhý panu Herivelovi, řediteli Remingské plantáže. Obě směrnice měly týž smysl, aby se totiž panu Bertramu Arkwrightovi bohatě dostalo dojmů ze syrového a krevnatého života na Šalomounech. Šušká se také, že se kapitán Malu zmínil o tom, že v případě obzvlášť silných dojmů, které by pan Arkwright načerpal, objevila by se na stole bednička skotské.

Schwarz měl vždycky moc tvrdou hlavu, to víte. Odveze 4 muže z posádky do Tulagy ke zmrzkání, soudnímu, to se ví, a pak se s nimi pustí zpátky v člunu. Bylo dost bouzlivo a člun se hned u břehu zvrhl. A Schwarz jediný se utopil. Nešťastná náhoda, samozřejmě. Doopravdy? Zeptal se napůl nezúčastněně Bertie, zaujat pohledem na černého kormidelníka. Hugo zmizelo za zádi a Arla plachtila letním mořem vstříc lesnatým kopcům Malaity. Kormidelník, který tolik poutal Bertieho pozornost, se pyšnil 10coulovým hřebíkem, prostrčeným napříč nozdrami. Kolem krku měl šňůru knoflíků. Do otvoru v boltcích si navěsil otvírák konzerv, ulomené držátko kartáčku na zuby, hliněnou dýmku, mosazné kolečko z budíku a několik nábojnic z Winchesterovky. Na prsou, zavěšena na šňůrce kolem krku, mu visela půlka porcelánového talíře. Asi 40 podobně vyšňořených černochů polehávala na palubě.

nich bylo 15 mužů posádky a ostatní nově naverbované pracovní síly. To se ví, že to byla náhoda, promluvil důstojník z Adley Jacobs, hubený černooký muž, který vypadal spíš na profesora než na námořníka. Johnnymu Bedipovi se stala skoro stejně nešťastná náhoda. Taky jich pár přivážel po zbičování a oni ho zvrhli. Jenže Johnny dovedl plavat stejně dobře jako oni a tak se dva z nich utopili. Vzal na to laťku z lodi a pistoli. To se ví, že to byla nešťastná náhoda. To tak bývá, tyhle nešťastné náhody, poznamenal patron. Vidíte toho chlapa u kormidla, pane Arkwrighte? Je to lidojet. Před půl rokem on a ostatní posádka utopili tehdejšího kapitána z Arly. Udělali to na palubě, zrovna tamhle vzadu, u zvedáku hlavní plachty. Paluba byla v hrozném stavu, prohodil důstojník. Mám tomu snad rozumět tak, že... začal Bertie. No ovšem, řekl patron Hansen. Bylo to utonutí nešťastnou náhodou. Ale na palubě? Přesně tak. Můžu vám říct důvěrně ovšem, že si na něj vzali sekeru. Tahle posádka, co tu teď máte? Hansen kývl. Tam ten kapitán byl vždycky trochu příliš neopatrný, vysvětloval důstojník. Zrovna se k ním otočil zády a už ho měli. Tady není žádná zábava, stěžoval si patron. Vláda se pokaždé postaví za negra a proti bělochovi. Nesmíte střílet první. Musíte nechat nejdřív vystřelit negra. Jinak tomu vláda říká vražda a vezete se na Fidži. Proto také je tolik utonutí nešťastnou náhodou. Té noci spal Bertie v kapitánově kajutě, kabince oddělené od hlavní kajuty. Stěnu směrem k přídi zdobil stojan s puškami. Nad lůžkem visely 3 další pušky. Pod lůžkem byla ohromná zásuvka a když ji vytáhl, zjistil, že je plná střeliva, dynamitu a několika krabic roznětek. Vybral si ke spánku raději pohovku na protější straně. Na stolečku právě na očích ležela palubní kniha Arly. To Bertie nevěděl, že byla připravena speciálně pro tuto příležitost. A tak si četl, jak 21. září spadly 2 mužové posádky přes palubu a utonuli. Bertie uměl číst mezi řádky a věděl hned, oč jde. Dočetl se, jak byl u SU zaskočen člun z Arly a že přitom loď přišla o 3 námořníky. Jak patron přistihl kuchaře, že v kuchynce vaří lidské maso. Maso nakoupené posádkou na břehu ve Fuji. Jak náhodný výbuch dynamitu zabil jiného člena posádky při signalizaci. O nočních přepadech, o útěcích z přístavů z raního šera, o útocích křováků v mangrovových bažinách a o eskadrách přímořských domorodců v průlivech. Jeden záznam se tu opakoval s jednotvárnou pravidelností. Úmrtí na úplavici. Znepokojen zjistil, že tak zemřeli 2 běloši, kteří byli právě tak jako on sám, hosty na Arle. Tedy řeknu vám, povídal hned ráno Bertie patronovi Hansenovi, prohlížel jsem trochu váš lodní deník. Patron hbitě sehrál rozmrzelost nad tím, že se deník jen tak někde povaluje. A všechna ta úplavice, rozumíte, to je samý nesmysl, stejně jako utonutí nešťastnou náhodou, pokračoval Bertie. Místo čeho se uvádí úplavice? Patron nepokrytě obdivoval hostův ostrovtip, trochu se vzpíral a pohoršeně všechno popřel a pak se milostivě vzdal. To je tak, pane Arkwrighte. Tyhle ostrovy mají už tak dost špatné jméno. Je čím dál tím těžší najmout na plavbu sem bílé námořníky. A teď si představte, že tu někoho zabíjí. Když ale někdo umře normálně na nemoc, tak je všechno v pořádku. Nemoci nováčkům nevadí. Co neradi slyší je, že by mohli být zavražděni. Já jsem si taky myslel, že předešlý patron Arly umřel na úplavici, když jsem nastupoval na jeho místo. A pak už bylo pozdě. To už jsem podepsal smlouvu. Kromě toho, řekl pan Jacobs, je už těch utopení nešťastnou náhodou moc. Nevypadá to hezky. To vláda je tím vina.
Běloch tu nemá jinou možnost, jak se ubránit domorodcům. To se na to podívejme, pravil Bertý a zatoužil, aby plavba byla už u konce. Později toho dne se začal vyptávat Černouška, kterého mu označili za lidojeda. Sumasi se jmenoval ten chlapík. Strávil 3 roky na plantáži v Queenslandu. Byl už na Samoji, na Fidži, v Sydney a jako lodník se plavil na verbovacích škunerech po Nové Británii, Novém Irsku, Nové Gvineji. Pohotově vpadl do patronova tónu. Ano, lidi už jedl, hodně lidí snědl. Kolik? To si přesně nespomene. Ano, i bílé. Jsou docela dobří, jen nesmějí být nemocní. Jednou snědl nemocného. Na má duše, vykřikoval při té vzpomínce. Já pak hrozně nemoc podle něj. Můj břich moc bolel. Bertý se rozklepal. 5 minut na to zjistil Bertý, že vedle něho na poklopu sedí černoch s odpornou vyrážkou. Odpálil odtamtud a dotazem zjistil, že je to malomocenství. Spěchal dolů a drhl se antiseptickým mýdlem. Mockrát se toho dne ještě drhl antiseptickým mýdlem, protože kdejaký domorodec na palubě byl zřejmě postižen zhoubnými vředy toho nebo onoho druhu. Když se Arla protáhla mangrovovými bažinami až ke kotvišti, natáhli nad zábradlím dvojitě ostnatý drát. Vypadalo to, jako by to patřilo k obchodu, a když Bertý spatřil připlouvat od břehu kánoe ježící se kopími, luky, šípy a snajderovkami, přál si víc než kdy jindy, aby už plavba byla u konce. 3 dny strávila Arla u břehu a 3 noci se patron i důstojník nalévali whisky, přenechávajíce Bertýmu střežení lodi. V lahvích od whisky měli studený čaj, což ovšem Bertý nevěděl. Co věděl, bylo, že se velice namazali a dlouze se hádali, jestli muže, kteří padnou za oběť hrozícímu útoku, odepíší jako případ úplavice nebo utonutí nešťastnou náhodou. Když oba dva usnuli a začali chrápat, zůstal Bertý jediným bdícím bělochem na palubě a tak držel nebezpečnou stráž až do rozbřesku ve strachu před útokem z pevniny nebo ze vzpoury posádky. Věděli, že na něj je spolehnutí a on si byl naproti tomu jist, že dožije-li se toho, podá kapitánovi Malouovi podrobnou zprávu o opilství velitelů Arly. Pak Arla spustila kotvu u Remingské plantáže na Guadalcanalu, Bertý s povzdechem úlevy přistál na pláži a stiskl si ruku s ředitelem plantáží. Pan Harrywell byl na jeho příchod připraven. Nedejte se poděsit, jestli se vám naši hoši budou zdát trochu nesví, řekl mu důvěrně pan Harrywell, když si ho vzal stranou. Mluví se tu o povstání, ale i když připustím 2 nebo 3 podezřelé příznaky, myslím osobně, že jsou to tlachy. Kolik pak tu teď máte černochů na plantáži? Ptal se Bertý, klesa je na mysli. Teď právě jich tu pracuje 400, odpověděl vesele pan Harrywell. Ale my 3, s vámi ovšem a s patronem a s prvním důstojníkem z Arly, si s nimi už poradíme. Bertý se obrátil, aby se představil jakémusi McTavishovi, skladníkovi, jenž seznámení sotva věnoval pozornost, tak byl zaujat ohlašováním své rezignace. Vzhledem k tomu, že jsem ženatý člověk, pane Harrywelle, nemohu si dost dobře dovolit zůstat zde i nadále. Chystá se tu k nějakým bouřím, to je zřejmé jako nos mezi očima. Černoši se připravují ke vzpouře a vypadá to na nové hohono. Co to je to hohono? Vytáhl se Bertý, když se podařilo správce skladu přesvědčit, aby setrval až do konce měsíce. A to on myslí tu tragédii na Hohonské plantáži, na Izabele, řekl ředitel. Černoši zabili 5 bělochů na břehu, zajali škuner, zabili kapitána a prvního důstojníka a celá ta tlupa uprchla na Malaitu. Jenže já jsem vždycky říkal, že na Hohonu nejsou dost opatrní. Tady nás nezastihnou v dřímotách. Pojďte, pane Arkwrighte, rozhlédneme se trochu z verandy. Bertý měl hlavu příliš plnou úvah, jak by se co nejrychleji dostal do Tulagi, do domu vládního zmocněnce, než aby z rozhledu něco měl. Ještě pořád o tom přemítal, když tu zazněla velmi blízko něho rána z pušky, právě za jeho zády.
Současně mu pan Harrywell téměř vymkl paži, jak rázně ho vlekl dovnitř. Kamaráde, to bylo ovlas, řekl ředitel a ohmatával ho, není-li raněn. Nemůžu vám vůbec vypovědět, jak je mi to líto, ale za bílého dne to by mě ve snách nenapadlo. Bertie začínal blednout. V tom dovnitř vrazil chlap v jezdeckých kalhotách a ovinovačkách. Co se děje? Zeptal se ředitel. Zvedá se zas řeka? Čert vzal řeku, zvedají se černoši. Je, promiňte, vidím, že nejste sám. Pan Brown, můj zástupce, představil ho pan Harrywell Bertiemu. Vypadá to vážně, Browne, připustil, ale nějak už se z toho vysekáme. Buďte tak laskaví, pánové, a přineste sebou k večeři pušky. A vy, pane Browne, připravte prosím 50 dynamitových náložek. A zápalnice pěkně zkraťte, dáme jim za vyučenou. A teď, pánové, večeře je na stole. Hlavní jídlo byla rýže na curry. To Bertiemu obzvlášť nejelo a tak si samojediný pochutnával na lákavé omeletě. Právě dojedl, když si omeletu nabral na talíř i Harrywell. Jedno sousto a hlučně vyprskl. To už je podruhé, zvěstoval zlověstným hlasem McTavish. Harrywell stále ještě kuckal a prskal. Co je podruhé? Zeptal se Bertie třaslavě. Jed v jídle, zněla odpověď. Ten kuchař si přece jen vyslouží šibenici. Takhle přišli na Marshově misu o účetního, ozval se Brown. Příšerná smrt, na Jesse vyprávěli, že ho bylo slyšet na 5 kilometrů, jak zve bolestí. Dám kuchaře do želez, odplivoval Harrywell. Ještě, že jsme na to přišli včas. Bertie seděl jako přimrazen. V obličeji byl bledý jako stěna. Pokoušel se promluvit, ale vydával jen nečlánkované chroptění. Všichni na něj znepokojeně upřeli zraky. Já to jedl. Ano, spoustu jsem toho snědl. Celý talíř, vyrazil ze sebe konečně Bertie, jako když potápěč po vynození nabírá dech. Hrůzné ticho trvalo ještě půl minuty a v jejich očích se dočetl o svém osudu. Snad to ani nebylo otrávené, řekl zasmušile Harrywell. Pane Browne, buďte tak laskav a jděte kuchaře spoutat. Harrywell se vesele obrátil na Bertieho. Nebojte se, kamaráde, vládní zmocněnec si s ním už bude vědět rady a jestli umřete, bude viset. Nevím, jestli vláda takovou věc udělá, namítl McTavish. Ale pánové, pánové, naříkal Bertie. Myslete snad taky na mě? Harrywell lítostivě pokrčil rameny. Litujeme, kamaráde, ale je to domorodý jed a proti domorodým jedům nejsou známy žádné protijedy. Pokuste se uklidnit a jestli... Dva výstřely z pušky třeskly zvenčí a přerušily diskusi a Brown, když se vracel dovnitř, nabíjel svou zbraň a usadil se opět ke stolu. Už nemáme kuchaře, řekl. Zimnice. Velice náhlý záchvat zimnice. Právě jsem vysvětloval panu Arkwrightovi, že proti domorodým jedům neexistují žádné protijedy. Kromě džinu, dodal Brown. Harrywell si nadal zapomnětlivých idiotů a odběhl. Zvolna, chlapče, zvolna, varoval Bertieho, když vyzunkl z 2/3 plnou odlivku džinu a rozkuckal se a rozkašlal, jak ho to začalo ukrutně pálit, až mu vyhrkly slzy do tváře. Harrywell mu změřil puls a teplotu. Velice ho začal ošetřovat a vyslovil pochybnost, zda omeleta vůbec byla otrávená. Brown a McTavish měli také své pochybnosti, ale Bertie rozpoznal v jejich hlasech cosi neupřímného. Ztratil všechnu chuť k jídlu a potají si pod stolem sám měřil puls. Nebylo pochyb o tom, že se zrychluje, jenže to zapomněl přičíst na vrub vypitému džinu. McTavish s puškou v ruce vyšel na verandu na průzkum. Shromažďují se u kuchyně, zněla jeho zpráva. A mají Snyderové kaž hanba. Dávám návrh, abychom vyklouzli druhou stranou a vzali to z boku. Udeřit první, víte? Půjdete se mnou, Browne? Jen se Brown a McTavish vrátili a ušel McTavish opět na výzvědy. Mají dynamit, oznamoval, když se vrátil. Tak je napadněme také dynamitem,
navrhl Harrywell. Nastrkali si každý půl tuctu náložek do kapes, vyzbrojili se zapálenými doutníky a vrhli se ke dveřím, když tu se to přihodilo. Dávali to pak za vinu McTavishovi a on připouštěl, že nálož byla krapet velká. Tak jako tak vybouchla pod barákem, ten se jedním rohem nadzvedl a sedl si pak opět na základy. Polovina porcelánu na stole vzala za své. Řvouce po pomstě se ti tři vyřítili do noci a bombardování započalo. Když se vrátili, Bertieho nebylo. Odvlekl se do kanceláře, zabarikádoval se tam a klesl na podlahu pod tíhou džinové noční můry, v níž tisíckrát prožil svou smrt, zatímco kolem něho probíhaly líté boje. Ráno se s bolením hlavy a houpáním žaludku po léčbě džinem vyplížil ven a zjistil, že slunce je dosud na obloze a pán Bůh pravděpodobně na výsostech, neboť všichni jeho hostitelé byli živi a zdraví. Harrywell na něho naléhal, aby se ještě zdržel, ale Bertie trval na svém, že okamžitě odpluje na Arle do Tulagi a tam se až do odjezdu příštího parníku stále držel nedaleko zmocněncova paláce. Na parníku, který ho odvážel, byly opět turistky a Bertie byl opět hrdinou, zatímco kapitána Malua si opět nikdo nepovšiml. Ale ze Sydney poslal kapitán Malu hned dva kartony nejlepší skotské whisky, jaká byla na trhu, protože se nedokázal rozhodnout, zda to byl patron Hansen nebo pan Harrywell, kdo dal Bertiemu Arkwrightovi bohatěji nahlédnout do života na Šalomounových ostrovech.

To byly hrůzy Šalamounových ostrovů z pera Jacka Londona, tak jak jsme je mohli nahlédnout prostřednictvím rozhlasové adaptace povídky tohoto amerického spisovatele. Z jehož textů budeme číst celý týden, tedy i zítra. Z překladu Vladimíra Svobody připravila to dnešní rozhlasové zpracování v roce 1996 Dagmar Oravová. Učinkoval Michal Pavlata v režii Vlada Ruska.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada. Údolím řeky Colorado v americkém národním parku Grand Canyon se o víkendu přehnala blesková povodeň. Záchranáři z oblasti letecky evakuovali 62 lidí. S odkazem na správu národního parku o tom informoval server BBC. Grand Canyon je jedním z nejpopulárnějších národních parků v Severní Americe. Ročně ho navštíví až 5 milionů lidí. Letošní 20. ročník Noci literatury, který se uskuteční 16. září ve více než stovce měst a obcí, bude mít podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Podle organizátorů má podtitul připomínat, že ve světě zahlceném informacemi potřebujeme také příběhy, které nám pomáhají vidět události v souvislostech a nahlížet svět z různých perspektiv. Počasí. Bude oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Zpočátku v severovýchodní polovině území až zataženo a doznívání deště. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu. I rozhlas, teď už odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Sametový hlas Fabiany Kocci se vší technickou precizností i důrazem na afrobrazilské kořeny. V rytmu samby jsme vtančili do první odpolední Vltavy tohoto týdne. Je pondělí 31. srpna. Ať už jste na cestách, nebo nás posloucháte při práci nebo studiu, jsme rádi, že jste s námi. 12 večerů, jeden příběh a žádné opakování. Máte-li rádi kulturní zážitky pod širým nebem a navíc vás oslovuje magie divadelního umění, pak právě vám by mohla sednout Antická štvanice. Plenérový divadelní festival, který se každým rokem koncem léta koná na jednom z pražských ostrovů, kde po 12 večerů uvádí soubor Tygr v tísni jednu inscenaci s antickým tématem. Proč se žena jménem Alkestis rozhodne obětovat svůj život za svého muže? Kde leží hranice lásky a oběti a půjde o tragédii anebo komedii? I na to se tvůrců zeptáme už za chvíli. Jak umělá inteligence proniká do současné české literatury a jak takový publikaci a texty rozpoznat. Kolik procent textů v tuto chvíli pomocí AI vzniká a převezme umělá inteligence v budoucnosti otěže? Na to se před půl třetí zaměří reportér Martin Hrnčíř. A spisovatelka Alena Wagnerová nám koncem hodiny v premiérových momentech řekne, jak její život poznamenal odsun sudeckých Němců, proč se rozhodla pro studium biologie a jak se jí žil život mezi dvěma zeměmi. Teď už si vychutnejte sonátu pro violončelo a klavír Friderika Chopina a zůstaňte s námi.

0: Francouzský violončelista Gauthier Capuçon a čínsko-americká pianistka Yuja Wang a jejich procítěný přednes Chopinovy sonáty pro violončelo a klavír G-moll. Slyšeli jsme závěrečnou třetí část Largo. A teď už zaostříme na české divadlo a na revival starořecké antiky. Král Admetos dostane od bohů nečekaný dar, může za sebe nechat zemřít někoho jiného. Jako jediná je ochotná obětovat svůj život jeho žena Alkestis. Příběh o lásce, oběti a hranicích nesobeckosti teď v nové inscenaci oživuje soubor Tygr v tísni. Pozapomenutý antický mýtus uvádí na pražském ostrově Štvanice. A jak tato inscenace vznikala, to zjišťovala redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Ach, Alkestis, jsem bez dechu a bez slov. Zavřete všichni oči, prosím vás.
2: Alkestis dnes není jen antickým mýtem o oběti, ale hořkým zrcadlem toho, jak snadno se láska může proměnit v nástroj vlastního pohodlí. Král Admetos dostává od bohů možnost vyhnout se smrti, pokud za něj zemře někdo jiný. Novou divadelní adaptaci pojímají jako melodram dramatik Matěj Samec a skladatel Matouš Hejl, kteří spojují slovo a hudbu, aby vynikla ambivalence Alkestidina činu. Režii a dramaturgii zastupuje Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková.
3: Inspirací pro text Alkestis Matěje Samce je Euripidova drama, zdráhám se říct tragédie, které je nejstarší dochované drama tohohle autora, velmi stručné a velmi záhadné, které, myslím, by se dneska velmi obtížně hrálo, tak abychom přesně pochopili, o co v něm jde. Vychází to z mýtu o Alkestis, královně, která se z velké lásky obětovala pro svého muže. Euripides to trošku zpochybňuje už tuhle mýtickou látku a Matěj Samec se pokusil odpovědět na nějaké otázky, které to drama klade a napsat svoji interpretaci.
1: Dobrý den!
4: A hele!
1: Nenad vás je rušil v těchých modlitbách, nebo co děláte?
4: Já žasnu. Já asi začnu věřit na zázraky. Alkestis, ty žiješ!
5: Jedna z těch nejzásadnějších otázek je, co to vlastně dnes znamená oběť. Druhá věc, co nás tam zajímá, je, jestli všechno musí být tak jasně ložené, jako je u toho Euripida, že to je tak nějak bez nějaký dramatický situace, a co je vlastně pravda, když každý má na tu pravdu nějaký jiný názor. A že každý, kdo je účasten, máme tam konkrétně čtyři postavy, má k té události, která se děje, tedy oběť královny za svého manžela, nějaký konkrétní přístup, názor a něco to pro něj znamená. Řadí se to Euripidovo drama mezi satirské hry a Matěj a Samec nějakým způsobem se k tomu v současném textu blíží také. Je to prostě mix tragického a komického. Je to samozřejmě režijně strašně zábavné, protože to umožňuje téměř vše, ale důležité je udržet si to v nějakých rozumných intencích. To znamená, že to je na jednu stranu to opravdu klade nějaký zásadní otázky, na druhou stranu si to dokáže hrát i se situací, která je na hraně situační komedie téměř.
1: Ať splanou ohně! Otevřete rakev!
3: Jedno z témat jsou nemocné nebo zmrtvilé rodinné vztahy všech postav. My jsme si jako prostor zvolili rodinnou hrobku, která čeká na to, kdo tedy zemře první, protože o to se v té hře taky hraje, kdo se vlastně obětuje, nebo jestli tedy přijme smrt sám král. A ta hrobka už je trošku zašlá a čeká na to, co do ní bude uloženo. Takže se ocitáme na pohřbu, který je vlastně ale trošku politickou agitací, a uvidí se, co se s tou hrobkou stane.
1: A ona neví, co je láska.
4: Prosím.
1: No, říkal mi to tamhle u řeky.
6: Hej, u jaký řeky?
4: Alkestis nutil tě manžel zemřít. Tak jinak, byla jsi s ním šťastná?
2: Hlavní roli Alkestis stvární herečka Rozálie Malinská.
7: Alkestis už nejde vlastně jakoby obětovat se za toho manžela z nějakého principu toho, aby ho zachránila, aby vlastně nepřišli od toho vůdce, ale objevuje se tam životní situace, ve které se vyskytla, ve které vlastně žila. A naše Alkestis je vlastně ženou, která žila v nějaké izolaci, bohužel i depresích. Poprvé, kdy se rozhodne tento stav opustit, to je pro ní jakoby nějaký teda rituál toho, že její život dostane vlastně smysl.
0: Inscenace Alcestis bude mít premiéru zítra na pražském ostrově Štvanice, a to pod hlavičkou souboru Tygr v tísni. A právě tématu oběti, smrti a toho, jak se náš vztah ke smrti proměňuje od antiky do současnosti, se bude věnovat také dnešní vltavské Art Café. Jeho hosty budou autor scénáře Matěj Samec, dramaturgyně Marie Nováková a socioložka Olga Nešporová. Art Café si na Vltavě můžete naladit po 17. hodině.

0: Omlouvám všechny, kteří při pohledu na Neapol ztrácí smysly, napsal Johann Wolfgang von Goethe, a já doufám, že jste je nestratili právě teď, a to ve chvíli, kdy nám pomyslný Polibek z jižní Itálie poslala kapela La La La Napoli. A jak je to s umělou inteligencí, která už nepíše jen e-maily nebo reklamní texty? Faktem je, že čím dál častěji se dostává také do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům nejen s nápady a textem, ale i překlady, a její stopa se začíná objevovat i v českém literárním prostředí.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Biroš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmosu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 tisíc anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Příjemné poslední srpnové odpoledne roku 2026, vážení a milí, na Vltavě se nese třeba i v rozpustilém rytmu swingu. Teď právě nám ho podával samotný král žánru Frank Sinatra. Slyšeli jsme jeho píseň Just One of Those Things. Je přesně 14 hodin a 30 minut a my jsme rádi, že zůstáváte s naším odpoledním vysíláním. A jak víte, jak se za svými životy ohlíží a jak je z odstupu času vidí významné kulturní osobnosti naší země, tomu se na Vltavě věnujeme v pořadu Momenty. Mnoho silných momentů, především z mládí, ve mně zůstaly celý život, říká jejich dnešní protagonistka Alena Wagnerová, tedy spisovatelka a publicistka, která se ve své práci věnuje především tématům socialismu, feminismu a kulturním dějinám. Ve vltavském podcastu teď bude mluvit o tom, jak ji v dětství zasáhl odsun sudetských Němců, proč se rozhodla pro studium biologie i o životě ve dvou zemích.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví spisovatelka Alena Wagnerová.
2: Já myslím, že v mém životě, především z mého mládí, je několik takových silných momentů, které ve mně zůstaly celý život. To první je Sobotín. V roce 1946, kam jsme přijeli, tatínek tam měl něco dělat, a já jsem v 10 letech viděla domy, v nich už nikdo nebydlel. Už byli vlastně z toho Sobotína všichni sudetští Němci, byli prakticky už pryč. A já jsem se ptala, a kde jsou? Teď já přece znám takový dům s lidmi a chodíme tam na návštěvu. To byla ta jedna věc. A potom byla ta druhá věc, která byla daleko pro mě těžší. Šli jsme jednoho dne v Sobotině s maminkou a šli jsme podle železnice. A před tou železnicí stálo několik vozů, na nich seděli lidé, hlavně staré ženy. To nám bylo jasné, že budou zase to sudetští Němci, kteří musí jet do Německa. A maminka šla jinam, aby nemusela jít přes tu celou železnici. A já jsem říkala, prosím tě, proč to udělala? A ona řekla, já se stydím. A to je já se stydím, mám vlastně v srdci do dneška. Protože jsem si uvědomila, že celá tahle záležitost s těmi sudetskými Němci má určité problémy a velké problémy. A později jsem s těmi českými Němci mnoha mluvila a udělala jsem kolem toho taky několik knih. I především těch lidí a těch sudetských Němců.

tak říkajíc. No tak to muselo být to kolem roku 54 až. Tam přišla taková malinká chvilka a malinká věc, že něco udělali, co udělat se mnou neměli. Ale ráda jsem jim měla, jako vždycky, protože jsme měli velmi pěknou rodinu a měli jsme taky v rodině dědečky. A to je zajímavé, ti dědečci dávají člověku mnoho věcí do budoucnosti a učí vás taky určitým způsobem se chovat k starším lidem. A to jsem se naučila. Takové to soužití dětí s rodiči a s dědečky, to vlastně u nás bylo docela normální, protože moji rodiče taky o to pečovali svým způsobem a naše dědečci byli taky takový ještě pořád tehdy šikovní. Dědeček se staral o zahradu, babička taky vařila velice dobře, takže to bylo něco, co bylo naprosto v naší rodině normální. V době československého socialismu to s těmi dědečky a babičkami bylo poněkud jiné, protože oni vlastně se starali o děti, které byly dětmi jejich dcer nebo jejich synů, kteří vlastně pracovali. Myslím, že dnes taky pořád ještě děti jsou pro dědečky něco zajímavého. Pokud jde o generační byty, nemohu o tom nic říct, protože žiji jenom s manželem a s našimi dětmi, ale dědečky jsme žádné neměli. A taky ten způsob jejich života, není tedy v Československu, ale to je v Německu, ten byl trochu jiný, než jsme žili my a nežijeme do dneška s mým mužem. To postavení té rodiny v 21. století, to je velice různá věc a o tom se nedá mluvit z jedné strany. Já jsem žila v rodině, kde bylo docela přirozené, že obě dvě dcery, které v rodině byly, budou studovat. A já jsem se chtěla rozhodnout pro spojení filozofie a biologie. Což se tehdy nesmělo, protože to znamenalo dvě různé věci. Takže já jsem se nakonec ale rozhodla o tu biologii. Začala jsem studovat biologii taky proto, protože ta biologie byla svobodná a volná. Když to v těch filozofických částech filozofie, tam bylo velmi mnoho takových vyvolených záležitostí, takže se vlastně tam vytvářely i zcela jiné způsoby, jak myslet, jak uvažovat, co dělat. Když to já musím říct, že ta biologie mi udělala velice dobře a přestože jsem vlastně příliš v biologii pak nepracovala, ale začala jsem hodně číst, ale především psát. A to bylo tehdy potom v takovém tím konci toho roku 58, 59, to byla lepší doba, než to bylo, když jsme byli na gymnáziu. Potom tak vlastně přišla ta 60. léta. Ta pro mě znamená i Pražské jaro. A to Pražské jaro mě dalo hrozně mnoho, protože jsem se naučila pracovat dialekticky a jezdit prostě do celé republiky, protože předtím byla celá řada určitých rozhovorů a takových věcí, byla vždycky taková udělaná ještě s tím, co tam muselo být politicky. A my, mladí lidé, jsme se rozhodovali hovořit o tom, jak lidé skutečně žijí. To jsem udělala celou řadu takových textů a to byl konec Pražského jara. A to byl vlastně pro mě určitý konec toho, co pro mě byla demokracie a co pro mě byl socialismus s demokracií a co byla prostě situace, jako kdybych byla na vysoké škole. Pro mě to bylo nemožné psychicky, abych tam zůstala, když začínala to období té normalizace. A my jsme už předtím měli takový velice dobrý vztah s mým současným mužem a on by byl přijel klidně a žil klidně v Praze, velice rád. Ale to nebylo možné. Mně nezbylo nic jiného, než odejít. Ale Češka jsem zůstala i v Německu. A šlo mi o to, že mám dvě země. A to je Čechy, Morava, pro mě velmi důležitá Morava, protože jsem se narodila v Brně. A pak Německo, to je Německo, v němž žil v té části můj muž.

0: Sársku. To je poměrně malá země, která vlastně je blízko na Francii. Takže já jsem žila v Čechách, v Německu a na okraji Francie. A ten život v Německu na okraji Francie je daleko živější. V tom Sársku jsem začala opravdu s jistou spokojeností žít. A byla to velice průmyslová oblast, která ale pomalu tehdy v těch 60. 70. letech začala vlastně svým způsobem končit. Co mi bylo vždycky jako určitou lítostí, bylo to vědomí, že vlastně tím koncem toho průmyslu ti dělníci odcházejí ze své práce. A to je, myslím, pro můj život vždycky něco podstatného, protože pro mě jsou lidé něco podstatného. Ono je to tak, člověk má vlastně ve své duši a v hlavě má celou řadu věcí, na které v mém věku třeba pozapomínal. Představte si, na jedenkrát se objeví něco, co bylo třeba v jeho mládí, a je překvapen. Mně se stala taková překvapivá věc, a sice bylo to, když jsem se teďka setkala s Iránkou. Já jsem si uvědomila, že kdysi, když nám bylo asi 14 nebo 15 let ve škole, k nám přišel dopis z Iránu. To byli chlapci, kteří nám psali, že by velice rádi s námi začali psát si. Tak jsem jí to řekla. Obě jsme mohli skoro plakat, protože to Iránsko je teďka ve strašně těžké situaci. To setkání proběhlo v Německu, protože ona je Iránka, ale žije v Německu. Její otec taky. Když jsem jí to říkala, ty Iránce, tak jsme cítili, že spolu máme něco společného. Nezapomínám na to, že vlastně jsem Češka a že velice ráda taky jezdím do Čech a taky pracuju v Čechách. To je pro mě stejně tak důležité jako v tom Německu. Mám jaksi sama pro sebe mám vlastně dva domovy, německý a český. A to je pro mě velice důležité, protože si myslím, tohle je Evropa. Co je dnes důležité pro Evropu? Ono se o tom velmi intenzivně mluví. Co vlastně Evropa má znamenat pro svět. To je samozřejmě velice těžká otázka, ale já si myslím, že vždycky je podstatné to, jací jsou lidé v té které zemi. A samozřejmě se netvářit, že my jsme všichni lepší, než jsou ti ostatní a tak dále, ale že prostě Evropa má něco společného. A o tom je třeba dneska skutečně mluvit daleko víc než dosud.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Lenka Kopecká. Zvukový mistr Radek Veselý.

0: Harmonista Radek Baborák patří ke světové špičce ve svém oboru. Bylo mu pouhých 18, když se stal prvním hornistou České filharmonie. Později 7 let působil jako člen berlínských filharmoniků. Dnes má mimo jiné vlastní orchestr s Baborák ansámblem. Nám právě dohrál Mozartův koncertní kus S-dur.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A jak víte, letošní léto na Vltavě se neslo v duchu léta filmového a stále na našem webu můžete se vracet k celé řadě obsahů, které se filmu týkají, ať už jde o českou kinematografii nebo kinematografii světovou. K poslechu vám jsou třeba i Čelisti z pera Petra Benchleyho, které můžete poslouchat v premiérové četbě na pokračování, a to právě v rámci vltavského filmového léta. Tento román amerického spisovatele líčí strhující souboj člověka se žralokem bílým, který v blízkosti jednoho městečka na východním pobřeží Spojených států zabil několik lidí. Román vyšel v únoru roku 1974 a už o rok později ho zdařile sfilmoval režisér Steven Spielberg. Tady je ukázka z nové vltavské četby.
2: Ryba zvuk neslyšela, ale zaregistrovala ostré a trhavé impulzy vyvolané kopáním. Signály byly slabé, ale určité, a ryba na ně okamžitě zareagovala. Zpočátku pomalu, ale jak signál sílil, nabírala rychlost. Hoch přestal na chvíli pádlovat, i signály ustaly. Ryba zpomalila, otáčela hlavu ze strany na stranu a snažila se je znovu zachytit. Chlapec ležel naprosto klidně. Ryba ho podplula a lehce se otřela břichem o písčité dno. Chlapec začal opět pádlovat. Při každém třetím nebo čtvrtém záběru rukama kopl jednou nohou. Právě ta občasná kopnutí vyslala k rybě nové signály. Tentokrát je zachytila téměř okamžitě, protože byla přímo pod chlapcem. Zpozornila. Nevěděla, jestli to, co se nad ní plácá, je potrava. Jenomže pojem potravy nebyl pro něj to nejdůležitější. Zaútočit prostě musela.
0: Z románu Petra Benchleyho Čelisti čte Honza Hájek, a to v režii Izabely Šenkové. Dnes na Vltavě uslyšíte pátý díl a bude to přesně v 18:30.

0: Zapadlé město Dogville, kde si v Colorédu.
1: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
0: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Vláda neprobrala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Návrh dokumentu ministra kultury o ty klempíře za motoristy dříve kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Po izraelském leteckém útoku zůstali v pásmu Gazy nejméně dva mrtví Palestinci a také několik zraněných. Informovali o tom palestinské záchranné složky. Útok se stal v hustě obydlené oblasti blízko městského parku. V pásmu Gazy platí od října 2025 příměří. Útoky izraelské armády ale i přesto pokračují. Pražští radní schválili finální názvy stanice budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud uváděná jako Olbrachtova bude Ryšánka. Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. A předpověď počasí na noc bude polojasno až skoro jasno, na východě zpočátku zataženo, ojediněle přehánky, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jitka Šuranská, deska Divé husy z roku 2016 a píseň Pofukuj větříčku a maliny, to je vstup do další hodiny Odpolední Vltavy. Je 15 hodin a necelé 3 minuty.

11 románů, desítky povídek, stovky novinových a časopiseckých článků, včetně reportáží a navrch překlady autorů, jakými byly Majakovský nebo Pasternak. Na konto si spisovatel, novinář, reportér a překladatel Jiří Weil připsal i několik rarit. Třeba první literární dílo v české literatuře, které pojmenovalo zrůdnost stalinského režimu. Jako židovský autor musel psát i o holokaustu, před kterým se mu podařilo uniknout. Mimo jiné tím, že odmítl nastoupit do transportu, skrýval se v ilegalitě a dokonce i fingoval vlastní smrt. Jak tyto hraniční zkušenosti přetavil v literární výpověď a kým byl jako novinář a překladatel, i na to se už za chvíli zeptám hlavní redaktorky knihy Věčný outsider Jiří Weil, literární historičky Marie Brunové. Následně v tématech ale trochu odlehčíme a pozveme vás do Jeseníku, kde už za pár dní začne šestý ročník multižánrového soucecko-kulturního festivalu Jesnění. Jaké alternativní kapely z Čech i zahraničí letos přijedou a jaká autorská čtení nebo divadelní představení čekají na milovníky nemainstreamové kultury, to nám po půl čtvrté řekne ředitel Matěj Podhola. Tak buďte s námi.

0: Německý klavírista a skladatel Evgen Dalbert, žák Ference Lista a druhá z jeho čtyř skladeb pro klavír. 12 minut po 15. hodině na Vltavě slyšeli jsme australského klavíristu Pierce Lanea. Je pondělí 31. srpna, vy dál zůstáváte s odpolední kulturní Vltavou, jejíž program bude v následujících minutách patřit literatuře. Konkrétně spisovateli Jiřímu Vajlovi, který prožil bohatý život. Ve 20. letech vystudoval srovnávací literaturu na Karlově univerzitě a krátce na to se stal členem avantgardní levicové skupiny Devět sil. Bytostně věřil v ideály komunismu, ovšem při návštěvách Sovětského svazu poznal krutou realitu totalitního systému. V roce 1937 o něm napsal román Moskva hranice, za což ho strana vyloučila. Židovskému spisovateli, překladateli a novináři se ale nevyhnulo ani nacistické pronásledování. Dílo tohoto neprávem opomíjeného autora teď znovu objevuje kniha Věčný outsider Jiří Vajl, kterou vydalo nakladatelství Akademia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd. A naším hostem je teď jeho hlavní redaktorka, literární historička Marie Brunová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A knížka, o které si budeme povídat, vznikla jako výstup z vámi pořádané mezinárodní konference a klade si v podstatě za cíl rehabilitovat Vajlovo opomíjené dílo. Proč jste společně s kolegy měli potřebu Jiřího Vajla připomenout, možná ho nějak zasadit do kontextu české literatury? A čím je to jeho dílo vlastně významné, zásadní?
1: Ano, je to tak. Jiří Vajl, my jsme naznali, ta konference proběhla v roce 2023 v dubnu a vlastně už tehdy jsme zjistili, že uplynulo 64 let od smrti Jiřího Vajla a že během celé té doby se o něm vlastně nekonala jedna jediná vědecká konference, jedno jediné sympozium, ba ani workshop a naznali jsme, že tedy bychom tuto mezeru měli vyplnit, protože Jiřího Vajla a jeho dílo jako považujeme opravdu za významné a jeho za spisovatele evropského, řekla bych i světového formátu. A tak jsme se tedy rozhodli uspořádat konferenci. Tak se také stalo, konference proběhla a pak následně z těch příspěvků, ale i vlastně z nějakých dalších jsme pak sestavili vlastně knihu, o které si dnes povídáme.
0: Moskva hranice, román z roku 1937, anebo taky poválečná proza Život s hvězdou, který vznikl o 10 let později. Jsou třeba tohle díla, které se vám osobně s Jiřím Vajlem takzvaně na první dobrou spojí, nebo jaké asociace, popřípadě nějaké detaily z jeho biografie nebo díla se vám vyjeví?
1: Tak já se Jiřím Vajlem zabývám dlouhodobě, napsala jsem o něm i disertační práci, takže mě toho samozřejmě naskočí daleko víc. Jenom tak namátkou samozřejmě. Židovský původ, komunismus, avantgarda, pobyty v Sovětském svazu, pobyt ve Střední Asii, v československé komuně Interhelpo, to možná není tak úplně známé, persekuce, nacistická vlastně genocida a přežití Shoah, přežití holokaustu, práce v Židovském muzeu a samozřejmě ta díla těch je jako mnohem víc, ale román Moskva hranice a Život s hvězdou, ty jsou samozřejmě ty zásadní, ale ještě bych zmínila i Žalospěv za 77 297 obětí nebo Barvy, Na střeše Mendelssohn, který má taky mezinárodní ohlas a i třeba pokračování Moskvy hranice Dřevěná lžíce, takže tam je toho spousta.
0: Byl Jiří Vajl outsiderem, jak napovídá název sborníku a pokud ano, v jakém smyslu?
1: My jsme ten vlastně toho outsidera tam dali s otazníkem, protože on byl vlastně i nebyl. Určitě vlastně během ve své době, v době, kdy žil, kdy tedy, jak jste zmínila, prožil dva totalitní režimy, komunistický a vlastně nacistický, tak v těch dobách určitě outsiderem byl. On se vlastně ocitl na pokraji té společnosti několikrát. Ale ten čas ukázal, že vlastně outsiderem není a proto tedy ten otazník.
0: Já osobně si s Jiřím Vajlem bojím hodně právě ty politické levicové postoje. Myslím, že ta ideologická linka je v jeho díle velmi důležitá. On byl už od dob středoškolských studií velmi přesvědčeným komunistou, což se tady promítalo do jeho novinářské i literární práce. Pak tady nastalo už to zmiňované vystřízlivění. Odkud se ale vzaly ty silně levicové postoje a kde se z vašeho pohledu do toho jeho díla promítaly nejsilněji?
1: Je nutno zmínit, že vlastně Jiří Weil nebyl jediný, kdo v těch 20. letech vstoupil do komunistické strany. To byla vlastně celá řada mladých intelektuálů, mladých umělců a spisovatelů. Na mátku jmenujeme Jaroslava Seiferta, Karla Taigeho, Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala. Ona jich byla opravdu celá řada. Vlastně ta ideologie nebo ten komunismus byl pro ně takový značně přitažlivý. Vlastně bylo to několik let po první světové válce. Ta společnost byla taková otřesená. Vlastně ty sociální rozdíly se prohlubovaly a ten komunismus nabízel nějaký převrat, něco nového. Takže já si myslím, že oni se tím nechali zlákat. Navíc vlastně to mladé, to sovětské Rusko představovalo takový experiment ve velkém, něco. Tady můžeme dělat nové umění, tady se může stát prostě něco nového. Tady se to jakoby realizovalo v praxi. Takže já si myslím, že oni v počátku tomu prostě podlehli, protože to pro ně bylo nové a něco, kde opravdu mohli začít znovu, kde mohli přetvořit společnost i vlastně vytvořit nové umění.
0: Vy už jste zmiňovala Weilovy pobyty v Sovětském svaze. Co konkrétně to bylo za zkušenosti, které ho dovedly k tomu bolestnému vystřízlivění? Co on tam prožil, kde přesně se vyskytoval?
1: On v tom Sovětském svazu vlastně před druhou světovou válkou byl třikrát. Ty první dva pobyty, ty byly takové časově relativně zanedbatelné. To bylo jenom několik týdnů, takové poznávací pobyty, nebo byl na sjezdu Kominterny, ale ten nejzásadnější, ten proběhl v letech 33 až 35, kdy Jiří Weil, on dostal pozvání, aby pracoval jako redaktor a editor v nakladatelství Zahraničních dělníků, což se tedy také stalo. Čili on během těch dvou let poznal tu sovětskou realitu, ne takové ty Potěmkinovy vesnice, kdy vás provezou a ukážou vám jenom to nejhezčí, což se stávalo třeba řadě těch cestovatelů nebo návštěvníků Sovětského svazu, ale on jako narazil opravdu na tu realitu jako nejtvrdší. A on tam moc šťastný nebyl, vyjadřoval se o tom i v dopisech svých známých, některé ty dopisy údajně byly zadrženy a on potom byl podroben takzvané čistce a byl jako vyloučen vlastně ze strany. A byl poslán na převýchovu. Dlouhou dobu se vlastně v sekundární literatuře tradovalo, že skončil v Gulagu, ale to pravda není, tak se jako ukázalo. On se dostal až do Střední Asie, do dnešního Kyrgyzstánu, nedaleko Biškeku, tam byla komuna Čechoslováků, jmenovala se Interhelpo, to byli vlastně řemeslníci, lidé, kteří opustili Československo, aby si tam vybudovali novou existenci, nový život. A vlastně ten Jiří Weil, když se tam teda v tom roce 35 dostal, tak oni zrovna slavili 10 let své existence a on tam jako nějak několik měsíců působil, měl tam překládat takzvanou Samuelovu brožuru, ale v těch dokumentech archivních se uvádí, vlastně ty pohlaváři komunističtí si psali, že jeho návrat do Československa je nežádoucí. Ale někdo se za něj přimluvil, pravděpodobně to byl Julius Fučík, což byl jeho blízký přítel, a tomu Jiřímu Weilovi se vlastně podařilo vycestovat, jako oni ho pustili nakonec domů do vlasti, takže on v září 35 směl opustit to Interhelpo a pak se vrátil přes Moskvu a už v prosinci 35 máme doklady, že už jako byl v Praze a něco tam přednášel. Takže on v podstatě opravdu vyvázl ze spáru smrti, by se dalo říct.
0: S literární historičkou Marií Brunovou se v pondělní odpolední Vltavě vracíme k osudům i k dílu spisovatele Jiřího Weila a vracet se k ním budeme.

0: Americká jazzmenka Jasmia Horn, píseň Out the Window a poněkud kontrastní, radostná atmosféra k tématu pondělní odpolední Vltavy. Jejím spisovatel Jiří Weil, od jehož smrti nedávno uplynulo 60 let. Publikace, která teď komplexně reflektuje jeho dílo, vychází v nakladatelství Akademia a její hlavní redaktorkou je literární historička Marie Brunová, která zůstává hostem našeho pondělního vysílání. Už jsme mluvili o tom, že jedním z významných témat Weilova pozdního tvůrčího období byl holokaust. Jaký byl ten jeho osud v průběhu nacistického pronásledování? Jak se k tomu postavil?
1: No, Jiří Weil měl jako jeden z mála československých židů štěstí, že holokaust přežil, ale celá jeho rodina, vlastně jeho rodiče, jeho sestra, ty zahynuli ve vyhlazovacích táborech v Polsku. A jeho bratr, který tedy paradoxně tu krutou dobu přežil, přežil pobyt v Terezíně, ale byl zastřelen vlastně během pražského povstání. Čili Jiří Weil přišel o všechny příbuzné, on děti neměl a přežil vlastně díky tomu, že se oženil tedy s nežidovkou Olgou Frenclovou a toho zachránilo před transporty, toho krylo vlastně až do ledna 1945. Pak tedy bylo i toto nařízení zrušeno. On do transportu nastoupit měl, ale neudělal to. Rozhodl se, že do transportu nenastoupí, fingoval sebevraždu skokem z mostu tady v Praze a pak se vlastně ty zbývající měsíce do konce války skrýval u různých příbuzných, mimo jiné u vlastně neteře France Kafky, u Věry Soutkové a u jejího manžela Karla Preussy. A zde máme tedy takový přesah Weila a i jeho díla toho románu Života s hvězdou, pak ke Kafkovi možná.
0: Řekněte nám nejprve, kam si máme Weila na té široké mapě literatury holokaustu zařadit. Podobá se ten jeho hlas, nevím, třeba Arnoštu Lustigovi, Ladislavu Fuchsovi nebo Elímu Wieslovi, Primo Levimu?
1: Hodně jsem nad tím přemýšlela a myslím si, že asi nejbližší bude zřejmě Ladislavu Fuchsovi. A byť tedy Ladislav Fuchs sám o sobě židovského původu nebyl, ale vlastně tím, co psal, tak nějaká ta postava těch právě outsiderů, těch lidí vlastně vyloučených z té společnosti, pak zasazují oba vlastně ty romány ještě do protektorátní Prahy. Oni se jako neodehrávají vlastně přímo v těch koncentračních táborech, takže taková ta likvidace vlastně v tom civilním prostředí, tak to a pak taková ta absurdita a možná i ta příprava na tu smrt, možná na ten transport, tak to mají jako určitě společné. A vlastně z těch světových bych ho možná přiblížila takovým těm stylem, možná i Mreker, že bych to tak viděla asi jako nejbližší.
0: Vy jste zmiňovala v úvodu, když jsem se vás ptala, s jakými asociacemi nebo texty si Weila pojíte, mimo jiné i soubor povídek Barvy, který vyšel krátce, bezprostředně po válce v roce 1946. Čím je zajímavý?
1: Jsou to takové kratičké texty pro Weila, až bych řekla velmi lirické. On tak normálně nepíše. On jako jak byl povoláním vlastně reportér a žurnalista, tak ty jeho texty se vyznačují spíš takovým jako struhým stylem, takovým až věcným. A tady tyto texty, já bych se nebála je označit jako básně v proze. Jsou opravdu až takové velmi lirické. Je to soubor 10 pros, takových kratoučkých. Zajímavý je jejich vznik. Jiří Weil je vlastně psal už během tedy okupace. A on je psal na různé útržky papíru a celá řada z nich se i jako nedochovala. On je někdy i složitě po té válce vlastně rekonstruoval a nakonec tedy z nich vybral 10. Každá má v titulu 2 barvy a je věnována nějakému z jeho přátel nebo přítelkyň, které buď ztratil během války, anebo i jako by přežili, ale ten text jim věnoval.
0: O českém novináři, spisovateli a překladateli Jiřím Weilovi jsme v pondělní odpolední Vltavě mluvili s literární historičkou Marií Brunovou. Více se o tomto autorovi dočtete v knize Věčný outsider s otazníkem Jiří Weil, život a dílo. Nedávno je vydalo nakladatelství Akademia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu. Moc děkuji za rozhovor, ať se daří.
1: Já také děkuji.

Velkolepá hudba k ohňostroji vznikla na zakázku britského krále Jindřicha Jiřího II. Složil ji samozřejmě Georg Friedrich Händel, promiňte. Premiéru měla v londýnském Green Parku v dubnu roku 1749. Na Vltavě dozněla 7:45. My už teď ale míříme jinam, a to za současnou alternativní hudbou, současným tancem, autorskými čteními a také řadou workshopů, které už za pár dní nabídne multižánrový festival Jesnění. Šestý ročník přehlídky zaměřený na nemainstreamovou produkci začne ve čtvrtek 3. září a potrvá až do neděle 6. Která místa Jeseníků se letos promění v pulzující centra kultury a jaké zahájení organizátoři připravili pro letošní rok, to nám teď přiblíží ředitel festivalu Matěj Podhola. Dobré odpoledne. Haló, slyšíme se? Tak zdá se, že hosta nemáme na lince, alespoň ho tedy neslyším.

0: Poskáče Zmenka Agazarian zachraňuje na Vltavě situaci v 15 hodin a 40 minut a my už bychom teď měli mít v telefonickém spojení na lince ředitele festivalu Jesnění Matěje Podholu. Doufám, že je tomu tak. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Matěji, šestý ročník Jesnění začne už tento čtvrtek. Jaký bude letošní program? Bude v něčem specifický v porovnání s předchozími ročníky? Jak vznikala vaše letošní dramaturgie?
1: Tak my se vždycky vlastně snažíme se přitáhnout nějaké umělce, kteří tu nejsou běžně k vidění v našem regionu a zároveň se snažíme ten program skládat tak, aby třeba ta jejich díla, ta jejich vystoupení nějak rezonovala s tím místem, kde se to odehrává. A co se týče třeba hudební dramaturgie, tak musím říct, že snažíme se určitou multižánrovost a myslím si, že letos to bude asi nejvíce žánrově nejpestřejší ročník od rapu přes kytary po jazz, takže v tomhle směru to bude určitě pestré.
0: Festival, jak jste sám zmínil, chce poukazovat na zajímavé lokality, které mnohdy zůstávají mimo pozornost návštěvníků i místních. Kam jste tedy letos program alokovali? Vzali jste do hry i nějaké nové lokace?
1: Tak musím říct, že ve velké míře se festival odehrává na místech, kde už se odehrával dříve, protože jsou to zkrátka tak jedinečná místa s jedinečným géniem loci, že jsme se zkrátka rozhodli, že tam festival pořádáme znovu. Z těch můžu třeba jmenovat industriální prostor bývalé textilky Moravolen, ale kde se třeba letos poprvé bude odehrávat festival, tak to bude vlastně v Bylinkové zahradě v Lázních Jesenicích, kde se odehraje nedělní koncert, takže tam to bude určitě poprvé.
0: Čtyřdenní festivalový program odstartuje ve čtvrtek 3. září vernisáží výstavy brněnského vizuálního umělce Krištofa Netolického. Bude to v divadle Petra Bezruče. Čím vás zaujal tento autor, že jste mu svěřili zahájení?
1: Tak zrovna tento programový bod připravili městská kulturní zařízení Jeseník, ale co vím od kolegyně, tak pan Netolický zaujal tím svým přístupem až takovým ilustrátorským k zachycování té běžné každodenní reality. Má to blízko i ke komiksu, ostatně autor vychází ze street artu, obsahuje to určitou nadsázku a humor a zároveň je to vlastně poměrně vstřebatelné širším publikem, takže si myslíme, že to je jako vhodný začátek festivalu a bude to pěkné zahájení.
0: Už jste říkal, že jste hrdý na hudební linku programu, že se vám letos podařilo pozvat a sezvat velmi pestrou směsici interpretů a kapel. Kdo tedy vystoupí, kdo bude reprezentovat alternativní scénu nejen českou, ale i zahraniční?
1: Tak vlastně, když to vezmu o čtvrtek, tak bude to Ladbuch. Ten se ve své tvorbě nechává inspirovat zaniklou osadou Morgenland tady u Karlovy Studánky na Jesenicku. Potom v pátek bude Laokoon, to bude rapové vystoupení, když to tak řeknu, a o měj, to je takový temný valašský postpunk. Když to vezmeme pak do soboty, tak to bude takový hlavní koncertní večer. Tam vystoupí třeba Hihi Hahaholky, které vydali letos album inspirované čarodějnickými procesy, takže to je opět téma, které rezonuje s místním regionem. A pak třeba Never Touch budou Eternity Again, což je takový nový objev na shoegazové scéně. A i místní hudebnice Taliro. No a v neděli bude Duo Tosha, to bude takový jazzový koncert právě už v té Bylinkové zahradě.
0: Současné divadlo Performance, také pohybové divadlo a tanec, ani to na Jesnění zpravidla nechybí. Budete se divadlu věnovat i letos?
1: Určitě. Tak jednak máme na programu představení nového cirkusu Wonder Project v sobotu odpoledne. Určitě si myslím, že bude zajímavé i vystoupení místního velmi mladého souboru Mozaika a pro děti třeba nebo i pro dospělé samozřejmě máme loutkové představení na motivy Fimfára od Tomáše Podrazila a studia Damuza.
0: V dechberoucích scenériích Jeseníku se i letos odehraje čtyřdenní multižánrový festival Jesnění. Nemainstreamovou kulturu od alternativní muziky přes literaturu a současné divadlo si v nich můžete vychutnat od čtvrtka 3. září až do neděle. Matěj Podholovi ze spolku Sudetikus děkuji za rozhovor a přeji, ať se letošní ročník Jesnění vydaří. Mějte se hezky.
1: Díky a těšíme se na viděnou v Jeseníku.

0: hlas Petra Nekorance v árii a mezami Quel jour de fête z prvního dějství opery Dcera pluku Gaetana Donizettiho na Vltavě 12 minut před 16. hodinou. Teď už nabízíme úvahu římskokatolického kněze Petra Beneše. Má název O vlídných jezerech.
1: Angloamerický básník a esejista Winston Hugh Auden není českým čtenářům příliš známý. Neexistuje, pokud vím, ani žádný knižní překlad jeho básní. Je zastoupen pouze v některých antologiích, ojedinělé básně jsou v češtině dostupné na internetu, například jeho slavné pohřební blues, které v překladu Miroslava Macka začíná verši Vypněte telefon, zastavte čas, psovi ať neštěká, kost hoďte zas. V angloamerické poezii ale sehrál Auden důležitou roli. Jeho tvorba má široké rozpětí od básní sociálních a politických, přes básně s náboženskou tematikou až po verše milostné. Auden byl gay, ale v roce 1935 se oženil s Erikou Manovou, aby jí umožnil získat britské občanství. Sám se zúčastnil španělské občanské války. Poslední část života prožil v rakouském Kirchstetenu, blízko českých hranic. Zemřel ve Vídni roku 1973. Myslím, že já jsem se k jeho dílu poprvé dostal přes svého oblíbeného Adalberta Stiftera, jehož si Auden velmi vážil, mimo jiné proto, že podle něj dokázal zdánlivě banální příběhy a popisy, které by u jiného autora snadno mohly sklouznout k melodramatickému kýči, vyprávět jako tichá a krásná podobenství o vztahu člověka a přírody. Ani dnes nemám Audena nějak zvlášť načteného, ale občas si listuji v anglickém vydání výboru jeho veršů, který sám připravil, a cvičně si je po malých kouscích pro sebe překládám. Velmi rád mám jeho básně o krajině a živlech ze sbírky Bukolika, zejména báseň Jezera, věnovanou filozofovi Isaiahu Berlinovi. Píše v ní o jezerech velkých tak akorát, aby je otec mohl obejít při pomalé odpolední procházce. Tyto velikosti člověka přiměřené vodní plochy uklidňují náš horečkou rozcitlivělý hmat konejšivými obrazy světa, kde zobáky mlčí jako větve a tváře jsou bezpečné jak domy. Je to krajina, kterou je možno poznat, kde je možné orientovat se, mít tam domov. Je to krajina, která na lačnost lidské touhy odpovídá uzdravujícím vizuálním tichem, kde ani ptáci nekřičí, ale jsou. Pták přece není zpěv, stejně jako havran není černá. Součástí té krajiny jsou lidé dávající si navzájem jistotu, obracející se k sobě tvářemi, které nabízejí pobytí, domov. Je to zvláštní básnická krajina, podivně mlčící, pevně přítomná, jakoby bez dějin. Máme pocit vstupu do mohutného objímajícího klidu. Vztahy jsou dány tvarem cest kolem jezera, vracejí se tedy vždy k sobě a i rozchod je jen začátkem návratu. Jediným hlasem je tam hlas matek volajících děti ke spánku, který je také vlastně jen jiným stavem klidného jezera, stavem mysli soustředěné v sobě jako krajina. Audenův lirický hrdina ví o jiných vodních plochách, příliš velkých, než aby mohly být domovem, třeba Michiganské jezero nebo Bajkal. Ví o tom, že existuje jiný přístup člověka k vodě, čistě užitkový, voda pitná, voda k plavání, voda na chov ryb, dokonce i přístup vojenský. Auden je si vědom, jak nezměrné oceány podporují velikářství lidí, kteří se domnívají, že když umírají při ztroskotání, je to proto, že se Poseidon nezabývá ničím jiným než právě jimi. Auden jako básník a obdivovatel Stifterův ví o tom, jak může jezera a poezii zkazit zbytečná fantazie, která ničí čistou přítomnost a mění vodní plochy v dějiště hororu a vášnivých emocí, zatímco jezera domovy se ujímají utopeného plavce jemně rukama malé jezerní víly, která jej miluje, a tragédie na nich nejsou rozervávající, ale smířené. Audenova jezera neznají vlastnictví. Není důvod, aby si na ně kdokoliv dělal osobní nároky, jen protože kdysi plaval v plodové vodě. Nejsou to jezera, kterých se zmocňujeme skrze metonymii a metaforu, ale s nimiž navazujeme vztah vyslovováním jejich konkrétního tvaru. Jezero Morénové, jezero v Podhůří, jezero Miskovité, důlek vody.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 2034. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovensku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců, uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí, pohřešuje se asi 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po 10. aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel. K prodeji je od podzimu roku 2024. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. A předpověď a počasí na noc. Dnes se bude polojasno až skoro jasno. Na východě zpočátku zataženo, ojediněle přehánky. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. A více zpráv vám nabízíme na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Dobré pondělní odpoledne, milí posluchači, zůstáváte s Kulturní Vltavou i 2 minuty po 16. hodině. Teď pro vás máme jednu pobídku, a to abychom byli vlídní k sobě i k druhým. Nikdy totiž nevíme, co druzí zrovna prožívají nebo řeší. A navíc vědecké výzkumy naznačují, že laskavost snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu, což chrání srdce a snižuje krevní tlak. Náš mozek navíc v takových chvílích vylučuje dopamin a oxytocin, tedy takzvané hormony lásky a pouta. A právě k vlídnosti nás teď v písni Please Be Kind zve kanadská zpěvačka Amy Servini a my vám přejeme co nejpohodovější poslech.

Desku No One Ever Tells Me natočila Kanaďanka Amy Cervini před 8 lety. Najdete na ní mimo jiné i píseň Semiho Kána a Sola Chaplina Please Be Kind. Na Vltavě jste ji právě doposlouchali 7 minut po 16. hodině. A na Kulturní Vltavě, jak víte, vrcholí filmové léto. Na našem vltavském webu stále najdete k poslechu doslova celou baterii nejrůznějších pořadů věnovaných české i světové kinematografii, filmové hudbě anebo i četbám na pokračování. Třeba právě v této rubrice Četbě na pokračování teď můžete poslouchat román Petra Benchleyho Čelisti, který po vydání proslavil stejnojmenný film Stevena Spielberga. A právě snímek Čelisti můžete dnes od 8:30 večer vidět v letním kině v kasárnách Karlín, kde se na vás budeme těšit. Amerického režiséra, producenta a scénáristu jsme si připomněli před prázdninami, když do kin vstoupil jeho nový snímek Den odhalení. Navíc Spielberg v prosinci oslaví své 80. narozeniny. Je právě on mistrem vyprávění nebo sentimentálním manipulátorem, anebo je jedním z největších filmařů všech dob. Saša Michalidis se bude v Akcentu ptát filmového recenzenta a publicisty Františka Fuky a také filmového kritika ze serveru Seznam zprávy Tomáše Stejskala. Na Vltavě si Akcent nalaďte 16:30.

0: Karl Philipp Emanuel Bach a jeho koncert pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur. Třetí část nám hrála Vídeňská akademie, řídil ji Martin Haselbeck. A my už pokračujeme v mapování českého kulturního dění, do kterého bez pochyby patří i významná výročí. Letos 5. října by 90. narozeniny oslavil Václav Havel. A Český rozhlas při této příležitosti připravuje sérii pořadů a archivních materiálů věnovaných prvnímu českému prezidentovi. Jedním z nich je také seriál Svět podle Havla očima tazatelů, který se vrací k legendárním hovorům v Lánech. Přibližuje jejich vznik, přípravu jednotlivé rozhlasové tazatele i proměny pořadu v průběhu let.
1: Pane prezidente, máte pocit, že zakládáme novou tradici?
2: Ano, já docela vítám tuto iniciativu Československého rozhlasu.
3: Je 11. březen 1990. Václav Havel je prezidentem necelé 3 měsíce a v rozhlase začíná pořad, který ho bude provázet prakticky celé jeho prezidentství. Začíná ho moderovat Ota Nuc a nese název Hovory v Lánech.
2: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize. Mám své důvody, které nechci rozvádět, proč bych docela rád se trošku přestěhoval z televize do rádia.
3: Hovory v Lánech se od té chvíle ozývaly téměř každou neděli. Václav Havel v nich komentoval politiku, vysvětloval svoje postoje, ale mluvil i mnohem osobněji, třeba o pobytu v Lánech.
2: Odpočinek to je v tom smyslu, že se dostanu na chvíli na vzduch, pojedu se parkem a vykoupu se v Husákově bazénu a případně se pojedu na koni tak, aby mě lidi neviděli moc a nepoznali, že na něm neumím jezdit.
3: Československý rozhlas původně zvažoval, jestli zpovídat Havla také jako umělce, spisovatele a dramatika. Sám Havel a jeho poradci ale měli političtější představu. Na to musel reagovat i redaktor Robert Tamchina, který velmi sledované Hovory v Lánech moderoval téměř 8 let.
4: A jeho publikum bylo pestré. Od intelektuálů až po běžné posluchače babičky z nějaké horní dolní Výsky, ke které prezident mluvila, která se těšila na to nedělní odpoledne, že ho uslyší. Pan prezident o tom takhle přemýšlel a my jsme museli vlastně taky ty otázky a témata formulovat nebo vybírat podle toho.
3: Autoři pořadu se svými tématy neuspěli pokaždé. Někdy Havel odmítl, protože nechtěl komentovat nebo měl pocit, že už tím řekl své. Pak se narychlo hledala jiná témata, ovšem Havel často přinášel vlastní. Na to si zvykala i další dlouholetá moderátorka Hovorů v Lánech Eva Hůlková.
5: U nás byl veliký zájem, aby hovory obsahovaly něco, co se bude dobře uplatňovat ve zpravodajských relacích našich, co druhý den ocitují ostatní média, že vždycky to byl takový poziční boj, jako kdo prosadí svou.
3: Zajímavá je analýza odpovědí Václava Havla, kterou zpracoval datový analytik Českého rozhlasu Michal Kašpárek. Ten zjistil, že když v roce 1996 vyhrála volby ODS Václava Klause, jeho jméno zmínil Havel pouze 2x. O rok později byl Havel k vládě výrazně kritičtější.
6: Když jsem analyzoval emoční zbarvení Havlových odpovědí a projevů v pořadu, tak v tom roce se skokově zdvojnásobil podíl těch negativně zabarvených anebo kritických a už to nekleslo zpátky.
3: Hovory v Lánech se z dnešního pohledu v podstatě staly časozběrem prezidentského období Václava Havla. Podle datařů Českého rozhlasu jich bylo celkem 324. Všechny jsou uloženy v archivu a také je má k dispozici knihovna Václava Havla. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: A osobnost prezidenta Václava Havla budeme u příležitosti jeho 90. výročí narození připomínat také na Vltavě. Mimo jiné projektem Promyslet Havla a premiérou nové inscenace hry Audience.

0: Pokud chcete někomu v hebrejštině popřát dobrou noc, pak musíte říci Laila Tov. Dobrou noc nám právě teď na Vltavě přála Zuzana Navarová s kapelou Koa a dopřála v 16 hodin přesně 21 minut. Vy ale určitě ještě spát nechoďte, protože na Vltavě pro vás pro dnešní podvečer a večer připravujeme výživný kulturní audioprogram. Například dnešní vltavský souzvuk rozezní verše Petra Krále. Tento básník, esejista a překladatel do literatury vstoupil v 60. letech, a to v těsném sepětí s tehdejšími tvůrci post-surrealistické skupiny. Například s Vratislavem Effenbergerem a také se svým celoživotním přítelem Stanislavem Dvorským, o kterém jsme ostatně nedávno mluvili v odpolední Vltavě. Roku 1968 odešel Petr Král do exilu do Francie, kde zůstal až do roku 2006 a právě převážně v Paříži a jejím okolí získala jeho poetika nezaměnitelný charakter. Třeskutá surrealistická obraznost pokrotla, ustálily se návratné motivy a byl ustaven nový básnický svět. Právě tuto novou poetiku postihuje rozhlasové pásmo připravené z Královy poezie 80. let básnířkou Vandou Heinrichovou. Básně Petra Krále čte Ondřej Brousek, tady je krátká ukázka.
1: Je vítr. Zdá se, že je vítr. Je vítr. Světu straší ve věži. Je vítr. K něčemu se nepřiznávej. Je vítr. Jsme temnější, než se zdá. Je vítr. Říkám, že je vítr. Je vítr. Ještě ale neprší. Je vítr. Léto vzalo za své. Je vítr. Válka zatím nepřišla. Je vítr tak, jako byl kdysi, vané, a nás údiv okrádá o slova. Je vítr, krášlí nás neviditelné stuhy, doprovází dav ohebných dvojníků. Je vítr, nic jiného než vítr. Vítr sám, představení bez vstupného, je vítr. Svět je jako předtím, je vítr, nic není jako dřív, je vítr. Matky jdou jinou ulicí. V opuštěných klecích kvílí cizí alarm. Je vítr, lidé zvolna mizí. Je vítr, zvěř je náhle z kamene. Je vítr, můj krejčí zůstal v Praze. Je vítr a mraky. Šero píše na hroby. Je vítr, kam pohlédneš zákulisí. Je vítr, v listí se zmítá prapor bez pána. Je vítr. Letadla lnou k zemi. Ve zhaslých lampách těžkne soumrak. Plech zelných hlávek chřestí pod stromy. Včera se rozsvěcela nit vlhkem sliny. Teď je tu vítr. Prach lpí na mapách. Zítra se možná zvonek rozezní znovu z listí. Teď pouze vítr. Tíživý strop kavárny mlčkivý. Je vítr. Strhává z vás sukně. Je vítr a rozesmál se místo nás. Je vítr, jenom zatáčky světa nám patří.
0: 4. září letošního roku by Petr Král oslavil 85. narozeniny. Jeho sebrané básnické dílo vyšlo v nakladatelství Větrné mlýny v roce 2018. A vy si ho můžete připomenout dnes na Vltavě v souzvuku v pořadu s názvem Petr Král ke slávě Titaniku, a to ve 22 hodin. Souzvuku, jak víte, je vyhrazena vždy část pondělního večera, odvysílané pořady pak najdete na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. V nedávných vydáních jsme zaostřili třeba na tvorbu Hermana Hesseho, Adriany Šimotové a nebo Jana Skácela. Zítra ráno vás opět bude provázet ranní mozaika. Po 7. hodině nás reportérka Zuzana Filipková provede galerii Platforma 15, kde právě teď vystavuje malíř Jakub Sýkora. Daniel Jäger nás seznámí s programem nové sezóny právě zahájené České filharmonie a Michála Vrchotová pak pro nás zhodnotí letní výtvarnou sezónu v Alšově jeho České galerii Na Hluboké, čili nás čeká bohatý kulturní program. Určitě si nás nezapomeňte naladit úderem 6. hodiny ranní. Markéta Kaňková vás zdraví za celý tým odpolední Vltavy, za editora Antonína Fajfra a také Viktora Láně z techniky. Přejeme vám ve spolek příjemný podvečer s Vltavou.

0: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
1: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: A teď je 16.30 a tedy čas pravidelného vltavského akcentu, ve kterém se dnes budeme věnovat Stevenu Spielbergovi, který se proslavil filmem Čelisti na Vltavě. Vám v rámci filmového léta právě teď nabízíme četbu na pokračování z románu Petra Benchleyho Čelisti. Amerického režiséra, producenta a scénáristu jsme si připomněli před prázdninami, kdy do kin vstoupil jeho nový snímek Den odhalení. Teď vám nabízíme reprízu tohoto pořadu.

0: 11. června začalo mistrovství světa ve fotbale. Ale pro část obyvatel planety Země, byť asi menší, byl ten den důležitější, protože do kin přišel nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Spielberg letos v prosinci oslaví 80. narozeniny a loni to bylo 50 let od premiéry Čelistí. Přitom stále točí a pořád se tak rozebírá, jestli je to především mistr vyprávění nebo sentimentální manipulátor. A nebo jeden z největších filmařů vůbec. O novém Spielbergově filmu, o motivech, které se jeho tvorbou táhnou už desítky let, i o tom, jak proměnil podobu Hollywoodu, bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi filmový recenzent a publicista František Fuka. Dobré odpoledne.
1: Dobré.
0: A filmový kritik ze Seznam zprávy Tomáš Stejskal. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A když jste Den odhalení viděli, napadlo vás spíš nový Spielberg anebo starý dobrý Spielberg? Františku.
1: No oboje, u mě je to neoddělitelný. Mně se jako to líbilo, ale to, proč se mi to líbilo, určitě jako velmi, velmi souvisí s tím, že prostě Spielberg byl důvodem toho, proč jsem se začal zajímat prostě o filmy.
0: Tady tuším příběh, Františku, tak jsem s ním.
1: Ten příběh je dlouhý.
0: Indiana Jones?
1: No, v podstatě začalo to tím, že jsem chodil do kina jak magor na začátku 80. let na všecko, včetně azerbajdžánských komedií, prostě všechno, co tady bylo. Pak se objevily shodou okolností prostě blízko po sobě relativně E.T., Indiana Jones a Blízká setkání třetího druhu. Já jsem na všechno šel 20krát a až prostě, když jsem na tom byl 10krát, tak mi jako nějak došlo, že tam vidím prostě podobná jména v titulcích v obou. A to byl prostě začátek toho, proč jsem se začal jako zajímat o filmy. A takže logicky celkem tohleto jsou filmy, které jako já mám rád a proto chodím do kina, abych měl takovýhle pocity, jako mám ze Spielbergových filmů.
0: A to byl ten dojem, který jste měl i z jeho nového filmu Den odhalení?
1: Ten dojem tam stále byl, že Spielberg prostě jsou svojí profesionalitou a těmi svými spolupracovníky a tím stylem toho, jak přistupuje k té látce, tomu dá takovej náboj, který mi připomene prostě tu magii, co jsem měl z toho, když jsem byl vydřenej z toho, jak velká koule prostě pro nás lidé Indiana Jonesa před 45 lety. To tam pořád je. Ale jako už jsem starý, zatvrzelý a jako nedá se odhlednout od toho, že ten scénář fakt nebyl moc dobrý. A teď je zajímavý diskutovat, jestli za to, do jaký míry za to může scénárista a do jaký míry za to může Spielberg, který udělal ten námět.
0: Tomáši, vy ve vaší recenzi jste napsal, autoři nečekaně mísí paranoidní thriller s humanistickou pohádkou, přičemž to spojení až překvapivě funguje. A myslím, že právě to slovo pohádka je tam dost důležité, protože to je jedna z těch výtek, která

0: kontaktu s mimozemšťany, který sám pomohl vlastně definovat v té podobě, kdy nejde o nějaké teda stvůry z vesmíru, ale o bytosti, které nás nějak přesahují a my se s nimi učíme komunikovat a nebo je chceme ovládnout a podrobit. A v tom třeba je jakoby ta jedna dílčí pozoruhodná jakoby záležitost na tomhle filmu, že ukazuje vlastně tu perspektivu. Blízká setkání třetího druhu byl snímek, kdy vlastně jsme se potkali s něčím, jako co nás přesahuje, byla tam ta jako nějaká zvláštní, že jako spirituální nebo jaký na zemi rovina. A tady jako sledujeme to lidstvo, které se naučilo ty mimozemšťany nějak podrobit, jo, což je jako jedna vrstva toho filmu. A zároveň tam je stále ten úžas a stále jsou to ty bytosti, které v něčem jako jsou mnohem dál než my. A zároveň teda my jsme se je naučili ovládat. No a jako vlastně on celý ten snímek je o nějaké jako empatii, o jakoby schopnosti jako, nebo ne schopnosti, ale o vlastně té zkušenosti potkat se s něčím, co prostě, čemu nemůžeme úplně jasně porozumět. A myslím, že jako z toho pramení řada těch všech výtek, no, že je to jako naivní, že postavy se chovají jako děti. Já mám prostě ten film záměrně vlastně nám dává strašně málo informací a opravdu začíná jako takový ten paranoidní útěkářský thriller a v druhé půlce se překlápí v něco jiného. Podle mě je naopak ten scénář jako dosti promyšlený, což neznamená, že ho jako i za tohle nelze odsoudit.
1: Když psal o dnu odhalení časopis GQ, tak napsal, že Spielberg v něm dává svým nástupcům zabrat, tedy že v 80 letech pořád ukazuje mladším režisérům, že jak se vypráví velký film.
2: No, to je otázka.
1: To je jako konstatování, jestli s tím František Fuka souhlasí.
2: No, souhlasím s tím, ale pozor, jako on natáčí ty filmy pořád tak, že se to mně líbí a otázka je, jestli jako chtějí dnešní mladí filmaři natáčet primárně filmy, které se líbí Františku Fukovi. A to je jako opravdu prostě zásadní otázka.
1: To znamená, kdo je publikum Stevena Spielberga?
2: Kdo je publikum, protože já s tím mám prostě obecně jako hlubší problém, že mně se líbí prostě všechna ta forma, jak to natočil, jaká tam je hudba a tím nemyslím prostě, že je od Johna Williamse, ale že je prostě v tom stylu, který se dneska prostě nepoužívá v těch soundtrackách, že tam je akční scéna, jak někdo skáče na vlak, což jsme viděli prostě, já nevím, 8x v Rychle a zběsile. A tady je to napínavý prostě, na rozdíl od Rychle a zběsile. A mně se tohle to všechno hrozně líbí, protože to byl ten důvod, proč mě začaly zajímat filmy a tyhle ty filmy se líbí nejvíc i dneska, ale prostě je jich málo. A já neříkám, že to je tím, že ty filmaři jsou neschopní, ale obávám se, že to je tím, prostě, že dnešní publikum už po tomhletom tolik netouží a prostě naprosto chápu, že dnešní jako dnešnímu jako tý základní vrstvě diváků, prostě jak to znamená, nevím, kolem 20 až 30, takže se prostě víc líbí jiný věci. To jako naprosto chápu a pro mě z toho vyplývá to, že vlastně jako čím dál míň a míň se prostě těším vůbec chodit do kina.
1: Tomáši, no tak tenhle ten statement, ten rozebereme zase někdy jindy, ale Tomáši,
2: budeme mít hodinku.
1: Pokud se podíváme právě na publikum dne odhalení, nikoli Spielberga jako takového, ale tohoto jeho nového filmu, tak skutečně je to takové, jak se říká, že přesvědčuje přesvědčené?
0: To je jako hrozně složitá otázka, no, protože...
1: Mám na to vzít 15-letého syna? Nebude se nudit?
0: Bude. Jako... Já nevím, no, já jsem byl od začátku dokonce fascinován jako přinejmenším tou formou, protože už jenom teda tím, jak jako vlastně nás jako ten film uvítá tím, že nás takzvaně kopne do hlavy, kdy opravdu vidíme v prvním záběru obří detail boty, která kopne do kamery, jsme v nějaké wrestlingové aréně, je to jako vlastně v něčem extrémně vtahující a prostě je nutno jako říct, že Spielberg je právě ten jeden z mála, ten opravdu režisér, ten mistr, co navazuje, já nevím, na ty mistrovské vypravěče, jako byl John Ford nebo David Lean, případně i Alfred Hitchcock a nějakým způsobem od těch 70. let posouvá prostě tenhle nějaký jako hollywoodský styl vyprávění někam dál a prostě je to vlastně najednou, já jsem dva dny předtím viděl nový směr Guy Ritchieho, který je plný akce, já jsem se v něj skoro nonstop nudil, byť se taky snaží právě pracovat s tím, v čem je Spielberg mistr, vytvářet ta prostředí, ty prostory a opravdu tu akci jako zasadit do toho prostoru s těmi postavami a věnovat jako pečlivost každému detailu. Opravdu on ví, proč nechat ten záběr trvat o vteřinu déle, než by třeba pro někoho bylo jako běžné a funkční podle škatulek. Proč snímat akci přes jako půlku zadního skla auta, proč udělat tohle a tohle. Je v tom jako furt nedostižný, tak když se bavíme čistě o tom umu.
1: No, pardon, ale pořád ta moje otázka, bude to bavit 15-letého syna?
0: No, tak je to film, který prostě je v něčem jako vlastně hrozně staromilský, ale právě v tom, že on se podle mě pokouší Spielberg vždycky, a vlastně paradoxně, ty filmy, které vypráví o dnešku, jsou vždycky ty jeho

0: sci-fi filmy, že jo? Naposled film, který se odehrával v dnešní realitě, byla Válka světu. A teď se pokouší teda místo té době po 11. září dostat do té doby postfaktické, ale vypráví o ní opravdu velmi jinak, než jsou na to zvyklí jako ti mladí diváci.
1: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
2: V Akcentu jsme se teď věnovali novému filmu Stevena Spielberga Den odhalení, ale teď právě se vrátíme k tomu samotnému režisérovi Martin Scorsese. O něm řekl: Steven je jeden z největších vypravěčů příběhů v historii filmu. Já takové filmy natočit neumím, rád je sleduju, ale neumím je natočit. Ta schopnost komunikovat s masovým publikem, byť možná s publikem, které už jakoby zestárlo, je to, řekněme, ta hlavní devíza, kterou má Steven Spielberg?
3: No tak pokud můžeme říct, že devíza se nějakým způsobem prolíná do finančního úspěchu těch jeho filmů, tak naprosto jednoznačně. Jo.
2: Bez toho, aby se dělaly ale kompromisy z hlediska kvality těch filmů jako takových.
3: No to je zase, ale to je podle mě, vám se na dlouhou diskuzi, protože tím se dostáváme k ty spoustě filmů, který produkoval třeba v 80. letech a prostě který jako mě nějakým způsobem brali taky, ale i když u spoustě z nich bylo vidět, že to prostě jako není ten Spielberg, ale jako oni kopírovali tu jeho šablonu hůř nebo lépe a prostě nějakým způsobem mě to oslovovalo taky a jako rozebírat tohle je na strašně dlouhou, je to hrozně jako široká otázka, bohužel, co jsem tady teďka slyšel.
2: Dobře, tak to úplně zjednoduším. Je to muž, který dokáže točit filmy, které jsou skvělé, ale zároveň se s nimi diváci dokáží identifikovat tak, že za ně zaplatí za lístky do kina.
3: No to rozhodně dokáže stále, jako není důvod, proč by to nedokázal, jako nějaká senilita stařická na něm rozhodně prostě vidět není, ale jako jiná otázka je, jestli by tomuto filmu jako víc neslušelo, aby byl natočen v roce 1988.
2: Mm-hmm.
3: Což je ale úplně jiná otázka.
2: Je to režisér, který dokáže spojit děti, cinefily, ale i běžné diváky, Tomáši?
0: Tak v mnoha ohledech, ano, tak jako když se podíváme na ty začátky, tak jakoby to, co se s ním spojuje, že Čelist mi definoval ten jakoby formát toho blockbusteru, toho letního hitu, prostě do té doby se na filmy chodilo v zimě, protože nevím, v létě byly prázdniny, ale najednou teda nás ten opravdu letní film tím svým prostředím teda jako, nebo nás, tehdejší diváky donutil teda jako předefinovat to, jako kdy a jak se chodí do kina.
2: Přes veškerá úskalí, která souvisela s tím natáčením toho filmu.
0: Přesně, který takřka třikrát přesáhl, že jo, ten původní jako formát nějakých 50-60 dnů a vlastně je natočený vlastně na té lodi s převážně jako ručními kamerami, jako s nějakými prostě odkazy k Hitchcockovi i jako nějaké soudobé třeba evropské nové vlně, přinejmenším těma formálníma, ale zároveň to je jako obrovsky sdílný jako komunikativní film, který měl ten dopad jako obrovský, možný, že prostě pak se vybíjeli žraloci, ale zároveň, že jo, ten žralok tam nebyla ta jako to klasický monstrum, ono to, zase to byl dobový film, kde prostě i ta byrokracie a ty autority byly ten větší problém, než to ten žralok byla taková jako trošku jako mysteriózní věc, vlastně ono je to trošku jako remake jeho, jako jedno z jeho prvních filmů Duel, kde taky ten kamion byl podobným přízrakem, tak tady z té písčité pouště jsme jako na jiném písku poblíž vody, ale vlastně některé věci se podobají něčem jako se to proměňuje a takhle vlastně on pokračuje dál, no, že natáčí jako různý žánry, zkouší různý věci, ale nějaký ten filmařský rukopis je tam vlastně furt dohledatelný.
2: No a vedle toho filmařského rukopisu a těch různých žánrů, tak ale je tam jedno téma, které se tam opakuje neustále a to je vlastně téma osamění. On sám vlastně říkal, všechno začíná strachem, ztrátou, samotou. A teď, když se na to člověk podívá, jo, všechny ty opuštěné děti nebo mladí lidi, chlapec Jim z Říše slunce, můj oblíbený film, Elliot z E.T.ho, David z AI, Frank z Chyť mě, když to dokážeš, nebo Sammy z Fablemans. Je to vlastně neustále jedno a to samé téma, Františku?
3: Já si myslím, že když bychom se jako dostatečně snažili, tak najdeme prostě motiv osamění i v Mortal Kombatu 2. Jo. Takže jako ano, to tam rozhodně jako je, ale neřekl bych jako, že wow, to je prostě něco, čím jsou unikátní filmy Spielberga. To je prostě motiv, který jako je jeden z těch univerzálních, velmi snadno naroubovatelných motivů na cokoliv. Takže jako není divu, že tam tohle je. A asi i u toho Spielberga, kdybychom probírali, já nevím, Lincolna, Amistad, no tam taky jsou osamělí, vlastně, dobře, je to všude.
2: Ale minimálně ta osamělost, na rozdíl od Mortal Kombat, to se vší úctou k Mortal Kombat, tedy tomu původnímu, tak ale minimálně ve Spielbergových filmech, tak ta osamělost je pro diváka opravdu působivá.
3: Jo, samozřejmě jsou jeho filmy, existují jeho filmy, které jsou jako extrémně úspěšné, slavné, a vlastně ten motiv osamělosti je tam jako extrémně silný, tak silný, že je vlastně jako výraznější než nějaký padouchové, který jsou v tom filmu. Jo, třeba konkrétně ten E.T., jo, ty padouchové vlastně tam ani jako nejsou vidět zcela záměrně, a to, že prostě on je sám, tak jako to je to, co, jako proč se vlastně o něj máme bát, že jo, o němu jako nehrozí nějaký jako jiný nebezpečí tomu Elliotovi, takže ano, s tímhletím souhlasím, že tenhle motiv tam je jako, ano, taky, tam je to prostě velmi silný, ale bez ohledu teda na moji legraci s Mortal Kombatem, tak myslím, že by se našlo dost prostě jiných filmařů, kterých se velmi intenzivně ten motiv opakuje taky, a neřekl bych asi, že Spielberg to vynalez, tohleto.
2: A co ta výtka vlastně, Tomáši, že někdo možná tak trošku cynicky na adresu Stevena Spielberga říká, že prostě ty emoce příliš ždíme?
0: Takhle já jakoby mám vlastně, pokud mám s některými Spielbergovými filmy problém, tak obecně spíš s těmi vážnými dramaty, kde prostě mě občas přijdou ty věci až příliš patetické, a naopak jako umí být paradoxně nějak jako opravdově dojemný bez přehnaného patosu či kýče, spíš vlastně v těch jeho žánrovějších filmech. Ano, to je to vlastně hrozně těžká kategorie, no, protože to je tak subjektivní vždycky, ale no, klidně.
3: Já jenom, že naprosto souhlasím s tímhletím, že jako když prostě se jako snaží o něco vážného, konkrétně ta Říše slunce, kterou mám taky rád, Schindlerův Seznam, a tam, když potom je ta nějaká ta scéna, která prostě zjevně jenom prostě má ždímat ty emoce, tak to už
2: proslov
3: prostě...
2: Proslov
3: u vlaku, nebo prostě v té Říši slunce, že ho taky máš takový, a prostě tak tam si říkám, že to je prostě, to není úplně ono. To není prostě, tam to jako se to tluče trochu už pro mě.
0: Já bych to jenom ještě doplnil, že právě jako proč to často funguje pro mě, právě to, jak on dovede pracovat s těma postavama, jak je opravdu zasazuje do těch jako reálných prostředí, do těch reálných situací, a je to jako velice všechno pečlivě budovaný, že jo, s těmi svými stálými spolupracovníky, a jako vlastně je to samozřejmě kolektivní dílo, ale tam ta jakoby schopnost, a ještě jako schopnost pracovat teda jednak s osamělostí, s nějakým jakoby dysfunkčními rodinami, s dětskou perspektivou nebo s nějakým pohledem nějakého jako všednodenního člověka, no ostatně to je i případ toho Dne odhalení, to tak jako vlastně obyčejný chlapík v tom jakoby středu pozornosti, takový ten hitchcockovský člověk, který mu se najednou začnou dít velmi zvláštní věci, co se normálním lidem nedí, protože ty se přece dějí filmovým hrdinům, tak tahle směs té obyčejnosti a toho úžasu z těch jako, co umí ten žánr sci-fi v těch svých nejlepších dílech jako vyvolat, tak myslím, že vede k tomu, že pak to dojetí je nějak opravdový. No.
2: Fratičku.
3: Myslím, že jsme nezmínili, nebo ne, dostatečně zmínili, že ten úžas z neznáma, což je podle mě jako signifikantní prostě v těch jeho filmech.
2: Takový ten dětský úžas.
3: Jo, neznáma. Že pro mě prostě v těch, já nevím, 12 letech to bylo prostě jako naprosto wow. Už taky mimo jiný, protože tehdy nebylo nic, co by se tomu jakkoliv podobalo a co jsem mohl vidět, že jo, jako neexistovaly videokazety, prostě nebyly kapitalistické filmy v našich kinech, takže to byl prostě úplně jako pro mě, jako on vlastně točí něco, jako kdyby to byla prostě pohádka, vlastně je to jako dementní v podstatě teď ty zápletky, ale je to natočený tak vážně, prostě, že já mu to žeru. A to mi přišlo prostě jako fantastický, a to je pro mě jako ten hlavní důvod, proč jsem začal chodit do kina na filmy, protože jsem chtěl něco takovýhle, protože mi to předtím mi to nabízela Adela Ještě nevečeřila. Tak prostě tak on byl ještě lepší.
2: Proč ale tak dlouho trvalo, než ho vzali na milost filmoví kritici a kritičky, Tomáši? Ta žánrovost?
0: Já si myslím, že obecně jako no, žánrovost byla vždycky problém, no, proto za ty svoje starší filmy dostal spíš nějaký technický Oscary. To se vlastně proměnilo, já nevím, od Pána prstenů, možná posledních prostě pár dekád začalo v Hollywoodu být trochu normální, že žánrový filmy jsou úplně stejně plnohodnotní filmy jako ta Oscarová dramata. No, to vlastně...
2: Ještě na to čeká komedie.
0: No, tak to, tam to je ještě jako úplně jiný problém. No,
2: ale znamená to tedy, že přes všechny nepopiratelné kvality Stevena Spielberga mu vlastně paradoxně ublížila jeho zaměření na žánry, to znamená, ať už to byl thriller, horor, sci-fi, ale také vlastně jeho zaměření na publikum?
0: Já si vlastně nejsem jako jist, nemám nějaký statistický data, jako, jak moc jako opravdu on je jako v nemilosti těch kritiků.
3: Já bych
0: jako
3: s tebou obecně, právě nesouhlasil obecně, s tím, co
0: já si myslím, že tak, jak jsme si tady bavili o tom, kdo všechno, jako teda z kolegů, no, jako o něm mluvil, že je největší vypravič a že jako neumí to, co ona, jako že to už se jako odhalovalo, nebo rozhodně to už posledních pár dekád bych neřekl, že tohle je problém. No, teď si můžeme bavit o té pozdní fázi jeho kariéry, kdy on opravdu možná ještě mnohem víc zkouší různý žánry, to dělá kreslený film, tu dělá něco zase trošku jiného a jako pracuje v tom se těma svýma tématama, tak jako ne vždycky to vyjde, on opravdu jako není jako tvůrce, kdybych jako řekl, že každý jeho film je masterpiece, ale vždycky je tam ten jako neoddiskutovatelný um. No a to je samozřejmě jako je to otázka, no, jako jak moc to stačí, to, že někdo jako skvěle režíruje, no to samozřejmě není jako už jako záruka toho, že natočí jako geniální film.
2: V dnešním akcentu se věnujeme Stevenu Spielbergovi společně s Františkem Fukou a Tomášem Stejskalem a ještě jedna citace. George Lucas, jeho kamarád a slavný režisér a producent, bez Stevena Spielberga by Hollywood vypadal úplně jinak. Opravdu, Františku?
3: No naprosto. Myslím, že už se tady mluvilo před chvílí o tom, že prostě díky Stevenu Spielbergovi byl vynalezený blockbuster. Do té doby prostě, kdyby si vysvětloval, že takovýhle filmy můžou existovat, tak se ti asi vysměje většina Hollywoodu. Díky Stevenu Spielbergovi taky Michael Caine si mohl pořídit novou vilu za svůj honorář za Čelisti 3, takže prostě jako ten jeho vliv je...
2: Které už ale Steven Spielberg nerežíroval.
3: Ano, ale nebýt jeho, tak by měl pořád horší vilu. Ale jako je to rozhodně, on byl, samozřejmě je to tím, že byl ve správnou chvíli na správném místě.
2: A kdyby, také se správnými přáteli kolem.
3: Ano, kdyby stejně talentovaný člověk prostě se objevil v tom Hollywoodu o 10 let dřív nebo o 10 let později, tak by to dopadlo jinak, jsem jako naprosto přesvědčený, protože by byl příliš brzo s tím nebo příliš pozdě. Ale prostě všechno se to sešlo do takový tý geniální jako souhry a synchronicity, kdy prostě teda se objeví jako mladý tvůrce, který v podstatě jako co natočí, to je megahit. Jako v podstatě, tam 1941, budeme ignorovat, ale ano. Prostě to je jako něco tak vzácného, že jako je naprosto nepopírat. Myslím, že nikdo snad nemůže rozporovat, že by Steven Spielberg měl naprosto zásadní vliv na Hollywood, to snad jako nikdo takový ani není. Ne?
0: Ano, on nejenže do doby Jamesa Camerona teda v těch jako ziscích překonával sám sebe a byl jako autorem těch nejúspěšnějších filmů, ale ten vliv jako na podobu těch velkých hitů, těch velkých trháků, to je prostě trvá dodnes. Já jsem dneska viděl v kině trailer na nové Mimoni a byla tam scéna s Čelistí a to jako trvá to pořád, že jo. Nebavíme se jenom o těch podstách a citacích, ale jako je to od nějakého způsobu vyprávění, na který se pak někdo pokouší navazovat po ty jeho odlesky prostě světelný, s kterým asi pak hraje J.J. Abrams a nějakýho pokračovatele, no jako ten vliv je opravdu velký.
2: No a nebyl ten vliv až tak velký, že do určité míry společně s George Lucasem, možná i s Robertem Zemeckisem stvořili Monstrum, protože oni sami vlastně v roce 2013 s Georgem Lucasem říkali, že Hollywood si pravděpodobně projde implozí, že prostě nelze točit takhle draze a vlastně filmy, které jenom navazují na něco.
3: Ano, ale jako na tom není nic špatného. Samozřejmě on přišel s něčím, co prostě mělo úspěch, mělo to finanční úspěch, takže jako už jenom kvůli tomu je naprosto nevyhnutelný, že se to všichni začali snažit kopírovat. A to kopírování jim plus minus prostě vychází doteď. Říkám plus minus. A teďka se dějou v té kinematografii hollywoodský nějaký věci, ze kterých to začíná vypadat jako, že možná teda jako opravdu už to není udržitelný a je čas jako začít jako možná s něčím novým, ale jako to neznamená prostě, že tady nebudou jako za měsíc další Avengers prostě s rozpočtem 300 milionů, který prostě utržejí 2 miliardy. Jo, jako nebude to jako ze dne na den, ale rozhodně ty studia prostě jako si dávají pozor a koukají a jako pokud se jako ještě párkrát zopakuje něco jako Vládci vesmíru, tak prostě ano, tohle to prostě, který teda jako jsou něco podobného, ale prostě neměli úspěch a zjistí se teda, že už na tyhle filmy se nebude chodit, pokud se nebude chodit na den odhalení, tak to rozhodně jako přispěje ke změně Hollywoodu zase nějak jinak, ale to neznamená, že těch několik desetiletí do té jako bylo krok zpátky nebo krok stranou.
2: Úplně na závěr, když jsme v takové trošku zvláštní cynické době, která popírá vlastně i možná věci, které si to vůbec nezaslouží, takže s tím souvisí ta otázka. Když se dneska řekne Spielbergovský, je to pochvala nebo výtka?
0: Já jako když jsem koukal ten den odhalení, tak opravdu, a taky jsem jako v mnoha ohledech skeptik a vlastně obecně nemám rád jako ten žánr hollywoodské pohádky přinejmenším v některých svých podobách. Ale u tohle filmu mě vlastně přišlo pozoruhodný udělat ten pokus jako vzdorovat té dnešní době tomu, jak fungují média a vlastně zasadit finále toho filmu do nějaké prostě lokální
2: Nespoilerovat.
0: Já myslím, že to není až zase tak
2: já jako jsem ještě, já jsem třeba ještě nebyl a moc se těším, takže toto...
0: Dobře, ale jako, že to opravdu se jakoby tam operuje s médiem televize a to se tomu filmu vytýká, že takhle dneska věci nefungují. Ale mám pocit, ten Spielberg to dělá zcela vědomně, že se pokouší vytvořit tu událost, ten zázrak, ten návrat do toho pohledu dětskýma očima, nebo jakkoliv tomu budeme říkat. A vlastně to takový jako pokus s tím, jako co už jiného udělat, jak ty lidi sjednotit a je jako vědomně naivní, ale já vlastně jsem neměl pocit, že ze mě někdo dělá hlubce, když tomu propadám.
3: Pro mě rozhodně Spielbergovský je pochvala, tak jak to já chápu, rozhodně. Ale problém jako je v tom, že podle mě, kdyby byl Spielbergovštější den odhalení a kdyby to méně vypadalo jako částečná kopie Act X, tak bych byl asi jako happy. A podle mě Acta X nejsou Spielbergovský. A já tam jako vidím ten rozdíl, že prostě Blízká setkání třetího druhu a Acta X jsou prostě jako zásadně jiný. A teď nemluvím o konkrétních filmařských technikách, ale vůbec v tom, jako jak přistupujou k tomu tajemnu a k té látce. A nemyslím si, že byl úplně jako šťastný prostě míchat ten styl těch Act X do té prostě pohádkový naivity prostě toho E.T.ho nebo Blízkých setkání.
2: Obloukem jsme se vrátili v dnešním akcentu od dnu odhalení přes tvorbu Stevena Spielberga zpátky k jeho nejnovějšímu filmu a to je konec dnešního akcentu, ve kterém jsme právě mluvili o za chvíli už 80-letém Stevenu Spielbergovi. Ve studiu s námi byli filmový recenzent a publicista František Fuka, moc děkujeme.
3: Naschle, taky díky.
2: A filmový kritik ze Seznam zprávy Tomáš Stejskal, děkujeme.
0: Taky díky.
2: Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
1: To byl akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent. Teď už pro vás na Vltavě chystáme čerstvé zprávy, budou tu za 2 minuty.

0: Dobrý podvečer, bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíce peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Druhá největší je pak kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaje skoro 288 miliard korun. Od 1. ledna tak porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Vláda neprobrala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Dokument šéfa rezortu kultury Otto Klempíře z Motoristů dříve kritizovala celá řada zástupců kulturních institucí. Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled. Oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc. Šéf odboru IG Metall v německém Dolním Sasku varoval před konfliktem mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci v automobilovém koncernu Volkswagen. Ten by se podle něj mohl vyhrotit, pokud vedení bude špatně komunikovat tvrdá úsporná opatření. O těch má v pátek jednat dozorčí rada automobilového koncernu. A ještě předpovědí, počasí na dnešní noc bude polojasno až skoro jasno, na východě zpočátku zataženo, ojediněle přehánky, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. A více zpráv vám nabízíme na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Art Café. Žil byl král Admétos, pro kterého si nečekaně brzy přišla smrt. Bůh Apollón mu ale u sudiček vymohl záchranu, pod podmínkou, že za něj někdo dobrovolně obětuje svůj život. A zatímco rodiče i přátelé odmítli, jeho manželka Alkestis se z lásky obětovala. Během jejího pohřbu navštívil královský palác hrdina Herakles a když se dozvěděl pravdu o její smrti, vydal se k jejímu hrobu, vytrhnul ji z ruky smrti nebo z rukou smrti a vrátil ji do náruče milujícího manžela. Láska zvítězila. Tak tímto mýtickým starým antickým příběhem začíná dnešní Art Café. Je to takový stručný dějový souhrn toho antického příběhu o Alkestis. Zpracoval ho už Euripides, je to vlastně jedna z jeho, je to jeho nejstarší dochované drama, abych byla přesná. No a už od zítřka, od 1. září, bude možnost na Pražské štvanici vidět vlastně soudobé zpracování tohoto příběhu. Stejnojmenou inscenaci v rámci jubilejního 10. ročníku plenérového divadelního projektu Antická štvanice, který spolupořádá Pražský divadelní soubor Tygr v tísni a divadlo Vila Štvanice. No a právě o tom současném výkladu tohoto příběhu, ale i o obecnější, nebo obecněji o našem vztahu ke smrti a k pohřebním obřadům bude dnešní vltavské Art Café. A já už ve studiu vítám spoludramaturgyni a spolurežisérku inscenace Alkestis Marii Novákovou. Ahoj Mášo.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Vítám autora textu Matěje Samce. Ahoj Matěji.
2: Ahoj.
0: A vítám sociální antropoložku Olgu Nešporovou. Dobrý den, Olgo, vítejte v Art Café.
3: Pěkné odpoledne.
0: Na úvod se jdu zeptat Matěje a Máši, hlavním hybatelem toho příběhu, který jsem na úvod vyprávěla, je vlastně strach ze smrti. Co bylo hlavním hybatelem, nebo co pohnulo s vámi, že jste se rozhodli zpracovat právě tenhle příběh pro antickou štvanici?
1: Pro mě to bylo právě to Euripidovo drama, které je strašně zajímavé, ale hrozně obtížně, myslím, inscenovatelné, protože je takové záhadné. On sám Euripides už trošku zpochybňuje ten pohádkový příběh, že Alkestis se obětovala z velké lásky, ale je to takové všechno zahalené mlhou, co vlastně znamená ta sudba, že až umře Admétos, někdo se obětuje, kde se vzala, proč ona teda se obětuje, neříká, že z lásky, ale sbor říká, že z lásky, v jaké stavu se vlastně ta Alkestis ocitá, někdo říká, že je mrtvá i živá zároveň, když už ji poznáváme. A ti hrdinové nejsou praví hrdinové, jsou to, se kterými bychom se mohli stotožnit nebo cítit tu úzkost a obdiv, jak to má být v tragédii, protože vlastně nejsou moc sympatičtí a to všechno jsou překážky i inspirace, ale řekli jsme si, že by bylo dobré se na to podívat znovu dneska a trošku se tý Alkestis zeptat teda, jak to bylo. Tak jsme oslovili Matěje Samce.
0: A proč zrovna Matěje? Mášo, ještě to řekni.
1: Protože jsme spolu už dlouho chtěli pracovat a taky protože si myslím, že i těm současným interpretacím antiky sluší nějaká básnivost a zároveň humor, což jsem věřila, že Matěj to tak taky bude mít a že se do toho pustí tudy.
0: A jak ty si, Matěj, reagoval na tuhle nabídku, respektive na ten příběh vlastně, co tě na něm zaujalo?
2: Reagoval jsem určitě nadšeně, protože vlastně Alkestis, to je samo o sobě takové tajemství, které je vlastně v podstatě, mám pocit, nerozluštitelné. A právě tahle ta nerozluštitelnost je rozhodně inspirativní a moc jsem se na to těšil. A myslím si, že vlastně vůbec i to téma sebeoběti nebo požadavku na to, abychom o něm prostě mluvili nebo přemýšleli o tom, zda bychom byli schopní obětovat svůj život, jestli náš život dokážeme za něco položit a jestliže ne, jaký náš život potom má smysl, když ho nedokážeme za nic položit, si myslím, že je poměrně složitá, aktuální a mě rozhodně zajímá a tak to bylo docela velký dobrodružství pro mě. Já myslím si, že ta hra, nebo vlastně ta ten výsledek nebo ty témata, který to přináší, jsou vlastně docela smutný, ale taky jsem měl radost, že když jsme si to třeba společně četli, tak jsme se docela smáli. Včera jsem byl na zkoušce a taky jsme se smáli. Teď jenom se modlím, aby se lidi smáli i zítra, protože na premiéře, protože je to samozřejmě trošku pech, když vlastně musíte očekávat, že se obecenstvo bude smát. Tak no, tak už bych to, už o tom nebudu mluvit, už to, abych to nezakřiknul, ale smáli jsme se dost.
1: Olgo, já jsem si vás dneska pozvala jako odbornici na to vnímání smrti a toho, co se smrtí souvisí. My se tomu budeme v jednom z nadcházejících vstupů věnovat detailně, ale mohla byste na úvod třeba shrnout, proč je vůbec to téma smrti tabuizované a co všechno k tomu přispělo? Že ji takto vnímáme, tu smrt dnes?
3: A tak to je samozřejmě otázka, jestli to téma je tabuizované nebo není.
1: Já jsem to takhle automaticky.
3: Někteří lidé tvrdí, že není až tak tabuizované, jako že třeba smrt se začala být v moderních společnostech skrývaná. Co se rozhodně stalo, bylo to, že se o ní přestalo mluvit, ztratili jsme nějaké kognitivní rámce, vlastně jak na ní reagovat, ztratili jsme nějaké, dejme tomu, i rituály, ztratili jsme vlastně způsob, jak ji uchopit, jak se o ní bavit, ale je pravda, a to se mně strašně líbí, přestože třeba sociologie v celém 20. století byla vlastně psaná tak, jako by všichni ty společnosti byly nesmrtelné, až úplně na úplném konci si vlastně toho někteří sociologové, třeba britský sociolog Tony Walter, jako všimnul a upozornil na to, tak vlastně umění se smrtí pracuje pořád kontinuálně. Jo? A jenom když se vrátím k té, dejme tomu, tabuizaci nebo spíš vytěsnění té běžné, nejčastější smrti, tvrdí se, že vlastně v moderních společnostech k tomu došlo i s tím, jak autoritu nad smrtí od náboženství převzala medicína. Pro medicínu smrt nebyla nějaký mezník a nějaký přechod někam, ale byl to vlastně selhání a proto vlastně oni lékaři ani tolik jako nemluvili, protože ji spíš vytěsňovali.
1: Takže ano, to je taková kombinace toho, že se zároveň začalo umírat méně.
3: Samozřejmě ano, máte pravdu, určitě.
1: A zároveň
3: určitě,
1: to bylo to
3: úmrtnosti. Vlastně lidé se s ní nesetkávali tak často, takže i to, máte pravdu, pokud by ta úmrtnost zůstala na těch stejných úrovních, jaká byla, tak bychom si to asi nemohli dovolit, protože prostě bychom ji viděli tak často. Ano. A i to, že se právě vytlačilo to umírání, vlastně majorita umírá v nemocnicích, tak spoustu z nás třeba ani nevidělo mrtvého člověka a tak dál, nebo jen několik za život, zatímco v těch tradičních společnostech to bylo prostě mnohem běžnější se smrtí se setkávat už od raného dětství.
1: Děkuju za úvodní vstup do tématu dnešního Art Café. Hudební linku otevře kapela, která má smrt vepsanou přímo ve svém názvu. Jsou to američtí Death Cab for Cutie. Letos v červnu vydali 11. album. Celá ta deska, která se jmenuje I Built You a Tower, se vlastně točí kolem ztráty, zármutku a kolem způsobů, jakými se snažíme s bolestí vyrovnat. My si teď pustíme skladbu Riptides.

0: Posloucháte Vltavské Art Café, které je věnované antickému příběhu o sebeobětování z lásky a také vnímání smrti, podobě dnešních pohřebních rituálů a inspirací je antická štvanice, projekt, který letos přináší příběh o Alcestis. Tak teď pojďme trošku rozplést to, že tady kdysi Euripides zpracoval tenhle starý příběh nějak a vy jste ho vlastně neadaptovali, ale vy jste udělali nějakou svoji verzi. V čem všem se to vaše pojetí Matěj a Mášo liší? Co jste si z toho vytáhli, co jste si vzali pod mikroskop a naopak, co třeba na co jste se nezaměřili? Nebo ne tolik?
1: Já myslím, že jako ten je základní, jako vůbec ta hlavní otázka, kterou si to klade, nebo kterou to klade obecenstvu. Já mám pocit, že v tom Euripidově jsou to nějaké otázky související s povinností, s morálkou, možná i s nějakou zodpovědností za někoho, možná i s nějakou jako společenskou hierarchií. A mně přišlo jako zajímavý zkusit jít ještě jako někam mimo tu morálku a pro mě ta otázka, kterou to by mohlo klást, spočívá v tom, jestli vlastně člověk je nebo může být víc sám sebou, když odmítne život, který nechce. Jestli vlastně člověk za nějakým prahem možnosti rozhodovat o svém životě náhodou nezačíná teprve žít. A vlastně jde tam určitě o to, že ta Alcestis samotná vlastně dostává úplně jako kdyby jiný nějaký prostor v tady tom jako textu nebo dneska. Myslím si, že vůbec to samozřejmě nabízí spoustu otázek jako kdyby feministických, proč vlastně ta žena jako kdyby se má obětovat za svého manžela, to už je otázka, která nějakým způsobem rezonuje i v té antice, ale myslím si, že zatím je ještě něco jako hlubšího a jako kdyby takovýho niternýho, no, že vlastně jestli vevnitř úplně v tom nejhlubším nitru je nějaká jako psychologie a nebo jestli tam je kontakt s nějakou jako s nějakou možností návštěvy jiného iracionálního světa a tak vlastně je to taková hra jako kontrastů pro mě.
0: Mm-hmm. Mášu,
2: Mně se moc líbí na tom Matějově textu to, co by člověk řekl, že se tomu právě vyhnem, protože to je komplikovaný a to je vztah člověk-božstvo, ale myslím si, že když člověku něco chybí v tom životě a v tom je vlastně, myslím, ten největší twist, že nejde o to, za koho nebo proč dává smysl se obětovat, ale jestli dává smysl žít život, který není životem. Mm-hmm. Ale abych se vrátila k tomu božstvu, že ty naši hrdinové, myslím, že nejen ona, i ostatní postavy z té rodiny nějak nenalezly ve svém životě cit, nedostalo se jim ho, nedokážou ho mezi sebou vybudovat nebo najít nebo oživit a tak se vztahujou k něčemu právě iracionálnímu nebo transcendentnímu, což může být bezpečné i velmi nebezpečné, jak víme z různých příběhů o sektách a tak. Tak to je jedno téma, který ten Euripides samozřejmě tam má a my ho nějak rozvíjíme. A pak je to velký téma mlčení, protože Alcestis prostě mlčí a nejenom tím, že je teda prokleta, že musí několik dní mlčet, protože má za sebou tu zkušenost sestupu do podsvětí a prožije smrt, což je prostě, pak to nějakou dobu trvá, než se člověk zase vrátí zpátky. Ale je to hrdinka, která má nejmíň veršů ze všech antických hrdinek, nemá moc prostoru říct něco a hodně se mluví za ní a o ní, což je taky věc, která nás hodně inspirovala, kterou si bereme z toho Euripida. Matěj jí dal více prostoru mluvit, ale taky se hodně mluví o ní, bez ní a ona to má těžký, protože není zvyklá mluvit. A vůbec to mlčení, zamlčování nebo neschopnost vyříkat si věci včas je taky velký téma naší Alkestis. Mm-hmm.
0: V té Euripidově verzi ta hra vlastně končí šťastně v nějakém smyslu slova, což není teda typické moc pro takový ten pro tu obecnou představu o antické tragédii. A ty už, nebo možná jsme to ještě neříkali, ale s Matějem jsem o tom mluvila, když jsem se chystala na dnešní Art Café, že ta hra se vlastně moc nehraje, neinscenuje. Ty jsi na začátku mluvila o tom, že je velice složitá a vlastně tajemná. Je tenhle ten fakt taky jako spoludůvodem toho, proč se třeba neinscenuje, že to vlastně není jako úplně typická antická tragédie, že tam je nějaké mlžení v žánru, nebo co?
2: Asi ano, ono to mlžení v žánru je docela jako zábavný, protože on tam právě ty žánry střídá docela dynamicky, ale vlastně moje čtení té hry, první bylo, že jsem si to četla strašně, to bylo napínavý a skončilo to přesně ve chvíli, kdy bych chtěla vědět ještě víc a víc a víc, kdy teda ona se vrátí z toho podsvětí, kam dobrovolně odešla. A někdo jí vytáhne ven, je to Herakles, není to, že ona si to rozmyslela. Mm-hmm. A musí mlčet a zároveň její manžel jí odpřísáhl, že si nikdy nenajde jinou ženu a ten Herakles jí přivádí a říká, tady máš cizinku, přijmi ji. Je to celý od něj takový for. A on nakonec ji přijme, takže poruší ten svůj slib. A teď se člověk říká, takže až začne mluvit, tak bude co? Ale Euripides nám na to neodpoví. Takže ono to s tím šťastným koncem není tak jednoznačné. No. Mm-hmm.
0: Spíše tři tečky než šťastný konec. Jak se ty postavy ve vaší Alkestis vůbec vyrovnávají s tou smrtí jako se smrtí?
1: No, oni se bojí smrti. A tak jako, tak trapně. Tak podobně jako třeba se bojím smrti já. Není v tom nic vznešeného. Je to hypochondrie, je to lpění na životě a na hmotných statcích, na slávě, na tom pohodlíčku, které nám nabízí život v západním světě. A myslím si, že prostě ty postavy jsou jakoby takový jako my. Že prostě se ty smrti bojí a vlastně se jí trochu i štítí. Mm-hmm. Nebo teda ty chlápci rozhodně. Alkestis to vidí jinak a experimentuje s tím. Ale je otázkou, jestli není trochu pod vlivem drog.
2: Mm-hmm. A zároveň si tu smrt trochu idealizuje. Myslím, ano. Že to, co pak přijde, je pro ní překvapení.
0: Mm-hmm. A Olgo, to, co tady teď Matěj popsal, dalo by se to vlastně aplikovat i na obecnou otázku, jak se smrtí vyrovnáváme dneska my, nebo co jsou ty naše copingové strategie, jak si to při nejlepším vůbec nepřipustit?
3: No tak tvrdí se, že právě i ta tabuizace nebo nějaké vytěsňování smrti bylo vlastně důvod, proto byl i ten, že tam byl jako velký strach. Já si tohle netroufám nějakým způsobem soudit a když jsem o tom přemýšlela, my prostě nemáme žádné výzkumy, které bychom změřili, jestli dnes se bojíme smrti víc, než se báli jako i třeba ty lidé v tradičních společnostech. Byly třeba dělané výzkumy ve 20. století na to, jestli se třeba věřící křesťanskí tedy bojí smrti méně než nevěřící. Vlastně ty výsledky byly dost nejasné. Strašně zajímavé je, že pokud jste se zeptala lidi, jestli si myslí, že jim náboženství pomáhá překonat smrt, teda v tom křesťanském kontextu, když to řeknu, většinou ty výzkumy byly teda v Americe dělané, severní samozřejmě tedy ve Spojených státech amerických, tak jako lidé tvrdili, že ano, že jim náboženství pomáhá, ale potom, když vlastně reálně zkoumali dopady třeba jedna, která když se blížila smrt těch lidí, anebo i když jak se třeba vyrovnávají se smrti svého blízkého, tak už ty výsledky nebyly nějak jako, že by věřící to měli lehčí nebo byli v tomto ohledu jako lépe připraveni než nevěřící, takže ono je to poměrně těžké tohle to nějakým způsobem posoudit. Je pravda, že v těch tradičních společnostech byly nějaké rituální rámce, byly vlastně nějaké i představy o posmrtné existenci, které mohly určitě napomoci. ta smrt nebyla tím koncem, kterým pro některé z nás je třeba dnes, nebo tak, jak dejme tomu za státního socialismu, ta smrt byla opravdu definitivní konec. Dneska už zase ty představy jsou různé. Takže těžko říct, já nedokážu, sociologie vlastně na tohle asi nemá a nedokáže vlastně porovnat ty jednotlivé kultury, jestli někdo se bojí, nebo kde se bojí víc míň, to by asi bylo spíš potom otázka pro psychologii a už nějaké jako sofistikovanější měření.
0: Děkuju. Teď si pustíme druhý hudební vstup. Ta druhá kapela má smrt opět ve svém jméně, Death by Love. Je to polsko-americké duo zpěvačky Inky Habiby a producenta a multi-instrumentalisty Petra Gillarda. A my si pouštíme skladbu Zero, která pracuje právě s mýtickou představou smrti.

0: Art Café Hanky Malaníkové o tématu neveselém, ale velmi zajímavém, o vnímání smrti. Teď bych se obrátila hlavně na vás, Olgo. Vy jste vlastně antropoložka nebo sociální antropoložka. Jednou z oblastí vašeho odborného zájmu je právě vnímání smrti, umírání, pohřebních obřadů, pohřebních rituálů. A my jsme tady v té písničce, tady na vás Máša měla otázku, tak já vykradu tu otázku, Mášo, že se vás ptala, jestli se vlastně ještě v současnosti staví takové ty velkolepé rodinné hrobky, protože ta inscenace Alcestis na pražské Štvanici má jako scénografii rodinnou hrobku. Takhle to vznikl ten dotaz. A to mě přivádí k tomu, na co se vás taky chci zeptat, jak se vlastně proměňuje ten způsob, jak se loučíme se zesnulými. A teď to je hrozně široká otázka. No tak buď ji zúžíte rovnou vy, anebo ji nějak zúžím já.
1: Já právě přemýšlím, jak si s tou otázkou poradit, protože to bych mohla hovořit opravdu hodinu. Začnu tady u těch hrobek. Tak asi to všichni, nebo všichni, kdo teda někdy jdou na český hrob, to vidíme, že přece jenom ty velké hrobky, rodinné hroby určitě jsou. To je trend nepochybně pořád. Ale vy nepotřebujete dneska vlastně až tak velkou hrobku, protože víc než 80% populace vlastně skončí kremací. Mm-hmm. To znamená, že vám vlastně stačí i jako rodinný hrob, malý urnový hrob, ale tam je to potom samozřejmě zase otázka prestiže, jestli chcete mít velkou hrobku, vydávat na obdiv to, že jste bohatí, anebo nechcete. Mám pocit, že ta společnost do značné míry česká se v tomhle tom asi taky někam posunula. Rozhodně to není tak, jak to bývalo, že ti nejbohatší měli ty největší hrobky a ty nejchudší měli teda ty nejmenší nebo případně i museli být pohřbeni do masového hrobu. Dneska zcela je běžné, že i velmi bohatí lidé se rozhodnou mít vlastně skromný hrob. Možná, že ani nemusí být pohřbeni na hřbitově. Pokud nechtějí pohřbit celé tělo, tak samozřejmě česká legislativa umožňuje být teda někde jinde. Ty velké hrobky, ale dodnes v některých prostředí, řekla bych především třeba s římskokatolickou tradicí ve Španělsku, mohou se stále opravdu objevovat, může tam být velká hrobka, kde dokonce se vy můžete vejít, můžete tam vzpomínat na své blízké zemřelé, teda v rámci té rodiny, které ta hrobka patří. A ta druhá otázka se vlastně zaměřovala na proměnu těch rituálů. Ono to jde asi v ruku v ruce, tak jako se nám zmenšují hroby a hrobky, tak se nám vlastně zmenšují i ty rituály, bych řekla.
0: Až úplně mizí vlastně, ne?
1: Ano, ano, až se úplně vytrácí, stejně tak, jako se vlastně de facto můžeme opravdu říct, si dneska vytrácí i ty hroby. A tohle je třeba něco, co my nevíme, ale je pravda, že není to dneska tak. Česká legislativa, jak jsem říkala, to umožňuje. V některých třeba německých zemích to není možné, že by všechny ostatky končily na hřbitově a my vlastně nevíme, jestli na hřbitovech skončí 90%.
0: Které ostatky bývají třeba v různých horních šuplících, různých skříní.
1: Ano, ano, ano.
0: Tohle nemluvím stalo. Samozřejmě z vlastní.
1: Ale vrátím se teda k těm obřadům. Mění se samozřejmě ty obřady od těch původně tradičních církevních velkých okázalých, kdy se dával vlastně ten sociální status a nejen toho jednoho člověka, který zemřel, ale vlastně právě celé té rodiny. A ta hrobka vlastně ukazovala tu prestiž celé té rodiny. Na obdiv tak dneska jsou to spíš a už vlastně za socialismu. K tomu došlo hodně k té redukci. Nejsou to církevní pohřby, jsou to teda tehdy propagované občanské pohřby, které nám tak postupně přišly v 90. letech na běžné, řekněme, my to nazýváme sekulární pohřební obřady, prostě necírkevní, ty naše de facto normální, které jsou nejčastější a právě domnívám se, protože byly zavedeny za toho socialismu a ne úplně všem lidem potom vyhovovaly, když se vlastně změnil režim, tak se prostě někteří rozhodli, že jim nevyhovují natolik, že radši neudělají žádné rozloučení.
0: Já si myslím, že jedna z takových obecných představ taky může být, že to nějak souvisí prostě s tím, jestli na to člověk má peníze. Ale to je možná
1: ano, to se tvrdí. Já bych tohle z toho spíš vyvrátila, protože v tom případě, pokud bychom vlastně srovnali tu společnost a vzali bychom ty příjmy, tak bychom řekli, muselo by nám to vlastně korelovat. A mm-hmm. není to tak. Mm-hmm. Vlastně kolikrát je to tak, že ti nízkopříjmovější lidé se vlastně udělají to pohřební rozloučení, nebo třeba i bohatý pohřeb, mají třeba mnohem větší hrobku než ti, teda, kteří na tom jsou ekonomicky mnohem lépe a mohli by si to určitě dovolit. Takže je to opravdu jenom jeden z aspektů a určitě ne ten nejdůležitější. To potom, kdybychom vlastně srovnali i různé společnosti mezi sebou, tak by nám to vlastně taky vycházelo jinak a ne, ta korelace tam není.
0: Mm-hmm. A co se vlastně děje ve chvíli, kdy se přestáváme loučit s těmi zemřelými a žádný pohřební rituál vlastně nepřichází. Jak jsem se dočetla, tak pohřební obřady jsou vlastně jedním z těch nejvýznamnějších přechodových rituálů, nebo můžeme je tam řadit. Co to znamená, když se jich teda nějak dobrovolně zříkáme?
1: Tak ty interpretace samozřejmě můžou být různé. Já jsem tvrdila, vlastně do dneška tvrdím, jsem optimistka trošku, že tam vlastně po revoluci došlo k takovému nějakému vakumu a že vlastně pro nás ty obřady, ty zavedené teda za státního socialismu, ztratily smysl, ty církevní, protože pokud nechodíte vlastně do kostela, tak pro vás taky nemají smysl a že vlastně trošku trvalo zavést nějakou novou alternativní formu a já teda pořád věřím, že ty alternativní formy vznikají, budou teda určitě víc personalizované, víc individualizované, ale zdá se i teď, když se vlastně podívám na tu situaci a srovnám data, kolik lidí se třeba přeje být, přeje kremaci bez obřadu, tak tam už není vzestup. Vlastně zastavilo se to. A je to tak nějak, bych řekla, stabilní, nebo je tam jako mírný pokles.

0: čeho tak říkajíc jakoby nic nevyplývá do budoucna. Ještě bych vlastně možná tady v tom smyslu zmínila, ono je to pro nás mnohem jednodušší neudělat žádný rituál nebo žádné rozloučení v okamžiku, kdy my nevěříme, že to pomůže tomu zesnulému. Jo, protože představte si, že v tom tradičním rámci byste se vlastně snažila udělat to nejlepší i proto, že jste věřila, že ten odchod to pokračování, ten jeho osud, ta duše, nebo ať už to bylo cokoliv v různých jako náboženských tradicích, takže bude lepší, pokud mu poskytnete ty náležité obřady. Tohle z toho dneska už jako opravdu tomu věří v naší společnosti hodně, hodně málo kdo.
1: Ale zároveň asi víme nebo tušíme, že to může pomoci nám, kteří jsme zůstali.
0: Přesně tak, dneska je to vnímáno jako spíš úleva pro ty truchlící, protože si představte, že v tom truchlení jste opravdu ve stavu, kdy je těžké třeba i něco vymýšlet. Proto se domnívám, že je to tak těžké vlastně zavést nějaké nové pohřební obřady, protože v okamžiku, kdy vy teda vám někdo blízký umře, tak jako ještě vymýšlet, co byste třeba jako mohla udělat lépe. Vy víte, že nechcete to tak, jak je to běžné. Jo, takže na tohle za mě je dobré o smrti hovořit už jako trošku se připravovat opravdu předtím a promyslet si vlastně, co bude, abychom byli lépe připraveni.
1: Mám radost, že Art Café má i takové praktické rady pro naše dnešní posluchače.
0: Ona nechci,
2: ne. Naše postavy právě nepromyslely.
1: Nepromyslely, že? No, nikdo je neupozornil včas. Tak já myslím, že teď můžeme pustit třetí hudební vstup dnešního Art Café. Uslyšíme manchesterské duo Triangle Cut. Tam se ta smrt dostala do názvu celého jednoho alba, When Death Leaves. To album vyšlo na konci letošního července a motiv smrti prostupuje tou deskou velmi výrazně. Vlastně se tam objevují i motivy podsvětí, kosti, krve, duchové i samotná smrt. No a tak teď zazní závěrečná skladba z toho alba I Slumber.

0: Art Café.
1: Povídáme si v něm o letošní antické štvanici, o inscenaci Alcestis, ale vůbec o vnímání smrti. A v minulém vstupu Olga Nešprová mluvila o pohřebních rituálech, no tak se ptám tady tvůrců antické štvanice letošní, jaký pohřební rituál mají ve svém představení?
2: Ano, je to zcela zásadní bod toho příběhu. Vlastně je to celé trošku pohřební rituál, jak už jsem naznačila tím, že se ocitáme u té rodinné hrobky, ale to zásadní, kdy já jsem říkala, že naše postavy nejsou připraveny na smrt kterékoliv z těch postav, o kterou se hraje, tak samozřejmě nemají příliš ani připraveno to rozloučení, nicméně nějak impulzivně něco vymyslí pozůstalý král Admetos. Stane se z toho trošku kázání náboženského typu, trošku politická agitace, a ve chvíli, kdy má dojít k vrcholu toho rituálu, tak se všechno otočí na hlavu a je mu to trošku zkaženo, no, to, co si vymyslel. Chceš něco doplnit?
3: Ne, to jsi řekla krásně. Vyprávíš to jako pohádku. Ono je vlastně úžasný, že vlastně ten příběh, tedy ten příběh o smrti, a vy jste to vlastně na začátku taky tak trošku uváděla, se hrozně jako jednoduše vypráví jako pohádka. Taková, no, jako že jsou to ty králové, kterým se jako něco přihodilo, a je to teda pozoruhodný.
1: No ano, asi přijde ten divácký šok, ne, si představu, mohl by přijít jako ten pozitivní šok ve chvíli, kdy se člověk uvědomí, že ta pohádka není tak dávná a tak roztomilá, nebo jak to říct. Já jsem ještě chtěla, Mášo, tě poprosit, jestli by si představila takový doprovodný program, kterému říkáte Agora, a jsou to vlastně debaty nebo diskuze, kterých se můžou diváci účastnit, které nějak se koukají na to téma trochu šířej, tak se vlastně dneska do vysílání dostala Olga Nešprová, která se jedné z těch agor bude účastnit. Tak ano, tomu jsem řekla, že budou dvě, nebo to říkám teď.
2: My vždy v rámci antické štvanice dvakrát za tu sérii představení děláme takovou diskuzi po představení, ale aby to nebyla jen obyčejná diskuze diváků, stvůrci, herci, ale aby se vlastně diváci dozvěděli to, co my se dozvídáme při studiu těch materiálů antických, který je vždycky strašně zajímavý a nemáme to komu říct. A nejen o té antice, ale i právě o teda tématech, která ta inscenace zrovna ten rok otvírá, tak se vždycky zveme odborníky na antiku a odborníky na ta témata. Takže letos 3. září bude hostem zde přítomná Olga Nešporová a pak ještě klasičtí filologové, filoložky Irena Radová, která by nám mohla říct něco o sestupech do podsvětí, a Jakub Čechvala, který by nám mohl říct něco o Euripídovi a jeho Alcestis. A 11.9. přijde Lukáš Větévka, divadelní dramaturg, který napsal diplomovou práci o Alcestis a jejím mlčení, a novinářka Anna Koucká, která by mohla něco říct o současném manželství a vztazích, a párová terapeutka Lucie Machová, která by třeba mohla říct něco o tiché domácnosti, nebo tak.
1: To je snad ještě, ne lákavější, ale to je stejně lákavé jako inscenace sama. V rámci přípravy na dnešní Art Café jsme, myslím, spolu, Mášo, také mluvili o tom, že existuje spousta různých interpretací té Euripidovy, toho Euripidova dramatu. Mohla bys trošku nás teď edukovat, kdo všechno vlastně s tím motivem Alcestis nebo s tím příběhem pracoval?
2: Ano, mohla. Je strašně zajímavé, že u nás se ta Alcestis opravdu vůbec nehrála, nebo jednou nějak trošku, ale jinak je to vlastně docela populární námět. Vzniklo víc než 10 10 nějakých verzí dramatických, které byly úspěšné od velmi, velmi známých a velmi dobrých autorů, od prostě Boccaccia až po T.S. Eliota. Zajímavé je, že málo kdo spochybňuje to, že Alcestis se obětovala z velké lásky. To mě zaujalo. A pak se tam různě pracuje s tématem toho chorobného strachu ze smrti, zejména s tím, co motivuje toho Admeta, že teda nepřijme tu smrt, mm-hmm. že se toho strašně bojí, nebo že nemůže vlastně zemřít kvůli mm-hmm. polis a kvůli stabilitě polis. A nebo třeba pak u těch úplně už velmi volně inspirovaných her, právě třeba Cocktail Party od T.S. Eliota, která je velmi zajímavá, která je o manželském nebo mileneckém trojúhelníku, v němž figurují manželé, který se rozpadá a všichni vlastně cítí vinu vzájemně a cítí, že ten život vlastně úplně zkazili si a sobě vzájemně. A vedou z toho dvě cesty. Jedna je teda sebeobětování se, respektive odchod z toho života dobrovolný, a jedna je návrat k nějakému konvenčnímu typu vztahu v tom trojúhelníku. Každý se rozhodne jinak. Ale pořád je to Alcestis. Nebo právě třeba Hugo von Hofmannsthal hodně píše o tom, o té Admétově, o tom strachu z té smrti a o tom, že si poté, co ona se teda obětuje, uvědomí, že to nezmizelo, nebo že to nebylo k ničemu, že vlastně teda nemá teď pro koho žít, pro co žít. A tak, tak je hrozně zajímavá, zábavný libretto opery Jeana Baptisty Lyllyho Alcestis aneb Triumf Alcidův, kdy Alcides je Herakles a je hlavním hrdinou, který z lásky k Alcestis odchází do podsvětí pod podmínkou, že až jí vytáhne, tak mu jí Admetos dá. Ale když vidí, jak se Admetos a Alcestis strašně milujou, tak triumfuje on sám nad sebou, obětuje se a nechá je teda žít spolu. Takže i jako velmi nábožensky filozofické verze jako u T.S. Eliota a i takhle jako komediální jako u toho Lyllyho. No.
1: Matěj, ty jsi v tom svém textu, jak už jsme vlastně říkali na začátku, upřel pozornost k sebevraždě, jako k jednomu z možných řešení té situace. Je to citlivé téma, jak s touhletou citlivostí nějak pracujete inscenačně nebo jako vůči divákům, nebo jak ji vůbec vnímáte
3: Já vlastně pro mě to, jak tomu přistupuji vlastně jako necitlivě, jo, že abych tam byl nějak jako svobodnej, aby se mi podařilo tím něco říct, ale vlastně pro mě ta sebevražda jako kdyby je nějakým způsobem nějaká jako možná odpověď na tu sebeoběť, že vlastně ona jakoby neobětuje svůj život, ale vlastně odmítá svůj život, zříká se ho a něco opouští za účelem nebo s tím, že doufá, že taky něco dostane za to. Že to je prostě nějaký jako obchod. Že prostě, a myslím si, že to prostě musí nějakým způsobem souviset s vírou nebo se spiritualitou, prostě s tím, že člověk může prožívat těžký období, může mít těžký deprese, cítit bolest nebo se dostat do nějaký jako situace, kdy si připadá natolik cizí světu, že se mu zdá, že vlastně bude nejlepší ten život nějakým způsobem ukončit, je to k nevydržení, ale vlastně jako kdo ví, jestli skutečně my se jako tím, že přestaneme žít, jako zbavíme toho, co nás trápí, to prostě nikdo nepotvrzuje. A ona, mně přišlo jako hrozně zajímavý to, že ona vlastně si udržuje až do konce nějakou racionalitu, která jí umožňuje hovořit, která jí umožňuje myslet. Ona to vlastně říká i na konci tomu Bohu, se kterým vlastně neustále mluví. Já s tebou budu mluvit, i když mě to všechno tak strašně bolí, já budu taková myslící temnota a ty budeš poslouchat, co já ti říkám. Že ona jako kdyby překoná vlastně tady ten jako paradox té bolesti, která zdánlivě umlčuje, té smrti, která zdánlivě umlčuje a bere nám toho, kdo jsme, nebo bere nám identitu. Takže, to, takže ta sebevražda je nějakým způsobem spíš než jako psychologicky komplikovaná záležitost pro mě nějaký jako, nebo no, inspirativní prostě myšlenková platforma.
1: Děkuju. Máme tady předposlední hudební ukázku a teď už opouštíme téma smrti, tedy co se týče té hudební linie, a naopak nabízíme dvě pozvánky na koncert. Jeden bude koncert pražské kapely Eternity Again. Kapela bude hostem 6. ročníku festivalu Jesnění, který začne už tento čtvrtek 3. září. Potrvá do neděle na různých místech Jeseníku, takže zveme a pozvánka bude ve formě skladby Speed Racer z loni vydaného debutového alba Prophecy.

0: Vltavské Art Café směřuje velice rychle ke svému závěru. Už toho mnoho nestihneme. Každá správná antická tragédie končí katarzí. Co by se Mášo a Matěj dalo nějak velmi zjednodušeně popsat jako nějaká katarze, která pro vás, kterou vidíte v tom textu, který jste dali dohromady, který jste zinscenovali.
1: Jakoby pro mě to je hrozně rád tu Alcestis a já myslím, že je fakt dobrá a že se jí jako povede, o co jí jde. A jako doufám, že se jí to povede i zítra. A je to v tom, že ona opravdu se dostane na roveň Bohu. To je úplně jako wow. To vlastně je katarzní a obě pro ní a myslím si, že skvělá.
2: A takže jako fakt dokáže strapnit nakonec ty muže, co pořád mluví o ní bez ní.
0: Děkuju moc, děkuju vám všem třem, čili jmenovitě Matěji Samcovi, Marii Novákové a Olze Nešporové za návštěvu v Art Café.
1: Děkujeme.
0: Správně jste se rozloučili. A teď ještě zazní hudební pozvánka do Jičína od pátku 4. do neděle 6. září se v barokní valčtinské loďi uskuteční 9. ročník festivalu Loggie World Fest, výrazně zaměřeného letos na francouzskou kulturu a hudbu. A my si pouštíme jednoho ze sobotních hostů, francouzské trio Beck. Hezký poslech i dalších pořadů na stanici Vltava přeje Hanka Malaníková.

0: My love.
1: Jak se proměňují naše představy o smrti, sebeobětování a posmrtném životě, ptala se dnes v Art Café Hanka Malaníková. Se svými hosty se zamýšlela nad Euripidovou tragédií Alkestis, kterou od zítřka uvádí festival Antická štvanice. Dnes máme poslední srpnový den roku 2026, je 18 hodin. Jana Kozubková vám přeje klidné chvíle s Vltavou.
2: Jazzový podvečer.
3: Zdravím vás, dámy a pánové. Americký vibrafonista Joel Ross vydal 30. ledna u Blue Note Records nové album nazvané Gospel Music. Tak si ho pojďme aspoň kousek společně poslechnout.

Dozněla úvodní skladba Hostile. Swing s hlubším nábojem, kde vibrafon a bicí nejdřív vedou dialog a potom se kapela přidá k postupně gradujícím vzestupným motivům. Nejnovější nahrávka vibrafonisty Joela Rosse je náročnější na poslech než jeho předchozí desky. Gospel Music je páté Rossovo album pro Blue Note. Na labelu debutoval album Kingmaker v roce 2019, to byla veliká událost. Následovaly nahrávky Who Are You, konceptuální světa The Parable of the Poet a naposledy groovovější New Blues. Kritici mu přinesli opakovaná ocenění v kategorii Rising Stars, tedy rostoucí hvězda na vibrafon v anketě Downbeat Critics Poll a taky Mellit Instrumentalist of the Year v americké novinářské asociaci. Ross k této desce přistupuje jako k service music, tedy k hudbě jako bohoslužbě, kde samotné hraní je pouze formou uctívání. Album sleduje velký biblický oblouk od stvoření přes pád až ke spasení a v bukletu má každá skladba přiřazený konkrétní biblický text. Ross o tom mluví jako o vyjádření Christ-centered love of others, tedy cílem není povrchní náboženský efekt, ale prostor k meditaci a oběti, lásce a proměně vztahů. Teď si pustíme další skladbu nazvanou Shadowlands.

Kapelu tvoří rozšířený sextet Rossovy formace Good Vibes. Jazz Johnson na alt saxofon, Maria Grant na tenor saxofon, Jeremy Corrin na piano, Canola Mendelan na kontrabas a Jeremy Dalton na bicí. Joe Ross pochopitelně na vibrafon. Přidání dvou saxofonů mu uvolnilo ruce. Může stavět basové linky, vrstvit akordické barvy a víc se celkově soustředit na architekturu nahrávek. Server The Jazz World upozorňuje, že tohle je v jádru album o rytmu, i když to není na první pohled patrné. Skutečná spiritualita téhle desky nespočívá v harmonii, ale v kolektivním cítění času, ve společném groovu a pulzu, který perfektně drží pohromadě, ať se rytmus mění jakkoliv. Ross podle recenzentů nepoužívá gospel jako povrchní efekt, ale jako hluboký pocit, který je zakořeněný v tradici černošské církve a taky v blues a v R&B. Blue Note v tiskové zprávě k nové nahrávce připomíná, že Ross chce svojí nahrávkou dát prostor všem, posluchačům i spoluhráčům v kapele. Vede sextet Good Vibes tak, aby se všichni poslouchali a podporovali, což vnímá jako paralelu s křesťanstvím. Recenzenti se také shodují, že 17 skladeb, ano opravdu 17 a téměř 80 minut nikdy nepůsobí roztříštěné, protože všechno je vrstvení jakýsi groove na groove a k tomu improvizace vetkané do textury a ne přilepené navrch. Celá šestice hraje jako jeden organismus, který dýchá a pohybuje se společně, i když se struktury kolem mění.

Dozněla skladba Word for Word. Glide Magazine mluví o upřímném poselství naděje a víry a vyzdvihuje, že Ross se na téhle nahrávce celkově víc otevírá. Melodie jsou čitelnější, přímější, ale jeho hudba přitom nestrácí na promyšlené struktuře. Celá deska pracuje s kontrastem napětí a uvolnění v rámci jednoho velkého příběhu. Skladby jako Hostile nebo Shadowlands nesou temnější náboj, zatímco pozdější skladby směřují ke smíření a k naději. The Jazz Word například popisuje skladbu Nevertheless. Ta má podle nich v sobě jakýsi blízkovýchodní nádech a komplikované rytmické změny, ale pořád swinguje a zůstává poslouchatelná. Joel Ross pochází z Chicaga, ale po roce 2010 se prosadil v New Yorku a od té doby patří k nejvýraznějším vibrafonistům své generace. Kritici často zdůrazňují jeho konceptuální přístup, dlouhodobé práce s jednou kapelou, důraz na kolektivní interakci a schopnost stavět alba jako celistvé, duchovně nabité nahrávky. Teď si pustíme skladbu nazvanou Repentance.

Joel Ross je nejen jazzman, ale taky pedagog. Působí třeba v The Jazz Gallery, ale vedle své kapely Good Vibes má projekty třeba s Emmanuelem Wilkinsem, Markem Turnerem nebo Craigem Taburnem. Opakovaně se i v nich vrací ke gospelovým kořenům a snaží se je propojit se současným jazzovým jazykem. The Jazz World také dodává, že Ross nevyužívá gospel na efekt jako zvukový ornament, ale jako hluboký pocit. Kapela sdílí vnitřní puls a i když album trvá skoro 80 minut, tahle délka je prostě nutná k vyprávění celého dlouhého příběhu. Předchozí skladba Repentance i následující Sacred Place, která dnešní jazzový podvečer na Vltavě uzavře, jsou podle Joela Rosse symbolem přechodu od kajícnosti ke smíření a naději. K tomu Sacred Place, o kterém Ross mluví jako o prostoru, kde se hudba stává službou. Naslyšenou za týden.

0: 30. ledna vyšlo nové album Joela Rose Gospel Music. 16. února mu věnoval jazzový podvečer na Vltavě David Brada. Dnes je 31. srpna, je 6:30.
1: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: Filmové léto ještě doznívá na Vltavě. Čelisti, knihu Petra Benchleyho, vám čteme dnes po páté v premiéře.

Malé děti si hrály na pláži v písku. Hloubili rybníčky a házeli po sobě mokrým pískem. Šestiletého Hošíka omrzelo sbírat ploché kamínky a dělat na vodě žabky. Šel po pláži k místu, kde dřímala jeho matka, a svalil se na písek vedle její osušky. Mami, začal a čmáral prstem v písku. Matka se k němu otočila a zastínila si oči před sluncem. Co chceš? Já se nudím. Prosím tě, jak se můžeš nudit? Vždyť jsme sem teprve přijeli. To je fuk. Nudím se. Nemám co dělat. Hraj si s míčem. S kým? Nikdo tu není. Vidím spoustu lidí. Podívej se po Helisových. Nejsou tady. Nikdo tu není. A já se otravuju. Dej už pokoj, Alexi. Smím si jít zaplavat? Ne, voda je moc studená. Jak to víš? Jednoduše to vím. Samotného tě do vody stejně nepustím. Tak pojď se mnou. Do vody? Ani nápad. Nemusíš se koupat. Jen se na mě dívej. Alexi, jsem celá rozlámaná a hrozně unavená. Nemůžeš si najít nějakou jinou zábavu? Smím si vzít nafukovací matraci? Až kam? Zůstanu blízko u břehu. Nebudu se koupat, jen si lehnu na matračku. Matka se posadila a nasadila si černé brýle proti slunci. Rozhlédla se po pláži. Všimla si muže stojícího po pás ve vodě. Na ramenou měl děcko. Žena se na něj podívala a v té chvíli se litovala, protože neměla možnost přesunout zodpovědnost za zábavu synka na manžela. Než mohla obrátit hlavu, chlapec vytušil, nač myslí. Vsaď se, že by mi to táta dovolil. Už bys mohl vědět, že si s tímhle na mě nepřijdeš, Alexi. Podívala se na opačný konec pláže. Až na několik dvojic byla už prázdná. Dobře, řekla. Ale nepouštěj se daleko a rozhodně se nekoupej. Obrátila se obličejem k chlapci a sejmula brýle, takže mohl vidět její přísný pohled. OK. Kluk vstal, popadl gumovou matraci a táhl ji za sebou k vodě. Tam ji zvedl a nesl před sebou, dokud mu voda nedosahovala až k pasu. Vlna matraci nadnesla a chlapec se na ní vyhoupl. Položil se na záda a pádloval zvolna oběma rukama. Kotníky nohou mu přečnívaly přes okraj matrace. Uplaval kousek od břehu, pak se otočil a začal pádlovat nahoru a dolů podél pobřeží. Ačkoliv si toho nevšiml, mírný proud ho pomalu unášel od břehu. Mořské dno se asi 50 metrů od pobřeží svažovalo do jakési propasti. Nikoli příkře, jako stěna kanionu, ale v úhlu mezi 10 a 45 stupni. Brzo dno kleslo na 8, 12 a konečně 18 metrů. V hloubce 33 metrů zůstávalo mořské dno víceméně rovné na délku půl míle. Pak se prudce zvedalo do písčité mělčiny, která asi jednu míli od pláže dosahovala k hladině. Od písčiny ven do moře se dno opět prudce snižovalo až do hloubky 60 metrů. Dál už následovala skutečná mořská hlubina.

30 metrů. Přesto se chtěl dostat blíž. Matka by se mohla posadit, vypátrat ho a poručit mu, aby šel z vody. Posunul se na matraci o něco níž, aby se mohl odrážet i nohama. Současně plácal do vody rukama a mířil ke břehu. Pohyby rukou mnoho hluku nenadělali, ale kopání způsobilo prudké spršky a zanechávalo za nafukovací matrací víry spěněných bublin. Ryba zvuk neslyšela, ale zaregistrovala ostré a trhavé impulzy vyvolané kopáním. Signály byly slabé, ale určité a ryba na ně okamžitě zareagovala. Zpočátku pomalu, ale jak signál sílil, nabírala rychlost. Hoch přestal na chvíli pádlovat. I signály ustaly. Ryba zpomalila, otáčela hlavu ze strany na stranu a snažila se je znovu zachytit. Chlapec ležel naprosto klidně. Ryba ho podplula a lehce se otřela břichem o písčité dno. Chlapec začal opět pádlovat. Při každém třetím nebo čtvrtém záběru rukama kopl jednou nohou. Právě ta občasná kopnutí vyslala k rybě nové signály. Tentokrát je zachytila téměř okamžitě, protože byla přímo pod chlapcem. Zpozornila. Nevěděla, jestli to, co se nad ní plácá, je potrava. Jenomže pojem potravy nebyl pro něj to nejdůležitější. Zaútočit prostě musela. Když to, co spolkne, bude stravitelné, pak jde o potravu. Jestli to stravitelné nebude, později to vyvrhne. S rozevřenou tlamou a s rozhodným pohybem mohutného srpovitého ocasu ryba udeřila. Chlapcovou poslední a jedinou myšlenkou bylo, že ho něco praštilo do žaludku. Rána mu vyrazila dech. Neměl čas vykřiknout. Obrovitá hlava vyhodila gumovou matraci z vody. Čelisti se sevřely a zhltly chlapcovu hlavu, ramena, trup, pánev i větší část matrace. Ryba se přitom vymrštila téměř půlkou těla z vody. Naklonila se kupředu a dopadla břichem zpět na vodu, drtíc v zubech maso, kosti i gumu. Chlapcovi nohy, urvané v bocích, klesaly zvolna se otáčejíce ke dnu. Muž s dětskem na pláži vykřikl. Hej! Nebyl si jist tím, co viděl. Právě odvracel hlavu od hladiny, když zachytil koutkem oka nějaký rozruch. Rychle pohlédl na moře, ale spatřil už jen vlny. Viděl jsi to? Zvolal. Viděl jsi to? Co, tati, co? Dítě na něho hledělo rozčileně. Tam! Žralok nebo velryba nebo něco takového. Bylo to obrovské. Alexova matka ležela v polospánku na osušce. Otevřela oči a podívala se bez velkého zájmu na muže. Viděla, jak ukazuje na vodu a slyšela, jak něco povídá dítěti, které hned na to utíkalo po pláži k hromadce šatstva. Muž se k ní rozběhl. Posadila se. Nerozuměla, co jí říká, ukazoval na moře. Zaclonila si tedy rukou oči a pohlédla směrem, který jí naznačoval. Zpočátku ji ani neudivovalo, že docela nic nevidí. Potom se vzpamatovala a pochopila.

Brody právě obědval. Měl pečené kuře s nádivkou, bramborovou kaši a hrášek. Bramborová kaše? Poznamenal, když Ellen nosila na stůl. Co mi to chceš udělat? Nechci, abys zhubl, kromě toho vypadáš hezky, když jsi silnější. Zazvonil telefon. Ellen řekla, vezmu to, ale Brody už vstával. To je v pořádku, bude to asi pro mne. Vyslovoval to podvědomě, i když byl přesvědčen, že hovor je pro Ellen. Volal ho strážník z policejní stanice. Tady Bixby, šéfe. Co je, Bixby? Měl byste sem přijít. Proč? No, totiž Bixby zřejmě nechtěl zacházet do podrobností. Máme tady hysterickou ženskou, šéfe. Co se jí stalo? Jí nic, ale jejímu dítěti. Tam na pláži. Brody pocítil svíravý neklid až v žaludku. Co se stalo? Je to jako... Bixby se odmlčel a pak rychle odpověděl. Jako ve čtvrtek. Co je to za pitomost? V tom se zarazil. Už chápal.

tam, řekl a zavěsil. Cítil se jak v horečce. Strach, pocit viny a zuřivý vztek přivodili bolest, jako by mu někdo rval vnitřnosti. Cítil se podveden a zároveň podvodníkem, zrazen a zároveň zrádcem. Stal se z něj zločinec, přinucený ke spáchání zločinu. Byl prostě hnusná svině. Vina zůstane na něm, i když za to nemůže. Hlavním viníkem je Larry Vaughn a jeho partneři, ať už je to kdo chce. Sám chtěl učinit opatření, ale oni ho donutili, aby od nich upustil. Kdo jsou, že mají právo mu poroučet? Co je to za policajta, když se nedovedl vzepřít? Měl dát pláže zavřít. Dejme tomu, že by to byl udělal. Ryba by byla odplula podél pobřeží k, řekněme, East Hamptonu a zabila by někoho tam. Tohle se ovšem nestalo. Pláže zůstaly přístupné a kvůli tomu přišlo o život dítě. Brody pohrdal sám sebou a současně se litoval. Co se stalo? Zeptala se Ellen. Nějaké děcko bylo zabito. Jak? Tou proklatou žraločí bestií. Pane bože, kdybys byl dal uzavřít pláže, zarazila se a zrozpačitila. To vím taky.

Když Brody přijel na parkoviště za policejní stanicí, Harry Meadows tam už na něj čekal. Otevřel dvířka a vecpal své mohutné tělo na sedadlo vedle Brodyho. Tak to nevyšlo, poznamenal. Jo. Kdo všechno tam je, Harry? Jeden chlap z Timesu, dva z Newsday a můj člověk. Taky ta žena a muž, který tvrdí, že viděl, jak se to stalo. Jak se o tom Timesy tak rychle dozvěděli? Reportér byl na pláži. Tomu se říká pech. Byl tam taky jeden z Newsday. Jsou tu na víkendu u známých. Netrvalo ani 2 minuty a už jsme je měli na krku. Kdy se to stalo? Meadows pohlédl na hodinky. Před 15 na nejvýš 20 minutami. Vědí o té Watkinsové? Nemám tušení. Můj člověk to ví, ale ten bude mlčet. Pokud jde o ostatní, záleží na tom, s kým mluvili. Pochybuju, že o tom vědí. Neměli dost času, aby to vyčmuchali. Dříve či později se to stejně dozvědí. To je pravda. A jsem v mizerné situaci. Ty? Ty bys mě pobavil. Vážně, Martine. Jestli někdo z Timesu tu historku vyslídí, objeví se v zítřejších novinách současně s dnešním útokem žraloka. Lídr bude vypadat úplně nemožně. Musím s tím jít honem ven, abych byl v suchu, i když se to druhým nebude líbit. Otiskneš to tedy, Harry? Co řekneš? Ještě nevím. Jak jsem řekl, jsem v tom až po uši. Kdo řekneš, že nařídil, abys to ututlal? Larry Vaughn? No to sotva. Já? Neblbni, Martine. Ani mi nenapadne napsat, že to někdo chtěl ututlat. Nejde o spiknutí. Promluvím si s Karlem, jsem to sem. Jestli se mi podaří vložit mu do úst patřičná slova, snad nám to ušetří kus maléru. A co takhle říct pravdu? Co jako? Říct čtenářům, co se doopravdy stalo? Říct, že jsem chtěl dát pláže uzavřít, ale že se mnou městská rada nesouhlasila? Říct, že jsem byl příliš slaboch, než abych se postavil proti a riskoval vyhazov? Místo toho jsem s nimi táhl za jeden provaz. Říct, jak si všichni hlavouni v emity notovali, že je zbytečné poplašit veřejnost jen proto, že se tu potuluje žralok, který si rád pochutnává na dětech. No tak, Martine, uklidni se. Tvoje vina to nebyla. Nebyla to ničí vina, prostě jsme se rozhodli riskovat a nevyšlo to. To je všechno. Skvělé. Máme tedy říct matce toho dítěte, že je nám náramně líto, ale že jsme museli použít jejího synka jako sázku do hry? Brody vylezl z vozu a zamířil k zadnímu vchodu do budovy. Meadows šel pár kroků za ním, protože chvíli trvalo, než se vysoukal z auta. Brody se zastavil. Víš, co bych rád věděl, Harry? Kdo vlastně za tím rozhodnutím vězí? Ty jsi plnil rozkaz a já jsem plnil rozkaz. Nevěřím, že Larry Vaughn je chlap, který o tom sám rozhodl. Asi taky plnil rozkaz. Jak jsi na tohle přišel? Jistotu nemám. Co víš o jeho společnících ve firmě? Co já vím, žádné nemá. Začíná mi to vrtat hlavou. Zatím se na to vykašlu. Brody udělal další krok, když však ho Meadows následoval, řekl, měl bys jít hlavním vchodem, bude to líp vypadat. Brody vešel do kanceláře postranními dveřmi. Chlapcova matka seděla u psacího stolu a svírala v ruce kapesník. Přes plavky si natáhla krátký koupací plášť. Brody se na ní nervózně podíval a znovu ho zaskočil pocit viny a studu. Na očích měla velké hranaté tmavé brýle a tak nerozeznal, jestli pláče. U stěny stál nějaký muž. Roztržitě si prohlížel Brodyho sbírku diplomů, vyznamenání a fotografií, na nichž byl Brody ve společnosti významných osobností. Brody nedovedl utěšovat lidi, proto se ženě prostě představil a začal jí dávat otázky. Řekla mu, že ona sama nic neviděla. V jedné chvíli byl hoch ve vodě a v následující zmizel. Všechno, co jsem viděla, byly cáry gumové matrace. Hlas měla tichý, ale pevný. Pak začal popisovat muž, co viděl, nebo co si myslel, že viděl. Nikdo tedy žraloka doopravdy nespatřil, konstatoval Brody a v podvědomí se mu zrodila mlhavá naděje. Ne, připustil muž, myslím, že ne. Co jiného by to mohlo být? Možností je víc. Brody obelhával sebe i je.
chtěl zkusit, jak dalece dokáže uvěřit vlastním lžím a uvažoval, zda existuje nějaká jiná věrohodná alternativa. Matrace mohla splasknout a chlapec se utopil. Alex umí dobře plavat, protestovala žena. Vlastně, uměla. Čím vysvětlíte to silné šplouchnutí? Zeptal se muž. Snad sebou chlapec ve vodě házel. Nevykřikl ani slovo. Brody si uvědomil, že pokus nevyšel. Dobrá, řekl. Brzo budeme vědět asi víc. Jak to myslíte? Zeptal se muž. Vlny utopence obvykle vyvrhnou. Jestli to byl žralok, pak to samozřejmě poznáme. Žena se schoulila a Brody se proklínal za svou neomalenost. Je mi to strašně líto. Omlouvám se. Žena potřásla hlavou a rozplakala se. Brody je požádal, aby počkali v kanceláři a vyšel před policejní stanici. Meadows se opíral o zeď hned blízko hlavního vchodu a nějaký mladík, nejspíš reportér z Timesu, napadlo Brodyho, z něj tahal rozumy a doprovázel se živými gesty. Byl vysoký a štíhlý, na nohou měl sandály a přes plavky si natáhl košily s krátkými rukávy. Na levé kapse košile byl přišit znak krokodýla. Brody k němu pocítil okamžitou nechuť. Jako kluk považoval takové košile za symbol bohatství a důležitosti. Všichni letní hosté je nosili. Škemral tak dlouho, až mu ji matka koupila. 2-dolarová košile s 6-dolarovou ještěrkou, řekla tehdy. Když Brody zjistil, že se na něj letňáci nedívají ani s úctou, ani s obdivem, cítil pokoření. Odtrhl krokodýla z kapsičky a košili používal k čištění trávní sekačky. Každé léto si přivydělával sekáním zahrad. Nedávno si Ellen usmyslela, že si koupí letní šaty vyráběné stejnou firmou. Zaplatila za obleky značkované krokodýlem víc, než si mohli dovolit. Zřejmě si tak chtěla usnadnit pokus o návrat do svého starého prostředí. Brody ani nevěděl sám proč, ale jednou si neodpustil štěplavou poznámku, že si koupila 10-dolarové šaty s 20-dolarovou ještěrkou. Později ho to mrzelo.

Na lavici seděli dva muži, reportéři z Newsday. Jeden z nich byl v plavkách, druhý měl na sobě nylonovou bundu a kalhoty. Meadowsův člověk se opíral o psací stůl a povídal si s policistou Bixbym. Když ho uviděli, zmlkli. Mohu vám nějak posloužit, pánové? Zeptal se Brody. Mladík vedle Meadows se postoupil o krok kupředu a oznámil. Jsem byl Whitman z New Yorkských Timesů. A? Řekl Brody a pomyslel si, co mám asi dělat. Padnout před tebou na zadek? Byl jsem na pláži. Co jste viděl? Neviděli jsme nic, ozvali se Newsday. Taky jsem tam byl. Nikdo nic neviděl, jen ten člověk ve vaší kanceláři. Alespoň to tvrdí. Vím, přikývl Brody. Není si jistý, co to bylo. Uvedete to jako útok žraloka? Chtěli vědět Timesy. Zatím o tom nebudu uvádět vůbec nic a vám bych doporučoval, abyste nic takového neuveřejňovali, dokud o tom nebudete vědět víc než teď. Jděte, šéfe, pokračovali Timesy. Co vlastně chcete, abychom udělali? Nazvali to záhadným zmizením? Nebo snad, že se chlapec ztratil nevysvětlitelným způsobem v moři? Brody se měl co držet, aby odolal pokušení povědět reportérovi z Timesu něco, jak se patří, ostrého. Poslyšte, pane, Whitman se jmenujete, že? Poslyšte tedy, pane Whitmane. Nemáme ani jediného svědka, který by viděl víc než silné šplouchnutí a rozvířenou vodu. Muž v mé kanceláři se domnívá, že viděl něco stříbřitě zbarveného a hádá, že to byl žralok. Přiznává, že v životě žádného živého žraloka neviděl. Tohle nemůžete nazvat svědectvím. Nemáme tělo ani důkazy, že chlapec zahynul násilnou smrtí. Chci říct až na to, že zmizel. Je možné, že utonul. Je možné, že dostal záchvat nebo křeč a proto se utopil. Je možné, že ho napadla ryba nebo nějaké jiné zvíře nebo dokonce člověk. To všechno je možné. A dokud nebudeme mít... Skřípění pneumatik na písku veřejného parkoviště přerušilo Brodyho řeč. Dveře vozu bouchly a ke stanici se přiřítil strážník Len Hendricks. Byl jen v plavkách. Jeho tělo mělo širobílou barvu pěnové hmoty a kůže na stehnech byla plná pupínků. Šéfe, to jste se byl zaplavat, Leonarde? Žralok zaútočil znovu. Co pak zaútočil už jednou? Chile se zajímali Timesy. Než mohl Hendricks odpovědět, Brody řekl. Právě jsme o tom hovořili, Leonarde. Nechci, abyste vy nebo kdo jiný dělal neuvážené závěry, dokud nevíte, o čem mluvíte. Pro Krista pána vždyť se ten chlapec mohl docela prostě utopit. Chlapec? Žasl Hendricks. Jaký chlapec? Jde o muže, staršího muže. Stalo se to před 5 minutami. Plaval v pásmu za příbojem a najednou začal řvát. Hned na to se potopil a když se zase vynořil, vykřikl a zmizel. Voda se tam strašně mlela a pěna byla zrudlá krví. Ryba se vracela a znovu ho napadala. Je to největší bestie, jakou jsem kdy viděl. Obrovská jako vagón. Vlezl jsem do moře a snažil jsem se tomu člověku pomoct, ale ryba byla pořád kolem něj. Hendricks se odmlčel a zadíval se na podlahu. Prudce a hvízdavě funěl. Pak se ryba vzdala. Snad odplavala. Dostal jsem se k tomu ubožákovi. Ležel obličejem ve vodě. Chytil jsem ho za paži a zatáhl. Co dál? Zeptal se Brody. Paže mi zůstala v ruce. Ryba mu ji musela ukousnout. Držela jen na kousku kůže. Hendrik vzhlédl. Oči se mu naplnily slzami z vyčerpání a právě prožité hrůzy. Dělá se vám špatně, Leonarde? Ani ne. Zavolal jste sanitku? Hendrik potřásl hlavou. Sanitku? Ozvali se Timesy. To mi připadá jako zamknout stáj, když už koně někdo ukradl. Držte hubu, frajírku. Obořil se na něj Brody. Bixby, hned zavolejte do nemocnice. Leonarde, jste schopen něco dělat? Hendrix přikývl. Jděte se tedy obléknout a najděte nějaké cedule. Uzavřeme pláže hned teď. Máme takové cedule? Nevím, ale něco bude ve skladišti. Jsou tam jedny s nápisem chráněno policií. Jestli je nenajdete, musíme nějaké narychlo napsat a teprve potom je dáme udělat. Hlavně, že ty zatracené pláže uzavřeme.

Honza Hájek nám premiéru 6. části četby na pokračování románu Petra Benchleyho Čelisti přečte zítra v 18.30 v režii Jakuba Doubravy, hudební spolupráce Jakub Rataj. Autorem hudby k filmu Čelisti Stevena Spielberga je John Williams a tato píseň zazní na závěr filmu Dogville Larse von Triera.

Young Americans Davida Bowieho vybral Lars von Trier do svého filmu Dogville. Nové rozhlasové zpracování tohoto příběhu vzniklo spoluprací hudebního skladatele Jana Šikla, zvukového designéra Daniela Kordíka, mistra zvuku Jonáše Rosulka a režiséra Petra Mančala, kteří vybrali jako primární hudební nástroj varhany. Jejich dynamické spektrum, dlouhý dozvuk a schopnost vyjadřovat širokou škálu emocí prý umožňují vytvářet jak tísnivou, tak meditativní atmosféru, která podtrhuje morální nejednoznačnost příběhu. Večerní drama Dogville jsme rozdělili do dvou částí, tu druhou uslyšíte na Vltavě zítra ve 20 hodin. Teď bylo 19, vracíme se k playlistu Sáry Vondráškové z června roku 2023.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. Dnes si poslechneme skladby Avishaye Cohena nebo Zoli Jesus. Na úvod zazní skladba v Berlíně usazeného hudebníka a pianisty Nilse Frama Seitz. Nils Fram koncertoval minulý rok v pražském fóru Karlín a vydává na labelu Erase Tapes Records, na které se zaměříme v jednom z následujících letních dílů. Nils Fram je známý kombinací klasické a elektronické hudby a nekonvenčním přístupem ke zvuku, ve kterém míchá křídlo, pianino Roland Juno 60, Rhodes Piano, bicí automaty a Moog Taurus. Nils Fram a skladba Seize.

Slow Dive a Sugar for the Pill. Slow Dive je anglická rocková hudební skupina, která vznikla ve městě Reading v roce 89. Své první album nazvané Just for a Day kapela vydala v roce 91. Ale po vydání druhé desky Suvlaky kapelu opustil bubeník Simon Scott a s náhradním bubeníkem vydali nahrávku Pygmalion, po které ale nedlouho poté odešli další členové, což znamenal rozpad kapely. Skupina Slow Dive byla obnovena roku 2014 a 2017 vydali po 22 letech nové studio ve album Slow Dive. Další skladba patří elektronické písničkářce Nika Roza Danilová alias Zola Jesus. Ta vydala svůj debut The Spoils v roce 2009 ve svých teprve 20 letech. Průlom nastal o 2 roky později album Conatus, na které naplno rozvinula svůj hlas i talent pro emotivní tepavé elektronické songy, s nimiž se tehdy představila i u nás. V létě roku 2014 vydala desku nazvanou Taiga, kvůli níž přesídlila ze slunného Los Angeles na lesy porostlý ostrov Vashon ve státě Washington. 5. studiové album s názvem Okovy vyšlo v září 2017 a nyní je Zola Jesus opět na turné letos. Tohle je její píseň Wise Blood.

To byl izraelský jazzový basista a skladatel Avishai Cohen a skladba Annie Maimin. Avishai vyrůstal v hudební rodině v malém městě nedaleko Jeruzaléma. Ve svých 9 letech začal hrát na klavír, ale ve 14 se po vzoru Jacka Pastoria dal na basovou kytaru. Poté, co 2 roky hrál v armádní kapele, začal studovat hru na kontrabas a o 2 roky později se přestěhoval do New Yorku, kde se dostal do kontaktu s jazzem. První rok v New Yorku byl pro Avishai Cohena dost obtížný. Pracoval i jako dělník, hrál na ulici a v parcích. Začal studovat soukromou konzervatoř a přitom hrál v několika kapelách. Po delší době hraní v klubech byl Cohen osloven Čekem Koreou a v roce 1996 se stal zakládajícím členem jeho sextetu. V současné době Cohen hraje s vlastní skupinou a Avishai Cohen Trio společně s Markem Gillianou a Shaking Stevensem. Po nahrávání posledních alb rozšířil tuto formaci ještě o několik dechových nástrojů. Poslechneme si ještě jednu jeho krásnou skladbu, která nese název Smash.

To byl britský soulový hudebník a zpěvák Michel Kiwanuka se skladbou a rozsáhlou krásnou aranží Cold Little Heart, kterou můžete znát jako úvodní skladbu seriálu Sedmilhářky, který běžel, nebo možná ještě pořád tam je, na HBO. A seriál Sedmilhářky vznikal pod taktovkou herečky režisérky Reese Witherspoon. Získal Michel Kiwanuka prestižní cenu Mercury Prize a byl také nominován na cenu Grammy. My si nyní poslechneme skladbu In Your Room a projekt Ariel.

projekt Ariel a skladba In Your Room. A já bych se s vámi pro dnešek ráda rozloučila. Moc děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou a budu se na vás těšit opět za týden. A my si nakonec dáme mu velmi oblíbenou skladbu, která nese název Chan Chan a je z dokumentu a z nahrávky Buena Vista Social Club. Hezký večer.

0: Chan Chan z dokumentu Buena Vista Social Club uzavřelo sedmé nebe Sáry Vondráškové z 5. června roku 2023.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, Jana Kozubková z hlasatelny Vltavy a Viktor Láně z technického zázemí vám přejí klidný pondělní večer. Za minutu bude 20 hodin a to je čas, kdy vás zavedeme na koncert rozhlasových symfoniků, tentokrát s českým nonetem a potom k poezii Petra Krále.
3: Je vítr. Zdá se, že je vítr. Je vítr. Světu straší ve věži. Je vítr. K něčemu se nepřiznávej. Je vítr. Jsme temnější, než se zdá. Je vítr. Říkám, že je vítr. Je vítr. Ještě ale neprší. Je vítr. Léto vzalo za své. Je vítr. Válka zatím nepřišla. Je vítr tak, jako byl kdysi. Vané. A nás údiv okrádá o slova. Je vítr. Krášlí nás neviditelné stuhy, doprovází dav ohebných dvojníků. Je vítr. Nic jiného než vítr. Vítr sám. Představení bez vstupného. Je vítr. Svět je jako předtím. Je vítr, nic není jako dřív. Je vítr. Matky jdou jinou ulicí. V opuštěných klecích kvílí cizí alarm. Je vítr. Lidé zvolna mizí. Je vítr. Zvěř je náhle z kamene. Je vítr. Můj krejčí zůstal v Praze. Je vítr. A mraky. Šero píše na hroby. Je vítr. Kam pohlédneš zákulisí. Je vítr. V listí se zmítá prapor bez pána. Je vítr. Letadla lnou k zemi. Ve zhaslých lampách těžkne soumrak. Plech zelných hlávek chřestí pod stromy. Včera se rozsvěcela nit vlhkem sliny. Teď je tu vítr. Prach lpí na mapách. Zítra se možná zvonek rozezní znovu z listí. Teď pouze vítr. Tíživý strop kavárny mlčky ví. Je vítr. Strhává z vás sukně. Je vítr a rozesmál se místo nás. Je vítr. Jenom zatáčky světa nám patří.
0: V pátek 4. září by se dožil 85 let básník Petr Král spojený s pražským postsurrealistickým okruhem a do jeho poezie nahlédneme dnes v souzvuku ve 22 hodin.
1: Koncert Socher.
0: A my se teď vracíme do 23. března do studia 1 Českého rozhlasu, kde koncert rozhlasových symfoniků a českého noneta, nazvaný Ke kořenům, živě moderoval pro Český rozhlas D-dur Lukáš Hurník.

Milé publikum, zde ve studiu 1, milí posluchači stanice D-Dur, kteří nás posloucháte živě, případně posluchači Vltavy, kteří nás možná budete poslouchat ze záznamu. Všechny vás tu vítám. Dnes nám bude hrát české noneto. Zařaďme si toto těleso do kontextu, přátelé. Řekne-li se komorní hudba, tak máme představu solisty, třeba na klavír, pěvce s klavírem, nebo trio, kvarteto, smyčcové, nejspíše kvinteto, sexteto, septeto, i okteto je běžné dva smyčcové kvartety vedle sebe. Řekneme-li orchestr, tak nejmenší myslitelný orchestr je smyčcový komorní orchestr a ten musí mít alespoň 10 lidí, to prostě jinak to orchestr není. A noneto je přesně mezi tím. Není to ještě orchestr, ale komorní těleso také vlastně úplně ne. Je na to dost velké, nevejdou se do jednoho auta, ale autobus je zase na ně moc velký, takže je to něco mezi. A přesto, když vzniklo ve 20. letech 20. století toto těleso, tak způsobilo vlastně ohromení všech. Protože to bylo těleso úplně nové, nikdy předtím se nic podobného pravidelně neprovozovalo a když byli osloveni skladatelé soudobí, tak byli nadšení, jak toto těleso je obratné, jak je vyrovnané, jak je zajímavé. Připomeňme tedy, že noneto je složeno z houslí, violy, violončela a kontrabasu a potom dechových nástrojů, flétna, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot. Nejzvláštnější na tom jsou, že tam jsou jenom jedny housle. To je i pro skladatele prostě zvláštní situace, protože je zvyklý mít v orchestru dvoje housle a myslím, že i houslisté jsou zvyklí na to, že ten první houslista má jakousi oporu v tom druhém. Tady tohleto není. Když jsem se díval do programu na tento koncert, přečetl jsem si obsazení a k smrti jsem se vyděsil. Protože když se podíváte do programu, milí přátelé, zde ve studiu, tak zjistíte, že tam je 10 jmen. Noneto o 10 lidech. S tím se dá těžko něco dělat. No tak jsem prostě, jsem běžel a honem jsem zjišťoval, prosím vás, nic si z toho nedělejme, je to prostě tiskový šotek. Je nás tu opravdu 9 na pódiu, se mnou se nepočítá, já jdu stranou a my budeme slyšet opravdu skladby pro tento perfektní soubor, který se opravdu i do počtu jmenuje české noneto. A to ve složení Romana Špačková, Ondřej Martinovský, viola, Simona Hečová, violončelo, David Pavelka, kontrabas, Jiří Skuhra, flétna, Kamila Motková, hoboj, Aleš Hustoles. Evidentně to není pravda. Myslím, že to je pan Borovka, že? Takže máme 2 šotky do počtu. Aleš Hustoles, klarinet, Pavel Langpaul, fagot a Jiří Špaček. Už kýváte, jo? Teďka už je to všechno v pořádku. Zaplať pámbu. Nuže, a tento koncert začne skladbou Jiřího Jarocha, což byl violista, rozhlasový režisér a skladatel. A ten pro toto těleso napsal dětskou svitu, která má 3 části, taneček, ukolébavka a hra na honěnou.

To byla, myslím, moc pěkná dětská svita Jiřího Jarocha. A v druhé větě v Ukolébavce jsme slyšeli, že i z halíbelí dokáže dobrý skladatel udělat silnou uměleckou skladbu. České noneto bylo založeno 1924 studenty Pražské konzervatoře a okamžitě z toho byl evropský hit a těleso se rozjelo na nejrůznější štace po celé Evropě a také objednávali skladby. A jednoho dne bylo v roce 32 se konal koncert v malém sále Musikvereinu ve Vídni, tedy na prestižní půdě, a tam zazněly dvě takové skladby, a sice Försterův nonet. Josef Bohuslav Förster byl první, kterého oslovilo české noneto, aby pro ně napsal skladbu. A spolu s ním zazněl nonet opus 40 Aloise Háby. A to mi připadá fantastické, protože Josef Bohuslav Förster byl samozřejmě pokračovatelem Smetany a Dvořáka, romantik, řekněme, takový strážce ohně romantismu, zatímco Alois Hába byl těžký revolucionář, který hledal zcela neprobádané možnosti hudby. A tyto dvě skladby se ocitly v repertoáru českého noneta a tyto dvě skladby si toto těleso vybralo jako své reprezentativní čísla pro koncert, který byl jistě pro ně důležitý. Tak se mi zdá, že v té době snad byla nějaká větší tolerance v tom hudebním světě, než je tomu dnes. Försterův nonet má 6 částí a má zajímavou formu. Jsou to variace na dvojici témat. Josef Bohuslav Förster, nonet opus 147, hraje české noneto.

0: To byl Nonet opus 147 Josefa Bohuslava Förstra ve formě variací a v podání českého noneta, které nám tu dnes hraje ve studiu 1 a my to posloucháme v přímém přenosu na stanici Český rozhlas D-dur, ale také přímo zde ve studiu 1. A já se teď vydám takhle za panem Langpaulem, hezky k němu přijdu, se přikradu ze zadu. Povězte prosím pro vás jako hráče, jaký je rozdíl hrát v takovémto tělesu oproti orchestru?
1: Tak když budu mluvit za sebe, v tom orchestru jsem zvyklý, že mám vedle sebe druhého hráče a vlastně ta notace je dělená tak, že ty vyšší party toho nástroje hraje první fagot a druhý hraje ty nižší. Nicméně tady v tom českém nonetu musím hrát v celém tom rozsahu. Z 90%. A myslím si, že to samý jako se týká i spisových hráčů, kteří vlastně jsou dost často zvyklí hrát pouze jako ve skupinách a tady musí hrát každý za sebe, takže je to náročnější jak technicky, tak i třeba na ty nervy. No,
0: to jsou nervy vždycky trošku i v tom orchestru. České noneto vždycky bylo špičkovým souborem, ale byly období, kdy hrálo častěji, někdy méně často. Jak to bude teď v téhle době, kdy, která jako komorní hudbě vlastně moc nepřeje?
1: Tak myslím si, že to máme i podobně, protože máme třeba sezony, kdy hrajeme jako víc a potom se to trošku utlumí. Je to taky vlastně navázaný na ten management, který nás zastupuje, nakolik vlastně tu práci pro nás odvede, aby jsme vlastně ty koncerty měli rozložený stabilně po celé sezóně, což si myslím, že v dnešní době je velmi jako náročné, protože pořadatelů ubylo, podpory taktéž a výborných souborů přibylo. Takže je to samozřejmě takový boj.
0: A budoucnost nejistá, nejasná. Tak a máme tu poslední skladbu. Antonín Dvořák v roce 1877 slyšel Mozartovu serenádu a strašně se mu líbila. Už tenhle detail je zajímavý, protože si to člověk uvědomí, že Dvořák, takový jako muzikant, znalec a všeho, se prostě jednoho dne teprve setkal s Mozartovou serenádou, která je od něho tak strašně často hraná. A prostě je to tím, že tehdy nebylo rádio, že? A že když někdo si chtěl poslechnout nějakou skladbu, tak mu ji někdo prostě musel zahrát. No a když Dvořák toto dílko Mozartovo slyšel, tak ho strašně zaujalo a chtěl napsat podobnou skladbu. Což Dvořákovi šlo, protože to nebyl takový ten čistý romantik, ale byl to sice skladatel, který pracoval s romantickým zvukem v orchestru i v komorních skladbách, ale přeci jen držel se těch osvědčených klasických forem, jako je třeba sonátová forma. A Dvořák si zvolil obsazení, kdy k dechovým nástrojům přidal violončelo a kontrabás a vlastně ta jeho originální serenáda není tak daleko od obsazení noneta. A když upravoval tedy tuto serenádu Dvořákovu František Hertl pro české noneto, tak s tím neměl za stolik práce. Takže my si dnes tuto, na závěr tohoto koncertu, tuto Dvořákovu serenádu D-moll opus 44 poslechneme, má 4 věty a je to prostě Dvořákova invence par excellence. Hraje české noneto.

Ve studiu 1 Českého rozhlasu dozněla serenáda D-moll opus 44 Antonína Dvořáka v úpravě Františka Hertla pro české Noneto. To se teď klaní, dostává květiny, publikum přítomné tady ve studiu je zjevně spokojené. A když bude ještě chvíli tleskat, možná se dočká přídavku.

0: Vážení přátelé, ve studiu 1 na Pražské vinohradské třídě končí koncert, který jste poslouchali v přímém přenosu. V tuto chvíli většinou říkám, že se těším na další koncerty, které vám nabídneme. Dnes mohu spíš vyslovit naději, že to tak bude, že stanice Dérur vám bude moci i nadále nabízet takové zážitky, jako byl tento. Přecházíme na běžný program naší stanice.
1: Lukáš Hurník moderoval 23. března koncert v rámci koncertu rozhlasových symfoniků, koncert českého Noneta ze studia 1 Českého rozhlasu, který v přímém přenosu vysílala stanice Český rozhlas Dédur. Teď máte naladěnu stanici Vltava v 9 hodin a 3 minuty. V 10 zahájíme pravidelný pondělní souzvuk, dnes věnovaný poezii Petra Krále, autora, který vystudoval dramaturgii na FAMU a v 60. letech byl spojený s pražským postsurrealistickým okruhem. Po sovětské invazi v roce 68 odešel do Francie, žil převážně v Paříži, psal česky i francouzsky, překládal a zabýval se také filmem. Do Prahy se natrvalo vrátil v roce 2006. O 10 let později získal českou státní cenu za literaturu a pak také velkou cenu Frankofonie francouzské akademie. Pásmo z poezie Petra Krále nazvané K slávě Titaniku, to pro vás tedy bude ve 22 hodin. Do té doby Johannes Brahms a druhý klavírní koncert v podání Sočru a Jana Simona.

0: To byly na Vltavě uherský tanec číslo 17 a pak ještě i 20 od Johannesa Brahmse a bylo 22 hodin.
1: Souzvuk.
0: Roku 1968 odešel básník Petr Král do exilu do Francie, kde zůstal až do roku 2006, převážně v Paříži a jejím okolí. Ve francouzském exilu získala poetika Petra Krále nezaměnitelný charakter. Třeskutá surrealistická obraznost pokrotla, ustálily se návratné motivy a byl ustanoven nový básnický svět. A právě tuto novou poetiku Petra Krále postihuje rozhlasové pásmo připravené z jeho poezie 80. let básnířkou Vandou Heinrichovou, která také bude číst průvodní slovo. Básně Petra Krále recituje Ondřej Brousek.

0: Každá silná poezie je mytotvorná. A každý osobitý autor přináší novou znakovost. Novou znakovou soustavu. Vratislav Effenberger.
1: S Effenbergerem vůči osobnosti českého poválečného surrealismu se král setkal na konci 50. let minulého století jako sotva dospělý mladík. A tento intelektuální úder představoval pro krále určující stimul k zápasu na celý život. Život za báseň, tak nazval král své paměti, které už dopsat nestihl. V roce 2020 král v rodné Praze zemřel. Bylo mu 78 let. Měl před sebou ještě práci na další a další roky. Jak sám říkával, své dílo nepovažoval za ukončené. Básnický odkaz Petra Krále přesto odpovídá přísné Effenbergerově definici. Každá silná poezie je mytotvorná a každý osobitý autor přináší novou znakovost, novou znakovou soustavu. Je to definice obecná a nevztahuje se k žádnému uměleckému směru či poetice. Je to definice osobitých básnických děl napříč dějinami. Petru Královi se podařilo vytvořit osobitou znakovou soustavu, rozpoznatelnou básnickou řeč. Od mládí budoval a rozvíjel svůj básnický mýtus. Aby vlastní básnický mýtus uskutečnil, musel král přijmout a následně revidovat surrealismus, emigrovat do Francie, pobývat v cizí zemi, vracet se do Čech a zase odjíždět, vrátit se do Čech. Co všechno bylo třeba najít, opustit a možná i zapomenout, aby v sobě posílil jedinečnou konstelaci elánů, zálib a také antipatií. Čím vším musel projít, aby jeho stmívání, zákulisí parků, chvění, stíny a odlesky věcí tvořily soustavu fenomenologickou. Královo typické jazykové gesto, jím se zmocňuje světa, je v české poezii nezaměnitelné. Básnických tónin bychom u krále jistě našli několik. Hymnická poloha u něj ale zaznívá zřetelně.
0: Fanfára pro Marie Claire. Z čerstva krvavé sukně kolonát i se zvířením zlekané pěny. Z čerstva blízkavice masožravých muzik, sůl a vítr ve slavných cárech těl. Z čerstva nedočkavé chvění praporů, konfet spadaného listí přibývá v zákulisí parku.
1: Báseň Fanfára pochází z 80. let, z doby králova exilu ve Francii. Slavnost, oslava přítomné chvíle byla královi vždy blízká. Přes veškerý skepticismus, přes ztrátu víry ve spásnost avantgardistických konceptů a přes nepřítomnost naděje s velkým N, tedy nepřítomnost naděje ve významu transcendentním, nebyl král negativistou. Svou fanfáru světu, svou dychtivost a radost zaznamenával s mimořádnou umanutostí. Královy slavnosti jsou silné vědomím konečnosti. Čas se krátí každou prožitou chvílí. Konfet spadaného listí přibývá v zákulisí parku. Pásnickou existencí král vzdává poctu Titaniku, jak zapadá kdesi za obzor.

Potenté o na nebevzetí. Soumarvná stáhne šedý krám pro dny deště. Slunce, jen bílé potrhané zvíře v trní na mezi. Dál v krajině matný novák pozdraví nováka. Slunce a bledý pastis zdvíhaný k slávě Titaniku, jak zapadá kdesi za obzor. Stín v zatáčce tak mírný, jen si do něj sáhnout. Bez šklebení si odlomit uschlou paži a nechat ji zadunět o potichlý asfalt. Jen mrtvý pak mluví. Chystají v kameni příští křik, jak trčíme v tichu poledního hřbitova spájeni týmž žárem s kolmou pouští kostelního průčelí. Pro anděla. Když temné nebe strne náhle nižší nad umlklými pěšinami parku, když už se vzdáváš předem usmířený dešti, jenž smívá hrany našim krychlým obliny koulím, bílé ticho, kterým náhle svítá všedí dne, je místo, kde utkvět nejtenčím kořenem, v kterém si jaru v hledišti stmívání a závodiště čerstvá noc do tebe pronikala s větrem, každým zvrásněním sukně, trhlinou tmy mezerty. Byla jsi tu blízká, ničí, tma stárla, ožívala vláním. Zase mít pod sebou alespoň tu vodu šumivou, noční řeku vlahého těla, jeho vřelých zmatení, znát úplnost dotýkanou v úprku, na mostě v prostřed ticha jen zvíření popele. Jas je jinde kámen přesný chladem, slečený vodou na nahotu u dna, mezi cáry světla v rukou pradlen. Tady jen vlna, i kamenný anděl na tvém místě jen vlaje, nehlučně plane větrem. I jeho bílá, temní potupnou spáleninou, odmítán prchajícím nebem, vadne, jihne v tělo. Sliční tu zraněním smrtelných. Novověk. Yvesovi. Hrdinové odešli. Chodbou na místo nich proklouzne leda povzdech mátoch z flanelu. V šuplíku připomene dávnou slávu těla jen zapomenutý chumáč chlupů. Žádné vavříny, zlaté masky hněvu nebo přízně bohů, jen zašlá bysta bez tváře v rohu police, chvatně počmáraná křídou strachu. Trhlina blesku se bezespěchu táhne šedým kamenem nebe. Lampy jsou přesto posetmění zpátky, aby dál bděly nad látkami v tichu krámů. Stáří ticha. Prchající plyn sivě rozechvívá vzduch v zapomínání soumraku nad zmrzlou hlínou. Na večer je z náměstí znovu poušť. Pár kroků za městečkem je země dosud holá. Někdo se rozpomene na obzor, snad i na pobledlou hvězdu. Stichlí sousedé k nám prorůstají tmou. Vivat. Všichni rozjásaní svatí, nebeská smetánka až do poslední, všechny naše lásky, všechny rozvyklané hangáry, nádraží v Kang.

Odloučenost od českého prostředí znamenala pro krále výzvu, zkoušku, v níž obstál. Ani bez vyhlídek na publikaci v mateřštině v sobě českého básníka nepotlačil. Francouzštinu přijal za svůj druhý přirozený jazyk, což zpětně působilo i na jeho jazyk od dětství zažitý. Čeština byla jakoby po straně zkoumána francouzštinou. Vyvstávala nově. Králův exil můžeme v tomto smyslu chápat také jako experiment s jazykem. Jazyk ale nelze oddělit od myšlení. A myšlenkové revize i myšlenková obohacování ke králově experimentu přesídlení do Francie patří. Nemluvě o podnětech přímých, smyslových. Sama skutečnost nemá řeč věcí a jevů bez předvídatelných alegorických výkladů je Petru Královi poezií.

svědek stmívání. Čas od času podivně vychutnával ty zdánlivě nicotné večery, kdy zůstával doma a věnoval se jenom nutné údržbě, nádobí, prádlu, mytí hlavy. V podkrovním pokojíku, který obýval poblíž kostela Saint-Germain na samém začátku svého exilu, se taková intermeca výjímala zvlášť ostře na pozadí tlumených zvuků stoupajících k němu z trvale oživené ulice. Život, který v něm i kolem něj tajil dech, byl pořád tady. Neklidné šumění se zvedalo z okrajů myšlení, soustředěného jen na účelnost gest. Všechna jeho utajená touha jakoby zářila do stmívání z okna. Temný cár sukně zavěšené na okenní rám a zmítané porivy větru v něm stačil vzbudit dojem znamení vyslaného odtamtud k jeho samotě. Jistoty pro François Bodarta. Pravda má zmoklou ulici i oschlou cestu. Náměstí svornosti své pusté soboty. Prošlé konzervy dobra, zkažené konzervy zla. Sestřenka šťastná, ta, co se špatně vdala. Neznám nekoktavá slova, nedědil jsem. Vím jenom jíl chodby, deštivou lampu, vím špek a gips, tělo a v něm černý zvon bez poselství, jak čeří tmu. Osvětlení. Rozžaté nebe dává vyvstat kosti. Strom si sáhl do prachu hrbivým stínem. Tráva vlažně ožívá na hrobě. Bzučící neprostupnost siluet, uschlý blesk, klouže dávný flanel. Rezavé větve, jestli strne vítr, drhnou o prázdno pozadí. Nedovedli bychom jinak při té záři. Oslněná zeď staví na odiv své tajemství, aniž je vydá. Nad námi už teď dávné zčeření zrcadla. Vestibul. Naše odřená saka a staré zranění slunce. Soumrak vyklidil pod klenbou hrudních košů. Město se dál tiše rozrůstá kolem svých sklepních sfink. Obzory. Olze a Michelovi Lgevillovým. Štěstí bylo docela blízko. V království zahrady, na svazích hebkých, zelených kopců jen zlehka omžených výčitkou, posetých korunami zjehlých, ale zřetelně čitelných stromů. V jejich dosahu se tvůj pohled stával náhle horoucí i vědoucí, jen málo a řeklo by se pohled zakladatele, ohlížejícího se po svém díle. Ale vystavět, vlastnit zakládáním nebylo už pro nás. Stroskotaná zeď, oprané plátno oranžové střížky pod bledým nebem, prkená ohrada jen tak rozsvěcená cáry zašlých plakátů, byl svět k obdivování jenom ten, co tu byl předtím? Pod hrozbou zaslepení, tak jako tak, bylo už napříště nutné držet si nahotu všeho v bezpečné vzdálenosti od těla. Noční poušť čtvrceného deptaná hvězdami. A zas je tu návrat. Prach, který si nenápadně sedá na stromy bulváru, aby znovu přiložil dusítko. V hloubi sálu,
V příšeří a ve zčeření hlasů, které je stůj co stůj křísí k životu, pohled dosud zvlhlý vzduchem odjinud se vrací zdaleka. Neproniknutelnější a jasnější než kdy jindy. Vlak zpátky. Vody večera popelavě hasnou, střeženy přestárlými stromy. Na zádech žen, mezi bluzičkou a sukní, se letmo rozžíhají světlé řeky kůže. Příroda tepe v krvi rytmem pražců. Vemlouvá se hebce čeřenou veteší budoucích vražd.

0: První sbírka v češtině vyšla Petru Královi až v roce 1986 v exilovém nakladatelství Poezie mimo domov. O pozdním debutu 45-letého autora napsal v Mnichově, kde nakladatelství sídlilo, další emigrant Ivan Diviš.
1: Král je jeden z mála básníků, kteří si uvědomili, že poezie není psaní veršů, ale zápas kognoscenční povahy, že je onou už notorickou věcí života a smrti, že od ní odvisí osobní spása. Králova poezie tedy nutně čtenáře ani neutěšuje, ani nebaví, aniž odvádí jeho pozornost kamsi do lyrického kouta. Tahá ho za pačesy na neúprosné světlo. Tato tvorba je rozhodnuta pro svůj nejvlastnější smysl, cíl a účel, to jest svou výpovědí přispět k tomu, aby se člověk dověděl cosi podstatného o povaze skutečnosti a koneckonců i o sobě.

poklona. Propadku. Tak jo, vykřesali jste oheň, vyčmuchali brambory a uhlí, vynalezli jste pádlo i kolokulatý, stloukli sáně malovaný, uplácali jste dněprostroj, přitáhli velryby až do baráku, upekli jste cihly, už molili dráty, porodili chrabře telefon, zavedli ho do uší, vyhladověli jste mamuty, vykrmili lokomotivy, vykáceli jste, zametli, nalajnovali a posekali, očíslovali a spočítali, obezdili, vysypali DDT a vykropili svěcenou vodou, natřeli jste černochy a kanáry, vydrhli prasa, klohnili jste po nocích margarín, proháněli v mrazu krvinky, nechali jste boty na pólu a nohu pod senátem. Trpěli jste za hydrant a hořeli pro tvrdé i. Díky, jste pašáci. Ušili jste tepláky, palčáky, letní i zimní mundury, nabrousili jste vidličky i břitvy, vybílili pankrác, zapálili operu a zas ji uhasili. Nadělali jste voňavku z nafty a mejdlo ze židů. Vyšli vám umělý plíce i sádrový hovna. Našli jste Ameriku, osvobodili Chrudim, sáhli jste na mandle Kronštatu, sešili jste rozpáraný a okovali kulhavý, rozdali jste servítky a párátka, neulejvali jste se. Díky. Skřípli jste blesk do kleští, praskáte pilně v nábytku a mručíte v potrubí. Děláte už na jaře děti na zimu. Bravo, dámy. Díky, pánové. Já tu zas nechávám klouzat pár průsvitných pěšců po prázdné stránce dálek. Vykukuju nivě do modra z bílých míst na mapě a roztržitě přikusuju rozměklý klíč z chleba. Je bude. Je vítr. Zdá se, že je vítr. Je vítr. Světu straší ve věži. Je vítr. K něčemu se nepřiznávej. Je vítr. Jsme temnější, než se zdá. Je vítr. Říkám, že je vítr. Je vítr. Ještě ale neprší. Je vítr. Léto vzalo za své. Je vítr. Válka zatím nepřišla. Je vítr tak, jako byl kdysi. Vané. A nás údiv okrádá o slova. Je vítr. Krášlí nás neviditelné stuhy, doprovází dav ohebných dvojníků. Je vítr. Nic jiného než vítr. Vítr sám. Představení bez vstupného. Je vítr. Svět je jako předtím. Je vítr, nic není jako dřív. Je vítr. Matky jdou jinou ulicí. V opuštěných klecích kvílí cizí alarm. Je vítr. Lidé zvolna mizí. Je vítr. Zvěř je náhle z kamene. Je vítr. Můj krejčí zůstal v Praze. Je vítr. A mraky. Šero píše na hroby. Je vítr. Kam pohlédneš zákulisí. Je vítr. V listí se zmítá prapor bez pána. Je vítr. Letadla lnou k zemi. Ve zhaslých lampách těžkne soumrak. Plech zelných hlávek chřestí pod stromy. Včera se rozsvěcela nit vlhkem sliny. Teď je tu vítr. Prach lpí na mapách. Zítra se možná zvonek rozezní znovu z listí. Teď pouze vítr. Tíživý strop kavárny mlčky ví. Je vítr. Strhává z vás sukně. Je vítr a rozesmál se místo nás. Je vítr. Jenom zatáčky světa nám patří. Když potom sprchne, prší závlačky jáhly, prší břeskné ťavky, lepkavé pohlavky. Prší. Ztracené klíče v trávě roztahují prsty. Prší a bude pršet. Jsme průhlední. Déšť v nás chladně škrtá. Šikmo a šedivě padá mezi být a spíš nebýt. Teď jenom vítr. Bez údivu kov trvalých okruhů. Přísnost ulice pevně sevřených rtů. Vítr, říkám. Vítr, odpovídáš mezi rty úzký provaz prachu. Je to tu. Pohroz bílým prsem mlčení svých špehů a mluv jen k budoucím dnům, těm prázdným věžím.
Je vítr. Ten, kdo nese svítilnu, není ničí kat. Je vítr. Ten, kdo svítí v aleji, je jen ruka s lampou. Je vítr. Nikde žádný viník. Je vítr. Nikdo není bez viny. V houslích parket to jen lehce sténá. Je vítr. A já jsem rád, že je vítr. Říkám si, zatímco vítr utichá. Z okraje pro Mimi Divišovou. Bludiště zahrádek u vody a za zákrutem spustlá továrna. U vody, ale málem jakoby už pod vodou, synavá lucerna nad tovární zdí střeží už zatopené město. Dusný mrak komárů věší nad temnějící záhon budoucí spoušť. Děvčátko, které tu ještě mohlo proběhnout, neslo nerozžatou lampu nebo černé pouzdro bez houslí. Jhnoucí světlo ji vedlo mezi kapusty, neomylně plavými střepy kaluží a váhavé něhy. A Ivanovi. Ulice města zmlkly, zhoblovány tichem. Pod šedým plechem boudy u silnice, na kraji předměstí, klokotají řeči mírným varem do bledého světla hořáku. Jeden chce přidat brambůrků, druhý dva párky, jako obvykle. Prodavačka je unavená na sezonu dopředu a léto váhá, nastavuje za sebe podzim a menší nehody. Ve městě dojedli a tráví. Nasycená slova se bez hluku vracejí na svá místa v hloubi slovníků. Za městem se zastavil u boudy kamion s koněm a od kopyt, jež bíjí o stěny, se rozechvívá noc jako gong. Ve zčernalých keřích příkopu svítá sivý kov blesků a nahého masa. Amián, srpen 1984.

S Ivanem Divišem si Král v emigraci psal. Tyto dva exulanty odlišného básnického rodokmenu zblížil právě

0: Zdi hraničí nejen s předpokládanou posedlostí, ale i rozpoznanou skepsí propadavou do zoufalství. Poezie Králova mě ze všeho nejvíc připomíná tvarované a drcené sklo. Nemyslím tabulové, ale onen těžký nálitek vytažený sklářem z pece na foukací holy a teď opracovávaný ožehlýma rukama, dřevěným hladítkem nasyceným vodou a nakonec dechem. Tvrdý, velmi tvrdý a křehký materiál. Sklo může být krásné, ale má v sobě i cosi krutého, neúprosného. Třesk a řinkot rozbíjeného skla působí šokově. Něco se stalo. Ale kde? A co?
1: Ivan Diviš naráží na báseň Co se stalo? Definitivní verzi textu, jehož první náčrty pocházejí z let 1961 až 1962, kdy byl Král ještě mladičkým pražským surrealistou. Ale ve sbírce, kterou Diviš komentuje, se už nikdo nikde nevrhá do jícnu sopky, nikdo nikde nic násilím nešturmuje. Králova poezie se ve Francii projasnila, stala se křehčí a tvrdší. Příjezdu okupačních vojsk do Československa v srpnu 1968 Král porozuměl jako znamení ke změně, k vlastnímu odchodu na západ.
2: S příjezdem cizích armád dohasly poslední záblesky jeho dospívání. Přijal potom svou chatrnost jako úděl a odejel se třást jinam.

Léta prosperity pro François. Zelená se vrací v roletách, v hlubokém stínu sezon. Svět pěkná díra, hloubená sluncem. Kost lodi vězí v jícnu vln, cesty ustrnuly před bílou hrobů. O kus dál ve sklepeních masa, řezník beze spěchu sekerou měří čas. Opuštěná slova leží, ticho nenaléhá s péčí, na sníh sněží. Stmívání byla jeho úsvity. Nikdy tak volně nedýchal jako v tu nejistou hodinu, vzdálenou stejně hluku dne a noční pustině, kdy se nebe nedohledně klidnilo výměnou pozorností mezi modrou a šedou. V noci. Mezitím po celou tu dobu někdo zas a zas bděl ve svém podkroví, sám s nízkým stropem, s těžklým vleklostí nocí a s lampou, plavou kráskou, natočenou k němu a nikam. Někdo se brodil zářivým bohatstvím bláta v posledním zákopu, snil o nových, nepoznaných sálech v pohřebním lesku holinek a v rozlehlé, syrové vůni hlíny. Otevřená kniha plála na stole

0: Jsem bez pána. Přes stuhlý chaos těl a prádla, v hlubině zrcadla se hebce hrnula voda. A zločin, ještě říct náš zločin, než všechno skončí. Nepřestává nás přitom jmenovat jen propast chvíle, dychtící a temná, jako slepá rána počátku vražedného jara.
1: První verzi Králova svědka stmívání vydal v několika cyklostylovaných výtiscích Jiří Kolář ve své pařížské edici Revue K. Prakticky celý náklad ale zmizel při pokusu dopravit jej do Čech. Knížka pak vyšla až v roce 2006 v grafické úpravě Martina Štyra v nakladatelství Host. Formální pojetí tohoto útlého svazku, tedy komentující texty proložené básněmi ve verších, naturelu Petra Krále zvlášť dobře odpovídá. Zkoumání svědka stmívání, hrdiny, v němž je možno tušit alter ego všech Králových knih, se týká především osobní paměti, osobních zdrojů básnického prožívání.

Vzpomínka na válku. Vzpomínka na válku, za které se narodil, jej zasahovala jen z dálky, jako tlumená hrozba. Přišel mráz a půst poválečné éry. Protestantská modlitebna, kam tenkrát docházel, se s hrstkou svých věrných a s jejich třaslavými zpěvy za doprovodu malých varhan zdála být archou plnou vážné slávy a bolestné čistoty. Zvedával pohled k oknům a k neklidným skvrnám kresleným na sklo listím stromů a setkával se v nich s vlastní lehkostí. V zimním přítmí sotva mihotavé světlo loužičky čaje a pozornost bez konce, s níž se všechno horoutí do sebe. Jsme tady. Vyšeptalý činel ukládá nevtíravě do prachu své svědectví o slibu předválečných let, o nejlepších úmyslech věcí na spícím obzoru. Na chvíli snad i něha, co nás tam v dálce pojí, je blízká. Nechybí v proudu všeho, co čeří trpělivě povrch nedohledně šířenou ztrátou. Sléty. Drží se čím dál víc, špína za nehty, opar v trhlině koutku. V předvečer cizího století čaj v konvici chladne odmítavě až na dno. Dusání vrzavé smrti v blízkých ulicích bylo pojednou jen frivolní. Letmý povzdech proti té slávě, vysoké pevné vlně, zvednuté vzadu za námi, z pěny roztržitých, navždy neukončených svátků. Všechno ostmívání. Jiřímu Kolářovi. Den teskně dohasíná na dalekém dómu. Motocyklisté jediným schrbením vyrazí pod stromy do noci, žíhání dávnou loučí a první hvězda je slza. Zadřený diamant v modrém sametu chvíle i jejího rubu, vnitřního hrobu a ticha popohřešovaných, jak dosud otálí nad spáleným lesem. Den dohasíná na dalekém dómu. Motocyklisté jedním nahrbením vyrazí do noci. První hvězda je slza. Na dómu v dálce sladce teskně, jediným nahrbením pod stromy jako ke dnu jeskyně, hořká, ale utkvělá slza v modrém sametu chvíle i jejího rubu. Den hasne, dohasíná na daleké kupoli. Jakože nejjasnější hodina má v dálce na obzoru, na růžovém dně hrdla sladkou chuť, vidinu chybějícího Říma, která ji teskně prodlužuje za ní samu. Jediným nahrbením pod stromy bulváru, jediným zvířecím zaržáním, které vzlíná v temnějícím hřbetu, jak se tu na nás řítí, žíhání dávnou loučí, spojují nás přes cizost svých strojů jen s důvěrnou jeskyní noci na dně nás samých. První hvězda je slza. Zadřený diamant v modrém sametu chvíle i jejího rubu, vnitřního hrobu a mlčení pohřešovaných otálejícího nad spáleným lesem. Pod stromy v exilu bulváru není šířící se tma víc než dočasná úleva z obětí poledního stínu.

pátečním nedožitým 85. Petra Krále jsme si dnes na stanici Vltava v souzvuku nazvaném K slávě Titaniku připomněli nezaměnitelný básnický svět někdejšího surrealisty zrozený ve francouzském exilu. Rozhlasový výbor z poezie českého básníka, esejisty a překladatele z 80. let minulého století připravila Vanda Heinrichová. V roce 2021 režíroval Lukáš Hlavica, hudební spolupráce Jan Trojan, účinkovali Ondřej Brousek, Lukáš Hlavica a Vanda Heinrichová. Za týden nás čeká pejotlový tanec Antonína Artaua, halucinogenní cesta proslulého surrealistického básníka a divadelního vizionáře po hornatém severu Mexika za kmenem Tarahumarů. V roce 2020 tento souzvuk připravil Petr Šmíd, režii měl Vít Malota a vy ho na Vltavě naladíte za týden v pondělí 7. září ve 22 hodin.

0: To byla hudba z filmu Tanec s vlky skladatele Johna Berryho, kterému v neděli bude patřit naše klapka. Podíváme se na to, jak tento britský autor začínal, co vedlo k tomu, že se stal dvorním skladatelem série o agentovi 007, jaké byly jeho první Oscarové úspěchy. Připomeneme si Berryho první soundtrack k filmu Beat Girl, průlomové momenty spojené s bondovkami Goldfinger a Žiješ jenom dvakrát, ke kterým vytvořil nezapomenutelné hudební motivy i písně. A hlavně Oscarové soundtracky k filmům Lev v zimě a Volání divočiny, jehož melodie se stala ikonickou. Tuto neděli na Vltavě v 16 hodin a 30 minut.
1: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes od věky pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Četba s hvězdičkou.
0: Za zdánlivě obyčejnými starostmi dospívající dívky se v tajném deníku Lory Palmrové dál skrývá její temnější svět. Co všechno se odehrává za obrazem dokonalého páru a podařilo se Lóře skutečně uniknout Bobovi? Knihu Jennifer Lynchové vám na Vltavě čteme už předposlední večer.

Milý deníčku, 7. dubna 1988. Nejenom, že mám ráda svoje nové zaměstnání v parfumerii pana Horna, ale jsem blažená, že pracuji s někým tak vyrovnaným, jako je Ronet. Pokaždé pochopí, když jsem nějak deprimovaná a nevyčítá mi to. Bobby se mnou zase mluví a pravidelně se scházíme. Na nejvýš 2x týdně, průměrně asi 5x měsíčně. Dřív jsme se vídali obden. Teď ve škole se spolu skoro nestýkáme. Je absurdní, že nás studenti vyhlásili za nejlepší párek posledního pololetí. Myslím, že o sebe oba hodně stojíme. Jsme si vzájemně zdrojem klidu a pohody. Bez té lásky a pozornosti, která mezi námi bývala. Čas od času se spolu sjedeme. Když se sjedeme u Lea, zvlášť poslední dobou, věnuje se Bobby víc Shelly než Leovi a mně. Myslím si, že si spolu něco začnou, jestli si teda už nezačali. Onehdy večer jsem to řekla Leovi a to byla chyba. Ráda svádím vinu za hlouposti, které občas plácnu na Cox. Musela jsem Lea prosit, aby se uklidnil. Ještě jsem nezažila tak prudký a náhlý záchvat zuřivosti. Ani na minutu nepochybuju, že Leo je cholerik, ale vyděsilo mě, kolik vzteku v něm vybuchlo za tak krátkou chvíli. Já osobně doufám, že Shelly s Bobbym mají poměr. Nelíbí se mi představa, že bych byla sama, ale mohly by se stát horší věci. A myslím si, že Shelly a Bobby se k sobě hodí. Ostatně Leo Johnson a Laura Palmerová jsou ze stejného těsta. Ať je to jak chce, jsem přesvědčená, že spím s Leem častěji než s Bobbym a že to též platí o Leovi a Shelly. Proč si vybíráme ty lidi, které si vybíráme, abychom se téměř za každou cenu uchránili před samotou? Zvolíme si partnera podle toho, kdy má volnost práce, podle výše jeho platu, podle toho, jaký je v posteli. To všechno jsou dobré důvody, pokud někoho takového najdete. A když je ještě navíc fajn kluk, myslela jsem si, že Bobby je pro mě fajn. Byl kmání, byl chytrý, oblíbený, z dobré rodiny a přísahal znovu a znovu, že mě miluje, až nakonec pochopil, že já teď nejsem schopná milovat vůbec nic. Zamilovat se, to je jako zvednout bílou vlajku a říct nepříteli, vzdáme to, milujeme se, láska je mír. Nemůžu tohle udělat, dokud nebudu vědět, že Bob opravdu zemřel. Dokud nebudu mít mrtvolu, do které budu kopat, kolikrát budu chtít. Pane Bože, doufám, že ten den přijde už brzy. Laura.

Milý deníčku, 21. dubna 1988. Zrovna mi volala Ronet z práce, že mám sice volno, ale že její kolegyně přijde až na večer a že by potřebovala píchnout u pultu. Nemohla bych přijít? Znamenalo to, řekni vašim, že se zdržíš v práci, v chatce bude soukromý večírek s Líjem a Žakem. Ronet a já jsme si vymysleli kód pro věci a místa. Potřebuju okamžitě tvoji pomoc, znamená potřebuju dávku, máš? Nebo u tvého pultu je nutná výpomoc, znamená v chatě došly zásoby, přines, co máš. Pár hodin jsme v chatě popíjeli a pak jsem Žakovi řekla, že bych chtěla, aby mě vyfotil polaroidem. Červená záclona na okně byla dost velká jako pozadí a barva byla tak vulgární, že kdybych dobře zapózovala, mohlo by se prodat i milion kopií. Žak a Leo ze mě byli hotoví. Objevila jsem nový způsob, jak je svádět. Brzy naschle. Laura. It's Tuesday, baby. Where are you? Milý deníčku. 22. července 1988. K mým šťastným šestnáctinám. Všechno to je jako sen. Zlý, moc smutný sen o malém děvčátku, které celý život snilo o krásných šestnáctinách. Panebože deníčku, mívala jsem tak krásné představy o klukovi, který mě bude milovat a nikdy mě neopustí. Jak pojedu s kamarádkama ve svém novém autě na pláž, svlékneme se do bikin a skočíme do vody. Perfektní pleť, perfektní rodina a domov. Výborná studentka, která každému pomáhá a sama vydělává. Chtěla jsem mít poníka, kočku a možná psa. Vedle mě by byla samo sebou Donna Haywardová v bílých krajkových šatech a naši kluci by pro nás přijeli až k domovním dveřím. Sny trvaly, dokud je nevystřídali noční můry. Samozřejmě jsem nedoufala, že se tyhle dokonalé záběry mého života uskuteční, ale stále ještě jsem snila. Doufala, že všechno je možné. Beze snů jsem chladná, pomatená, nepřátelská a schopná ohavných věcí. Většinu pravdy už znáš. Sladkých 16 vypadá docela jinak, než jsem čekala. S Bobby Brixem jsme se dohodli, že si dáme pauzu. Nedokážu Bobbyho milovat tak, jak si zaslouží, a když si to přiznám, ničí mě to. S Donou si už nejsme blízké. Něco se mezi námi stalo. Vyrůstali jsme spolu, ale pak se naše cesty rozešly. Moc rychle jsem dospěla a zahořkla. Pochopila jsem, že jsem ji neprávem pokládala za hloupou jenom proto, že nezahořkla. Nikdo za ní nepřišel v noci z lesa, aby ji ujistil, že nemá naději. Ne, to byl můj život, ne její. Snažím se hodně pracovat, ale musím ještě víc. Musím pracovat tolik, abych odčinila všechny svoje špatnosti. Moje mejdany, co trvají klidně měsíc bez ohledu na noc a den, a sex. Víc, než by měla znát holka mýho věku. Mnohem víc. Sex stále zlověstnější je pro mě spíš aktem pomsty než lásky. Někdy mám radši sex se ženou, protože přesně vím, jak ji ukojit a dává mi to nad tou druhou velkou moc. Neustále toužím po dominanci. Často se bojím, že tohle všechno je moje cesta do pekel. Měla jsem poníka. Krásného. Jeho hříva byla sytě skořicová. Znovu přiznávám svou vinu. Vyhnala jsem ho a tak uskutečnila vlastní sen o svobodě. Švihla jsem ho. Pozorovala jsem ho, jak utíká. Docela určitě se jednou otočil a díval se zpátky. Ale já jsem se od něj odvrátila. Stal se ze mě zloděj. Stejný, jako je můj návštěvník Bob. Zloděj, který krade hrdost, naději a důvěru. Můj kocourek, o tom nebudu mluvit. Je smutný jen na to pomyslet. Musím jít, napíšu víc později. Laura.

Milý deníčku, 22. července 1988. Dost o tom, co bylo. Mám novinku, která je pro mě jako facka. Jsem těhotná. 7,5 týdnu těhotná. Neví to nikdo. Jen ty a ty pracovnice na klinice. Dneska jsem si půjčila auto a jela jsem k lékaři, abych si byla jistá. Teď jsem si jistá. V hlavě mi hučí jako v úle. Od včerejšího večera jsem neměla ani špetku koksu. Připadá mi to jako úplná věčnost. Tohle nemůže být život Lori Palmerové. Proč? Nemám ponětí, čí dítě to je. Nedokážu dneska už plakat, protože jsou mé 16. narozeniny a každý chce vědět, proč nejsem ve své kůži. Neřeknu to nikomu. Laura. Milý deníku, 2. srpna 1988. Je to celý týden, co u mě nebyl Bob. Jsem tak tupá, že mě onehdy napadlo, že bych si přála, aby přišel a přefik mě tak, jako to dělával. Aby mě zbavil těch myšlenek a úvah. Aby mě toho zbavil tak, že by to ze mě prostě vykrvácelo. Samo sebou neodvažuje se přijít, když to po něm chci. Stránka byla vytržena. V těchto dnech myslím na smrt jako na družku, se kterou se toužím setkat. S Bohem. Laura. Malá děvko. Jsi tu, Bobe? Vždycky. Proč nejdeš a nevezmeš si mě? Nevezmeš si můj život. Teď. Příliš jednoduché. Jdi do hajzlu. Já zešílím, takhle už nemůžu žít. Buď okamžitě vypadni z mojí zasraný hlavy, vypadni z mýho života, z mýho domova, z mých snů, nebo mě zap. Nějak si ztratila smysl pro humor? Tak jsem měla od začátku pravdu. Nikdy si nechtěl nic jinýho, než mě zabít. Někdy je život jenom o tom, co se děje, než zemřeš. Chtěl jsem vědět, co by se všechno dalo ještě vymyslet. Jsem pokus. Ano, to už si jednou řekla. Nikdy jsem neměla šanci. Sama sebou, že máš šanci. Nevěřím ti. Nikdo mi nevěří, proto padáš. Padám? Do temnot. Příjemné, viď? Ne. Ne? Nenávidím to. Nenávidím sebe. I všechno kolem. To je zlé. Moc zlé. Jsi skutečný, Bobe? Pro tebe jsem jediná skutečnost, která existuje. Ale neustále se vracíš. Neustále tvrdíš, že přestaneš dělat špatné věci. Nikdy jsi nepřestala. Když jsi ke mně přišel poprvé, nedělala jsem nic špatného. Byla jsem malá holka. Nebyla jsem nic. Byla jsem dobrota sama. Byla jsem šťastná. Tak to není. Mohla bych s tebou mluvit celé věky a nikdy bych se nepoučila. Je obtížné komunikovat s někým moudrým. To je oheň, kterým musíš projít. Nechci slyšet nic o ohni. Pak nechceš slyšet odpověď? Kdo jsi? Doopravdy. Jsem to, čeho se bojíš, že bych mohl být. Dost, rozumím. To stačí. Teď odejdi, prosím tě. Jenom odejdi. Hodně štěstí do posledních dnů tvému děťátku. Zešílela jsem. Nějaký čas s tebou nebudu mluvit. L.

Milý deníku, 10. srpna 1988. Je těžké popsat to všechno a neznít přitom, jako že se lituju. Trvalo to jen pár minut, ale přesto jsem slyšela tolik zvuků. Celé světy mě míjely. Vstoupil lékař, velké ruce navlečené v gumových rukavicích a oči tak sterilní, jako ta místnost a přístroje. Podal mi ruku. Gumová rukavice mi něco připomněla. Byl to Bob? Ty poslední okamžiky s dítětem byly nejhorší, jaké jsem kdy zažila. K čemu jsem se to rozhodla? Čí to bylo dítě? Lékař zdvihl prudce ruce a řekl: zatracený rukávy. Vykasal si rukávy a pustil se do práce. Začali bzučet přístroje. Ošetřovatelka mě vzala za ruku. Usmála se a lékař se naklonil mezi moje roztažené nohy a chvíli tam civil. Podíval se na mě a řekl: bude to nepříjemné. Pak jsem zavřela oči a sevřela ruku ošetřovatelky.

když přijde manželství. Spojení, z něhož jsi se zrodila, ale za něž nejsi zodpovědná. Ty, děťátko, nechť si darem pro ty, kdo jsou připraveni. Nikoli břemenem, jako mnoho těch před tebou. Vrať se, děťátko, tehdy, až já sama už nebudu dítě. Laura.

Milý deníku, 10. srpna 1988. Plakala jsem celou cestu z kliniky a myslela jsem na všechny věci, co se mi staly v uplynulých měsících, nebo kterým jsem dovolila, aby se mi staly. Přála bych si, aby tu se mnou byla Medy. Málem jsem jí zavolala, aby přijela, ale pak jsem si to rozmyslela. Dneska v 1:00 to bude 19 dní, co abstinuju. Bylo to mnohem horší, než jsem si kdy dokázala představit. Někdy prostě jen ze zvyku překontroluju sloupek postele, jestli tam nezůstal na nádobíčku nějaký zbyteček. Nádobíčko tam pořád ještě nechávám. Mimochodem, zapomněla jsem ti říct, že mi před několika dny zavolala Norma. Zítra se sejdeme, abychom probrali můj nápad pomáhat starým lidem v Twin Peaks. Doufám, že to vyjde, protože by to mohlo pomoct mému vyléčení. Když jsem došla domů, uvědomila jsem si, jaké mám bolesti. Ani jsem nevěřila, že se mi podaří vyjít schody do pokoje. Maminka ke mně okamžitě běžela a ptala se, tak jaké to bylo? Co? Jo, ten pohovor. Dobrý, maminko. Pevně jsem se přidržela zábradlí a řekla jsem, že si půjdu brzy lehnout. Cítila jsem, že mě pozoruje, jak jdu nahoru, krok za krokem. Když jsem byla až nahoře, křikla maminka a řekla, že mi telefonovala sestřenice Medy. Zůstala jsem ohromeně stát. Medy slyšela, že jsem jí volala. V tu chvíli jsem si uvědomila zezadu upřený maminčin pohled, plný starostlivosti. Musím si odpočinout. Laura.

Milý deníku, 16. srpen 1988, 3:15 ráno. Je to už dost dávno, co jsme si my dva povídali v noci. Abstinence je mrcha. Dávno jsem nebyla tak paranoidní, jako v těch posledních dnech. Mám pocit, že jsem ztratila všechny přátele. Ronet a já si už nepovídáme, jako jsme si povídali. Zvlášť v práci. A nikdo mě nezve na akce v chatě. Bobby mi sám od sebe nikdy nezavolá, já volám jemu. Je to všechno tak divné. Zřejmě se beze mě docela dobře obejde a já se bojím, že si toho každý všimne a úplně mě odepíšou. Znamená moje abstinence, že zůstanu úplně sama? A stejně tak i můj nový kamarád Harold Smith. Stránka byla vytržena. Milý deníku, 20. srpna 1988, 5:20 ráno. V mém pokoji je úplná tma a píšu ti jen při oranžovém světle noční lampičky. Nechci, aby někdo poznal, že jsem vzhůru, hrozně se bojím. Měla jsem hrozný sen a teď jsem celá spocená a nemůžu dýchat. V tom snu všichni lidi na světě brali drogy, jen já jsem přestala. Nevím proč, snad, že jsem si připadala jako lepší člověk. Asi jsem si myslela, že to tak je správné. Jakmile jsem ty drogy přestala brát, stala jsem se neviditelnou. Ocitla jsem se ve vzduchoprázdnu a vznášela se kolem Twin Peaks. Proletovala jsem školou, nikdo si mě nevšiml, nikdo. Vletěla jsem do třídy a uviděla Donu. Přiblížila jsem se až k ní a zaječela jsem jí do obličeje, ale neslyšela mě. Na chodbě proti mě kráčel Bobby a Shelly. Povídali si a prošli skrz mě. Když jsem se otočila, abych se k ním vrátila, uviděla jsem Lia a Žaka, jak pijí u fontány. Ani ti mě neviděli. Nedokázala jsem upoutat jejich pozornost a přesvědčit je, že i když jsem pro ně vzduch, já sama pro sebe vzduch nejsem. Nemohli mě vidět, protože jsem nebyla svetovaná. Celý ten sen byl tak skutečný. Cítila jsem se strašně opuštěná. Když jsem zvedla hlavu, abych zjistila, jestli se nesvítí na chodbě, stál za oknem Bob a smál se. Neslyšela jsem jeho hlas ani smích, protože zvuk byl tlumený sklem. Ten parchant. Přes celý pokoj jsem viděla jeho tvář ozářenou oranžovým světlem mojí lampičky. Dělilo nás jen sklo v okně. Pořád se smál a pak se zvolna spouštěl dolů a ztrácel se z výřezu mého okna. Nedokázala jsem usnout, dokud nevyšlo slunce a jeho paprsky zamezily Bobovi návrat. Líbám, Laura.

Milý deníku, 20. srpna 1988 později. Můj šéf v obchodním domě, pan Batis, mi nařídil, abych v 17:30 přišla k němu do kanceláře. Ve 17:45 jsem řekla Ronet, že bych už měla jít, ale že se co nejdřív vrátím, abych jí pomohla vybalit nové zboží. Pár minut jsem čekala sama v kanceláři. Sedla jsem si do křesla proti jeho psacímu stolu. Pan Batis vstoupil, rychle se na mě podíval a usmál se. Líbím se mu, to je mi jasné. Pan Batis udělal dva kroky, postavil se k oknu a vyhlížel ven mezi záclonami. Něco mi říká, že si hledáte lepší místo? Ano, přehodila jsem nohy křížem. To je pravda. Stále ještě hleděl z okna a řekl. Myslím, že bychom pro vás něco měli. A co by to bylo, pane Batisi? Zeptala jsem se. Hosteska. S perspektivou dalšího postupu. Hosteska? Umíte tančit, slečno Palmrová? Umím spoustu věcí. Pak si můžete vydělat hromadu peněz. Pan Batis mi řekl, že se tu s ním mám sejít příští sobotu a že půjdeme i s Ronet za hranici do restaurace u jednookého Jacka. Poděkovala jsem mu a odešla jsem do oddělení parfumérie. Rozhodla jsem se, že mi abstinence nesedí. Ronet slíbila, že to za mě na chvíli vezme. Vzala jsem si sebou do skladu trochu koksu, který jsem od ní dostala. Šňupla jsem si a jen co jsem se obrátila k odchodu, už tu byl v koutě skrčený Bob a vítězně se chechtal. A jede se dál, Laura.

Milý deníku, 23. srpna 1988. S koksem se mi žije o dost líp. Chtěla bych ti napsat, jak dopadla moje schůzka s Normou. Přemýšlela jsem, jak co nejlíp pomáhat starým lidem, pro které je obtížné vycházet z domu. Nosila bych těm stařečkům jídlo. Normě se ten nápad hrozně líbil a řekla, že zajde na radnici a možná do nemocnice. Tak nejlépe zjistíme, kteří klienti by pro nás byli vhodní a ušetříme si běhání. Norma souhlasila, že se postará o jídlo dvakrát denně, 4 dny v týdnu. Veškerý zisk se bude dělit 50-50. Já dovezu jídlo až ke dveřím a třeba získám sebeúctu. Nebo jí mám? Nebo jsem tak zblblá koksem, že to nejsem schopná rozpoznat? Dneska jsem tedy přijela pro 2 jídla k večeři. Měla jsem ho doručit a zajet za Johnny Hornem. Musela jsem to stihnout za 3/4 hodiny. Nejdřív jsem šla do bytu paní Tremondové. Nechala jsem podnos u domovních dveří spolu se vzkazem se žádostí o klíč od domu. Další na řadě byl Harold Smith. Už jsem ti o něm, myslím, psala. Harold Smith je zajímavý člověk. Docela pohledný, prý byl botanik. Z nějakých důvodů, které si nepamatuje, se jednou ráno probudil a zjistil, že má agorafobii. Věří, že smrt čeká za dveřmi a pozdě večer na něj zvenku volá jako podivný pták. Pozval mě, abych šla dál, ale měla jsem už zpoždění a tak jsem mu řekla, že musím běžet, abych nezmeškala. Přijela jsem k Hornovým zrovna, když se chystali ven. Popřála jsem jim dobrou zábavu a aby neměli starost, že to s Johnnym hladce zvládneme. Přemluvila jsem Bobbyho, aby mi nechal trochu kokainu a celý večer jsme si s Johnnym četli jeho knížky a jedli zmrzlinu. Později víc. Laura. Stránka byla vytržena.

0: Kateřina Císařová nám zítra na Vltavě přečte už poslední řádky z tajného deníku Lory Palmrové. Knihu v roce 1990 ve svých 22 letech napsala dcera Davida Lynche Jennifer v době, kdy se začal vysílat seriál Twin Peaks. 15-dílnou četbu s hvězdičkou natočil v letošním roce Jakub Doubrava. Z překladu Sávy Heřmana připravila Marie Nováková.
1: Osudy.
0: Český animátor, výtvarník a režisér Jiří Barta natočil svůj první animovaný film ve studiu Jiřího Trnky. Kromě prvních setkání s animací a příležitostného vyzkoušení jiných forem zůstává věrný práci s loutkou. Hudební složku má od Michala Kocába, Petra Zkoumala či Michala Pavlíčka. Jeho výtvarně nejvýraznější snímky rozšiřující podobu moderní loutky jsou Zaniklý svět rukavic, Rysař, Poslední lup či Na půdě, aneb Kdo má dneska narozeniny. A toto je na stanici Vltava první část rozhlasového vzpomínání Jiřího Barty z roku 2024.

Dětství to je pro mě důležitý období, protože to je obecně známý, že vždycky ty vzpomínky z dětství nějak se promítnou i do té budoucnosti. A tak dětství je období, na který rád vzpomínám, jednak protože jsme měli harmonickou rodinu a vyrůstal jsem jak v Praze, tak v Berouně u babičky. Ten Beroun byl klíčový, protože mám dílčí vzpomínky, které potom se promítly i do mojí budoucí práce. Nakonec detaily, na které si dobře vzpomínám, tak používám i ve filmech, který pak jsem realizoval. A jsou to vlastně takové motivy, které se i často opakují. Že třeba můj děda, který byl strojvůdce, mám zážitek z dětství, kdy mě vzal na tu lokomotivu a nechal mě zahoukat na tu parní píšťalu. Byl to takový signál, který se později promítnul i do mého filmu Na půdě, kde nádraží a vůbec to prostředí vlaky, tak to jsem tam samozřejmě použil a je to moje milovaná scéna. Myslím třeba i na jiné věci, ať jsou to události nebo krajina, příroda, město. Vždycky jsem tam nacházel nějaké momenty, na které rád vzpomínám a které se mě teď znovu vybavují. Asi bych měl se ale vrátit k rodičům, protože maminka byla sklářská výtvarnice, která vystudovala na UMPRUM u profesora Kaplického, vystudovala obor sklo. A kromě teda těch návrhů pro skleněné užitkové předměty, tak se zabývala takovými experimenty, jako jsou i art protisy nebo grafické potisky na tapety, dekorační látky a podobně. No, tatínek byl naopak zase technický typ, byl to jako vzdělaný noblesní pán, který i v 50. letech, kdy se preferovaly dělnické profese a lidé chodili oblečení spíš v rádiovkách, v teplácích a v monterkách, tak on kontrastně k tomu si naopak bral vždycky bílou košili, sako a motýlka nebo kravatu. Ten motýlek to byl takový jeho znak, který ho doprovázel celý život a dokonce až v pozdější době třeba se objevil na zahradě, kde kropil záhonky a opět měl na sobě toho motýlka. To byla jeho taková jako věčná, řekl bych, taková divadelní role. No jinak samozřejmě, kromě toho, že měl takový jako jemný smysl pro humor, tak to byl vědecký pracovník v oboru krystalografie a byl takový jako renesanční člověk, který ho zajímala psychologie, filozofie, astronomie a prostě vědy s nějakým tajemstvím. Tatínek měl takový specifický právě smysl pro humor a rád si vymýšlel pohádky, kromě teda čtených pohádek i měl svoje takový témata, který nám dětem vyprávěl a který si okamžitě jako vymýšlel, i když to často nedávalo vůbec žádný smysl. Jedna z těch pohádek byla například pohádka o liduplné blůbě, kterou nedokážu zopakovat, protože je to snůška naprosto vymyšlených slov a nesmyslů, ale nicméně jsme to jako se zájmem poslouchali a vždycky nás to pobavilo.

Samozřejmě, kromě vyprávění, tatínek s náma trávil čas na výletech, nebo jsme často jezdívali na dovolenou v létě do Vysokých Tater vlakem přes Ostravu a tam v dálce v noci svítily ty hutě a železárny. A dojeli jsme až do Štrby, kde potom vedla taková skoropolní cesta do vesničky Štóla. Protože tam kdysi děda koupil pozemek, tak jsme si mysleli, že tam jednou postavíme chaloupku. No, zatím jsme bydleli ve vesnici v takové staré roubence. No a odtamtud já jsem dělal výlety do přírody. Byly to výstupy do hor, Vysokých Tater. Hory mě bavily už jenom z toho důvodu, že to byla vždycky cesta někam vysoko. Já mám rád výšky, takže to byla pro mě zábava a takový dobrodružství, prostě dobít nějaký kopec, dobít nějaký vrchol. To je taky téma, který samo o sobě je velmi důležitý, protože to byl čas, kdy jsme se tam s rodinou společně sešli a kdy jsme třeba na řece Poprad stavěli takovou přehradu nebo chodili na houby, tak jak ty letní prázdniny většinou bývají. Tady bych asi taky měl připomenout právě tu knížku, který jsme teďka listovali. Je to knížka z roku 1870, německy psaná, takzvaný Strudelpetr, neboli Zde vidíte Petříka. Je to dědictví po našem prastrýci, který německé básně výtečně přeložil do staročeštiny a svůj originální překlad krasopisně přepsal na volné stránky v knize. Říkali jsme vždycky Zde vidíte Petříka, to je úvodní báseň Zde vidíte Petříka. A je to vlastně sbírka takových německých moralit, které jsou na jedné straně velmi krutý, ale asi pro děti poučný a fungující. Tenkrát ta výchova byla trochu jiná než dneska, protože vždycky ta pointa nebo ten verš končil nějakou katastrofou. Když děti zlobili nebo udělali něco špatně, nikdy nedopadlo dobře. Takže ta úvodní básen, to můžu tady zarecitovat, Zde vidíte Petříka, jen svou špínou vyniká. Vlasy nemá česané, nechty nemá střihané. Každý, kdo ho vidí, za něho se stydí. Každý volá na něj, fuj, nechci by ten kluk byl můj. Tak v tomhle stylu takovou staročeštinou jsou ty texty přeložený. Nebo je tam ještě takový ten úvodní, tam vůbec ta knížka začíná krásně. Dítka poslušní, když jsou, od Ježíška něco dostanou. S mamánkou, když pěkně po ulici kráčí a ne sem tam skáčí. Ježíšek je za to miluje, knížky s obrázky jim daruje. No a to je ta knížka, právě Zde vidíte Petříka, kde narazíte i na drastické způsoby výchovy, ale to už samozřejmě nechci v tom pokračovat, protože to je spojený právě s těma obrázkama, který bohužel jako v rozhlase neuvidíte. Ta knížka samozřejmě byla takovým rodinným pokladem a tatínek nám z toho četl a pak už jsme ty básničky znali z paměti. Teď samozřejmě mám možnost si vždycky vzpomenout a to je díky teda té dlouhodobé paměti, že si ty básničky pamatuju. Dneska už bych se jim možná ani nenaučil. Asi bych samozřejmě měl ještě říct, že tatínek pochází jako z poměrně zámožné rodiny majitelů cementáren a keramických továren. Byla to firma Prastav, pražská staviva, která byla znárodněná v roce 1945 a pak pozdějším majitelem firmy byl Národní podnik České cementárny a Československé keramické závody v Rakovníku.

0: slušnější, takže někdy trošku ta hádka začínala díky její povaze. Mezi tím ovšem byla babička, která zase vytvářela takovou střechu nad tou naší domácností. Ona byla taková obětavá žena, která vařila, uklízela, prostě to, co maminka nezvládla díky své profesi, protože ona samozřejmě musela se věnovat práci, otec pracoval taky jinde a babička vlastně se starala o tu domácnost. A tam, kam jsme se stěhovali, a stěhovali jsme se často, myslím, že asi celkem 10krát, tak nás babička vždycky provázela, protože původně ona měla dům v Berouně, kam jsem jezdil, ale potom, co ten dům prodala, neměla kde být, byla s námi a byla součástí naší rodiny. To bylo místo dětství, na který mám intenzivní vzpomínky na hry a představy, které s tím mám spojené. Měl jsem tam samozřejmě kamarády, nebo asi bych byl přesnější, jednoho kamaráda z Pepíčka Havla. A Pepíček Havel byl o něco starší a dával to dobře najevo. Měli jsme na dvorku v takové malé kůlně se sedačkou, tak jsme měli instalované takové jakoby letadlo a Pepíček Havel seděl jako pilot u kniplu a já jsem dělal vždycky cestujícího. Přestože jsem vždycky se chtěl taky ujmout řízení, tak mě k tomu nikdy nepustil a to mě strašně mrzelo. Vždycky jsem mu záviděl, že on je prostě tím pilotem a já jenom tím cestujícím. Samozřejmě tady byly místa, jako je zahrada nebo půda, která byla pro mě důležitá, protože ta půda byla plná takového harampádí nepřehledného, kde jsem si vždycky něco vybral a oživil ve svých představách, co to znamená a jak by se s tím dalo hrát. To byl důvod, proč jsme kdysi před 12 lety s kolegou Edgarem Dudkou začali vymýšlet film na půdě, a protože on měl podobné zážitky někde z Břeclavy. A já jsem pak samozřejmě s tím spojil Beroun a dali jsme to dohromady a zjistili jsme, že můžeme dát příběh, který vypráví o půdě jako o prostředí světa, kde hory jsou skříně, dětská vanička je parník, prostor pod kanapem je tajemný les, no a podobně. Je vidět, že to dětství se vždycky propisuje do té budoucnosti a člověk chce nebo nechce.
1: Vstávejte, drahouškové, je ráno.

0: co se to děje? Jo, už je ráno, ráno, Radička, tak to musím dělat tyhle ty přepíčky, abys mohla, jo.
1: Pro mě ten Beroun znamená jednak právě toho kamaráda, jednak tu půdu. Je takový jako individuální hry, který spíš se soustředil jeden malý prostor někde mezi kamnama a zdí a tam jsem se zabýval s takovým svým monologem. Já jsem nebyl moc společenský člověk a myslím, že ani do dneška nejsem. A mně to prostě stačilo jako být sám a vymýšlet si tam svoje hry a rozvíjet nějaké svoje představy. Parní stroj, který měl děda někde schovaný a který se málo kdy pouštěl, protože to mohl jenom on. Jednou to teda pustil a já jsem pak se zamiloval do těch parních strojů. A tehdy v 50. letech televizor, to bylo něco nevídaného a začínali televizory a on říkal, ale pojď se podívat, my máme doma barevný televizor. Což teda jsem nechápal, jak je možný, až vůbec televizor černobílej, že někdo má na tož ještě barevný, to jsem ještě neslyšel. No nicméně mě pozval na návštěvu a opravdu tam byla na obrazovce scéna z nějakého fotbalového utkání. Hráči hráli na zelené trávě a nad nima modré nebe. A tak jsem koukal na to jako blázen. Říkal jsem si, to jsem teda opravdu ještě neviděl. Jenomže potom střih, že jo, končilo utkání a na obrazovce se objevila hlasatelka

která byla zase do poloviny zelená a v horní polovině modrá. Ale ono to bylo tím, že oni měli přes obrazovku napnutou takovou fólii barevnou, což vytvářelo takovou iluzi a byl to jako podvod na diváka. Nebo tam měli zase nad kamnama takovou zajímavou hračku. Byly plechové loutky, jak bába s dětkem řeže dříví, kterýma pohyboval větrník na horký vzduch a tím, jak se otáčel, tak ty loutky řezaly dříví. Scénka, která mě fascinovala a fascinoval mě na tom i ten rytmus s takovou jako neustálou pravidelností, jak se opakuje ten pohyb sem tam a k tomu tikaly hodiny. To byl takovej výjev jak z animovaného filmu. Byl v tom takový zvláštní klid, který mě utkvěl v paměti a na který si pořád vzpomínám. Nevím, možná to někdy použiju, ale zatím ta situace ještě nenastala. No, škola začala ku podivu dost brzy, protože mě ještě nebylo 6 a nastoupil jsem tenkrát právě v Berouně, ale netrvalo to dlouho. Já asi po měsíci nebo po 2 měsících školu opustil díky takovému incidentu nechtěnému, který nastal, protože mě se ani do té školy moc nechtělo. Tenkrát jsem to moc nechápal, jako bylo přeci jenom mě bylo 5 a ještě škola tak pro mě nebyla. Ale právě to, že nechci do té školy, způsobilo to, že jsem přišel před budovu jako první a zkusil jsem otevřít takový těžký domovní dveře. Nevím, asi nebyly zavřený, ale zdálo se mně, že to prostě nejde otevřít. No takže jsem to vzdal, ale stoupnul jsem si před školu a ty děti, které přicházely, tak jsem posílal domů, protože jsem jim říkal, že není škola. Po tom incidentu jednou mě babička oznámila, že už teda do školy nemusím, že teda budu až příštím rokem. Tady začala moje školní docházka. No potom jsem samozřejmě nastoupil první třídu regulérně v Praze, to už mě bylo 6. To bylo teda v Dejvicích, protože jsme bydleli ze začátku v Dejvicích. První třída, jak už jsem uvedl, byla krátká, že ta první třída v Berouně trvala 2 měsíce. Ale ta první třída v Praze, tak ta samozřejmě tu jsem dokončil, to bylo jakoby v pořádku, ale nepamatuju si, že bych měl nějaký výraznější kamarády v první třídě. Naopak byl to jeden kamarád z domu, protože pod námi byli sousedi Hipšerovi a tam byl Petr Hipšer, který mě vždycky zaujal nějakou hračku nebo věcí, kterou měl takzvaně z Ameriky. Měl tam nádherný třeba stříbrný Colt a pak měl ještě jiné drobnosti. A my jsme se rozhodli, že si vytvoříme takovou lanovku mezi patry a že si přes balkon budeme posílat ty poklady a že vždycky já mu něco pošlu a on mě něco pošle na oplátku a bude to takový výměnný obchod. Takže jsem očekával, že mě pošle právě tady ten stříbrný Colt, ale bohužel to byly jenom takové bezcenné věci, byly to nějaké knoflíky. Zatímco já v touze, abych se mu nějak zavděčil, aby to mělo nějakou protiváhu, tak jsem jednou našel tatínkovou sbírku známek a tu jsem mu bohužel teda poslal tím výtahem a odměnou za to bylo zase jenom pár knoflíků. Takže samozřejmě rodinná aféra, musel to otec řešit tak se sousedy a nakonec mu tu sbírku vrátili a byl to takový jako rodinný skandál. Ale tam jsem byl rok, protože jsme se potom přestěhovali na Letnou a na Letní jsem vydržel od 2. asi do 4. třídy. Tam jsme měli zajímavou paní učitelku Stránskou, která se nám chovala jako taková maminka. O nás pečovala, nejenom, že vyučovala, ale kromě toho prostě se starala o naše pohodlí, prostě jí zajímalo to rodinný zázemí a byla to taková naše máma. Tak samozřejmě zase našel jsem tam kamaráda, který ku podivu od té 2. třídy mě pronásledoval až do současnosti. Vždycky jsme se nějak potkávali, buď to profesně, nebo jako kamarádi. Začali jsme právě v té 2. třídě přes Gimpl
až jsme se sešli i po vysoké škole, kdy on studoval na DAMU, loutkařinu, já na UMPRUM a pak jsme se sešli vlastně v krátkém filmu, kde on byl animátor, technolog, já jsem byl výtvarník a autor těch animovaných filmů. Jmenoval se Milan Svatoš. Je dobře známý samozřejmě právě pro svoji jako povahu přátelskou a byl to takový ochotný společník, který mě vždycky tak jako trochu razil cestu při realizaci mých filmů a představ, protože ne vždycky jsem byl schopen někoho přemluvit, přesvědčit, takže on dělal takového organizátora a to natáčení vždycky organizoval i po technologické stránce, komunikace s lidmi a tak dále. To byla vlastnost, která mě u toho Milana vždycky pomohla a která byla hrozně důležitá.

S kamarádem Milanem Svatošem jsme se znali hlavně ve druhé třídě, tam to naše kamarádství začalo a vydrželo vlastně až do současnosti. Čtvrtá třída končila v Praze a pokračování školní docházky bylo až v Ústí nad Labem, kam jsme se přestěhovali zase na konci 50. let, a protože tatínek tam měl práci v chemičce a vyměnili jsme byt, který jsme tady měli v Praze v těch stísněných podmínkách, najednou za velmi prostorný byt na Skřivánku. Takže to byla kapitola života velmi příjemná, až teda na to, že to Ústí nad Labem v 50. letech bylo poznamenané tou produkcí chemičky, takže to znamenalo zelené mlhy a nedýchatelné ovzduší. Řeka Bílina černá jak ingoust. Ekologie tenkrát nebyla důležitá. Ale zase si vzpomínám na takový okamžiky, kdy jsme chodívali, protože to byla úrodná polabská krajina, tak jsme tam chodívali na ovoce. Ty ovocní stromy rostly uprostřed polí. Že? To bylo mezi kukuřicí, najednou byl jabloň, hrušeň. Byly takový zemědělský přebytky, který jsme brali jako nejenom výlet, zábavu, ale zároveň jsme si vždycky nosili tašky plný jablek anebo kukuřice. To období v Ústí nad Labem bylo poznamenané jednak tou školou, ale i našimi jako společnými výlety s rodiči, nebo respektive s tatínkem. Chodívali jsme do polí, do lesa. Samozřejmě tatínek se nám věnoval tak, že jsme třeba stavěli se stavebnice Merkur nebo radioamatér, vyráběli jsme i modely lodí, draky, a tenkrát jsem vyráběl takovou krajinku k elektrickému vláčku. Byla to taková kašírovaná krajina, na který se potom položily koleje, ale ta krajina byla poměrně veliká, tam měla rozlohu asi 2x2 metry, takže bylo taky těžký uskladnit a hledali jsme na ní místo. Nakonec jsme našli pod stropem, kde jsme do stropu zabudovali takové háky a tu krajinu jsme tam pověsili. Takže to bylo místo, kde odpočívala. A bylo těžké vždycky sundat, pak už tam visela dlouho, pak už si s ní vlastně nikdo nehrál. Začátkem 60. let jsem začínal takový výtvarný pokusy. Já nejsem ten, který by od malička kreslil. Nebyl jsem velký kreslíř, který by vytvářel svoje fantazie. Já jsem spíš skopíroval nebo navazoval jsem na styl Josefa Lady nebo Vladimíra Fuky. Vím, jak jsem kreslil ty trojuhelníčky jako nosy a že to byl takový můj vzor, který se mně líbil, ale tu kresbu se moc nerozvíjel. Ale jednou mě rodiče koupili opravdické plátno, šepsované plátno. Takovým prvním nápadem bylo Zátiší. Já jsem si postavil na stůl lahev od vína, švestku, jablíčka, a teď by na to stačily 3, 4, 5 barev, ale tenkrát touha nebo moje radost z těch barev byla taková, že jsem je chtěl použít všechny. Vznikl takový zvláštní pestrobarevný, až bych řekl psychedelický obraz na téma Zátiší s lahví a s ovocem. Já jsem kdysi dostal k Vánocům loutkové divadlo, takže i to divadlo mě zajímalo. Zajímaly mě technické věci, stavebnice, pouštěl jsem si parní stroj, nebo jsem sestavoval různé modely lodí. No, když bych se měl vrátit ke kapitole dětství, tak musím říct, že tam bych hledal ten největší zdroj mých vzpomínek, fantazie, představivosti. Tam patří to, co se promítá do současnosti. Jak už jsem zmínil, tak jsem čerpal z dětství pro film Na půdě. Další období, který jsem prožíval už potom v Ústí nad Labem nebo na jiných místech, na to nemám tak intenzivní vzpomínky. Už se to tak jako rozptýlilo mezi bratra, sestru, ta pozornost byla taková širší, už to nebyly jako soustředěné zážitky, které bych si tak dobře pamatoval. A řekl bych, že
už to období nebylo tak barevné, už bylo spíš šedivé. Asi to souviselo i s tou atmosférou kolem, protože Ústí nad Labem tenkrát bylo plné smogu a mlh a tak trochu celé to období mládí bylo zabarvené šedí mlhou, tak jak to tehdy v 50. 60. letech v Ústí nad Labem vypadalo. Protože jsme jako rodina byli často na cestách, vlastně jsme se často stěhovali. Praha Dejvice, Praha Letná, potom Ústí nad Labem, Beroun. Tak já to vnímám jako filmový obrazy, které se střídají a které jsou vždycky spojený s nějakými lidmi, s nějakými událostmi. A je to jiný, ale vždycky je to zajímavý. Vždycky mám na to intenzivní vzpomínky, ze kterých bych dokázal zase najít něco zajímavého, co mě oslovilo, něco, co se pak promítlo i do mý pozdější práce. A i jsou to zážitky pozitivní, ale i negativní, které vždycky měly smysl a které mě dávali nějakou energii a nějaký zdroj inspirace, který jsem potom později použil.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Následujícím časem vysílání vás bude provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte sonátu pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hrají Hana Kotková a Simon Maligen.

To byla sonáta pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. A program bude pokračovat orchestrální hudbou. Uslyšíte slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hrála slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Z komorní hudby Františka Vincence Kramáře, Kromera, kdysi kapelníka císařské dvorní kapely a dvorní skladatel ve Vídni, jsem vybral kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur opus 49. Hrají Bruno Mayer, flétna, a Stamicovo kvarteto.

0: Flétnista Bruno Mayer a Stamicovo kvarteto hráli kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 19. Františka Vincence Kramáře Kromera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Bohuslav Förster, další autor programu, komponoval v mnoha žánrech hudby. V oboru koncertantních skladeb je ale jeho odkaz skromný. Zanechal dva houslové a jeden violončelový koncert a kapričo pro flétnu s komorním orchestrem. Dnes jsem vybral jeho druhý koncert pro housle a orchestr D-moll opus 104. Solo má Ivan Ženatý, filharmonii BBC řídí Jiří Bělohlávek.

Ivan Ženatý a Filharmonie BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 D-moll opus 104 Josefa Bohuslava Förstera. Následující skladbu jsem vybral z odkazu fenomenálního pianisty raného romantismu Jana Ladislava Dusíka. Bude to sonáta F-dur opus 65 pro flétnu, violončelo a klavír. Hrají Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Crochot, klavír.